0: Remkovi. Děti to sbírali, že jo, pro generaci byla ikonická volba býti astronautem, pardon, tehdy kosmonautem, antiastronautem bych tak měl správně říct, ale v podstatě nic to nezměnilo a ten komunismus to ještě víc nakřáplo, protože to bylo úplně absurdní, jako mít někoho v kosmu a zároveň hajzl papír s odpuštěním, že tak řeknu. A já teďka mám pocit, teď že my hledáme Andy Aron.
1: Hele, nebudeme mít Andy Aron, ale budeme mít kosmonauta.
0: Pardon, astronauta. Teďka zase antikosmonauta.
1: Jo, jo.
0: A ano, děti to možná potěší. Nebudou sbírat tentokrát hokejisty, fotbalisty, budou sbírat nějakého pana Svobodu. Ale já jako daňovej poplatník říkám, že stejně dokážu rozlišit, jestli se mě život zdražuje a mám toaletní papír a dovolám se práva, mám lékaře, mám perspektivu třeba s někdy i penze a mě to jeden výlet astronauta, nějakého úžasného pana Svobody z Brna fakt nezlepší. Takže to je speciální vysílání ministru dopravy Martinu Kupkovi. Pane ministře, někdo na vás dělá politický atentát. Netlačte na toho astronauta. Blbě to skončí, sklesnou vám preference. Někdo z vás chce udělat podobně nepopulárního člena vlády jako u spousty jiných. Nenechte si to vnutit.
1: Z toho mi vychází Petr Fiala, že se bojí Martina Kupky. Hele, že ho radši chce vystřelit do vesmíru.
0: Hele, já mám jedinečné řešení pro Martina Kupku i Vlastimila Válka. Vlastimile, prosím, přivezte Andy Aron a stoupne vaše popularita jak naší rodině, tak v celém národě o 5% nahoru, to vám říkám. Zvlášť teďka v těch letních měsících ten Andy Aron se fakt hodí. A Martine Kupko, nechte pana Svobodu v Brně, ať lítá, ať nám dělá radost v nějaké jiné disciplíně, anebo ať si to prostě poplatí skrze privátno a udržíte preference tam, kde máte. Dobře vám radím.
1: No, já jsem zmínil vlastně, že my pořád nemáme právní definici dezinformace. Protože
0: zcela záměrně, mimochodem.
1: Zcela záměrně, protože tahle vláda by potom, i tahle vláda by, která by nám tenhle ten zákon dala, mohla záhy skončit ve vězení. Ale on je to ironický v tom, že Vít Rakušan se činil ohledně přípravy legislativy o dezinformacích. Nakonec vlastně to bylo pozastavené s tím, že od něj začaly vycházet zprávy, že vlastně by to mohlo poškodit vládní koalici ve volbách. Že prostě je to z toho dezinfa se stala tak toxická agenda, která prostě páchne totalitou, že se toho sami lekli, takže nemáme de jure definici dezinfa. No ale máme, což mě prostě baví, ale za to máme teda člověka, který jako vládního zmocněnce pro boj s dezinfem.
0: A další partnery, nezapomínej ještě poradce premiéra.
1: Jasně, ono to bojí, že?
0: Na ministerstvě
1: to
0: to.
1: Řekněme si,
0: to není voják sám,
1: že dezinfo je novodobý průmysl. Z toho se stal průmysl. Navázaný na dotace. Super věc.
0: Já už si dávám teďka žádost, že budu dávat razítka.
1: Já už jsem taky podal několik žádostí.
0: A proto jsem furt ve frontě, jo? To je prostě klasika. Jo? To je vysílání pirátů, prosím vás, ten systém na dezinfo.
1: Tam. Je nás tam spousta.
0: Je nás zase hodně, zase to spadne jak stavební řízení. Já měl mít první razítka, kdo tady bude chodit světem a říkat, toto není dezinformátor. Já to mám navíc jednoduchý, protože jsem zjistil, normálně to dokázalo 15 lékařů prestižních světových univerzit z 10, že poslouchání jednou týdně férovky ti jako vytváří s tou imunitu a nemůže se stát dezinformátorem. Takže já chci protlačit teďka u odborářů, že to normálně budou tlačit ve fabrikách, že jako Kubánci si čtou ty noviny, aby věděli, co je pravda a co se právě stalo a čtou jim to pěkně na pracovišti a potom, jaký doutníky jsou, Petře, že víš sám. Tak jsem si říkal, že by teda mohli začít zavádět nejen do škol, nejen na pracoviště jménem úřad vlády, zasedání vlády, prezidentská kancelář a další, ale mohli by to rozšířit tak mezi lid, dělný a pracující, pravidelnou četbu, poslech, klidně bych to zhudebnil, jednou týdně férovky, dodám štempl a je to všechno v pohodě a pan Foltín konečně má nějaký výsledky.
1: No, pan Foltín, On je, jak jsem řekl, v paradoxní situaci, protože je zmocněncem vládním pro boj s dezinformacemi, ovšem vlády, která nebyla schopná stanovit právní definici dezinformace. A mě to proto ta jeho pozice připomíná, jako kdyby, když řeknu, vláda Lubomíra Štrougala jmenovala ministra pro svobodu informací. Asi zhruba tak.
0: Ale tak zase ti můžu uklidnit, že to by byl nejméně unavený soudruh.
1: To určitě.
0: Ten by tam možná seděl ještě teďka, protože by ani nevěděl, že byl nějaký 89. Že by mu to kluci soudruzi neřekli, jak rychle zdrhali. Ale Ale hele, je to trefný, protože jak to glosovat, jo? Vláda, která má druhé programové prohlášení, které si nenechala ani odhlasovat a ve výsledku stejně řeší úplně jiné priority, které hlavně voličům vůbec neslibovala a nenabízela, neřekla o nich ani ňo. Tak pak je to těžký, na to ti ani Infomosad nestačí.
1: No, když jsme u toho Infomosadu, tak plukovník Foltín má tuším zatím misi garantovanou na půl roku a dostal k sobě aparát 10 lidí, což nevím, jak buď někteří z nich přešli od z jiných pozic, které už jsou, jestli některý byli nově vytvořený a jsou to extra peníze, to nám zatím nebylo sděleno, možná, aby nevznikla nějaká dezinformace mezi lidem.
0: Přesně. Lidé se neptali.
1: A média taky ne, takže proč něco lidu sdělovat?
0: A kazí takovou tu tvořivou přece atmosféru pracovitosti a pracujících se přece říkalo, že jo, vždycky.
1: No to určitě tohleto voní krásnou soudružskou pracovní atmosférou.
0: No, já už si normálně ty nejnormalizačnější seriály, abych tak jako tu atmosféru zase zpátky navnímal, že já jsem zjistil, že jsem toho spoustu nestihl, že mě to jako rodiče ani nepouštěli, věděli asi proč a teďka mě to chybí, jo.
1: Nakoukej Dítla, hele, správnýho.
0: No, jako... Teďka budu přehradu zrovna, abych jako byl, no jasně, abych byl trošičku v obraze.
1: No, ale Zlaté co dno. Jsem chtěl říct, teda, že na rozdíl od Michala Klímy, nebo Štíka v téhle funkci a průkopníka, tak Otakar Foltín má kruce 10 lidí, tak asi můžem věřit snad, že u něj ty udání z administratovaný budou. Nebo aspoň, že jich bude víc. To, co nestihl Michal Klíma, takže který
0: hele, ale kruce to je v podstatě Šlachta 2 mě teďka dochází, protože to je už zásahová jednotka, to je charakter invaze malý, nebo takových výsadkářů. A jestli oni jsou někde, nevíš, jsou na úřadu vlády, nebo asi na úřadu vlády?
1: Na úřadu vlády, si myslím. No.
0: Šlachta 2. Hele, takže já teďka bonzuju, varuju hlavně ODS, ať zpozorní. Máte ho tam?
1: Hele, já jsem teda tím musím říct, probíhá. Jak tohle to řekl, jsem spozornil taky, protože za tebou jsou dveře, ty sedíš zády ke dveřím, já sedím čelem ke dveřím, tak se trošku bojím, aby se nerozrazili a tam nebyl Foltín.
0: Hele, ale já mám oruskou výhodu, že já bych náhodou, on je teďka co, plukovník, podplukovník? Já už
1: plukovník.
0: Trošku, plukovník. Já bych si s panem plukovníkem moc pěkně popovídal, protože já jsem ho fakt čet. Mám takové foltýnovské otázky.
1: Tak hele, super, díky takže... za to. Jakmile jsem vtrhne, já řeknu to Kubáček, udám tebe a řeknu, on přečet všechny vaše knížky, jeho si vemte.
0: A já si nejvím myslel, že ty běžecký boty si bereš kvůli tomu, že dobíháš důchod.
1: Ne, ty
0: a
1: si beru...
0: A ty přitom máš zaječí úmysly před Otakarem Foltýnem, ano. Který nespí.
1: Takže budeš to ty, budu tě muset nahlásit, sorry. Ale no. Udal si se sám, řekl si, že máš nečtenou literaturu plukovníka Foltýna.
0: Ano. Ale mimochodem, přátelé, kdyby náhodou u vás zaklepal na dveře plukovník Otakar Foltín, přečtěte si pár věcí, fakt nejsou špatný. Já často mám dojem, a není pan Foltín to první, že ty texty a ty osobnosti byly jiné, že to je takové Jekyll Hydeovské období, že nějak potkáváme dneska lidi ve funkci, kteří nějak už neodpovídají tomu, co psali, jak to žili a jaké měli představy o tom systému před dobou, než dostali funkci.
1: Já tady vidím, bohužel, že nám přibývá nějak Jekyllů spíš.
0: Máš pravdu a je pravda, že já si občas takhle listuju Malým princem, že to je neskutečně moudrá kniha, já bych to mimochodem v rámci nějaké lepší atmosféry a poučení lidstva vedle Mňačka rozdával každý rok zdarma do každé domácnosti, každé rodiny, protože moudřejší věc snad vedle Nikola Machiavelliho Vladaře jsem ještě neviděl, ale kolikrát si říkám, že ono se vyplácí si tak zpětně připomínat i některé pohádky typu Císařovi nahé šaty, to je taky věc, která neomrzí.
1: No,
0: zvláště v oděvním průmyslu.
1: Já bych tuhle férovku skončil pozitivně, pozitivním tónem, na pozitivní vlně, jak se říká, a jenom řeknu, že si přeju, jak Otakar Foltín sám řekl, že začne zostra, tak aby zostra taky skončil, protože myslím si, že do demokracie žádný takovýhle funkce nepatří.
0: To je přiléhavý závěr a já jenom, abych zvýšil pozornost, poslechovost a ten boj proti dezinfo, který se rovná s poslechem pořadu Férovka, tak kdybyste nás nějaký čas neslyšeli, tak jsme na pohovoru ideovém.
1: Jo. Takže zdravím posluchače.
0: Držte se nám, dokud jste vy, jsme i vy.
1: Jenom vlastně musíme se nahlásit předem, budeme mít jeden týden pauzu.
0: Jsem chtěl nechat trošku právě stav obklíčení.
1: No, hele,
0: já jsem doufal, že přední plátky se budou ptát, kde jsou. Hledáme dva chlapce.
1: Tohle to je preventivní opatření. Po této férovce si dáváme týden pauzu, aby jsme to sklidnili.
0: Pane plukovníku Foltýne, jak stojíte za Petrem Holcem, neměl jste ho tím samopalem tolik tlačit do zátylku. Já jsem vám řekl, že se podřekne a podřek se.
1: Je to pravda.
0: Opatrujte se.
2: Hraje vám Radio Xaver.
3: Hádka ve studiu. Podvodnice, pane Holče, mně se to úplně hrozně těžko čte.
4: A já se mám radost.
3: Ale tak je to ministryně spravedlnosti.
4: No, ale je to podvodnice.
3: Tak znovu. Podvodnice vyšetřuje podvody Ripplesy Okamura do Dekroa. A Kupka ostře oponoval.
4: No, Kupka tady má opravdu ostrý výraz, ne? Ale
3: On tam byl v defenzivě, já jsem to viděl ten
4: půl. Ksavr, chápete, jak je fakt ta vláda, ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic? Když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměrů, úplně bezprecedentní, a vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha, normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Hmm. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
3: No jo, to je ona.
4: To je ona, který mu se tak dobře žije s nižším důchodem.
3: Takže má pravdu ten Oky.
4: No, Oky má naprostou pravdu, protože Eva Dekroa normálně ukradla z fotobanky fotku důchodce, což
3: no, prej si to koupila.
4: Mimochodem, pan Pavel je Němec, víte?
3: Za tři
4: pan
3: eura.
4: Pan Pavel, spokojený důchodce, který chce nižší důchod, je ve skutečnosti Němec. No tak tahle ta paní skutečně teď jde vyšetřovat na spravedlnost bitcoinovej podvod. Tak co to asi ale má veřejnost čekat?
3: Tak veřejnost dobře ví, to jsme i my dva veřejnost, ne?
4: Jsme.
3: Tak veřejnost dobře ví, že se nic nevyšetří. Že hlavní bitcoinista už je někde Bůh ví kde a Bůh jestli živej. A že ty bitcoiny, které tam byly, bylo dost času na to, aby odešly tam, kam mají. Jo? I za tu cenu, že někdo bude muset položit funkci. Toto bych nechal. Ale ona je pořád ministryně spravedlnosti. Mm-hmm. To je přece důležitý rezort. A jaký mají věřit? Teď si představte, že tam pod ten rezort spadají soudci, já nevím, co všechno. Lidé s těmi dvěma tituly vzadu, dvěma předu, teď oni, když za ní přijdou na jednání, tam nějaký slavný předseda nějakého bůhýho správního nebo jakého soudu, vážný pan profesor, tak se jí projde po zádech. No. Řekne schválně,
4: No, Ksavere, je to šmečkařka, no? Máme ministerní spravedlnosti, vy říkáte šorfkařka, já říkám šmečkařka, no. Ale chápete to, že se ona s tímhletím škraloupem prostě stane místopředsedkyní ODS a v takovýhle situaci premiér klidně udělá ministerní spravedlnosti.

Čtyři komici. Budu vám vyprávět o jednom představení čtyř komiků, které bylo fantastické. Takhle, jak vám to budu vyprávět, nebude to pro vás úplně tak vtipný a zajímavý. Ono se to takhle slovně nedá přenést. To se musí vidět. Ale opravdu nic lepšího v životě jsem neviděl. Tedy mistra Bína jsem viděl, ten je taky vynikající. Tak čtyři komici. Jeden malej veselej, druhej velkej naivní, třetí tlustej, bláznivě roztomilej, čtvrtej praštěnej, barevnej, od pohledu ale moc hezkej. A dělali takovou velkou nevídanou srandu. Od intelektuálního humoru přes horor až ke klaunské komice, takové to kopání

do zadku. Zpívali jak bozy, tancovali jak víly v lese, disponovali velkou fyzičkou, předváděli kaskadérské kousky a vše s takovou velkou lehkou noblesou. A vše okořeněné patřičnou dávkou humoru. Jejich výkony jednak strhávaly lidi k frenetickým potleskům a skoro každá minuta salva smíchu. Jak my říkáme, komedianti, ty lidi tak zařvali smíchy, že odlítla střecha. Nebylo na ně možné sehnat lístky, i když byly docela dost drahé. A hráli v jednom divadle v přízemí a je podstatné, že tam byly 4 východy, rovnou na ulici. Chodili jsme na ně často protekčně, takzvaně zadarmo. A to začalo tak, že jsme jednou dohráli naše představení, šli k autu a za stěračem byla cedulka těchto 4 komiků. A tam napsáno: vaše představení se nám tak líbilo, že vás zveme na to naše. Vaši kamarádi, komici, komikům. Tak jsme toho využili a ne jednou. A byli vždy tak nadšený. Já miloval všechny scénky a těšil jsem se na ně. Uměl si mi skoro všechny nazpaměť. A Světlana milovala jednu scénku víc. Jmenovala se Vedro. Pořád ji chtěla vidět, ale s podmínkou, že musí sedět v první řadě. A protože kamarádi komici ji měli moc rádi, tak tu scénku hráli jen pro ní. Ta začínala takto. Přišel náš komik, praštěný od pohledu, ale vlastně hezkej mužskej, a začal. Promiňte, musíme na chvíli přerušit naši show. Musím se omluvit za to, že technika selhala v oblasti klimatizace. Začíná tu být teplo a bude hůř. Může to dopadnout i tak, že to může být sauna. Tak jsme se dohodli, že vás musíme poprosit, abyste se nehýbali. Tím třením vytváříte teplo. A nejlepší bude, když nebudete vůbec dýchat a ani prdět. To dělá taky velké teplo. Vám není teplo? Mně je. A jak na to myslím, začíná už mi být nesnesitelné vedro. Nezlobte se, odložím si sako. A v tom pokračoval a ještě si sundal triko, pak kalhoty a najednou byl v trenkách. A to už stál na forbíně nad Světlanou a právě na tuhle pasáž se Světlanka těšila. A předem řičela smíchy a zakrývala si rukou oči, jakože to nechce vidět, ale přitom mezi prsty šmírovala, jen aby to viděla. Komik si pomalu sedal na bobek a z trenek mu vyjel obří pindourek. Vypadal fakt dost věrohodně, i když to byl určitě implantát. To není možné, že něco tak velkého by někdo měl. Snad jedině kůň. A to on nebyl. A pořád něco říkal o tom teplu. Ale nikdo ho neposlouchal. A i kdyby chtěl ho poslouchat, tak ho stejně nikdo neslyší, protože ženský v sále ječeli, říčeli. A muži obdivně vzdychali a tleskali. A když už se všichni dost nabažili, vstal a ten velký zase zajel a komik se začal oblékat. A pokračoval. Tak nevím, asi to už spravili. Začalo mě být už trochu chladno, až zima. A víte, chlapi, když je zima, jak to vypadá. A ukázal něco malého. Oblékl se a odešel. A představení pokračovalo. A zase šla jedna scénka za druhou, jedna lepší než druhá. A ten tlustý komik si zasedl na někoho v první řadě. Vymýšlel si různé krkolomnosti. Jednou to byla žvíkačka a pak blbé ponožky. A až skoro do konce mu to neustále připomínal. Stáhněte si ty kalhoty, nechci vidět ty vaše ponožky, hraj kvůli nim špatně. A snažil se tam nekoukat, ale zas to uviděl. Zas ta ponožka kouká. Ještě jednou vykoukne, zuju tě. A pak opravdu skočil z jeviště, přímo k botě, tu sundal, stáhnul mu tu ponožku, divák se smál, smáli se všichni a tu sundanou ponožku dal viditelně na jeviště. Podíval se na ní. Je, ona stojí. Když jsi si je naposledy vyměňoval? Loni? A ona fakt stála. Asi do ní nenápadně něco strčil, aby stála. A pak se zaměřil i na tu druhou ponožku. Ona na mě kouká ještě i ta druhá. A já ti říkám, to bylo naposledy, nebo tě vyhodím. Divák se smál a nevěřil tomu. Pak v dalším čísle už rovnou koukal na tu ponožku. Zase vykoukla. Já tě varoval.
Něžně se skočil z jeviště, vzal diváka za límec a vedl ho k těm dveřím, co byly rovnou na ulici. Ty otevřel, diváka vyhodil. Na příště si znovu kup lístek, ale už si ty blbý ponožky neber. Zavřel a zamknul. Vrátil se a teď uviděl tu ponožku. Vzal ji, koukal na ní a řekl, to nejsou tak špatný ponožky. A dal si ji do kapsy. Proč se mu nevzal i tu druhou? No, tak třeba vtipálek přijde příště jen s jednou a já mu vezmu i tu druhou, abych měl pár. Zajímavá úvaha. Ptali jsme se jich a prý si nikdo nikdy nestěžoval. Vždycky jsou jenom skvělí. To u nás by vypadalo tak, že by se komik pro ně vrátil a možná i omluvil, aby si nestěžovali. Ale u nich ne. Když for, tak pořádnej a pořádně a až do konce. A pak byl konec. Všichni čtyři komici nastoupili na jeviště. Prosím, netleskejte. I děkovačka má svá pravidla. Z posledních řad vstanou čtyři chlapy a otevřou ty čtyři dveře na ulici. No tak vstaňte a jděte otevřít. Ty vstali a otevřeli je. Tak správně. A teď my se ukloníme, vy krátce zatleskáte a okamžitě běžíte ke dveřím a tady v sále nesmí nikdo zůstat. Jak dotleskáte, máte na to 20 vteřin. Je to jasné? Tak připravte se, uklonili se a diváci opravdu krátce zatleskali a okamžitě běželi ke dveřím. Komici se skočili z jeviště a diváky popohánili, tlačili je, aby byli rychleji na ulici. A pak se protlačili ven a dokonce stopovali auta a když tam měl někdo volné místo, ty diváky k ním cpali. Byla to velká legrace s třeštěností. Škoda, že my tu nemáme takové komiky. Škoda, že už tu nejsou vlastně skoro žádní komici. Prostě žádná televize si je nevychovává. Jsem rád, že jsem to zažil. Protože tolik srandy od té doby jsem už fakt nezažil. A nikdy snad už škoda nezažiju. Čím to je? Asi lidé se už nechtějí bavit a řeší jen blbosti a myslí si, že jsou konečně moudří a mají ten nesmyslný názor, kdo se směje, je blbec. A kdo je vážnej, je moudrej? Hloupost. A bojím se doby, která vlastně už tu je, že každý člověk má pocit, že do všeho musí mluvit neboli kecat a na vše mít názor. Jinými slovy, nakonec ve výsledku, co blb, to názor. Pro mě jsou tací lidé k smíchu a častokrát je varuji, pozor. Někdy intelekt je na překážku. Tak pojďme se vrátit k humoru a pojďme se smát. Je, to je krásný se smát. Paul McCartney. V Edinburgu po představení zase něco za stěračem. Hurá, hele! Další pozvání je za stěračem. No jo, volňásky na koncert. Rick Wakeman, ty vole. Od koho to je? Hele, podpis tu je, ale komu patří, nevím. A tady je pod tím připsáno Thank you, mim trio, your aret best thank. Aha, že děkujou, že jsme nejlepší. No vidíš, upíre, jak se rychle učíš, když jde o pochvaly. Hele, a tady vzadu je ještě něco nakreslené. Aha, to je plánek a u toho šipka VIP. Asi, že máme jít tudy a tady zadem asi. No a nadešel den koncertu. A když jsme tam přišli, nebyli jsme sami, kteří pozvání asi taky dostali. Postavili jsme se do fronty a čekali poměrně dlouho. Michal se Světlanou stáli spořádaně, oni vždy tak drželi dekorum. Je to vlastně moc hezké, když za každou cenu se chovají slušně až noblesně. Záviděl jsem jim to. A já se zas nudil. A to vypadalo tak, jako bych byl její chlapeček, nezvladatelný a navíc dementní. Totiž já, když se nudím, probouzejí se ve mně dětské hlouposti. Poskakoval jsem si tam, přitancovával jsem si tam, provokoval všechny ostatní, naznačoval, že bych je pošťuchoval, ale nikoho jsem se nedotknul a hlavně blbnul jsem si pro sebe. A pro ty, které to bavilo, nadšeně jsem hrál divadlo. A nechtěně jsem dvakrát narazil na někoho, kdo stál za mnou a já ho neviděl.
Otočil jsem se. Sorry, sorry, promiň, oči na zadku nemám. Sorry. Upír, uber zás. Napomenula mě Svíťa, ale roztomile. A i roztomile hodila očkem po tom ublíženém za mnou. A ten jí milý úsměv opětoval. Tak to asi nebylo tak hrozné. A tak jsem si za chvíli dovoloval dál a možná víc. A zase omylem tomu samému šlápl na nohu. Rychle jsem se omluvil. Sorry, sorry, I'm sorry. A trochu si ho víc i všiml, že má čapku. Napadlo mě, jako by skrýval svoji tvář. A on tak pokýval hlavou a pousmál se, ale jinak nekomunikoval. Spíš odvrátil svou tvář. Asi si nechtěl se mnou povídat, řekl jsem si. Za chvíli jsem si uvědomil, že trochu postoupil dopředu, ale spíš asi jen proto, abych ho znovu nepraštil nebo nešlápl s mými nekoordinovanými pohyby vzniklými z nudy. A protože jsem na něj lépe viděl, tak jsem se na něj zaměřil a důkladněji si ho prohlédl. Toho od někud znám? No jo, říkám si. Odkud? Že by tady někdo od nás z Rakovníka byl? To není možný. Snaž se, přemýšlej. Je ti povědomej dost, komu je podobnej? Kruci! Není to přímo nějaký populární? Ale kdo? A tady ve Skotsku? To musí být světová hvězda. To je, jo, jo, už to vím. Ty vole, to je, no jasně. A já to zjištění pošeptal. Michale, Světlano, vedle mě stojí Paul McCartney. A oni mě bez okolků hlasitě odbili. Upíre, nech těch kravin. Už se to zase s tebou nedá vydržet. Kde by se tady, prosím tě, vzal? A protože se právě otevřely dveře a oni nás vyzvali, abychom šli dál, a já věděl, že bych to prošvihl, abych jim to mohl dokázat, tak jsem se na něj otočil a zeptal. I'm sorry, Mr. Paul McCartney? A teď se opravdu mile usmál a řekl. Yes. Hello, Upír. A vešel dovnitř. A my tam ještě zůstali a já povídám, jak mě může znát? Upíre, několikrát jsme tě tu napomenuli, tak asi pochopil, kdo seš. Koncert byl úžasně úžasný. Díky, díky za pozvání dodatečně. No, furt mě to vrtá hlavou, ale stejně si myslím, že kdybych to Paulovi po těch letech dneska připomněl, že si mě bude určitě pamatovat. Co já jsem to zavolal.

0: Česká a americká country na rádiu Xaver.
1: Country.
2: The absolute best.
3: All the time.
0: Rádio Xaver.
4: Čekává na mě u předměstského kina v kostýmu z rozervaný plachty.

poznat, že se narodila po válce. Kolébku houpala jí potopa, tisíc let promarnila v zahálce. A když tma je blízko, až

vichřice a začne smát se smíchem šašků. Pro ní jsem jenom jeden z tisíce, který svou odvahu má z prášku.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, 21. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: Scházíme se o prázdninách, tak to vypadalo to, že nebude o čem mluvit. Opak je pravdou.
2: A já začnu. Já myslím, že já jsem čekal, že oceníte, že v těch 30 nad nulou jsem sem takhle odpoledne přijel. Ale vy to berete jako samozřejmost.
1: Ne, vůbec ne, to dostanete Tatranku potom za to.
2: To tady dostávám, ty Tatranky.
1: No, manérku, promiňte, já jsem to řekl špatně. No, ale pojďme...
2: Teda ty vaši sponzoři nebudou rádi.
1: Pojďme začít u toho nešťastného požáru v Hřensku. Jistě vás napadlo, stejně jako řadu jiných lidí, jestli náhodou celá tady ta akce, ten průšvih, ten požár, který nebylo lze zvládnout mnoho dnů, jestli na tom globálním oteplování opravdu něco není, jestli Greta nakonec neměla pravdu a my jsme se mnozí tak tomu pousmívali. O čem to, pane prezidente, vypovídá?
2: Tak já nevím, jak, kde začít, ale Greta pravdu nemá. Greta je nástroj v rukou zlých manipulátorů světa a lidského myšlení. Takže Gretu opravdu vynechme. To je nebohé dítě, které by mělo být léčeno. Ale to nechme. Já opravdu nesnáším, když někdo diskutuje o tom, že požár v Hřensku způsobilo sucho a vedro a tím globální oteplování. To je přeci naprostý nesmysl. To je prostě únik od zodpovědnosti našich ministrů životního prostředí, ministrů zemědělství, vlastníků lesů, těch, kteří vymysleli národní parky a dali jim takové podivná omezení a úkoly. Prostě přeci ten požár byl vynucený hloupostmi našimi vlastními a s vedrem nemá fakt nic společného.
1: Dobře, a co si myslíte o tom, že to trvalo takovou dobu a tolik dnů jsme slyšeli, že to není pod kontrolou? Znamená to, že ty naše bezpečnostní složky na průšvih tohoto ražení nejsou připraveni, nastaveni třeba?
2: Tak já nemyslím, že to je triviální věc, ten požár, který začal. Jedna věc je, jestli náhodou vedení Národního parku příliš neotálelo. Protože já bych to všechno tahnul k panu Bursíkovi, blahé paměti, a k jeho prosazení, a teď já musím do závěrky říct, za pomoci tehdejšího předsedy vlády Topolánka, to neudělal sám Bursík, jeho prosazení takzvaného principu bezzásahovosti do zacházení s našimi lesy a zejména s národními parky. Takže prostě to byl tehdejší boj s kůrovcem a způsob toho, jak oni s tím chtěli bojovat a ta bezzásahovost je klíčová věc. Prostě to, jak to vypadalo v tom Českém Švýcarsku, jako v celé řadě dalších jiných lesů u nás, no tak to bylo úplně připravené prostředí pro jakýkoliv požár a pak už jde jenom o tu náhodu, jak ta jiskřička vznikne, jestli vylítne z komína nebo tam jede někde stará lokomotiva nebo cokoliv se stane. Takže to byla připravená půda těmito lidmi, těmito ekologickými aktivisty, kteří zničili naše lesy. A já pořád připomínám dokument, který se asi dlouhou dobu tvořil a já neznám, jak přesně pracovalo ministerstvo zemědělství v tu chvíli, ale jak dlouho připravovalo dokument, ale je fakt, že byl předložen vládě ministrem Fuchsou, ODS, předsedovi vlády Nečasovi v únoru roku 2011, jmenovalo se to Dřevěná kniha. A tam bylo určeno, řečeno, jak se má zacházet s našimi lesy a jak se mají, já bych zle řekl, jak se mají připravovat na tom, aby v nich klidně mohlo docela úspěšně hořet.
1: No, vy jste dneska přinesl, pane prezidente, do studia knihu s názvem Znovu o klimatických změnách a já tady vidím rok 2019. Navzdory tomu jsem o ní nikdy neviděl, vy jste o ní nikdy nemluvil.
2: Já jsem o ní nemluvil, že to byl sice můj nápad vydat, přeložit aspoň úvod. Úvod ze zprávy konkurenčního, jak je ten panel OSN o klimatu, tak vznikl takový protipanel a ten vydal různé knihy, stejně obří, jako vydává to IPCC. No a já jsem dostal v jednu chvíli takovou zkratku z toho, která se jmenuje Summary for Policymakers, neboli shrnutí pro politiky, nebo pro ty, kteří dělají politiku, jejich poradce. A napadlo mě, že to je hezky shrnuto, že by bylo dobré to přeložit. Luboš Motl, náš geniální fyzik, to přeložil do hezké češtiny. No a my jsme to vydali jako knížečku a ono to vyšlo těsně před covidem, těsně před pandemií. A já jsem tu knížku objevil v knihovně někdy předvčírem a přečetl jsem si ji. A říkal jsem si, no to jsme prošvihli, my jsme ji ani nějak neprezentovali, ani jsme ji neudělali žádnou promotion, ani jsme ji neudělali tiskovku a podobně. Takže jich tam máme hromadu u nás v institutu, tak se mám ji k Savere přines. Já myslím, že to je docela jasné antigrétovské čtení, nevím, jak to jinak nazval. Píše to celá desítky, je tam seznam, několik stránek, seznam autorů, z nich já řadu znám, z nich komunikuji, s řadou jsem byl společně na konferencích a tak dále. Je to skupina lidí, kteří prostě zarputile bojují s touto zjevnou ideologií takzvaného globálního oteplování. Uh-huh.
1: Pane prezidente, my tento pořad natáčíme 4. srpna odpoledne a doslova před pár hodinami, včera, předevčírem, celý svět sledoval letadlo americké předsedkyně sněmovny reprezentantů paní Nancy Pelosiové a spekulovalo si, jestli nakonec přiletí na Tajvan nebo ne. Na tom flight radaru, nevím, jestli znáte tu aplikaci, to sledovalo několik stovek tisíc lidí živě. A teď se teda ještě dívám, že tady mají, prosím, v textu chybu, protože tady letadlo s předsedkyní americké sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou, ale patří podle nového teď, jak slyšíme třeba na Českém rozhlase, reprezentantů a reprezentantek. Vidíte, jak kolikrát nám to ještě uteče, tyto důležité genderové věci?
2: To bude utíkat až do konce mého života. Já už se to nenaučím. Paní Pelosiovou jsem několikrát zažil, několikrát jsem s ním
1: mluvil. Já položím tu otázku. Mě totiž zajímá, jestli to mělo, to, že přiletěla na ten Tajvan, nějaký reálný pracovní základ, nebo šlo o provokaci a o to ponížit Čínu.
2: Tak paní Pelosiová se mě nesvěřuje se svými skutečnými motivy svého jednání a svých kroků, ale já to hodnotím nebo dávám to do stejného šuplíku jako na návštěvu našeho pana Vystrčila na Tajvanu. To jsou lidi z jednoho soudku, z jednoho balíčku a hrají s tím své krátkodeché politické zájmy a je jim úplně jedno, co to udělá se světem a co to udělá s tou či onou zemí světa, co to udělá se zahraničním obchodem a podobně. Takže jestli tam chtělo rozeštvat Čínu a vychýlit nějak Čínu a z rovnováhy, to já si nechci spekulovat, ale nic jiného to nemohlo být.
1: Je to svého druhu hrdinství?
2: Je od koho?
1: Ze strany paní předsedkyně sněmovny reprezentantů a reprezentantek.
2: Ne, tak já myslím, že hrdinství to není v tom smyslu, že by opravdu hrozilo, že by Čína chtěla tomu letadlu s ní něco udělat. To se mi zdá, že takhle triviálně svět neběží a já myslím, že faktická hrozba v tom nebyla žádná. Asi jako nebyla žádná hrozba, když náš pan premiér vyrazil do Kyjeva. To je asi tak stejná míra nebezpečí. já bych to nehledal jako osobní nebezpečí, ale já myslím, že to byla demonstrace něčeho. Amerika něco chtěla demonstrovat. Na druhé straně vím, že neexistuje plný soulad mezi americkou vládou a americkým kongresem. Já myslím, že ono to mohla třeba být i schválnůstka paní Pelosiové, stejně jako Vystrčila, to byla schválnůstka, přeci pokud se nemýlím, opravte mě, já mám špatnou paměť, už opravte mě, ale já myslím, že Vystrčil proti Vystrčilově cestě na Tajvan vláda protestovala, tehdejší naše.
1: No, myslím, že prezident. No,
2: a prezident snad taky, takže já si dovedu představit, že třeba Biden taky netleskal, že se mu plete do zahraniční politiky, ale osobně já myslím, to ohrožení nebylo, ale že to něco dalo nějakou ťavku světovému uspořádání a světovým vztahům, to ano.
1: Končí tento příběh v okamžiku, kdy paní předsedkyně vstoupí do letadla na Tajvanu a odletí? Nebo to ještě nějak pokračuje? Máme něco očekávat?
2: Chvíli to pokračovat bude. Já myslím, že Čína se s tím nebude chtít spokojit. A sice jednou variantou je, jak si pamatujeme, ještě z éry komunismu, ale to byste nebyl na světě, že Čína vydala 456. vážné varování, že se stalo to, či ono, přeci byla standardní zpráva v našich médiích. Tak jestli teď to Čína vyřeší tímto způsobem, nebo něčím ostřejším, nevím. Ale myslím, že tohle Číně takhle bezprostředně ještě do dneška nikdo neudělal. To, že tam jela malá váha, náš předseda Senátu, je jedna věc, to mohli mávnout rukou a myslet si něco o pomílenosti, ale když tam jel někdo takový z Ameriky, no tak to já myslím, že oni jen tak nezapomenou.

0: Včera konala v Poslanecké sněmovně, Novinky.cz napsali, česká vláda spolupracovala s mafií, křičela ve sněmovně Schillerová. Jak tu celou kauzu vidíte? Rozhodl Pavel Blažek o tom, jak dopadnou volby na podzim, nebo má koalice spolu štěstí, že to puklo už teď a jsou ještě prázdniny a do voleb stále zbývá několik měsíců?
1: A tohle jsou dvě různé otázky. Mě teď napadá, já si z toho budu trošku dělat legraci, jo? Takže jedna část obyvatel to má dneska v hlavě nějak takto, dvojtečka. Drogy, prostitutky, kriminálníci, ministři, bitcoiny. Mámo, někde se nám ztratilo 12 miliard, nám nic nedali.
0: Miliardů.
1: 12 miliard. A to jsou jedni. Hmm. Pak jsou ale druzí, ty říkají, to jsou chudáci, kteří dobytkové to na ně zorganizovali. Oni jsou možná jenom trochu hloupí, že to takhle všechno zbaštili. No, proč tohle to říkám? No, že naprostá většina lidí je fanaticky pro vládu. Není jich moc, ale zase ne tak málo. To je skoro třetina. A ta druhá je stejně tak zásadně proti. A těch, kteří zatím ještě váhají a kteří čekají, co bude vyšetřeno například, těch je hrozně málo. Takže, že by se to nějak významně projevilo do volebních výsledků, já neočekávám.
0: Myslíte si, že kdyby se volby konaly teď, že se to na těch volbách, na tom výsledku nepodepíše? Třeba tím, že voliči koalice Spolu, ODS, nepřijdou k volbám?
1: Ne, oni mají jiná kritéria. Přeci dneska je to rozděleno na tom, chrání nás Fialovci před Rusem nebo nechrání. Jo, to je dneska klíčová otázka. A dokud se to nepodaří na Ukrajině uklidnit, dokud nebude zřejmé, že Rus nejde na Prahu, tak tahle ta zásadní otázka zůstane a ty lidé, dokud věří tomu, že a je jedno, jestli jsou to mafiáni nebo to nejsou mafiáni, se vrátím k tomu příkladu. Mámo, chrání nás nebo nechrání? Tak jestli nás chrání, jak jsou výborný, budeme je volit. A jestli nás nechrání, tak ne, tak ty ne, tu už nechcem, protože něco. Jo. A ten titulek, aby se k tomu vyjádřil, je samozřejmě přehnaný přesně přiměřeně tomu, jaká je doba, to znamená volební kampaň, ale že to je velký problém, to je pravda, že mě to připomíná ta dnešní vláda jako muška v pavučině. Ona, jak se tam třepe, tak je čím dál víc omotaná. Protože pořád přibývají, třeba řeknu informaci ze včerejška, která mě zaujala. Policie zabavila na ministerstvu financí dokumenty o této věci. No to je přeci ale úplně průlomová informace, protože dosud jsme žili v iluzi, že na ministerstvu financí nikdo nic neprojednával. Tak jaký dokumenty tam zabavili? Já teď nevím, co tam zabavili, ale jenom ten titulek je pro mě šokující, protože jestli existují dokumenty o tom, že ministerstvo financí něco projednávalo, no tak je prokázáno, že nás pan ministr financí přinejmenším balamutil. To jsem použil mírný termín.

0: Posluchači, kteří trpělivě sledují moje vypravování a kteří mají přátelský zájem na mých osudech, nesou snad nelibě časté odbočky, které nalezají nezajímavými a nicotnými. Prosím svoje přátelé a známé za odpuštění, že jsem zneužíval jejich schovývavosti a nyní se vracím k tomu, abych popisoval svůj život. Martička. Často jsem vyslovoval toto drahé jméno a ani uprostřed rozmarné společnosti, ani uprostřed zápolení neopouštěla mě představa této rozkošné bytosti. Během doby vyměnil jsem si s ní několik lístků. Obsahovali pouze pozdravy a několik běžných poznámek, avšak já cítil z jejich řádků, že je mě nakloněna, ač jsem ničím nepřispěl k tomu, abych rozmnožil její sympatie. Hořce jsem si lál za svoji ostýchavost, která mě bránila, abych k ní přistoupil s rozhodným vyjádřením. Když jsem dostal dopis od pana řídícího Tšpona, ve kterém mě zval na zápas, tu jsem si řekl, teď nebo nikdy, nechci-li slouti s Ketou. Plál jsem mužným rozhodnutím, když jsem se ubíral k nádraží a sedě v kupé spřádal jsem v mysli řeč, jež zanedlouho bude vyznáním lásky tomuto děvčeti. Drahá slečno, řeknu, snažně vás prosím, abyste mě vyslechla. Závisí na tom mé štěstí. Chováte-li jen trochu sympatie k mladému muži, který před vámi stojí? Ne, tak nikoli, nýbrž. Zajisté jste poznala, že vaše společnost mi není lhostejná. To také není to. Musím promluvit i delikátněji. Nejsem krasořečník, slečno, a můj cit je k vám tak horoucí, že mate moje myšlenky a dává mi pronášet nejapná slova. Dovolte, abych se vás otázal, nechtěla-li byste kráčet se mnou ruku v ruce životem, neboť bez vás není mi v širém světě štěstí. To je dosti dobře řečeno, prostě a rozhodně, jenom varovati se květnatých úsloví. Po celou jízdu vlakem upravuji a pořádám svoje vyznání a když se blížím k cíli, jsem přesvědčen, že moje procítěná slova neminou se účinkem. Opravdu, jsem chlapík a divím se sám sobě, kde se vzala moje hladká výmluvnost. Opustil jsem stanici a vstupuji do vesnice. Míjím známou alej ovocných stromů, jich šlistí zbarvil podzim. Spatřil jsem stavení pana řídícího Tšpona. Teď. Jakže promluvím k slečně Martičce? Počkejme, drahá slečno, já... Ne, tak tomu není. Na počátku bylo něco o sympatiích. Běda mě. Cítím, že jsem zkrušen malomyslností a že moje mysl byla zachvácená zmatkem. Se zběsilou zlobou proti sobě jsem vyrazil a dal se šíleným klusem po cestě. Náhodnému pozorovateli naskytl by se pohled na mladého muže, jenž jako štípnut ovádem bezhlavě opisuje spirálu, jejíž ohnisko je dům pana Tšpona. A zakončení onoho střeštěného běhu jevilo by se asi takto. U vrátek domu pana Tšpona stojí mladá dívka. Náhle přiřítí se, odkud si zbědovaný mladý muž. Mladá dívka rozevírá náruč, do které bez dechu klesne onen šílenec. Mezitím, co ona konejšivě hladí jeho rozcuchaný vlas, vychází ze dveří stařík a volá. A tady ho máme. Martičko, nestůj venku a odveď svého ženicha do stavení. O lásce a podobných věcech můžete mluvit až pak. Teď jej nutně potřebujeme, protože nemáme třetího. Dívka odběhne do stavení a stařík láskyplně uvádí mladíka do pokoje. U stolu seděl pán v šedé četnické uniformě. To je pan strážmistr Houra, představoval pan řídící, a to je ženich naší Martičky. Ženich, jak je to všecko jednoduché. Tak tedy ženich. Pan řídící říká, že ženich. A to tedy je Martička nevěsta. moje nevěsta. Pan Houra povstal, srazil podpatky, podal mi ruku a pravil: vítám vás a blahopřeji. Já už o vás mnoho slyšel. Dnes si aspoň zahrajeme. Máme smůlu od té doby, co jsme ztratili Salamánka.
1: Kdo je to?
0: Pan strážmistr se zasmušil, mávl rukou a pravil: hanba mluvit. Dnes se nesmí nikomu věřit. Pan Čpon jej odněkud přivedl. Hrál dobře, to je pravda. Několik dní s námi působil k úplné spokojenosti, když tu jsem dostal služební rozkaz, abych pátral po jakémsi Bedřichu Salamánkovi, 7. dubna 1894 v Praze narozeném, svobodném, tamže příslušném, soukromém úředníku, nyní neznámého pobytu.
1: A proč?
0: V dubnu 1928, pokračoval pan Houra služebním tónem, prodal obviněný vetešníku Bohumilu Hellerovi 3 telefonní sluchátka za 45 korun. Bohumil Heller byl pak vyrozuměn, že mikrofony byly odcizeny, a proto, když asi za 14 dní přišel obviněný k němu opětně prodávat i takové sluchátko, chtěl jej zadržet, ale obviněný z obchodu uprchl. Později bylo zjištěno, že jedno sluchátko bylo odcizeno Františku Jilemnickému, obchodníkovi, a druhé z kavárny u Černého orla. Měli cenu po 70 korunách. Vlastníci 2 ostatních mikrofonů zjištěni nebyli. Mimo to udal Maxim Schmidt, že obviněný odcizil mu 2 reklamní aparáty se 2 zrcadly a skly v úhrné ceně 1090 korun. Popis osoby, prostřední postavy, šedý oblek, hnědé vlasy, oválný obličej, zvláštní znamení, bradavička u kořene nosu. Dívám se na něho a vidím, to je on. Když jsem seznal jeho totožnost, hrál právě velkou hru. Hlásil 107 červených a zelenou pomáhající. Udělal na nás 140. Byl spokojen a pravil: dostanu 4,80 zlaté. To dostanete, pravím. A vyplatili jsme, co mu náleželo. Pak jsem vstál, opásal jsem se řemeny, vzal jsem přilbu na hlavu a pravil: a nyní vás, Salamánku, zatýkáme jménem zákona pro krádež mikrofonů a reklamních aparátů. On se zasmušil a odpověděl: já nezapírám, pane strážmistře, a půjdu bez řečí s vámi. Ale je to škoda. Mohli jsme udělat ještě aspoň jednu rundu. Vedl jsem jej do vazby okresního soudu. Byl jsem velmi rozmrzen, že se nám spoluhráč tak spustil. Cestou probral se ze zamyšlení a pravil: ale toho betla nemohli jste nikdy.

0: ve mlejně do vás hodí. Já vám sám zatlačím, abyste věděl. 8 měsíců karty neuvidíte. Styděl se, div neplakal. Ale co je to platno, přišli jsme o 3. No, nyní už bude lépe. Máme tu našeho ženicha, ozval se za námi pan Čpon. Rozhodil karty do půlkruhu a velel. Tak, malá dávám. Asi po 3. otázal se strážmistr. A cože tu není ještě pan Tachecí? Pan řídící zavrtěl hlavou. Nevím, proč se opozdil. Bývá vždycky tak přesný. Obrátil se ke mně a vysvětloval. Pan Tachecí je zdejší osadník a dělá nám 3. Nemohu říci, že bych s ním hrál rád. Hraje dobře a platí správně, ale on je takový, jak bych to řekl, takový mrtvý, podotkl strážmistr. Ano, nesmrdí, nevoní, dostane dobrou kartu a nic. Špatnou kartu a zase nic. Nemluví, nesměje se a pořád má takový výraz, jako by mu někdo křivdil. Sotva to dořekl, vstoupil do dveří menší zavalitý pán. Hlavu měl holou, tvář bledou a vysutou jako z měkkého těsta a oči smutné. Tiše pozdravil, svlékl kabát a zasedl ke stolu. Obdržel kartu, vydal ze sebe neurčitý zvuk a vynášel. Po chvíli přišla Martička, posadila se vedle mě a položila mi ruku na rameno. Pan Tachecí pohlédl na ní, odkašlal si a pronesl dutým hlasem. Pane řídící, já bych prosil o dovolenou. K čemu potřebujete dovolenou, pane Tachecí? Podivil se pan Čpon. Já bych se chtěl oženit, vece smutný muž. No to můžete, a kdo vám brání? Brání mi to, že musím s vámi denně zasedat, takže nemám k ženění času. Dobře, pane Tachecí, uděluji vám dovolenou na den. Zajdete si s nevěstou na radnici, vyměníte si slib věrnosti a po sňatku přijdete sem. Den je málo, pane řídící. Proč málo? Za 24 hodin možno se oženit ne jednou, ale 5. Pan Tachecí si otřel čelo kapesníkem. Když ono, já totiž nemám ještě nevěstu. Jak se mohu seznámit s dívkou, musím-li tu denně působit? To je pravda. Tak vám dávám 14-denní dovolenou. Pak ale se mi v pořádku vraťte. Smutný muž poděkoval a hlásil melancholicky červenou 100. Když bral od každého 80 krejcarů, zavrtil se nepokojně a zavzdychal. Máte ještě něco na srdci, pane Tachecí? Tázal se pan Čpon. Já totiž ani bych nemusel si brát celých 14 dní. Nuže? Ono jak si... Tadyhle se dívám na slečnu dceru. Už dlouho ji pozoruji. Zalíbila se mi a míním, že by se mi hodila za manželku. Kdybyste mi ji ráčil dát, pak bychom snad ani nemuseli přerušit zasedání. Já bych svoji usedlost prodal a přestěhoval se sem. Pan řídící se pousmál a pravil. Vaše myšlenka by nebyla špatná, jenomže přicházíte pozdě. Martička už je zasnoubená, tady je její ženich a ukázal na mě. Smutný muž spočinul na mě melancholickým zrakem a vydal ze sebe zvuk politování. To je chyba, vece. Zabubnoval prsty na stole a pravil. Pan strážmistr mi hlásí kulovou 7? Tak tomu dám flek pod obojí a vynáším.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

Bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

0: Páteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
1: na na na na na
2: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: K rukám vážených pánů pana Luboše Xavera Veselého a pana Petra Holce se službou 24/7. Adresa ohlašovna Vilzanova 10.
2: To je moc dobře.
1: 120.00 Praha 2. Dovolte mi, abych ohlásil, tím upozornil na moji vlastní zkušenost s pokleslou a nekorektní zábavou během volnočasové aktivity v části mojí rodiny. Včera, v sobotu, jsem byl pozván na krásné rodinné odpolední a večerní posezení s grilováním. Sezvání realizoval pan, a teď je tady plné jméno, bytem a tak dále, ať to nemusíme pípat, Praha 4, jo, se svojí přítelkyní Terezou H, bytem tamtéž. Jo. Matkou jejich 3,5letého syna. Je zároveň i sestrou 14letého Adama. Jo. Oba nezletilí byli přítomní té nakonec nepřející taškařici. Setkání se zúčastnila i matka prvně jmenovaného, paní Olga, příjmení nečtu, jo, majitelka domu. Domu se zahradou a bytem tam.
2: Ale to je zkušený jazyk, ne?
1: Co? To je vidět, to musí být vyšetřovatel bývalý, jo? Bytem tam tež. Dále se zúčastnil i Hájkův bratranec. Dále se zúčastnil i bratranec Šimon bytem poblíže a ještě já s manželkou. Setkání mimo jiné provázela pokleslá zábava na účet celého našeho politického vládního vedení, energií, ne naší války a také komunity LGBT+, včetně nebinárních našich menšinových spoluobčanů. Toho mě bylo líto. Vše s tím, že se jedná o neznalost, by se možná tak nějak dalo překonat. Ovšem neodpustitelné bylo, když se účastníci bavili na účet našich vrcholných politiků, paní Markéty Adamové Pekarové a pana Milouše Vystrčila. Setkal jsem se s nekonstruktivní kritikou, posměšky, šprťouchlaty a zdehonestováním jejich slov pravdy, jejich myšlenek.
2: To je nechutný.
1: Nechutný. Zvláště k oběma předsedům je takové neúctivé jednání neodpustitelné, nekorektní. Je zapotřebí vše i hned řešit, být bdělý, aby se chování zastavilo a neopakovalo. A ještě to pokračuje tady popisem těch událostí, jo, to potom dáme do přílohy, pane Holče, jo. A přiznávám, že já svůj díl ostudy na svých bedrech nedokázal jsem aktuálně zajistit nesympatie a ani na místě nepopřel sympatie mojí ženy s těmi ubohými zpátečníky. Omlouvám se, špatně jí vedu. Příště se to nestane, to si ještě odskáče. Poznámka. Chybí mi ty roztomilé, malé, zeleňoučké mandarinky plné zrnek, také ty sladoučké a dozrávané kubánské pomerančíky. To nechápu. S pozdravem světu mír, pan plné jméno, přechodně bytem, jo, Praha 10, velikost nohy 45, někdy i 46 píše. Takhle má vypadat, pane Holče, no, kvalitní udání.
2: Tomuhle se říká sebebonz neboli autobonz. A já jsem rád, že jsme s tou ohlašovnou takhle uspěli hned na poprvé, když jsme ji tady otevřeli.
1: Toto není jediný.
2: Já vím, já teda musím říct jenom, já jsem to uložil do archivu samozřejmě, udělal jsem záznam, že to přišlo. A musím říct, poslal jsem to dál ministru vnitra Rakušanovi i Redlovi. Já teď vlastně nevím, který z nich je ministr vnitra úplně. Tam pojde trošku zmatení teď, ne? Víte, kdo to je teď?
1: No, něco jsem sledoval.
2: Ale cítil jsem povinnost to poslat dál na vyšší místa, ne?
1: Děláte to dobře, akorát mě tady chybí dvě věci. Číslo jednací a vyřizuje holec.
2: To je ale v záznamu. To tam je.
1: Takže už máme do sbírky asi čtvrtý udání.
2: Máme a pozval jsem dokonce autory tady na osobní pohovor. Tam bych byl rád, abyste byl u toho.
1: No, já budu zapisovat.
2: A že bychom je podchytili, protože jsou talentovaní. Tohle je napsaný krásným jazykem. A že, že bychom s nimi mohli pracovat dál, ne?
1: Zejména bytem tamtež. Já miluju policejní jazyk.
2: Jo, to je lirika.
1: Když jsou takový ty... A všimněte si, že třeba Šlachta, plukovník, tím někdy mluví v tom civilním životě.
2: No tak to neodpářete
1: to
2: od sebe.
1: To neodpářete, jo. A to jsou takový ty typický šel k oknu za účelem, aby je zavřel.
2: Jo.
1: A když jim řeknete, nemůžete tam napsat šel a zavřel okno, tak tyhle, to ne, takhle.
2: To není ono, takhle to.
1: Není ono.
2: Jo, jo, jo.
1: Takhle to má ten bytem tamtéž, jo, a prosím vás, nebojte se ohlašovat, přátelé, je tady taková hezká nová doba.
2: Jasně.
1: Všiml jste si, pane Holče, že já jsem na to změnil účes?
2: Moc vám to sluší, je to dobrý.
1: To je na Klementa Gottwalda,
2: to
1: jsem odkoukal od vás. A tak stylově prostě.
2: Je to fajn, že jdete do sebe.
1: No.
2: Minule jste mi záviděl ty boty, sice jste neznal úplně jejich správný název, ale jsem rád, že děláte jako do mody a do vizáže. Jak jste říkal, že mám meltonky.
1: Jo, meltonky!
2: A vy nevíte, jak vypadají meltonky, ale to nevadí.
1: Víte co, já to fakt nevím, ale takrát to používám, to tak hezký slovo, já říkám meltonky
2: ale
1: všemu.
2: U vás to nejsou jen meltonky, ne? Vy znáte spoustu slov takových pěkných a rád je používáte různě.
1: Vixlajvant, šlamperaj, miluju. Šmucich, že je něco. A co jsou to teda ty meltonky?
2: A to jsou takový jiný boty.
1: Jaký?
2: To byste musel teď obrázek ukázat. No.
1: Jo.
2: Ale...
1: No nebyly to náhodou boty na bruslení? Meltonky?
2: Ne.
1: Ne?
2: Ne.
1: Tak to byly...
2: Teď je vidět, že jste nikdy nebrusil na rybníku jako
1: tak to,
2: kluk.
1: To byste koukal, kolik já jsem to nabrusil. Ale tak komisňáky ještě byly.
2: Tak to asi máte od někať vy nějaký svojí zkušenosti.
1: Pane Holče, meltonky, komisňáky, slamáky, důchodky a pičutky.
2: Pičutky?
1: No.
2: Tak to věřím, že to jste se nanosil asi.
1: No, vy nevíte, co je pičutka? Ne. Bota?
2: Ne.
1: Takový ty černý navlíkací s tím bílým okrajem?
2: Nevím.
1: Vy jste jako...
2: Pičutky jsem nenosil.
1: Ne?
2: Může to být z jednoho důvodu, prostýho, jo?
1: Vy jste z lepší rodiny.
2: Že nejsem...
1: Co nejste? No to každýho,
2: ale...
1: každýho v pubertě potkali pičutky boty, ty se nosili v letě, takový hadrový.
2: Ještě jednou, odkud jste?
1: Ale co, odkud jste? Vy snad soudíte podle toho, odkud se mnou, jaké jsem rasy, nebo vyznání.
2: Hned.
1: No tak, pane.
2: Já jsem ras. Strašný.
1: Ale to vy to fakt slyšíte poprvé? Ne.
2: Pičutky? Hmm? No opravdu.
1: A slamáky?
2: No slamáky, jo, ale pičutky.
1: Jak vám to mám popsat? Černá, hadrová, lagericová bota, taková prostě nekvalitní.
2: Ale já jsem jí nenosil hadrový boty, musím říct teda.
1: Tak slamáky byly hadrový, ne?
2: Jo, ale úplně hadrový boty.
1: No tak
2: ne, to... Nenosil jsi jenom hadr jako kolem nohy?
1: Ne, ale nezlehčujte to.
2: No, tak já jsem... Můžete pocházet ze skromných poměrů?
1: Já pocházím...
2: A vypracoval jste se?
1: Ze skromných poměrů a teprve nedávno jsem se do nich vrátil.
2: Jo?
1: Ne, my pocházím z lepší rodiny, jako vy, tak jako, ale,
2: no, dobře.
1: Ale toto každý chtěl nosit v létě.
2: Vážně?
1: Hmm. Aha. A překvapím, že to neznáte. Měli tam takový, jako takový kus černé jakoby gumy, aby byl natahovací, nevíte.
2: Přineste je příště do...
1: Já je nemám, tak to mluvím o roce 82, ale depa, chodím bosej. Od té doby, co mě zdražili ten plyn.
2: Jo. No a teď já čekám, jak to ty udání posílám na vyšší místa, že to cinkne, ne? Že přijde nějaký odvítka.
1: 100%. No odvítka, to přijde od Redla.
2: No tak, tam je to Vítek je Redl, ne vlastně? Nebo Redl je Vítek, já fakt už nevím.
1: No.
2: Vy znáte se v tom, víte, kdo je kdo?
1: Já se vůbec nevyznám a hlavně se nevyznám v tom, jak zbaběle se včera zachoval ten Fiala Fialovič.
2: Víte co? To už je normálně hromada lží a dneska jim do toho hodila vidle i, já bych řekl, jejich spojenkyně nebo podporovatelka Bradáčová. Protože Fiala jaksi souknul před národ, jak on to poslední dobou rád dělá, řekl teda, nejinak pokračuje, protože se hrál pozitivní roli v kauze Dozimetr, což už samo o sobě byl skvělý vtip. Nemůže vám ale říct, jakou. A dneska Bradáčová, která to celý dozoruje, tu kauzu, tak řekla, Hele, ne, tam já o tom nic nevím, že by tam se hrál. Dneska to řekla v televizi.
1: Oh.
2: Já nevím o tom nic, že by tam se hrál pozitivní roli. Tak jak se nám to hroutí, ne? Trochu.

0: nějak neslyším to řešení, protože oni jsou to přece spojité nádoby. Na jedné straně musíte říct, jak přisypete peníze do státního rozpočtu, tedy v oblasti příjmu, a na druhé straně, jaké výdaje z toho státního rozpočtu budete dávat. A myslím si, že možná na rozdíl od některých mých kolegů, já mám zkušenost nejen co by současný starosta, ale i bývalý hejtman Jihočeský, sestavoval jsem už hezkou řádku rozpočtu. A věřte, že ani ta moje obec a ani ten Jihočeský kraj nemají zaseknutou žádnou dluhovou sekeru a hospodaří s vyrovnanými rozpočty. Jde tedy o to stanovit si ty priority. Ale abych neutekl z vaší otázky. Přísaha říká, že předpokládáme rovnou daň. Rovná daň je daň, která je spravedlivá. Spravedlivá pro každého. Každý zaplatí 17% ze svých příjmů a co se týká DPH, jsme připraveni ještě dát nulovou sazbu daně na ty takzvané základní potraviny. Potraviny, bez kterých se skutečně nikdo z nás neobejdeme. Současně říkáme, že abychom docílili zvýšených příjmů státního rozpočtu, měli bychom se podívat na ty společnosti, korporace, anebo chcete-li banky, které dnes v České republice nedaní. A jejich zisky, které vytváří v České republice, jsou daněny v jiných zemích anebo v daňových rájích. Ty by měly mít, alespoň v prvních letech, tu daň zvýšenou. Říkáme 17 plus 17. Rovné daně jsou tedy jedna z věcí, která je podle mého názoru spravedlivá, a současně pak pomýšlíme na spravedlivé výdaje ve státním rozpočtu. A to jsou takové výdaje, kdy nebudeme odčerpávat peníze a nebudeme je dávat na ty, kdo pro společnost nedělají vůbec nic, kdo se jenom takzvaně vezou a na které my všichni, dovolte, abych se i já, i vás zařadil, mezi tu střední třídu pracujeme, pro které vytváříme daně a které pak platíme a oni se nám vesele smějí, když my každé ráno pochodujeme do práce.
1: Tak, ale schodek státního rozpočtu na příští rok je plánován až na 281, 286, nevím přesně teďka, ale je to takovéto číslo, miliard. To vám vychází, že těmi opatřeními, které jste zmiňovala, že byste se dostali na nulu během pěti let?
0: Je to přece běh na delší trať. A já bych přirovnal tu rovnou daň k určité záchranné brzdě. Radio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Babiš je prodavačem strachu, my naše sliby plníme. Chlubil se Fiala.
2: Tak no. Xavere, víte co, a když tady vlastně přemýšlel jsem nad tím, jak je možný, že se tak strašně lže, jestli se lhalo dřív, já fakt jako nevím, když si vzpomněte 20-30 let zpátky, jestli jsme tu lež vnímali jako součástí každého dne z toho veřejného prostoru. A já mám pocit, že to je jakoby norma. Třeba ten premiér Fiala může říkat úplně, co chce. Já ho poslouchám, když on jako dokazuje, prokazuje, jak vlastně. A přitom jdete si koupit cokoliv, jdete, když se bavíme o těch hospodách, jdete do té hospody, zaplatíte si oběd a ty prachy, které tam necháváte, za to jste se dřív naobědvali oba, někdy ještě dříve celá rodina. Jo. My prostě víme, že o 30% jsme schudli. My jsme opravdu schudli. Jo. A teďko já nechci opakovat všechny takové ty jakoby ceny energii, že máme nejdražší v Evropě. Já nevím, tohle, to jsou ty statistiky, které někdo umí daleko lépe, ale já to vidím prostě na to, co já platím. A s těma penězma, který člověk měl k dispozici, tak prostě si nekoupí už tolik, kolik si koupil dřív. A přitom tyhle ty lidi říkají, jak se to všechno zlepšuje, jak je to jakoby úžasný a prodavač strachu a někdo zase říká šíření blbé nálady a za to může opozice, za to můžou ty dezoláti a hloupí lidi, blablabla. Všichni za to můžou, ale pak jdete k té pokladně v tom supermarketu a vidíte ty účty a platíte ty reální ceny a tam vlastně nejsou tyhle ty lidi, kteří by vám říkali, no máte se líp, že to je o třetinu všechno dražší než dřív. To zrovna jako u toho nebudou, protože budou někde jinde tyhle lidi. V ten moment.
1: Mimochodem, co říkáte na tu nešťastnou fotografii, která telefonuje pan ministerský předseda údajně s někým?
2: On říká, že to je nějaký špatný mobil, že se mu to stává, že to byl moc dobrý rozhovor, že nebude se povídat o tom mobilu, protože tam on tam pouští kameru a pouští tam spousta věcí, jak to má na tom uchu asi nějak samo volně, nebo jestli ty ruce tam dává nešikovně. To on říkal, to já prostě nejsem na to odborník, ale jsem odborník na to povídání politický a s tím panem kancléřem jsem se bavil půl hodiny a mohl by to jako interpretovat. Určitě ho pan kancléř chválil, že to dělá dobře, ten by zase říkal, že on to jako dělá dobře, všichni to dělají dobře a ten mobil Xavere, to je zase jako my dezoláti jsme se chytli takový pitomosti fakticky. No, nedělejte to, Xavere, nedělejte to.
1: Já byt jeho nějakým podržtaškou přes média, tak to prostě nepustím ven. V tom je taky
2: problém. Moc si to nevšim.
1: Moc si to nevšim.
2: Moc si to asi nevšimli. No. Já bych si taky nevšiml, kdyby si lidi nevšimli. Pokud samozřejmě je to lež, protože Xavery, to víme, jak to vzniká. Většinou buď dokončili rozhovor a ten tiskový říká, hele, dáme to na sociální sítě, tak ještě vemte ten telefon a dělejte, že se bavíte, já s vyfotím a poje to ven. Takhle se to dělá, teď to známe. Já mu to nevyčítám, ale vadí mi to. Je to prostě jako zbytečně falešní. V tomhle tom světě, v kterém teďko žijem, já se čím dál tím víc přimlouvám za autenticitu. Ne, že zahraju, jak se s ním bavím, byť jsem s ním zrovna položil telefon. Jo. Protože pak vás chytne takováhle pitomost a prostě vezete se s tím a je čím dál tím víc směšný.
1: A mimochodem, dnešní preference Medianů jste viděl?
2: Ne.
1: Kdy už je ODS na třetím místě předběhli Starostové a SPD mimo sněmovnu.
2: Jo.
1: Do sněmovny s velkým náskokem samozřejmě Babiš, SPD a tak dále a komunisté 7% myslím mají motoristé a tak. Co o tom soudíte? Nějak se nám to mele?
2: Nějak se na to mele, já doufám, že se to, jako já sleduju ty procesy, teď jsem čest zrovna, jak se paní Konečná nějak jako nedohodla, ale že natáhla paní Maláčovou neveme, dostačilo a tím pádem paní Maláčová se sociálními demokraty ztratila nějaký čas a vlastně četují, jestli vůbec do té kampaně jako vypůjde samostatně a teďko nemá partnery. No já těm pohybům nerozumím, ale sleduju to, no. Jako ty pohyby jsou a já jsem fakticky zvědavý, kdo teda bude dávat dohromady tu příští vládu, ale bojím se jedné věci, jo. Že si musíme zvyknout, že prostě jako se v té politice jako ta pravda úplně říkat nikdy nebude. Jo.

0: Já.
1: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

Jenže problém číslo jedna. Lidé přeci nemají peníze. A tak vzniká myšlenka část firem rozdat formou kupónů úplně zdarma. Stačilo majetek ohodnotit. Výsledná částka by se vydělila 15 miliony, co by počtem obyvatel. A každý občan by tak dostal svůj díl ve formě poukázek na nákup akcií. Je na každém, aby se rozhodl, jak s nimi naložit, tedy kam investovat. Tato metoda, která byla ve skutečnosti ještě trochu komplikovanější, ale měla i své hlasité odpůrce. A má je vlastně dodnes. Už v roce 1990 se objevuje ostrá kritika Klausova kuponového nápadu. Nemyslím, že je možné brát tento návrh vážně, jak z důvodu teoretických, tak i praktických. Kdo by věděl, jakého podniku si má pořídit akcie? Hrstka informovaných. Co s podniky, jejichž akcie by nikdo nechtěl? Ptá se například ekonom Zdeněk Hába. Kdyby pan Hába v té době věděl, že za kupony půjde koupit prakticky pouze firmy, o jejichž akcie velcí hráči zrovna dvakrát nestály, asi by se ptal mnohem hlasitěji. Posuňme se v čase do roku 1991. Václav Klaus v parlamentu transformační zákon úspěšně prosazuje. Privatizovat se bude podle něj. Od plánů k činům se přistoupilo 1. ledna 1991. Přichází privatizace spojená s restitucí majetku. Situace byla naléhavá. Vždyť soukromý sektor v Československu prakticky vůbec nefungoval a neexistoval. Bylo jasné, že kromě privatizace bude potřeba také celou výrobu restrukturalizovat. Funkční trh musí být tvořen soukromými subjekty a vše ostatní je podružné, uvádí jeden z reformních ekonomů Jiří Havel. Základním kamenem mají být privatizační projekty, které měly navrhovat občané, zaměstnanci firem, zkrátka téměř kdokoliv. Ke každému podniku bylo potřeba zpracovat projekt, ve kterém jste vysvětlili, jak byste firmu navrhovali zprivatizovat. Takový projekt se nejprve dostává k zakladateli podniku, který jej do té doby řídil, tedy většinou příslušné ministerstvo, obvodní úřad či obec. Poté putuje na ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci, kde se z jednotlivých projektů vybírali ty nejlepší. A bylo z čeho? V průměru chodilo na každý podnik až 5 nápadů, jak jej předat do soukromých rukou. Schválené projekty mají poté putovat na Fond národního majetku, který podle nich zakládal příslušné akciové společnosti, organizoval veřejné soutěže, spravoval akcie, účastnil se valných hromad, uzavíral příslušné smlouvy. Když se dnes řekne privatizace, většina národa doplní slovo kuponová. Václav Klaus se dnes ale celkem po právu durdí, když někomu toto privatizační názvosloví trochu ujede. Privatizační kupony, na které jsme na podzim roku 1991 stáli fronty a doma jsme se dohadovali o tom, jak je investovat, byly totiž jen jednou z mnoha forem privatizace. Dalšími byly dražby, veřejné soutěže, přímé prodeje, bezúplatné převody a restituce. Kuponová privatizace byla jednou z variant privatizace restituční, nikoli ve smyslu vrácení majetku původním vlastníkům, ale ve smyslu jistého odškodňování všech občanů naší země za to, že tu byl komunismus. Proto to byla privatizace za pouhou symbolickou cenu, vysvětluje dnes bývalý prezident Klaus. Tou symbolickou cenou bylo přesně 35 korun, za kterou si každý občan starší 18 let mohl koupit kuponovou knížku a k ní známku za 1000 korun. Seznam podniků, do kterých bylo možné kupony investovat, visel na každé poště. Bylo jich nakonec okolo 2000. Česká kuponovka nakonec probíhala ve dvou kolech. Mezi firmami, jejichž část dal stát obyvatelům k dispozici, byl i Český Telekom, Česká spořitelna, Investiční poštovní banka, Komerční banka nebo Škoda Mladá Boleslav. A také Mostecká uhelná společnost. O tom ale později. Většina Čechů dává kupony do investičních fondů, kterých bylo v roce 1992 asi 300. Majetky fondů ale z Československa nakonec většinou záhadně mizí a jejich zakladatelé s nimi. Odhady mluví o částkách v řádech desítek miliard korun. Ozvěny poněkud překotné privatizace, a to nejen té kuponové, doznívají dodnes. Stále ještě zbývá zodpovědět některé otázky a obhájit před národem některé kroky, které na začátku 90. let politici udělali. Jedním z kritiků privatizace, tak jak se odehrála, je například Pavel Mertlík, ministr financí ve vládě Miloše Zemana. Mezi lety 1999 a 2001. Česko je podle něj nejlepším příkladem šokové terapie.
Slovinsko postupovalo pozvolněji, ale bylo úspěšné, pronáší Mertlík v roce 2014 v obecním domě na ekonomické konferenci 25 let svobodného podnikání. Podle Karla Deby, ministra pro hospodářskou politiku a rozvoj v první Klausově vládě od července 1992 až do října 1992, ale postup transformace musel být chtě nechtě agresivní. Jakmile zmizí centrální plán, komunistická strana, strach z policie, přestává být centrální ekonomika řízena. Obhajuje rychlost privatizace člověk, který v příběhu Mostecké uhelné hraje epizodní roli. Aniž bychom se na uplynulých 25 let dívali růžovými brýlemi, musíme říct, že naše transformace byla úspěch. To je nesporná teze, mimo jakoukoliv pochybnost. Hřímá na konferenci ex-prezident Klaus. Šlo nám primárně o svobodu, dodává. Klaus také na snad největším porevolučním sjezdu téměř všech tehdejších významných postav ekonomie a politiky připomíná, že naše ekonomika byla maximálně postátněná, což bylo potřeba rychle změnit. Proto jsme nechtěli maximalizovat privatizační výnosy, zdůvodňuje Klaus, který společně s Tomášem Ješkem a Dušanem Třískou na začátku 90. let určoval směr a tempo privatizace. Klausův oddaný příznivec a spoluautor myšlenky kuponové privatizace Tomáš Ježek tvrdí: zlikvidovat komunistickou stranu bylo to nejlehčí, zlikvidovat státní podniky bylo to nejtěžší. Kuponovou privatizaci jsem kritizoval kvůli rozptýlenosti vlastnictví. Akcionáři neměli dostatečnou kontrolu, pronáší na sjezdu privatizačních vůdců Miloš Zeman. Ano, jsem kritikem chyb transformace, ale přes všechny chyby tu zde stojíme jako svobodní lidé, kteří se nemusí bát, že je někdo za jejich názory zavře. A to není malá hodnota, ukončuje svůj projev prezident Zeman. Abychom věděli, o jaké částky vlastně šlo. Restituce stály mezi 70 a 120 miliardami. Na obce se převedl majetek za 350 miliard. Dražbami v malé privatizaci se prodal majetek v hodnotě mezi 200 a 250 miliardami. Transformovaná družstva měla hodnotu 23 miliard. A teď zlatý hřeb, porevoluční majetkové show, která si rozhodně zaslouží víc pozornosti. Je tady velká privatizace. Ne nadarmo se jí říká velká privatizace. Šlo totiž o střední a velké podniky, konkrétně o jejich majetek a akcie, a to ve všech možných odvětvích a segmentech, v celkové hodnotě 626 miliard korun. Mimochodem, nyní si můžeme snadno spočítat, jakou měl hodnotu majetek, který stát formou privatizace rozdělil mezi lid. Je to minimálně přes 1,25 bilionu korun. V principu nikdo nemohl odhadnout ani tušit, s jakými úmysly, zkušenostmi a vizemi do procesu vstupovali jednotliví privatizátoři. Celkem unizono zaznívalo od představitelů státu opatrné přiznání, že pravdu ukáže až čas. Jistě stojí za zmínku, že de facto neexistovala veřejná diskuze na téma privatizace obecně. Nade vší pochybnost jedna z dětských nemocí čerstvě narozené demokracie. Možná to byla právě velká privatizace, která výrazně napomohla pozdějšímu přívlastku této doby, který zněl divoká privatizace. Cesta do pekel bývá dlážděna dobrými úmysly. Činnost úřadů směrem k prověřování jednotlivých okamžiků všech privatizací byla možná z tohoto pohledu natolik obtížná, že vlastně žádná nebyla. Stejně jako novodobí kapitalisté, nepřímo tím přiznali svoji bezzubost a neskušenost státní úřady i represivní složky.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tomáš Nielsen je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Tomáš Nielsen je právník, aktivní občan, to je potřeba taky říct, a první místopředseda strany Pro 2022. No a teď také kandidát do Senátu na Vysočině. A je potřeba zmínit, že proti panu Vystrčilovi. Je porazitelný Miloš Vystrčil, dnešní předseda Senátu, co myslíte?
2: Tak já si myslím, že od toho jsou volby, aby voliči rozhodli, kdo bude tím dalším senátorem. Nevidím důvod, proč by kdokoliv neměl být porazitelný.
1: No a když tam jezdíte po tom regionu, hovoříte s občany, co slyšíte?
2: Tak asi to nejzajímavější je, že oni vlastně úplně rezignovali na politiku a na politiky, protože mají takovou, řekněme, dlouhodobou zkušenost, že ti politici žijí v jakési vlastní bublině a nestarají se o reálné potřeby lidí. Takže to, co třeba já vnímám za jednu z nejdůležitějších rolí senátora, je, že by měl být zástupce těch voličů, měl by být někým, kdo přenáší a řeší ty jejich problémy na celostátní úrovni, a já mám pocit, že lidé to dlouhodobě necítí.
1: Mm-hmm. No a když tedy hovoříte s občany, tak co jsou ty problémy, které oni na vás kladou? Říkají, jeďte tam, vyřešte to.
2: Tak já myslím, že řeší samozřejmě takové ty obecné problémy, co řešíme všichni, energetická krize a tak dál, ale to, co je hodně vidět v těch menších městech a v obcích, je například nedostupnost zdravotní péče. Prostě lékaři do těch regionů nechtějí, byť mají různé, řekněme, lákavé podmínky, jak se tam zabydlet a tak dál, takže ta nedostupnost lékařské péče je velký problém. Pak je vidět, že se třeba i mladé rodiny často stěhují z obcí, z venkova do měst, protože nemají buď dostatečnou nabídku práce, zemědělství nefunguje tak, jak by mělo. Těch problémů je obrovská řada. Ale myslím, že tohle jsou takový ty nejklíčovější. Možná ještě zmíním jeden, a to je doprava. A to z hlediska nejenom obslužnosti, to znamená fungování prostě dopravy mezi krajským městem a městy a obcemi kolem, ale i je tam řada regionů, kde kamiony vlastně objíždějí takové ty placené úseky a projíždějí těmi obcemi a jsou skutečně města a obce, která jsou přeplněná těmi kamiony.
1: Jak dobře ten region, kde kandidujete, znáte?
2: Tak seznamuju se s ním dlouhodobě a jsem přesvědčen o tom, že v tuhle chvíli už dokážu definovat ty základní problémy. Navíc to, co jsem udělal už asi před měsícem a půl, tak jsem napsal mail vlastně všem starostům, ono je to asi 141 obcí. A nabídl jsem jim, že pokud budu zvolen, tak se s nimi chci každý měsíc scházet, protože oni znají ten region. A tam je možná důležité ještě říct jednu věc. Málo kdo to ví, ale ten senátní obvod je vlastně takový, já to řeknu možná lidově, takový paskvil, protože on kombinuje dva kraje dohromady. Vlastně kombinuje i hranici nebo část Moravy, část Čech. Takže to vlastně ani není jeden region. Tam do toho zasahují dvě krajská města a tak dál. Dokonce třeba České Budějovice, které jsou krajským městem Jihočeského kraje, tak zase nejsou v tom obvodu. Takže on to není jeden region. Jsou to různé oblasti, ale znova říkám, já si myslím, že to nejdůležitější je prostě tu komunální politiku přenést na tu celostátní úroveň. To znamená bavit se s těmi lidmi, a to jsou starostové.
1: Co vám odepsali starostové, jak reagovali?
2: No, přiznám se, že jsem dostal asi 4 odpovědi, z nichž 2 tedy slíbili, že dorazí, jeden to odmítl a paní primátorka se ústy své kanceláře omluvila, že nemá čas.
1: Primátorka
2: Jihlavy. A je pravda, že já jsem to tehdy bral tak, že jsem si říkal, že se nechtějí zapojovat do nějakých předvolebních politických her, ale pak, když jsem začal objíždět ty oblasti a zejména ty menší obce, tak jsem zjistil, že prostě tam ti starostové mají úplně jiné starosti. Oni se skutečně věnují tomu, že nemají prodejnu a potřebují zajistit prostě pojízdnou prodejnu a tak dál. Ale já věřím tomu, že i tím kontaktem, který s něma teďko mám vlastně po těch cestách, že se tohle z toho dá dosáhnout a skutečně prostě s nimi mluvit.
1: Vaše jméno se objevilo v médiích poprvé nějak veřejně v souvislosti s covidem a s opatřeními v jaké fázi je to teď? Do jaké míry vás to ještě trápí?
2: No, pro mě ten covid vlastně byl jenom takovou ukázkou toho, kam jsme to vlastně v té společnosti dotáhli. Já jsem se tomu začal poprvé věnovat vlastně už od konce března 2020, kdy jsem zjistil, že řada právních předpisů, které jsem ani nikdy nevnímal, jako že jsou nějak rizikové, typicky zákon o ochraně veřejného zdraví, krizový zákon a podobně, tak obsahují určité mezery, kterých najednou ty vlády začaly zneužívat. To znamená, k té otázce, já to vidím tak, že jedna věc je COVID tu jako právní téma, teď nemluvím o tom zdravotním, pořád máme tu pandemický zákon, Evropská unie se připravuje na různé kampaně, na očkování a tak dále, takže ten problém tady pořád je. Ale vedle toho, to, co vidíme, je, jak se ta současná vláda inspirovala tou předchozí a začíná upravovat zákony tak, aby pokud se nám třeba povedlo v tom minulém období zrušit některá opatření nebo nechat soud, aby je označila za nezákonná, tak aby se to nestalo, prostě aby vychytali ty formální věci a aby ta vláda mohla omezovat naše životy jakoby legálně, když to tak řeknu. Mm-hmm.
1: Takže, jestli tomu dobře rozumím, tak vy vlastně teď stojíte o to, aby to, co bylo, aby zůstalo, ale mělo to právní rámec.
2: No, já primárně bych byl rád, aby se to zákonodárství v podstatě změnilo právě v reakci na to, co jsme zažili ty poslední dva roky. To znamená, zaprvé absolutně selhala soudní ochrana. My jsme byli mnohokrát u soudů a nejenom my, ale spousta dalších právníků a viděli jsme všichni, co se stalo. Buď soudy zrušily nějaké opatření, ale dali vládě třeba 3 dny na to, aby zavedla vlastně úplně to samé, jenom s malou formální obměnou. A nebo nejvyšší správní soud označil nějaké opatření za nezákonné, ale už platilo dávno jiné. To znamená, pro mě soudní ochrana je něco, kdy moje právo je ohroženo a soud zasáhne tak, aby mě to ochránilo. A to se ukázalo, že vůbec neexistuje. Jo, takže já si myslím, že nejdůležitější je inspirovat se tou dobou a podívat se na ty právní předpisy a upravit je natolik, aby to pro příště fungovalo. Jo, abychom nemohli zavírat školy, abychom nemohli zavírat podniky, pokud proto není jasný důvod. Jeden z těch mých požadavků v těch volbách je, že chci do politiky přinést odbornost a hlavně pluralitní diskuzi odborníků, protože tam naprosto chyběla.
1: No a teď nám teda vysvětlete, v čem spočívá váš spor s Českou televizí.
2: Tak já bych možná mohl rozdělit na dvě části. Můj obecný spor nebo můj obecný problém s Českou televizí je ten, že prostě neplní své zákonné povinnosti. Paragraf 2, odstavec 2 zákona o České televizi jasně stanoví, že má zprostředkovávat informace tak, aby si lidé vytvořili vlastní názor a ona to podle mého názoru nedělá. Ale možná narážíte na spor, kde Česká televize v pořadu Newsroom koncem loňského roku označila Zdravé fórum, což je platforma, kterou jsme založili s několika dalšími lidmi, za dezinformátora, dezinformační web a podobně. A tam spočívá ten spor vlastně v tom, že Česká televize tak učinila, aniž by dala komukoliv z těch dotčených lidí právo se k tomu vyjádřit. A dokonce aniž by ten svůj názor, který prostě v tom newsroomu zazněl, opřela o nějaké smysluplné argumenty. To bych řekl, že je ta hlavní podstata. Česká televize v podstatě označila za dezinformátora skupinu lidí, aniž by měla jediný argument, proč si to myslí, to je jedna věc, ale zejména, to já považuji za klíčové, aniž by dala možnost té druhé straně se vyjádřit.
1: V této chvíli je to u soudu.
2: Je to tak.
1: A nebudu se vás ptát, jaký předpokládáte vývoj, ale jaké budete dělat kroky?
2: V rámci toho soudního řízení je to tak, že máme nařízeno první jednání. Já jsem popravdě řečeno trošku doufal, že Česká televize ve chvíli, kdy, protože my jsme podávali žalobu, ale současně stížnost k Radě České televize, tak ve chvíli, kdy nám Rada České televize dala za pravdu, tak jsem tak nějak věřil, že se vedení České televize ozve a bude chtít tu situaci nějak řešit mimo soudně. To se nestalo, takže teď budeme sledovat, jak bude probíhat ten soudní spor a budeme prostě chtít, budeme žádat nějakou nápravu té situace, protože ta věc se dotkla řady lidí velmi osobně a to je něco, co prostě nemůžeme jen tak nechat být.
1: A vidíte, takový pořad Newsroom, samý prestižní novináři tam pracují a moderátoři a taková věc nakonec to skončí u soudu. Co vy chcete po České televizi, aby to dopadlo?
2: Já možná pak se ještě vrátím k té prestižní novinařině, jo. Ale jedna věc je, tak zákon nám dává nějaké možnosti, co můžeme požadovat, ať už je to omluva nebo nějaká finanční satisfakce a tak dál. Mimochodem, to mě i přivedlo k myšlence, že by bylo dobré trošku upravit i to zákonodárství, protože když vám po 2 letech se někdo omluví, tak už skoro ani nemáte zájem, aby se o tom mluvilo. Myslím si, že to je neúčinné. Takže to jsou ty požadavky řekněme, které nám umožňuje právní řád v současné době. No a s tou prestižní novinařinou, já si prostě myslím, že novinář by měl být skutečně ten, kdo zprostředkovává informace lidem, kdo se ptá, kdo má takové ty hloubavé provokativní otázky, a ne někdo, kdo si vytvoří vlastní názor a ten prostě do veřejnosti pumpuje. Takže prestižní v tom smyslu, že jsou tam lidé, kteří mají jméno, které veřejnost zná a vnímá, to ano, ale bojím se toho slova novinář. Já se bojím, že u nás zmizeli novináři.
1: A nezáleží to ještě na žánru?
2: Určitě ano. Já nemám nic proti komentářům, nemám nic proti tomu, ale je potřeba, aby to veřejnost věděla. Aby veřejnost věděla, tohle je pořad, nebo tohle je moment, kdy já sděluji svůj názor. Druhá věc je, tohle je situace, která už se týká zpravodajství. Navíc, a to možná je věc spíš odborné diskuze s novináři, s odborníky na žurnalistiku, tam by vlastně mě zajímal třeba i váš názor, jak moc vůbec by měl novinář sdělovat svůj vlastní názor, jak moc už tím neovlivňuje to veřejné mínění. Právo na svobodu projevu má, ale nevím, jak moc se to, dejme tomu, může příčit nějaké profesionalitě, ale znova říkám, to už není právní téma, to je spíš odborné mediální.
1: Vy jste, pane Nilsene, mimo jiné v řadě zajímavých vyjádření a tak řekl větu, a to jsme u toho, už jsem mluvil o nutnosti reformovat veřejnoprávní média. Jak byste reformoval?
2: Tak těch...
1: Představte si, že už sedíte v tom Senátu, přinesete nějaký zákon.
2: Tak já si myslím, že první věc, která je klíčová, je financování veřejnoprávních médií, protože nedávno jsme slyšeli požadavek na zvýšení koncesionářských poplatků a podobně. Já jsem přesvědčen, ale je to otázka nějakých auditů a tak dál, že Česká televize prostě by se mohla nějakým způsobem zeštíhlit a zefektivnit. To je jedna věc. Druhá věc je...
1: Jinými slovy, že by stačilo méně peněz.
2: No, ano,
1: to mám rozumět.
2: Není to otázka peněz, je to otázka celkového fungování. Prostě myslím,
1: no, mluvíte teď o financování.
2: No, o té ekonomické stránce. To znamená, ale musí to jít ruku v ruce prostě s nějakou reformou, skutečně i tou organizační. Druhá věc je, já už jsem to, vlastně už jsem to naznačil, zákon jasně stanoví úkoly nebo cíle veřejnoprávních médií a ty nejsou naplňovány. To znamená, je potřeba zavést nějakou diskuzi i mezi právníky, ale zase i mezi odborníky na žurnalistiku. Jakou roli by veřejnoprávní televize vůbec měla mít? Jo, už jsem slyšel spoustu názorů, že ji nepotřebujeme a podobně. Já si třeba myslím, že veřejnoprávní televizi potřebujeme, ale pojďme o tom diskutovat. A druhá věc je, jak zajistit vynutitelnost toho práva. To znamená, jak vnést nějakou, řekněme, osobní odpovědnost vedení těch jednotlivých redaktorů s tím, že současně je potřeba samozřejmě udržet nestrannost, nezávislost té televize. Jako, není to jednoduché téma, ale myslím si, že to je nezbytné. Protože dokud Česká televize nebude informovat objektivně a nestranně, tak bude ovlivňovat veřejné mínění místo toho, aby dávala možnost lidem udělat si vlastní názor.
1: Dobře, pane Nilsene, ale vy se ucházíte o místo v Senátu, vy chcete být zákonodárcem a říkáte, že je nutno reformovat ta média veřejné služby. Tak se ptám, jak?
2: Znova říkám, je to...
1: Co kdybych byl voličem tam u vás? Pro mě je to důležité téma. Zatím jste řekl zeštíhlit a vysvětlili jste proč.
2: Tak. A druhá věc je skutečně prostě podívat se na ten zákon o České televizi, zákon o Českém rozhlasu, na to, jak funguje Rada České televize, jaké má kompetence a podobně. V tuhle chvíli je to opravdu otázka nějaké diskuze mezi odborníky právě proto, že zase já bych nerad udělal to, že upravíme zákon způsobem, kterým místo toho, abychom otevřeli pluralitní diskuzi, tak naopak třeba zavedeme nějakou formu cenzury. Ale to, co vím, je, že prostě tak, jak funguje Česká televize, tak prostě takhle to nemůže pokračovat dál.
1: A ve vašich očích do budoucna by se to mohlo financovat jak veřejná mediální služba? Mandatorním vlastně výdajem ze státního rozpočtu, anebo na bázi dobrovolnosti, nebo zachování těch koncesionářských poplatků, což je vlastně daň?
2: Ono to souvisí asi právě s tou rolí České televize. Ve chvíli, kdy bude mít nějakou, jako řekněme, roli podpory plurality názorů a tak dál, tak si dovedu představit, že se prostě každý občan, který tu Českou televizi nějakým způsobem využívá, bude podílet na jejím financování. Ale na druhou stranu si dovedu taky představit to, že jo, myslím si, že nejde až tak o tu formu toho, jestli to bude daň přímá, nebo to bude nějakým jiným způsobem. Myslím si, že by bylo poměrně fér, aby za Českou televizi platili ti, kdo ji užívají. Na druhou stranu zase, můžeme se pak bavit o tom, že veřejnoprávní média mají důležitou roli třeba v krizových situacích. A jako, myslím si, že jedna věc je ten způsob financování, druhá věc je ten objem peněz, které vůbec ta veřejnoprávní televize potřebuje. A musím se přiznat, že když například sedím v tomhle studiu, nebo když jsem byl v různých dalších rádích a podobně, a pak vidím ty obrovské prostory a ty kvanta personálu, které Česká televize má, tak je to něco, kde jako vidím naprostou nevyváženost a neefektivitu.
1: Vy jste, pane Nilsene, už tak trošku tady zavadil o peníze, o finance v několika významech. Řekněte mi, jste spokojený s tím, jakým způsobem je zastropována cena energií teď nově?
2: Já už se skoro zdráhám komentovat
1: cokoliv. Nebo bude, abych to řekl přesně.
2: Zdráhám komentovat cokoliv, co vláda zavede, protože to je skutečně talent z těch možných řešení najít to nejhorší. A mě třeba hrozně překvapuje, mám pocit, že dokonce nedávno pan ministr Síkela, nevím, jestli ve sněmovně prohlásil, že stropování cen energií, tak jako to udělal maďarský premiér Orbán, že to je cesta do pekel. A dneska vlastně se vydali to maďarskou cestou, takže podle mě to nejenom, že to není řešení, ale podle mě to je zase další hřebíček do rakve české ekonomiky.
1: Proč?
2: Protože zatímco, já to uvedu třeba na jednoduchém příkladu, prostě ve chvíli, kdy vyrábíme pomocí jaderných elektráren elektřinu za nějaký náklad a místo toho, abychom ji prodávali českým občanům a českým firmám za tu nákladovou cenu s nějakou přiměřenou marží, tak ji vlastně prodáváme za mnohonásobně vyšší cenu. A to znamená, my vlastně teď tím stropováním nemotivujeme k tomu, aby ta elektřina se prodávala za nějakou rozumnou cenu, ale vlastně jenom kompenzujeme ty zisky soukromých firm ze státního rozpočtu, to znamená z našich daní. Jo? Je velký rozdíl mezi tím, když nakupuju něco draze a prodávám to levně a pak to kompenzuju z peněz daňových poplatníků, než když něco prodávám levně a naprosto uměle šroubuju tu cenu nahoru.
1: Dobře, ale to zastropování, tak jak jsme je teď zaznamenali v médiích, tak to ten problém aktuálně nebo dočasně řeší?
2: No, jako neřeší ho v tom smyslu, že zaprvé to zastropování samo o sobě stejně bude znamenat obrovské zvýšení cen. Ale druhá věc, a ta je klíčová, my na to prostě nemáme peníze. Vláda vyčlenila 130 miliard, nebo se mluví o takovéhle částce, ale prostě to jsou prostředky, které můžou vést k tomu a pravděpodobně povedou k tomu, že obchodníci zase vyšroubují ty ceny nahoru. A my prostě ty obrovské kvanta peněz, ty protečou úplně šíleným způsobem. A to znamená, že nejenom, že nevyřešíme tu energetickou krizi, ale současně zadlužíme nejenom nás, ale naše děti a vnuky do budoucna. Jo, a přitom ta řešení, naši odborníci už od listopadu 2021 navrhují řešení energetické krize, protože to není žádná novinka, to skutečně jsme viděli už na krachu Bohemia Energy, ale vláda k tomu byla hluchá. Takže já po tom, co 3/4 roku vláda nic nedělala a teď vybrala vlastně nejhorší variantu, už to vlastně ani nechci komentovat.
1: Já si myslím, že to jsou naši odborníci.
2: Tak jsou to, já třeba v té naší straně Právo, respekt, odbornost jsme vytvořili energetickou skupinu, kde máme pana Noveského, pana Janečka, další lidi, kteří prostě se energetice věnují 20, 30, 40 let. Vůbec se nezdráháme tomu udělat větší odbornou skupinu, pokud někdo oponuje jejich názoru, pojďme o tom diskutovat. Ale prostě ta řešení jsou z nějakého důvodu, ta vláda k tomu byla úplně hluchá a paradoxně začala jednat teprve ne za 5:12, ale v půl jedné.
1: Je ten problém dočasně vyřešen teď?
2: Já jsem přesvědčen.
1: Alespoň přes volby tedy?
2: To je dobrá otázka. Podívejte se, když vláda udělá něco, co je dobrého, tak si nebude najímat za 23 milionů mediální kampaň, aby přesvědčila lidi o tom, že to je dobré. Já se bojím, že jste možná udeřil hřebíček na hlavičku v tom, že je to spíš předvolební kampaň, než cokoliv jiného.
1: Za týden budou volby skoro, ne?
2: Je to
1: za týden a jeden den. Předpokládám, že stoupá nervozita. Vy teď jako se vracíte do regionu, máte tam nějaké debaty. Mě by zajímalo, jestli jste se už sešel v nějaké debatě s panem Vystrčilem.
2: My jsme byli teď nedávno v pořadu, nevím, si můžu zmínit
1: televizi,
2: TV Nova má internetové vysílání, takže tam jsme byli v diskuzi.
1: A dobře to bylo?
2: No tak, to já myslím, že každý divák se na to může podívat dál. Já jsem přesvědčen, že to jenom potvrdilo to, co říkám teď v souvislosti s tou energetickou krizí, že prostě vláda nemá řešení. A já třeba osobně nemám vlastně nic proti panu Vystrčilovi. To, co proti čemu něco mám, je to, že si myslím, že prostě ty vládní představitelé nebo představitelé vládních stran by prostě v tom Senátu neměli být. Protože pak ten Senát ztratí smysl. Ve chvíli, kdy máte ve vládě, ve sněmovně a v Senátu lidi, kteří hlásají stejný názor, tak je to 81 lidí, kteří jsou úplně zbyteční.
1: A tak navíc on je ještě ten Tajvanec, ne? Je to ten pan Vystrčil?
2: Tak jako ano, ale...
1: Já si říkám, s jakým pocitem vlastně ti občané, voliči do toho jdou na Vysočině, když on se prezentuje jako Tajvan.
2: Tak zaznívá to tam. Já se k tomu nechci vyjadřovat, protože jsem slíbil, že nebudu před volbami nějak jako napadat ty ostatní kandidáty, ale jo, tak ta přezdívka se poměrně ujala. A možná to ale obrátím trošku jako zase k něčemu pozitivnějšímu, že si fakt myslím, že ten senátor by neměl řešit globální politické problémy, ale skutečně měl by se zabývat tím, aby senát kontroloval ústavnost, aby prostě dohlížel na to, jaké zákony přijímáme a aby přenášel tu komunální politiku do té celostátní úrovně. Jeden příklad za všechny, mluvil jsem o té dopravě, prostě pokud jsme zavedli možná zřejmě nefunkční systém elektronického mýta, to nevyřeší starostové, to nevyřeší ani hejtman, to je potřeba řešit celostátní.
1: Držím palce a doufám, že se uvidíme třeba před druhým kolem. Naschledanou.
2: Děkuji moc.
1: Naším hostem byl Tomáš Nilsen.

0: některé věci říkáš otevřeněji, než je zvykem. A vlastně hovoříš o tom, kolik žen si za život zažil v těsné blízkosti, když to řeknu velmi decentně. Jak je možné, že tebe ještě nepotkalo to mýtu?
1: No, mě by museli popravit. To prostě... Mýtu je idiotská věc. To je nesmysl. Já to respektuji, když jde o násilí. Jestli někomu, jestli pěkný ženský řeknu, že bych jí pozval na kafe, nebo že jí ukážu sbírku motýlům, to je velmi slušná nabídka. A ona řekne, ne, jdeme každý po svým. Ale aby prostě, to jsou všechno ženský, který potřebují prachy, tak chodí a ty soudci jim to žerou. A neřekne jim, milostivá paní, to jste si měla rozmyslet, předtím, a ne teď po 30 letech, jste bez koruny, bez dolarů a chcete se hojit na někom, kdo vás poplácal po zadku. Nehledě k tomu, že poplácání po zadku není přečin, to je projev přízně, obdivu. A když, to ne, když je to vkusně udělaný, tak je to přece, ta ženská by měla být potěšená, že je o ní zájem. A ne, když jí otevřu dveře, tak půjdu na 2 roky do vězení. Je to postavný. Svět se zbláznil, ale opravdu, dějou se prostě věci, já to nechápu a protože už je mi 81, tak už se tomu většinou směju. Byla 3králová sbírka, viděli jsme ji všichni. Všichni tři bílí. A Baltazar máme černý, ale ne otrok, jak si mysleli ty pseudorasisti. To byl mudrc, to byl černošský král a on tam není, že někdo řekl, helejte, ať jsou radši všichni tři bílí.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: A to nejlepší na závěr, aneb co bychom se bez Trumpa v Bílém domě nedozvěděli, a to je i financování některých českých médií. Tady v tom případě se ukázalo, že hlídací pes získal od ambasády Spojených států amerických významné peníze. Parlamentní listy se zeptaly na pana Neumanna z hlídacího psa. K tomu řekl, dotace z ambasády Spojených států amerických na nás nemají vliv, tvrdí novinář, 200 000 dolarů pro hlídacího psa. Oslovený expert řekl, ztráta prestiže, pád do žumpy tohoto investigativního webu. Jak to vidíš ty? Můžeme mluvit ještě o nezávislosti toho webu Hlídací pes?
2: Tak to není jenom tenhle web. Tím, jak se to zveřejnily ty informace, velmi záslužně se zveřejnily informace o všem, co tady bylo financováno ze Spojených států, tím, jak Donald Trump zrušil tu vládní agenturu, ale ono to proudí ještě jinými směry, to ono to přes ministerstva, různá zahraniční obrany a tak dále, ale tím, že se zveřejnily ty částky, tak jakoby se ukázalo trošku, kdo je kdo, nebo jakoby co za čím mohlo stát, a pak jsou ty jakoby motivace mnohem zřejmější, že jestliže sem skutečně proudí ročně kolem miliardy na nejrůznější projekty, které se tváří velmi, velmi nezávislé, velmi bohulibě, takové ty evropské hodnoty a Open Society Fund a Bakala Foundation a podobně, to jsou všechno jako bohulibé projekty, které jako šíří svobodu, demokracii a nevím co, ale všechno je to tedy silně dotováno Spojenými státy, což je sice hezké, že chtějí Spojené státy tady mít demokracii, ale oni to samozřejmě nedělají, protože by měli přebytek státního rozpočtu a nevěděli, co s penězi. Oni dobře vědí, proč to sem dávají a proč to různě přes americkou ambasádu či přes jiné nějaké nadace sem proudí, protože to, co tady Rusové, Číňané, já nevím, kdo další, humpolácky dělají přes agenty a přes nějaké ovlivňování tímto směrem a přes nějaké hackery a dezinformace, tak Spojené státy dělají mnohem elegantněji tím, že tady jako prostě sem naženou obrovské peníze.
1: A páchají tady dobro.
2: Páchají dobro, ale oni tím samozřejmě prosazují nějaký svůj vliv, svoje zájmy, tady podporují projekty, které podporují Spojené státy a ovlivňují veřejné mínění. 4 z velkých agentů pro jakoby měření veřejného mínění jsou placeny z amerických peněz. Částečně, neříkám, že úplně, ale tak to je, pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. Jo, to je krásný koloběh jako života a minimálně je dobře to vědět.

0: Pane prezidente, díl 53. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Nemůžu jinak, pane prezidente, jak snášíte ta horka v létě?
1: Špatně. Měl jsem pocit celý život, že mě to nechává chladným, ale teď tak nějak stáru vidím, a zejména letos na mě to nějak tak nedobře působí. No prostě už, já myslím, že už je třeba mě odepsat a definitivně poslat spolu s Bidenem do starého železa a říct nám, aby jsme se na veřejnosti nevyskytovali a že by to bylo lepší a tak dále.
0: Je pravda, že tu a tam slyším názor, nedávno jakýsi kandidát do Evropského parlamentu říkal, že ten text je jakoby byl z Institutu Václava Klause s takovým opovržením. Já myslím, že ti lidé, kteří toto říkají, tak tím vy se přece vůbec nezabýváte, ne? Bych tak typoval.
1: No ne, těmito lidmi já se nezabývám. Já to taky nečtu, ty jejich sociální sítě, takže já to ani nevím, že se jim to nelíbí. Já předpokládám, že se to všem strašně líbí.
0: Vy jste před pár dny v časopise To prorokoval, že předsedkyní Evropské komise bude opět Ursula von Leyen. Což se stalo před pár minutami nebo před pár hodinami, minutami? A co to znamená, pane prezidente?
1: No tak nejenom ona, ale jak je vidět, ty čtyři, dva měsíce před volbami dohodnutá jména vedení Evropské unie, že to dostane Leyenová, Němka, Portugalec, Malťanka a Estonka, to přeci nás popuzuje už měsíce a ono se to samozřejmě potvrdilo, že to už je dávno domluvené a že ta evropská věrchuška, ty elity a ta evropská byrokracie na nějaké volby vůbec prostě nehledí a nehrajou pro ní žádnou roli. Co jiného bych tomu mohl říct, je to tragické a nesmyslné a špatné.
0: No, třeba by mi stačilo vysvětlení, já jsem četl v některém vašem materiálu z Institutu Václava Klause, že třeba tak velký národ, jako je Francie, tam zastoupení nemá. A možná nad tím my občané přemýšlíme, čím to je, tak velký národ s tolika obyvateli si neumí postavit hlavu, pane prezidente, počkejte, a nebo je to součást těch naplánovaných dohod, o kterých mluvíte?
1: To je součást naplánovaného procesu a součást hry, která se hry na demokracii v Evropské unii, která se stále znovu a znovu hraje, pouze Evropané nebo obyvatelé jednotlivých evropských zemí ji ne ještě plně prokoukli. Ano, to, že Francie, která má 80 milionů téměř obyvatel, nemá žádné zastoupení v čtyřčlenném vedení Evropské unie, ale Estonsko, které má milion, a Malta, která má 500 000, ho tam mají, no tak to je prostě jasná hra na velkorysost velkých zemí, na ponižování se před zeměmi malými, respektování jejich hlasu a jejich významu. Ale je to samozřejmě šaškárna. A kdyby to nebylo dohodnuto už dávno předtím, tak by bylo možná z toho dedukovat něco dalšího, ale není.
0: Jistá paní Kalasová, doufám, že to čtu dobře, to jméno, což je představitelka právě zmíněného Estonska, tak podle toho, co jsem četl, je extrémní zastánkyní válečné politiky. Co jsem četl teda v té vaší páteční glose Uprostřed horkého léta. To je ta hra, to je ta součást?
1: No ta bude, ono se jmenuje jinak, ale bude ministryní zahraničí Evropské unie na další leta, čili ona bude jezdit po celém světě, vyjednávat za Evropskou unii, představitelka miniaturního Estonska, navíc zemičky, která je nejvíc na východě, která nejvíc je u hranic s Ruskem a která se živí jedině svým antiruským a tak dále, takže je to děsivé a jestli to někoho u nás nechává chladným, tak já bych před tím strašně varoval.
0: Patrioti, ta nová frakce v Evropském parlamentu údajně nebude zastoupena ve vedení Evropského parlamentu. Alespoň jsem to
1: tak četl. Není ani Francie, no tak proč by?
0: No,
1: ne,
0: počkejte,
1: ona Francie ale... je, to je jenom, to jsme mluvili o té čtveřici, ano, ale ano, ano. Tam je 1000 místopředsedů a tam všichni ty další Němci a Francouzi jsou.
0: No ne, teď se ptám tedy, kdo, nebo řada posluchačů, diváků si může říkat, kde je teda ta demokracie. Protože předpokládám, že ti lidé, kteří budou v této frakci, ti naši reprezentanti, europoslanci, byli zvoleni ve svobodných volbách. To nám tak nějak ty okolnosti zaručují, nebo?
1: No ne, no. O tom, že celá Evropská unie je hra na demokracii a že například zejména Evropský parlament je pouze hrou na demokracii a je kvázi parlamentem. A že tam se odehrávají procesy, které se standardními demokratickými volbami nemají nic společného. To je přeci alfa omega. Uvažování mnoho z nás už mnoho desetiletí, na tom není nic nového. To je jenom, že teď tyhle ty volby těch čtyř papalášů té Evropské unie to teď tak vyzvihli do popředí. A já jenom nevím, jestli v minulosti to bylo tak, že už hlavně sice před volbami ty čtyři jména všude běhaly jako hotová věc, že to budou tyhle čtyři, navíc tři ženy, jeden muž, to je taky politicky korektní výsledek. No, tam ještě fakt vypatřila ta Nerudová a Pekarová, i ta Adamová a tyhle ty prostě.
0: My jsme zažili, pane prezidente, něco podobného, o čem teď mluvíme v České poslanecké sněmovně, protože SPD taky bylo odmítnuto, aby měli místopředsedu poslanecké sněmovny. Je to totéž v principu?
1: Je to totéž. Je to identicky totéž, ano.
0: No ale ve vztahu k tomu voliči, mně to právě přijde čiré bláznovství, protože já mám za to, že voliči toto čtou.
1: Já nevím, jestli to čtou, jestli to dobře interpretují. Ano, prvně v moderních dějinách vznikla v Evropském parlamentu frakce, která říká dosavadní způsob řízení a konstrukce Evropské unie špatný. Prvně nikdo jindy to neříkal. V minulosti byli jednotlivci, kteří byli zvoleni za různé strany z různých zemí a ty strany tleskaly všemu v Evropské unii, no a že on jeden potom hlasoval proti, nebo tři hlasovali proti, tak to bylo něco jiného. Teď vznikla prvně frakce, která, nevím, vypadá to na 84 nebo
0: ano,
1: tak nějak
0: 84 tomu, zatím.
1: Že bude mít. A která říká, ne, takhle si to nepřejeme a přejeme se, bylo všechno úplně jinak. To je revoluce, že proto musí tam v tom Bruselu a Štrasburku všichni absolutně nenávidět a prostě považovat je za podlidi. No to je realita. Ale jenom jestli to někdo neví, tak nevnímá, co se v Evropské unii už dlouhodobu děje.
0: Jsou toto, pane prezidente, ty věci, které se potom vracejí těm politikům, protože my občané a určitě mnozí naši diváci to vnímají, vědí, že to zavání možná vaším slovníkem nedemokracií, tak co teda máme očekávat? Je to vlastně dobře, že se toto děje v konečném důsledku?
1: Ne, dobře by bylo, kdyby si to lidé začali uvědomovat, že se to děje. Jenom to, že se to stane a ty voliči neboli občané z toho nevyvodí žádné důsledky, tak by to samo o sobě ještě dobře nebylo.
0: Pojďme na volby ve Velké Británii a ve Francii. Co vlastně ukázali? Co to odkrylo, ty výsledky těch voleb?
1: Tak například ve Velké Británii to ukázalo beznaději konzervativní strany jako jedné z klíčových věcí historie Velké Británie. Prostě ta strana je natolik neúspěšná, natolik nenáviděná ve Velké Británii, že mohlo dojít k takovému debaklu a mohli takhle vyhrát i liberisti. Tragédie. Nicméně já myslím, že si to Britové musí prožít a že si to hlavně Britové zaslouží, takže to je správně, že se to stalo.
0: No a v okamžiku, kdy vystupovali z Evropské unie, Velká Británie, tak to vypadalo, že se v pravém smyslu toho slova blízká na lepší časy pro Británii a teď bych řekl, že se to nějakým způsobem pokazilo. Myslíte, že to tak...
1: Já myslím, že pro Velkou Británii je dobře nebýt ve Velké Británii, ale že by to
0: nebýt ve Velké Británii určitě
1: že
0: ne.
1: By to okamžitě muselo vést k tomu, že se Británie stane něčím jiným, než dneska je. To já myslím, že to je totální selhání té konzervativní strany, totální, absolutní, historické, bezprecedentní. A tím pádem oni zdegradovali vůbec to opuštění té Evropské unie a vynulovali efekt toho opuštění. Velká Británie dneska je EU-vštější země, než je celá Evropská unie. Prostě to je nejprogresivnější země, to je nejvíc promigrantské.

0: Ani od prostě Napoleona přes De Gaulle až po velikána Macrona, no tak oni mají nadstandardní pravomoci, ty prezidenti. V žádné evropské zemi žádný prezident nemá takové pravomoci, jako má ve Francii. Jestli to lidi nevědí, tak je to defekt hrozný. Prostě má mimořádné pravomoci a jemu se bezprostředně nic nestane, ale Francii je možné, aby můj prezident nechal vládu vládnout a jmenoval vládu i bez toho, že ta vláda požádá vládu o důvěru, parlament o důvěru, což žádné další zemi vůbec neberá v úvahu. Ve Francii to možné je, tak já myslím, že ten Macron trošku kalkuloval s tímhletím, že všechno směřuje k tomu výsledku, věděl. A myslel si, že tímhletím jakoby odvážným tahem možná tomu dá úplně jiný směr, což se neplně projevilo a prokázalo.
1: No, ještě jedna věc, která souvisí se zahraničím, teda několik vlastně, a začnu tím vaším článkem pro Lidové noviny 16.7., který je takovým hezkým oslavným v první polovině článkem směrem k Turecku. A proč vlastně toto vzniklo? Proč vlastně vy nějakým způsobem popisujete tu situaci v Turecku, jaká je?
0: Tak za prvé, turecký velvyslanec je unikátní osoba mezi velvyslanci v České republice. On dělá na turecké ambasádě akce, které nejsou jenom jednou za rok setkáním u příležitosti stého, dvoustého nebo xletého výročí založení této země. On dělá semináře, on dělá diskuse, on dělá malé konference. Já už jsem tam byl vícekrát. No a teď on připomněl 8 let od toho proti erdoganovského puče a udělal tam prostě akci, která by v normální terminologii byla zvaná odborným seminářem nebo něčím, kde promluvil on za tureckou stranu a požádal mě o koreferát k této věci. No, takže jsem to rád přijal a řekl jsem svůj názor na tuto věc. A tím názorem jedna věc je, že jsem na straně těch, kteří uhájili ten proti erdoganovský puč, aby prostě nezničil tureckou politickou stabilitu a turecký systém vládnutí a podobně, tak to jsem vítal. A druhá věc, jste si všimnul, v druhé půlce jsem to spíše obracel k tomu, že Turecko je dneska klíčová země. Její destabilizace by fatálně ohrozila stabilitu světa, nejenom Blízkého východu. Nedovedu si představit, jak by to vypadalo na Blízkém východě při rozpadu Turecka. To by byl chaos na desátou, prostě než to, co my tam dneska vidíme. No tak to bylo zajímavé, že se tahle akce uskutečnila. Byli tam všemožní velvyslanci, byli tam všemožné z nejrůznějších zemí, byli tam taky naši nejrůznější politici, takže myslím, že správná akce, ale unikátní. Žádný jiný velvyslanec nic takového nedělá.
1: Jedna věc, která mě v tom článku zaujala a řekl bych, že má leco společného s vaším vystoupením na Slovensku nedávno na oslavách svrchovanosti Slovenska ve Staré Bystrici, a to je to, že vy tam nějakým způsobem vyjadřujete, že občané nebo že vláda, že představitelé mají podporu lidí. Na tom Slovensku jste říkal, občané obou zemí si přejí zastavení války. Soulad mezi tím, co si myslí lidé a co dělá vláda u vás je a u nás není. Něco podobné poselství vidím i vůči tomu Turecku. Počkejte, já jenom k tomu jedna drobná věc. Myslíte, že to je tak neobvyklá věc, že vláda dělá něco jiného než ti občané?
0: To je věc docela v soudobém světě a nejenom v soudobém obvyklá, ale já si myslím, že v této konkrétní souvislosti tak šlo o válku na Ukrajině.

0: Ukrajině klíčovou věc ovlivňující naše životy dnes, zejména do budoucna, tak to tam na Slovensku, ten soulad té vlády a národa nebo lidu, prostě já myslím, že existuje, a zejména jsem se to na těch dnech svrchovanosti Slovenska, které proběhly minulou sobotu v Staré Bystrici, tak jsem si to znovu prostě přesvědčil. Takže to je strašně pěkná věc, ale já jsem vám chtěl říci dovětek, který netušíte. Já jsem tam přijel v pátek večera, tam byla taková předvečeře pro ty, kteří přijeli už v pátek, ač ty oslavy byly v sobotu. No a takže tam bylo z vlády někdo, z parlamentu, starosta, primátor, prostě celá řada, dokonce z nějaké bezpečnostní služby slovenské a tak dále. A sedíme a večeříme a musím vás potěšit, Xavere, první věc je, my 100% známe vaše názory. My už léta sledujeme vaše besedy s Xaverem na XTV, což jako, že to někdo poslouchá, vím, ale že by to bylo unisono na té večeři, kde bylo 10 lidí a všichni to říkali, to považuji za úplně fascinující, tak tím jsem vás chtěl potěšit.
1: A tím jste mě potěšil hodně, pane prezidente.
0: No.
1: Ale já jsem byl také před pár dny na výjezdu a setkal jsem se tedy i se zápornými reakcemi, bylo jich míň, ale říkalo mě několik lidí, že sleduje zejména pořad pane prezidente. Tak to myslím, že jsem rád, že tady s vámi sedím, upřímně řečeno, ale víte, ještě...
0: Ale v téhleté věci, samozřejmě to obecně platí a že jsou opační, to je naprosto evidentní, ale já jsem chtěl říct, že v té otázce té svrchovanosti je to úžasná věc. U nás by nikoho nenapadlo v obci s 500 obyvateli nedaleko místa, kde se skrýval Jánošík před několika staletími, že tam prostě se vytvoří celostátní, celoslovenská akce, na kterou přijedou tisíce lidí, kde prostě se dějí obrovské věci a téma není rockový festival, nebo vy byste chtěl nějaký jiný než rockový, že jo, Xavere, tak rockový festival, ale že tam je obrovská politická akce o slovenské svrchovanosti a že si lidi tuto událost připomínají, kvůli tomu tam přicestují. To je pro mě fascinující závěr a strašně pěkný a strašně milý. Proto jsem si dovolil říkat, že tam je ten větší soulad toho, co dělá ta konkrétní vláda a co si myslí ti lidé.
1: My máme pro XTV za pár dnů slíbený rozhovor s panem Mečiarem.
0: Tak na to vám řeknu, že pan Mečiar tam byl taky, tak jsem ho, myslím, letos poprvé viděl a je v plné formě, takže to jste dobře udělali.
1: Tak to já mu tam určitě řeknu, že jste nás tady takto potěšil. Ale ještě k tomu taková drobnost, pane prezidente. Ten, jak byste to nazval, soulad nebo nesoulad mezi tím, co si lidé myslí a tím, co dělá vláda, ať je to na Slovensku, nebo ať je to v Turecku, ten se měří čím? Výsledkem voleb?
0: Tak a la long, jestli ty lidi tu vládu chtějí nebo nechtějí, ty volby to ukazují, ale když přijedete mezi volebním obdobím na Slovensko nebo do Turecka, no, tak se ptáte každého od pikolíka v hotelu po kohokoliv, koho potkáte, na jeho názor. A to setkání s těmi lidmi, kteří přijeli oslavovat 32. výročí svrchovanosti Slovenska, tak tam prostě ten soulad, já myslím, že existuje.
1: Mm-hmm. Tak teď prosím, pojďme k atentátu na Donalda Trumpa, což je věc, která zahýbala světem před pár dny. Vy jste na to téma uvedl, že ten atentát byl pokusem prodloužit válku na Ukrajině, zvýšit závody ve zbrojení a přiblížit nás k celosvětovému konfliktu. Nebyl to blesk z čistého nebe, byl to důsledek zesilování nenávistné ideové propagandy těch, kteří nechtějí svobodu a demokracii. Nebyl to spíš úlet jednoho blázna, pane prezidente?
0: Tak já jsem, vy jste nečet první větu toho mého prohlášení, že to byl...
1: Naštěstí neúspěš.
0: Že to byl prostě pokus uvést Spojené státy, Ameriku a spolu s nimi celý svět do naprostého nezodpovědného chaosu. To je osa, to je první věta toho mého tehdejšího prohlášení. Když jsme ji usekli, tak ta Ukrajina je druhá téze toho. Ne, to nebylo dílo blázna a blázni nedělají takovéhle věci. To prostě byl produkt nějakého společenského klimatu. To ne, jestli slovo blesk čistého nebe je ten nejvhodnější příměr, nebo co, nevím, ale mně se to tak zdálo, automaticky jsem to napsal, když jsem to ťukal do mobilu po cestě ze Slovenska, když ta zpráva přišla. Tak to to bylo něčím vytvořeno. Ten člověk, nemyslím, že ho někdo vedl za ruku, koupil mu tu pušku, učil ho střílet a lezl s ním spolu na tu střechu, připravil mu tam žebřík, aby vylezl na tu střechu toho domu, jak si to myslí někteří autoři různých konspiračních teorií, to si já nemyslím, ale ten střelec byl vytvořen politickou atmosférou ve Spojených státech. Ten byl produktem toho, co se tam děje. No a produkt té atmosféry, to už je skoro jako mu podat tu pušku do ruky. Já to tak aspoň cítím.
1: Předsedkyně Poslanecké sněmovny, naší české paní Pekarová Adamová, pravila, že kdo seje vítr, sklízí bouři. Což je, jak kdyby jinými slovy řekla, může si za to sám. Je to přijatelné hodnocení od vrcholového politika?
0: Ne, já nechci říct žalovatelné výroky, jo. Paní předsedkyně našeho parlamentu, tak to radši nebudu komentovat. Ne, je to naprosto nepřijatelné, je to šílené. A když jsem seděl v tom autě po cestě z té malé fatry do Prahy, tak jsem to slyšel a nevěděl jsem, jestli mám vztekem dělat to, či ono.
1: No jo, ale je to představitelka, jeden z nejvyšších ústavních činitelů naší země, proto bych vás možná určitě neožalovatelný komentář, ale aby to nějaký komentář poprosil, protože to diváky XTV občany určitě zajímá.
0: A ne, tak můj negativní soud k jejímu výroku je absolutní, tečka. K tomu není co říci. Samozřejmě tahle ta osoba a tato stranička se dostala do parlamentu díky uzavření podivné pětikoalice. Kdyby ji neměli, tak by ve vládě být nemohli a nemohli mít nejvyšší ústavní funkce. Je to nezodpovědná strana. Nic nového já k tomu nemám.
1: Může celý ten atentát na Donalda Trumpa mít vliv na ty podzimní prezidentské volby ve Spojených státech amerických?
0: Já myslím, že ano, ale takové ty úplně triviální výkřiky a nadpisy, které já čtu, Trump tím vyhrál prezidentské volby, to bych říkal daleko, daleko opatrněji, prostě to něco takového bych nedělal. Vliv má určitě mít bude a doufejme.
1: Dobře, a kdyby žádný atentát nebyl, my teď sledujeme velmi často nejrůznější prapodivné výroky pana Bidena, který tu pana Zelenského představí jako Putina, tu řekne, že je první černošskou prezidentkou v Bílém domě a on už to přestává být legrační, už je to spíš napováženou. Domníváte se, že v tomto stavu, aspoň navenek, já vím, že nebudete hodnotit nikoho zdravotní stav, může člověk vést Spojené státy americké?
0: No, jak vidíte, je už 4 roky vede, tak ta otázka, jestli může ta je, myslím, zbytečná, je potvrzeno, no, že je vede. Do toho, jestli je vede dobře a kam je vede, to je jasný. Ale já bych nezužoval a tím pádem taky nepřeceňoval ten fenomén těch prezidentských voleb. Prostě to jsou dlouhodobé společenské politické procesy, které vytvářejí konkrétní situaci a ona, ta prezidentská volba, to tak úplně nezvrátí. Prostě to, čemu Američce, o Americe říká deep state, ten hluboký stát, prostě ten je dominantní v té Americe, ale v té Evropské unii identicky, prostě tady dominují evropské elity a evropská byrokracie bez ohledu na to, jak dopadnou evropské volby. Totéž bude v té Americe. Ten Trump udělal spoustu pozitivních věcí, ale přece všichni víme, že s tím deep state, s tím hlubokým státem, nebo jak to přeložit, prostě nezahýbal, toho se nedotknul, to prostě nezměnil, to je nad sílu jednoho izolovaného prezidentského kandidáta, eventuálně i zvoleného jako prezident. To jsou procesy a to, že je totálně ztracená politická struktura v Americe, že jsou totálně zlikvidované politické strany, protože přeci republikáni a demokraté, že mohou přes všechny problémy i nadále kandidovat do těchto voleb tuto dvojici pánů téměř mého věku. Já jsem teda starší a zbídačenější než oni dva, ale že mohou dále kandidovat, to něco vypovídá o kvalitě amerického politického systému a zoufalství těch dvou politických stran. Nedovedu si představit něco takového u nás. Nedovedu si představit v 90. letech ODS, že by takhle vypadal kandidát na vedení té země a že my bychom to jako přešli mlčením a nedovedu si to vůbec představit.
1: Pane prezidente, jak by pro vás bylo těžké nebo lehké, kdyby zanikla ODS a byla ODSka vcucnutá do nějaké strany jménem Spolu?
0: Já myslím, že by to bylo dobře. Já myslím, že by to bylo dobře, že dnešní elita ODS zneužívá pořád ještě existující značku ODS k anti-ODSovské politice. Takže já bych to velmi uvítal, kdyby se slova ODS zbavili, by bylo úplně bezvadné. A třeba bychom potom mohli tady založit novou ODS.
1: Směřuje to k tomu? Myslíte za současné situace, když si třeba vezmeme v úvahu výsledky těch evropských voleb, vidíme, že lidovci neuspěli, teď řada lidovců volá potom, aby odešel pan Jurečka. Zkrátka něco se děje.
0: Volá. Dneska je možné volat. Dneska jsou trouby, které volání jednotlivců pouští do veřejného oběhu. Tyto trouby jsou velmi silné a velmi otevřené pro každý názor, takže toto zní, ale že by to mělo hlubokou míru závažnosti, nevím, já samozřejmě s žádným lidovcem jsem o těchto věcech nikdy nemluvil.
1: To já ano,
0: vy jo?
1: Docela nedávno třeba s panem Wolfem, včera myslím, byl hostem XTV a ten předevčírem, promiňte, a ten to říkal zcela jasně.
0: Že co, že chtějí měnit?
1: Že si myslí, že Jurečka už tam dávno neměl být.
0: To znamená, z toho ale od něj plyne, že někdy tam být měl.
1: To jsem takto nerozebíral, ale mám pocit, že 2% preferencí mluví za všechno, ne?
0: Ale já myslím, že šéfem lidovců může být kdokoliv. Proč by nemohl být šéfem lidovců pan Jurečka?
1: No ne, proto se ptám, jestli zaniknou lidovci ODSka a vznikne nějaké Spolu.
0: Já myslím, že by mělo vzniknout znova, říkám, mělo, nic jiného, jiný komentář nemám.
1: Za pár týdnů nás čekají krajské a senátní volby, už se začínají objevovat některá jména, tedy v souvislosti s tou kandidaturou na senátora či senátorku. Máte tam už někoho, o kom byste si myslel, že by se měli dostat do toho senátu? Že by této zemi prospěli?
0: Já tohle nevidím důvod komentovat, fakt nevím dobře, ne, není to, je to pro mě daleko a je to trošku pod mou rozlišovací úrovní.
1: No ale přesto tam jsou někteří lidé, které vy dobře znáte.
0: Množné číslo máte?
1: Vím třeba o dvou. Takže tak Borise Šťastného asi znáte.
0: Já jsem čekal, že mluvíte o Borise Šťastného.
1: A paní Janáčkovou myslím také znáte.
0: Jo, paní Lianu Janáčkovou z Ostravy. Ano. To byla dlouholetá zasloužilá členka ODS, starostka klíčové městské části Ostravy, která po mnoha, mnoha letech starostování, já myslím, že úspěšného, potom byla řadu let v senátu, takže tu znám a rozumím, že pochopil jsem, že zkouší se dostat do senátu, ano. Ano, mě to dokonce napsala, abych se přijal SMS-ku a ptala se mě, co si myslím. Já jsem říkal, jen to zkuste.
1: Jste za to rád, že tam jdou tito lidé?
0: Prosím?
1: Jste za to rád, že tam jde třeba se pokusit zaborovat pan Šťastný a paní Janáčková?
0: Tak ano, tak Boris Šťastný je člověk, který ho dobře znám a který byl úspěšným politikem ODS, který byl představitelem té staré ODS, ne té Fialovsko-Kupkovsko, já nevím, koho mám ještě jmenovat ODS, takže v tomto smyslu ten má blíž k těm 90. letům a těm základním myšlenkám, na které stála naše polistopadová změna, to určitě ano.
1: Máme ty senátní volby vnímat jako trošku nedůležité, nebo je to, jak se vždycky říká, u každých voleb jsou klíčové? Nebo něco mezi tím?
0: Tak klíčové nejsou. Klíčové už opravdu nejsou, protože my jsme součástí Evropské unie a my jsme de facto provincií Evropské unie. Takže kdybychom se tady postavili na hlavu, tak Evropská unie zasáhne a výsledky voleb zruší a tak, takže to ne. Ale jestli tam přijdou racionálnější lidé, jestli tam přijdou lepší lidé, jestli tam přijdou lidé s rozumným názorem na věc, lidé, kterým spíš půjde o to, aby jim tleskali lidé v jejich okolí a v jejich městě a v jejich okrese a ne, aby jim tleskali tribuny v Bruselu, no tak to budu samozřejmě nejen já, ale myslím, že všichni rozumní lidi velmi rádi.
1: Těším se na další díl pořadu, pane prezidente. Jsem rád, že jste přišel a držím palce. Naschledanou.
0: Děkuju pěkně. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 53. a naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Radio Xaver.
2: Sněhová vločka fascinuje lidstvo od nepaměti. V roce 1935 vytvořil na ostrově Hokkaido japonský vědec Ukichiro Nakaya vločku umělou. Ale těm skutečným, přírodním, vždy říkal dopisy z nebe.
3: Obyčejný krystal ledu může však být vločkou sněhu jako růže

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
2: Nemáme to v kapse, nikdo nemá vůbec nic v kapse, ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu, protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na čtyřech stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo, otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás tady nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
1: Chystají se přijít a přijdou?
2: Myslíte ti voliči k volbám?
1: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
2: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tady na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly, tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás, ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé, ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
1: Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje?
2: No tak skoro to tak vypadá, mě to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěli jít, byť tu nabídku měli, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme 4 úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli 4 identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
1: nemůže k tomu dojít potom, až budete v poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
2: Že by se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě několik
1: to vás spojuje. Bodů. Co vás rozděluje, kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
2: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, které je trošku méně konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči ním si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD. Takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG a ničili si naši ekonomiku.
1: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
2: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si pod tou fúzí přesně představit. Jo.
1: Jako jestli skončí, to je... skončí svobodní a budou SPD.
2: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
1: Chcete být ministryní?
2: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
1: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
2: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
1: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
2: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
1: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
2: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
1: Tak ale kdyby dána nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
2: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. to není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
1: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
2: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena, a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní a nemá to vůbec nic společného s demokracií.
1: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
2: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila, protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
1: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
2: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii, a kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B, protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud jde o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud jde o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami, nebo genderismem, nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků, teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
1: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
2: Názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
1: A kdy byla ta poslední kapka? Když jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
2: Možná období covidu, dejme tomu. Ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces a my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo vy jste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučená prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda tak, neskončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo. A nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny být mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
1: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že demokracie je v ohrožení?
2: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu nikdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců, tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje, ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
1: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
2: Tak zaprvé.
1: A zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikde jsem to nezaznamenala,
2: ano,
1: že by.
2: Ano. Tak především. Není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už podrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
1: tak
2: u sebe
1: jaké
2: doma.
1: Sliby?
2: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhletom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhletu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervozňuje, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
1: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
2: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
1: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
2: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu. Ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak jí přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice. A jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za to může Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
1: Němci si za to České republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
2: No jasně, a taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
1: No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
2: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou a pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ta, ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě

0: protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponovaní v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc, než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc cesta ven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
1: Tak a to je to, co, to proč vy kandidujete a proč chcete ano. do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla, myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
0: Děkuju za pozvání.
1: Naším hostem byla Markéta Šichtařová.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Krásný den, Xavere.
0: Měli bychom být někde na prázdninách, že? Ale my tady budeme řešit, co se píše v médiích.
1: Vy víte o něčem lepším, co by se dalo dělat?
0: Nevím. No, máte pravdu.
1: Je třeba vám blahopřát, Xavere. Dvakrát. To snad ještě nebylo za celou historii XTV. Už měsíc jde vaše krásné rádio.
0: Ano, ano, to je pravda.
1: A suverénně vítězíte jako nejlepší politický moderátor.
0: Děkuji.
1: Na hlavu porážíte konkurenci poměrem 50:1.
0: Ano, pravda v anketě internetové, ale děkuji vám za to. No, mám pro vás dobrou zprávu.
1: Jsem s ní.
0: Europarlament schválil boj proti dezinformacím. Už bude dobře.
1: Můžu příklad?
0: No.
1: Tak já teďko, prohlásím, ta paní je tam úplně k prdu.
0: Fakt jo?
1: No a teď pozor. Je to dezinformace nebo není? Jo? A kdo to bude posuzovat?
0: Je to spíš názor.
1: Já když budu vést tu komisi, tak to prohlásím za generální pravdu. Mimochodem, myslí si to určitě spousta našich spoluobčanů. No a jestli to povede tato paní, tak mi za to zavřou.
0: No, pan europoslanec Zdechovský tady byl na rozhovoru a říkal, že opakem dezinformace je informace. A tyto lidé rozhodují, no, v europarlamentu.
1: Oni se totiž představují, všichni tyhle, ty, co mají nápady tohle typu, oni se vždycky představují, jak oni to rozhodují. Oni kdyby věděli, že to budu rozhodovat já, oni by to nepřijímali.
0: Pane Tlustý, co myslíte, bude jednoho dne existovat dotazník nebo potvrzení razítko, toto je v pořádku, neobsahuje to dezinformace. Co myslíte, bude něco takového?
1: To bude čip v uchu, dálkově přenášené informace,
0: ano.
1: Na nějakém citlivém místě vysoké napětí, elektrody, a jak začnete říkat, tahle paní je tam k... už to nedopovíte. Pošlou vám ránu.
0: Fakt, to, takhle to bude jednoduché.
1: Takhle to dopadne.
0: Já mám totiž pocit, že dezinformace, o tom se pořád to někde řeší, je to pořád mediální téma, ale nemůžu se zbavit dojmu, že to je prázdné téma, jak by řekl taťka Klaus.
1: No tak, jak ztrácí některé mocenské síly pozice, to je zrovna ono, jo? Brusel moc nepotvrzuje, že jsou to tam skvělé nápady. Spíš čím dál víc lidí po celé Evropě začíná tušit, že je to nějaký divný. No tak jak ztrácíte pozice a moc nevíte, co s tím, no tak co vás napadá? No tak zakázat nekonstruktivní kritiku, jo? Zastavit dezinformace, prohlásit, že když tady Tlustý říká, že ta paní je, jo? No to je dezinformace, samozřejmě, ne jeho názor. Hmm. Já si vzpomínám, že na jedné besedě na venkově na počátku 90. let vstal rozčilený člověk, že si zrovna přečet nějakou hrůzu a že ví, že to je čistá lež. Jak to je, se to smí psát? Říkal. Když on ví, že je to lež. A já jsem mu říkal, a to je dobrý. Ať to píšou dál. Jestli vy a tady všichni ostatní víte, že je to lež, tak to vůbec ničemu nevadí. Musíte se v tom zorientovat sami. Jakmile někdo začne zakazovat, tak začne zakazovat to, co se mu nelíbí, ne to, co je lež nebo pravda. Prostě bude to účelové zakazování. Teď to přesně vidíme. Teď krásně vidíme, jak pravdy jsou pravdy jedněch a pravdy druhých jsou dezinformace.
0: Tak. Lukáš Kovanda, ekonom, v Rusku se tomu říká ekonom, prosím vás, psal někde na sítích, jo? Euro kriticky oslabuje vůči dolaru. Teď by ho kupoval jen blázen z ní mezi devizovými obchodníky. A klíčovým důvodem je to, že Evropská centrální banka není schopna přijít s jasným plánem, jak bojovat s inflací. Během pár týdnů může být na paritě k dolaru prvně od roku 2002.
1: Čili, že bude 1:1.
0: Tak jsem to pochopil.
1: Euro k dolaru. No to je docela chytrý pan Kovanda.
0: No jasně.
1: Jo, já si ho rád čtu. Je to pravda, to, co říká, ale nás víc trápí, co ta naše koruna a co ta naše inflace a to jsou hrůzy, takže že Evropská komise neumí moc bojovat s inflací, no jak by mohla, když tiskne peníze, jo? To je divný boj. Na to je jednoduchá odpověď. Přestaňte tisknout peníze, bude vybojováno. Když tisknete peníze, tak řeči o boji s inflací jsou jenom propaganda, dezinformace. To je dezinformace. Víte, když někdo dělá dluhy, tiskne peníze a říká, že bojuje s inflací, tak je to lež neboli dezinformace. A to dělá jak Evropská unie, to dělá česká vláda. Teď zrovna. Česká vláda takhle oblbuje naše občany, dělá dluhy, tiskne peníze a říká, že jsou protiinflační. Ne, nejsou.
0: Tisknou peníze?
1: No jo.
0: A kde tisknou? Tisknou?
1: A to se dneska odehrává v počítačích.
0: Jo.
1: To jsou všechno elektrony. Dřív to bývalo točili klikou tiskárny.
0: Jo.
1: Za starých časů. No.
0: Dneska už to tak.
1: A pouštěj do oběhu, čím dál víc peněz, zboží je pořád stejně. Já bych se odvážel to vysvětlit, jo? Protože ono je to strašně jednoduchý a lidi si myslí, že je to složitý. To je strašně jednoduchý. Peníze jsou na to, aby obsloužily výměnu zboží mezi lidma. Někdo chce koupit auto, někdo chce prodat dům, někdo chce koupit hlávku zelí. A přiměřeně tomu, jak ty lidi obchodují a prodávají si věci, musí mít bankovky, peníze, které to obsluhují, kterými se to, ta směna provádí. A proto platí, že víc peněz v oběhu potřebujete buď, když přibude toho zboží, neboli když ekonomika roste, více se vyrábí, poskytuje se více služeb, je toho k obchodování více, potřebujete na to více peněz, tak to je oprávněný důvod, proč přidat peníze do oběhu. A druhý oprávněný důvod je, že rostou ceny. A jak rostou ceny, tak na to samý zboží, jeho sice stejně, ale víc stojí, tak taky potřebujete víc peněz. No a teď už je to jednoduchý. Když centrální banka začne pumpovat do ekonomiky peníze, zvyšuje se počet těch peněz v oběhu, tak ta ekonomika reaguje, když nepřibývá to zboží jediným možným způsobem. Rostou ceny. No, a když se dělají dluhy a k tomu se tisknou peníze, tak se ty peníze znehodnocují, neboli zvyšují se ceny, probíhá inflace. A to je přesně to, co prožíváme. A ještě bych tomu dodal, mám ten dojem, že v Německu je inflace 8%, u nás je 18%. Jo, tak to jsou dvě krásná čísla. Za těch 8% za to můžou tištěné peníze v Bruselu, za těch 18% za to můžou z části inflace zvenčí, ale taky špatné hospodaření naší vlády, takže panu Fialovi bych připsal těch 10% bodů za jeho nezodpovědné hospodaření, to je těch 10% inflace navíc. Mm-hmm. Tak je to jednoduché, je to teda zjednodušený, jo, ale docela je to blízké pravdě.
0: Teda patřím spíš do té skupiny, co si kupují tu hlávku zelí, než ti, co prodávají ty domy, musím říct.
1: No, a to je jedno. Tam to vidíte taky. No, možná, že na té hlávce zelí to vidíte ještě lépe a víc, než na těch domech a autech.
0: Politická odpovědnost byla vyvozena, pane Tlustý, pozor, nevidím důvod k rekonstrukci vlády, řekl pan Fiala. Ten jde na ruku tomu Stanu, vyloženě.
1: Tak a je to dezinformace?
0: To je dezinformace.
1: Nemělo by se to zakázat takovýhle blbosti, říkat lidem?
0: Tady se to zakazuje těžko ještě v tomto dů. Tam je pan Železný u toho.
1: Oni si to ty pánové tak fakt myslí. No, no to je mých líto. No. No tak já vám řeknu, co si myslím, že by měl pan Fiala udělat. Jo. Pan Fiala by měl běžet za panem prezidentem, Zemanem. Oni jsou prý v dobrých vztazích.
0: Ano, to se říká.
1: No. Ať je to jak chce, tak by tam měl běžet a říkat prezidente. Nic jiného mi nezbývá. Nový ministr vnitra. Jo? Chce to novýho ministra vnitra. Víte proč, prezidente? Teda Xavere. On totiž předseda politické strany, ve který řádí kauza, vy tomu říkáte hezky, jak slepičák.
0: Slepičák.
1: Kauza slepičák. No, to je takový milý označení. No, náměstek primátora, jo? Ten, je to tak? Náměstek primátora. To není žádná kauza někde v malém městečku na venkově. Jo? Náměstek primátora Prahy s takovým rozpočtem, jako Praha má, to je kauza jako hrom. A to není o tom, co je prokázáno a jaká je opravdu vina. To symbolicky nejde dohromady. Není možný, aby spravedlnost na vnitru garantoval předseda strany, která je prolezlá slepičáky.
0: Víte,
1: to nejde.
0: Včera to pokračovalo v Poslanecké sněmovně. Byla mimořádná schůze kolem toho. Nevím, jestli jste kousek viděl.
1: Já si to nedopřávám.
0: Já si to dopřávám. A mám z toho jeden zásadní poznatek. Oni tam mluvili, politici jako z různých stran. Z SPD, z ANO, teď z koalice celé a tak. A ono vlastně, celá ta přestřelka několikahodinová, byla o tom, že oni se dohadovali, kdo z nich je větší zloděj.
1: A to je hezká soutěž.
0: No, bylo mě smutno.
1: Byl tam někdo, kdo nesoutěžil?
0: No, no všichni. Ty máš Čapí hnízdo, ty máš Stoku, no. Ty máš tohleto, ty máš...
1: A to je pravda, ne?
0: Je to všechno pravda, no. Ale kde jsme?
1: No, protože to se neodvažuju pojmenovat.
0: Na této nejvyšší, rozumíte, Poslanecká sněmovna, tak se tam vlastně ti lidi dohadují, kdo z nich je větší gauner.
1: Ano, ano. No.
0: A to mě přišlo najednou...
1: Já bych je rozsoudil. Já bych řekl, tady jeden za 18 a druhý bez dvou za 20.
0: No přesně.
1: Tak, tak. A ty bys akorát měl mlčet, jo? Ty s tou tunou másla na hlavě, ty vůbec nevystupuj. Oni by si mohli lidi vzpomenout, jak je to s tebou.
0: No.
1: No.
0: Teď tam Babišovi připomínali Petra, nevím koho všeho tady.
1: No,
0: ty.
1: No.
0: Ale prohrával to podle mě ten Rakušan, který neměl sebe menší snahu něco vysvětlit. Já tam sebevědomně přišel, vysvětlil, že se vlastně nic neděje a že nikdy neodstupí.
1: A tam se myslím říká pštrosí politika, ne? Zavrtat hlavu do písku, no a nic nevidíte. Jste suverénní, no kouká vám zbytek těla, no.
0: Je to ta nová kultura politická?
1: Ne, je to strašný, no.
0: Je to ještě horší.
1: Já na tom ale vidím jednu pozitivní věc, víte? Na 90. léta se brzo začne vzpomínat na ty zlatý časy, jo? Na tu nádhernou první Českou republiku na konci minulého tisíciletí. Jo? Z
0: to
1: toho se stane. No. Já
0: myslím.
1: Se k tomu tímto hlásím. Jo? My jsme ty vykopávky z té doby. Kde jsou ty časy, když to stálo?
0: No, já vím, že se to říká.
2: Na louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marný jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Jak by to teda mělo vypadat? Vy říkáte ne kapitulace, na druhou stranu ne vítězství Ruska. Byl byste ochoten v těch vašich myšlenkách a z toho, co čuji na tom Facebooku, jo, z toho vycházím, obětovat tomu míru kus ukrajinského území ve prospěch Ruska? Ano nebo ne?
2: Jo, to si musí říct Ukrajina sama, to je teda první věc. Ale mně to jako přijde, že vlastně tohle bude docela určitě krok, který jako podpoří ten apetit toho Ruska to jako zkusit vlastně znovu. Protože se vlastně ukáže, že jim to vyšlo. Že jim ta agrese vyšla, tím pádem tudy vede cesta. No tak když vím, že tudy vede cesta, no tak prostě jenom dojdu k závěru, že asi beranidlo nebylo dost velký, musím si pořídit větší a prorazím to dál. Jo? To znamená, tohle to je ten zásadní problém, který já tam vidím.
1: Dobře. Vy jste řekl před chvílí, že paní Uršula řekla, že dá peníze na evropské přezbrojení a to z dovolení.
2: Evropa asi ne, von der Leyen ze svýho teda asi nebude. Ale prostě
1: ale to dá kdokoliv. Promiňte, já dokončím tu otázku. Ať to dá kdokoliv, tak to budou peníze moje, vaše
2: no,
1: a daňových poplatníků. Vy jste taktně neuvedl, že to bude 800 miliard eur podle včerejších tedy médií. Domníváte se, že je možné, že toto jednou občané Evropské unie, ať jsou odkudkoliv, ocení jako mírové gesto, nebo si budou říkat, to jsou vyhozené peníze?
2: Jo, no tak pokud chcete mít ten mír, tak prostě musíte mít správně postavenou obranu. Jo? A to je, myslím si, v touhle dobou už zcela zjevné. A my nemůžeme už spoléhat na to, že nás ochrání tady nás půl miliardy Evropanů, že nás před tím 140 miliony Rusů ochrání těch zase nějaký, já nevím teďka, kolik jich je, 200 milionů Američanů, nebo kolik jich je.
1: Máte na mysli NATO?
2: No ne, my potřebujeme skutečně vybudovat v rámci toho NATO silný evropský pilíř obrany. Takže já jsem rád, že se Evropská unie jako chytila v tomhle ohledu za nos, že se změní i nějaká pravidla, tak, aby bylo možné podpořit obranný průmysl. Ještě jednou, obranný průmysl je naše tradiční odvětví.
1: Jasně.
2: Československý zbraně zajistili svobodu Izraeli, jo? A když bych šel víc do historie, tak bych řekl, že vlastně jediný, co se ukázalo, jako že zbraně, se kterými můžete dobít Sibiř, tak byly taky jako tady místní arzenál v rukou československých legionářů. Jo? To znamená, a je musíme chodit,
1: jaký tak, jste vlastenec.
2: Tak přesně, já jako jsem rozhodně tady v tomhle ohledu, co se týče toho našeho obranného průmyslu, tak já říkám, my máme Evropě co nabídnout. Jo? Takže pojďme tedy se tímhle způsobem podílet synergicky na zvýšení evropské obrany. Jo? Máme na to.

0: roky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den a 27. únor k tomu a dneska má svátek Saša.
3: Náš Saša?
2: No taky, máte nějaký drobný dárek?
3: Ne, já jsem zapomněl. Já jsem Xaver úplně nějaký zmatený poslední dobou.
2: Tady vedle v rádiu Xaver to píše nahoře počítač. Aha. A to jsem se podíval. Čtvrtek, Alexander.
3: Když Xaver, já už díky Velzonce vím jenom to, že je čtvrtek. Jinak jsem zmatený.
2: Ale měl byste být vybavený.
3: Ale já nevím nic už.
2: Mohli jsme Sašovi poslat nějakou...
3: Nějaký dopis, nějaký kompro?
2: Něco v ruštině třeba.
3: Počkej, pozor, tady možná v angličtině, ne? Spíš radši. Co? Já právě k severu nevím. Řekněte mi, kde je východ, kde je západ, kde je sever, kde je jich. Západ, válka, mír. Co je teď? Co prožíváme? Jakou éru?
4: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: Česká a americká country na rádiu Xaver.
1: Country.
2: The absolute best.
3: All the time.
0: Rádio Xaver.
4: Slepuje očko do očka, řetězy z papíru, není to jen tak z plezíru, a v domě voní Vánočka, co kdyby třeba zrovna teď, pohyby prstů stále stejný, už ví, že je to beznadějný, už to ví, že se nedočká.

všechno jasné. Tak zavře dveře, světlo zhasne, ke stolu nese bílý list, nůžkama broužek po broužku, odstřiluje z něj mechanicky a na řetězech jak

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane prezidente, díl 66. A naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
2: No, to byla pro naši bítnicko-kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku, a tak si tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66, prostě, no, to vaše generace taky vnímá a zná.
1: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
2: No, Kerouak, ano, to je jasný. Nicméně pro mě, já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu, a pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop, neexistující věc. Zatímco my jsme tady byli plní v těch 60. letech tohohle toho. A tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový, a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovaný. Hmm. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale na i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
2: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak. Tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
2: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy, popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho. A jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
2: Fakt jste tam nikdy nebyl?
1: Nikdy jsem tam nebyl a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
2: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Zárolová s Zajírkou Bertoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladej, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
2: Ježíš, to bych věděl, to jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež, ty zlatý brejličky, vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky.
1: No, já bych že by skoro byl z Brna?
2: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala. Neboli, rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní. Mm-hmm.
1: Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
2: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás. Pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince, a to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název

0: A já jsem ji dostal do ruky dnes. Já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
1: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vrátím, jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce. Aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardenách. Ne. Ta knížka je v podstatě, a proto možná ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové, a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem. Ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. V těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti toho celého století.
0: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
1: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
0: ale
1: pozorně
0: diskutuje. Ale doporučte, tady se může všechno, diskutuje. Pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá v Olympii, to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu

0: 70 let od konce druhé světové války.
1: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Do NATO bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou, ztrácí práci, ztrácí zaměstnání, ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
0: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
1: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těch věcech.
0: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
1: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajda a Strýčka. Já vám ji přinesu příště, Xavere. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl tohle výročí. To bude zásadní pokus o přepisování historie. To se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, Samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
0: Nerudové.
1: Nerudové. Jste byli, já myslím, že byl 13. února, jestli se nemýlím. Takže my jsme už, to už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal. To, teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné super jméno, ale nebudu analyzovat.
0: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v uvozovkách upravit?
1: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesud, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a zamyšlení stojí. Mm-hmm.
0: Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, tedy k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt. Mm-hmm. Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
1: Ano.
0: A už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu. Tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
1: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
0: Chcete, že ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
1: tím
0: jsem
1: mě
0: to.
1: Naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je...
0: Chybí
1: to
0: vám
1: je,
0: ten druhý.
1: To je velmi,
0: pochopil jsem
1: velmi,
0: to, pane prezidente.
1: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano.
0: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
1: Dávám pozor. Ježíš, dávám.
0: Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec, pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
1: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl, dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně fanatické odmítání této možnosti mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne v Moskvě byli, a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
0: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
1: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala, a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne, podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc, kterou byl. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2000, 2002, ano.
0: 2002 určitě ne.
1: Ano, 2002, ano.
0: 22.
1: 22, samozřejmě. To beru. Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme a dosvědčují o tom spousty svědectví, tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říci, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále. Takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dětinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
0: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
1: určitě.
0: Jasně. A potom vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
1: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
0: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete
1: jiného.
0: Ale
1: ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kde najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat od té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
0: přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
1: No, to
0: je to Donald Trump?
1: Optimisté.
0: Nebyl tady Donald Trump, tak z něj odpověď?
1: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně, a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
0: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. Slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
1: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, a stačilo mávat s jedním dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze
0: 14, myslím. Ne?
1: Nebo budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách. Jo?
0: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
1: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
0: Představili lídry například.
1: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný, tohle to jsem tam výslovně...
0: Dnes SPD, tak i
1: SPD jenom jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
0: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
1: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu. Takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
0: Masnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No, dobře, já, tak si to já, necháme.
1: Teď to ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude tak docela pěkné na příští debaty.
0: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
1: Já se taky těším. Ano, moc.
0: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

objevoval svět, až nová epocha náhle trhla oponou, než bys napočítal tři. Změnila mu tvář, co dávno chlapci nepatří. Plno těžkých zrn,

0: Thank you everybody, thank you very much.
1: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tři.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky. A řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Mm-hmm. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco ta skutečnost, který z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky?
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile, to je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No, to je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
2: No, podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
2: No, tak to je spíš volání potom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je. Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže Dovedu si představit, že papež bude odjinut, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě, ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zasmělo takový dopad.
1: Mm-hmm. No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
2: Tak to bylo zajímavé. Mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval. Ale to je zajímavé. On si vzal jméno František z Assisi. To byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, byl vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés. To bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi. Takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit. Protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spolehat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí.
1: Řekněte
2: mi... Vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
1: Tak Duka.
2: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejich slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
1: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
2: No,
1: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
2: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete. A to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
2: II. Asi teda jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
1: Myslím vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů. Jste tam najednou jako řadový turista, a nebo je to s nějakým servisem?
2: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Očenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojenou, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
2: Aha, a o vás se stará ambasáda. velvyslanectví a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
1: A co je potom?
2: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chtěte nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
1: dojem... Jestli potom nějaké setkání třeba? Nebo...
2: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní, to není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší, tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
1: No tak jdeme k tomu,
2: můžeme.
1: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
2: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncil, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncily stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: Mm-hmm. No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
2: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Westfálský mír a Westfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
2: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštit, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. To je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
2: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou, to bývá 2 kilometry na jednu, na druhou stranu, pak se musí odsunout děla třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby

0: nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem, tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že ono to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslu, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohled papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že to musí, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říct si, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
0: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokážu odhadnout.
1: Je možné, že tam přiletí Putin?
0: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí. Oni dneska všechna mají určitý politický smysl, ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že on na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také, jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici, a tak není to přestřelené celé?
0: Já si myslím, naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá jemně řečeno velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsazené obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
0: Já si myslím, ale že se především vůbec neuvažuje.

0: že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu tak, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné, principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ten, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím, ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu, to si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
0: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zlé, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi, protože nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili, stejně nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Čo? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i z Ruska?
0: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To bylo něco, co jsme pokladali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu celou řadu evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete, jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se, už nebyla jednání, jsme se hádali jenom. Protože jsem říkal, a ptal jsem se, jak, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci, jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tam máte povinnost se bavit. No, když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany, my vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
0: Tak příště.
1: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
0: Můžeme to zkusit.
1: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Krásný den, Xavere.
0: Tady u nás XTV byl kandidát na prezidenta pan Tomáš Březina.
1: Mm-hmm.
0: A byl jsem překvapen, jak zajímavě hovořil. Jo. Stojí za to si to video pustit.
1: Já ho dobře znám. No jo, firma Best.
0: Ano, ano.
1: On krátce zasedal v poslanecké sněmovně. Myslím, že seděl kousek vedle mě.
0: Jo.
1: Dobře ho znám, to je šikovný člověk, no.
0: A řekl, jako voliče Spolu mě vláda zklamala. Stát má fungovat tak, aby nepotřeboval žádné neziskové organizace. Bohužel se opět rozmáhá, a to se mně moc líbí, pane Tlustý, byrokratická hydra.
1: Tak to řekl asi dvě tak z deseti strašných pravd, které se na tu dnešní realitu dají použít, jo. No tak byrokratická hydra je strašná, ono je to vidět jenom z počtu úředníků, pak je to vidět z toho, jak všechno je komplikovaný. Já jsem třeba dneska zaspomínal, že před 50 lety jsem s tatínkem a s dědečkem začal stavět dům rodičovský. To se už nesmí. Já jsem se rozhodl, že to nejde. Když tenkrát maminka rozhodla, že dědeček, tatínek a já postavíme dům, to jsme udělali. No, kdybychom vzali všechna ta razítka, museli bychom mít nějakého zednického mistra, který by nám ty zdi šel vorazítkovat a dráty ve zdi vorazítkovat a trubky vorazítkovat. No a trvalo by to asi šestkrát díl než tenkrát, než by nám to povolili. A my jako troubové bychom vám nemohli lepit cihlu k cihle. To musí být odborník na to. Jo,
0: no, on to tady pravdu. Dokonce popisoval svoji osobní zkušenost s byrokratickou hydrou. Bylo to zajímavé. No a vláda ho zklamala. Volil Spolu a vláda ho zklamala.
1: Takových je nás moc. Teda já jsem je nevolil, rovnou říkám, jo. Ale zklamaný jsme, protože že to takhle bude vypadat, to jsme si neuměli představit. To je tak za hranicema mé fantazie, jo. Tak my vlastně musíme koukat na to, že... Já jsem slyšel krásný komentář. Ukrajina má dobrýho premiéra. Fiala tam opravdu dobře vládne.
0: Tak
1: uměli jste si představit, že předseda české vlády se na prvním místě bude starat o Ukrajinu, pak o Brusel, pak o Washington, nevím o koho ještě,
0: a
1: ale
0: nikdy,
1: Češi.
0: Nikdy mu to nezapomenu.
1: Češi. A nevíte, o co mu jde? Chce být taky eurokomisář nebo nějaký úředník v NATO? Nebo...
0: Hujer.
1: Je to jenom hujer, jo?
0: Tak je to člověk, který vydával brožurky na práva žen v Barmě. No tak co?
1: No jo, ale...
0: Ale tak... to nebylo kvůli těm ženám v Barmě, to asi bylo kvůli něčemu jinému, ne? To byla čerpačka.
1: Nevím, jaký z toho bude mít prospěch, jo? Tak umím si představit, že třeba miliony nebo desítky milionů z toho bude mít prospěch z toho, co teďko dělá. Tahle země za to zaplatí bilionama. Vidíte ten poměr? On prostě získá korunu a zničí milion za to. Jo? Za korunu. Milion. No tak jsou lidi, pro který cizí milion je mnohem méně jeho koruna, jo? Tak takhle nějak se ten člověk chová, no. Já se tady odvážím říct, já jsem po jednom televizním vystoupení dostal spoustu reakcí, část z nich nebudu citovat, ty nebyly zrovna publikování. A jeden člověk mi nám napsal, vykládáte to moc složitě. Víte, je to strašně jednoduchý, je proto jedno starý český slovo vlastizrada. No, tak to prožíváme a to jsme si neuměli představit.
0: Tak, musím říct, že tady ten pan Březina je jeden z těch, které si tam umím představit.
1: Rozumný člověk.
0: Jo. Rusko ještě nic vážného nezačalo, uvedl Putin. Západ ale údajně už prohrál. Jsem četl, mě běhá mraz po zádech. To je totiž výhruška skrytá.
1: No tak ono se ukazuje, že to na nás doléhá. No, doléhá. Sice za velkou část těch našich potíží může česká vláda, to, co jsem tady říkal, jsou země, které se starají o své obyvatele a tam ta čísla jsou neúprosná. K té propagandě, kterou nám cpe do hlavy, k jsem říkal, mainstreamová média, jsem mu říkal, jo, to my nejsme, že jo, Ksever,
0: to my,
1: ne, to my nejsme. No tak mainstreamová média nám spolu do hlavy, že to lépe nejde, že úplně za všechno může Putin a třeba řeknu ten příklad za 18% inflace, že může Putin, jo. No to je naprostá dezinformace, to není pravda a je na to důkaz. Prostě když jsou v Evropě země, které mají 4, 5, 6, 8, 10 % inflaci, tak je z toho vidět, že za kousek ten Putin může, to je fér, a ne za všechno. Za ten zbytek můžou ty místní politici, ta česká vláda za to může, takže dopadá to na nás díky hloupé vlast zrazující vládě. Pak samozřejmě jsou k tomu i ty důvody, jako je pan Putin, ale já budu optimisticky říkat, že to nevyhráváme, no to je vidět.
0: Bohužel. Tak, Pekarová Adamová požaduje od Křečka vysvětlení jeho chování vůči Šimůnkové. Do všeho se naveze, že?
1: Jeden človíček někde na Facebooku ji přejmenoval na Markétu Antoanetu. Nevím, jak lidé moc znají osudy té pravé Antoanety,
0: ano.
1: Co potom vyzkoušela ostří gilotýny. Dočkala se.
0: Jo, to takhle skončilo.
1: No jo, jo, na gilotýně, no, skončila. To je výstižný, no. Ona tenkrát, ta Antoaneta v té Francii, taky moc netušila, co se tam děje. To skoro nikdo neví. Je to zajímavé to sledovat. Jo? Když se zeptáte lidí, co způsobilo francouzskou buržoázní revoluci, co způsobilo to stínání na náměstích, nikdo vám neřekne, že je bankrot. Skoro nikdo. Všichni budou jmenovat něco jiného. Jo? Znepokojení mas a ideály a krásné heslo volnost, rovnost, bratrství a tak. Jo? To všechno se dovíte. Čistý bankrot, Ksavery. Prostě nebyly prašule, nebylo z čeho platit armádu, platit úředníky, no tak se to rozpadlo. A dopadlo to moc špatně i pro tu Antoanetu a ona asi tenkrát v tom Versailles moc netušila, že se státní že si jejich tehdejší ministr financí taky zlomil ruku o dno. Státní pokladny, jo, tím to začalo. No a tady ti naši už mají taky zlomený ruce, no ale řešej. Já bych má Křečka nechal úplně v klidu, jo? Ten tady ty naše trable moc nezhorší ani nezlepší. Paní Markéta Antoaneta by se měla probudit. Radil bych jí to jim zájmu.
0: No, ona je šéfka toho TOP 09, že jo? Předsedkyně.
1: No.
0: A to má takový preferent. Cičky maličky.
1: O to být na jejím místě bych se staral, no.
0: No tam už není moc
1: kudy?
0: O co.
1: Víte kudy? No museli by předvíst, že tušej, že lidi mají problémy a...
0: Ale prosím vás.
1: Ne, to nemusí.
0: Teď ten pan Pospíšil, což byl takový nejviditelnější.
1: Kromění, ano.
0: A ten je zamotaný taky v těch hlubučkových kauzách. Takže... To prostě končí.
1: Ano, tato dáma, stejně jako chlapci ze stanu a děvčata ze stanu, oni nevědí, že skončili. Nevědí. To, že skončili, je jasný, no a oni se to dozvědí. To ale, nebude trvat dlouho.
0: Ale uznejte, pane Tlustý, že ona, paní předsedkyně, že je to dáma hezká.
1: Mně se líbí ta tmavá, lehce průhledná ramena. To je dobrý.
0: Jo?
1: Takže jako, a ty puntíčky jsou taky výborný.
0: Takže jako módní policie bychom jí dali 10 bodů.
1: No ale tím zjevem už to prostě nezachrání. No.
0: To bylo pro dnešek všechno. Těším se na příště, pane Tlustý. Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Xaver najdete na play.cz.
1: Vy s tím tady jako školské odbory nesouhlasíte, vytvořili jste kampaň Vládo, neházej nepedagogy přes palubu. Co si od toho slibujete?
2: Slibujeme si od toho, že rozhodně chceme na to upozornit veřejnost, protože jinak bychom asi to třeba mezi rodiče tenhle ten problém až tak nedostali. A rozhodně chceme ovlivnit myšlení politiků, kteří, ať už jsem říkal, že jsou napojeni na vládní koalici nebo ne, ale jako žijí v těch městech, mají určitě své děti na školách, aby se zamysleli nad tím, že je to opravdu politické rozhodnutí, které může mít prostě daleko kolosálné důsledky. Včera na tripartitě pan ředitel říkal příklad. Ano, rozhodlo se o inkluzi, my jsme upozorňovali, že to bude mít rizika. Ve finále ty rizika prostě sklízíme a teď se to prostě řeší za pochodu.
1: No právě, a proto není to málo, jenom taková kampaně, není třeba být důraznější?
2: Tak to, zase nechci se dostat do té polohy, aby nás označili, že už mluvíme třeba o stávce a že vyhrožujeme.
1: A proč ne?
2: Protože
1: není to to, co by mohlo třeba věc změnit?
2: Tak to, petice je legitimní nástroj, už občanů nebo odboru. Pokud tedy seženeme dostatek podpisů, a já to beru pro sebe jako referendum, jestli teda ty lidi si zatím stojí sami za sebou, protože se na to taky musí psychicky připravit, že lec, kteří prostě pracují, mají třeba ještě další práci a nemají čas se vůbec tím zabývat, o tom přemýšlet. Takže my to je touhletou kampaní, tímhletím prvním krokem, chceme v podstatě ty naše lidi, myšleno tedy ve školách, nějakým způsobem aktivizovat, udělat osvětovou kampaň, vtáhnout do toho rodiče a pokud uvidíme, že politici prostě nevnímají, že je tady nějaký, a teď uvidíme, jaký ten názor bude, kolik těch podpisů seženeme, tak potom samozřejmě jsme připraveni se domlouvat s nepedagogy, jak je třeba i učitelé podpoří a jak, a říkám, nechci vyhrožovat žádnou stávkou, ale rozhodně to tou peticí nekončí.
1: Dobře, ale září se blíží, k tomu ta novela školského zákona má být schválena, nebo minimálně druhé čtení má proběhnout v únoru, tak nebude potom už pozdě, když už to bude legislativně ošetřeno na nějaké protesty, nebo ohrazení se, nebo prostě změnu toho stavu? Nechtělo by to postupovat rychlejc?
2: To opravdu nebude na mě, to bude na těch lidech, co budou ochotní udělat. Já se osobně tomu nebráním, protože marně předkládáme pořád dookola ty naše argumenty o těch rizicích. Druhá strana říká, nebojte, všechno to eliminujeme. Ale co mám tu zkušenost, říkala, že už to dělám 20 let, že opravdu asi možná prostě ty lidi víc probudit a říct, tohle se nám nelíbí a ještě navíc na podzim jsou volby.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes, 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Sabra, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už šely tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politrička.
1: Neříkejte mi to. Jo,
2: jeli. Slavili. Tak zazpomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Ksaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. No. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
2: Jel tam Knedlík.
1: Ježiš.
2: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: Tak mě můžete potom říkat jako super Knedlík.
2: Kdybyste chtěl?
1: Nebo já nevím jak.
2: Tak u něj se to ujalo. No, tak...
1: no pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci, na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
2: Ale na Knedlíku není špatný, Ksavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct. Krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona bakalářka, jako já?
2: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíkář.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
1: Tak je
2: tak to zůstane.
1: Jo, tak to...
2: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
1: A to je taková legenda, to nebude,
2: jo,
1: jasně, pravda.
2: Jasně, tak co? Že... Já mám legendy rád, ne?
1: Legenda je to dobrá.
2: V nás se taky povídají legendy, tak co?
1: No, o nás se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo, a u vás tam bylo Adonis.
2: Adonis,
1: no,
2: to je hezký.
1: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
2: Ksaver, a to, já myslím, že jeden čičí tornádo v televizi stačí, ne?
1: Jeden čičí tornádo? Jedna?
2: Jedna, nebo jedno?
1: Jedno?
2: Jedno čičítko?
1: Čičítko je, pozor, je čičítko, hello.
2: No počkejte, a co to je? Čiči, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně
1: české
2: televize. No, chichy.
1: No to je umělecký jméno.
2: Ale je to chichy ona, chichy on, nebo ono? Nebo oni?
1: To je to tornádo. To je...
2: Já jsem se nahoru, Ksavere, teď dočet na Seznamu, a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
1: Psal někdo? Čičinka. A kdo to psal?
2: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
1: Ježiši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize a já doufám, že to tam zazní.
2: A přijde Čičinko mezi vás?
1: Myslíte Čičinu?
2: Čičinu.
1: Já myslím, že by mohlo přijít tornádo.
2: To si můžete vyžádat, ne?
1: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk. Taky.
2: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
1: To nevím, ale je to takový poctivý člověk.
2: Tak to jsou tam všichni.
1: Když přišly stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet. Ocitoval.
2: Všechny, jo?
1: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řeknu tady po vzoru pana Řehaka.
2: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
1: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
2: Dobrý kolektiv.
1: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevěděl.
2: Fakt? Má metafory, jo? Hyperboly, jo?
1: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprechr.
2: Aha.
1: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
2: Wow.
1: A vždycky to skončilo a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. Základní dramaturgický postup. No tak, prosím vás, já se teda stydím. Myslíte, Čiči Tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
2: To jsem tam neviděl.
1: Je to jedno.
2: A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
1: Tak jak to? My jsme taky se živíte, my jsme Adonis a Jahoda.
2: No.
1: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
2: No ani ne.
1: Ne, ne, ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu, to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy a pravda a láska začne vyvádět.
2: Počíte, Alex Avrevoní, to mělo magický účinek, ta Aljoška.
1: Jak to?
2: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odkud fouká a začal chválit Trumpa. Vážně. A to není žádný převlékač kabátů. To pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
1: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi?
2: No vzpomeňte si, jak nepodrazil piráty a nezradil.
1: No, tomu se říká krysička.
2: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
1: Spíš krysa. A jednou proždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
2: Není to příliš jako... To je lirický výraz, bych řekl.
1: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ne. Ať je to...
2: Myslím, vymočenost je horší než vychcanost, jo?
1: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
2: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
1: Tak
2: já jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
1: Splnutí. Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako... Nic prostě. Je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
2: Chuj větší ňuňátko.
1: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než Knedlík, ne ňuňátko?
2: Všechno je to dobrý, mastikulka.
1: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle,
2: když... To nejsem, ne? Já na tohle nejsem.
1: Ne?
2: Ne. Vy jo, vy byste si ho pochoval?
1: Jak se přes ním?
2: Honzík.
1: Jo, Honzíku.
2: Vy jste si ho pochoval?
1: Jo. Já bych se pochoval.
2: A to by byla teda ale facha, jak se bude pochovat si Knedlíka. No tak mu není úplně jako,
1: tak,
2: pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručíku.
1: No, já bych si vzal pana
2: Lipovského. A tohle není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
1: Ne?
2: Už takový vyrostlejší pejsek.
1: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někde dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
2: Já už nedělám žádný reportáže.
1: Neděláte?
2: Ale když ho uvidím, když se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
1: Jo, to udělejte, no. Prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan Všehomíra, jako člověk, který má ten přesah, jo?
2: Já,
1: i do té historie, i do té budoucnosti.
2: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl i já.
1: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
2: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
1: Další.
2: Jo.
1: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak ještě fotky, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo sama.
2: Ksavre, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit ven. A když tam sedíte takhle a čekáte, až se otevřou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
1: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Otevře tu bomboniéru. Ale... aby ukázal to dobrý srdce.
2: Jo. A víte, kdo mi tam chyběl?
1: No náš?
2: Náš světový lídr.
1: Světový lídr Fiala, on prý byl na dovolení.
2: Proto to tak taky vypadalo.
1: On plaval.
2: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xavier náš, tak to vypadá úplně jinak.
1: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
2: My jsme Evropani.
1: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
2: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
1: No to mi řekne.
2: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
1: Porazit Putina.
2: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
1: Tam je korupce?
2: Trošku.
1: Na Ukrajině
2: trošku,
1: korupce?
2: Trošku, někdy, trošku.
1: No počkejte, to je vážné obvinění.
2: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku linku.
1: I po té, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík? Když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat, prý.
2: Ten byl plný demokracie.
1: No?
2: Jo. Tak i poté, Xaver.
1: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
2: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk, Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
1: Ne.
2: Aby nebyl cenový kartel na benzín? Říkala? No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
1: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má kapačky.
2: Je teď na infuzi? Pořád nevíte?
1: No. Ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka, posílá...
2: Markéta? Nějaký, Vaňková?
1: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
2: Bílej prášek, myslíte? Jo. Jde na pozbuzení?
1: Jo.
2: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se smějou?
1: Je to na dobrou náladu, tak, je to rozdrcený acylpirin, prej.
2: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
1: No. A já teda být panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
2: No tak on radši leží v nemocnici, ne na těch kapačkách.
1: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysy nebo na co? Pozor.

0: Gargano, ty říkáš, jdu, tak ty známé. Ale mě stačí tyhle, Ksevere.
1: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
0: Umím, to celé dobře.
1: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštiku.
0: Paštiku, no tak...
1: Proti němu jde Konečníková, pan...
0: Konečná, Ksevere, neřík.
1: Co jsem řekl?
0: Ksevere, nechte to.
1: Řekl jsem něco špatně?
0: Jo.
1: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
0: Zazvoní zvonečkem,
1: no,
0: co?
1: Babišák, motorista, pan Gregor, nemůže zbít z toho Stanjury ani no, prostě nic.
0: Skončí popel. Na té kapačce, Ksevere. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
1: Prognostik ještě.
0: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
1: To je velmi transparentní, pane holče. Já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férový chlap?
0: Jo. Že to přiznává tu porážku, ne?
1: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
0: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný, Ksevere, ne? To už nám řekl
1: no,
0: pan premiér.
1: Já tak... právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom, tam bydlí v té Opavě...
0: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
1: Že, někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst v té Opavě.
0: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
1: Z estetických důvodů se mi o tom nechce hovořit.
0: Jako na, třeba IT by vás napadlo? Nebo?
1: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych... To řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje, jo.
0: Ježmarja, hlavně ne, Honzík.
1: Honzík, ne, bojovník, pozor.
0: Je dobrý.
1: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. To je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
0: Je to smutný, ne, Ksevere? Vlastně, když člověk zná, jako díky tomu jejich otci, ten rod, ne, což byla taková jako autorita herecká i, já bych řekl, jako společenská a teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
1: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme,
0: jo.
1: Český Gaben, byl národní teď... umělec. A to dával kdo ty, tady ty národní umělce?
0: No tak režim, ale...
1: Režim?
0: Režim, no, Ksevere.
1: Ne, wow. To nedával ten svaz těch herců a tak?
0: Já myslím, že národní umělce... Nelie si to předával jako na Pražském radě, ne?
1: Ne, pane Hoče, to nemohl.
0: Ale jako, co?
1: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
0: Můj si to vzali, no, Ksevere, ale dobrý.
1: Já bych si ale, to taky vzal.
0: Ale já vím,
1: já bych
0: vím,
1: si s dovolením jasně. Toho národního taky vzal.
0: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě, dovoleb. Že to dostaneme.
1: Jako kdo?
0: Já už jsem slyšel...
1: Jako Adonis a Jahoda?
0: Zákulisí, že nás to nemine.
1: Co to je nás?
0: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do strachovky a dostaneme...
1: Diplom?
0: Taky, že budeme umělci.
1: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně, nebo na kolik?
0: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
1: Mě by stačí no, zasloužilej. No. Já bych to... A kdyby mě to komunista na Hradě dal... Tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, no. Že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
0: Tohle není žádný komunistický prezident? Má to odmakaný, Ksevere?
1: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no, tak nebo pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista, víte, jak se říká, jednou fízl. Vždycky no. Fízl.
0: A nevíte, nepřednesu už dneska nějaký projev?
1: Kdo?
0: No, Pávek. Já jsem já? Od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
1: Jak to?
0: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávnej v té funkci. Takže dneska to je na 20. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu, a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou... praktikoval do roku 89.
1: V tom, no, v tom životopise.
0: To. Aby mu, to může být škodolibost třeba, chápete?
1: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku
0: ano.
1: A on to přijal.
0: A hrdině to obhajoval no, a šířil no, no. To. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo

0: nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurový projev, ne?
1: Měl?
0: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
1: Já musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
0: Já teda se musím trošku ohradit.
1: To byl Vasil.
0: Já si Vasila pamatuju. No. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam mín toho
1: Tak to je atmosféra.
0: Jo, dokážu tvorný... už tam propojit těch pár vět.
1: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast,
0: kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává míň už teď.
1: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
0: To víte, myslím, že už asi ne.
1: Víte, kde je pan
0: Půr? Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
1: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
0: Já myslím, že udělal jeden díl, ne?
1: Tak ten jsem jeho slyšel. A to už a nepokračuje.
0: To už je tak dva roky, ne? Nebo...
1: Fakt to nepokračuje? By byla
0: škoda? Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
1: No, já jsem se právě moc nepídil.
0: Aha.
1: Celkem bylo jedno.
0: Není to škoda?
1: Tak je to škoda, ale říkám vám před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
0: Ale já vás poslouchám.
1: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
0: No je to ostuda, ne? Na prezidenta.
1: No.
0: Jak Bilak, on mluví jak gumák, Ksavere.
1: Gumák? Co to je?
0: Jako lampasák.
1: No to je
0: lampasák. No. A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
1: No já už přemýšlím, pane Holče, kdo bude po něm. No to za chvilku.
0: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Ksavere, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude druhá pětiletka.
1: Myslíte? To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Ksaver na hra, takže ještě mám počkat s tím?
0: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
1: Mm-hmm. A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
0: Taky to bylo dobrý.
1: To nebyl taky žádný velký řečník, ale pan Kapek se zasadil za některý herce, když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
0: Pan tak to byste mohl taky, ne? Tu jste z umění jste vzešel, ne?
1: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
0: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru,
1: to,
0: jste velký kytarista.
1: To hraju pořád.
0: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
1: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec ve skrze národní.
0: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste
1: to
0: se
1: ne,
0: registroval?
1: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi tři písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suché.
0: No to chápu.
1: No, tak to jenom, abyste...
0: Kdy jste byl u Luxíka?
1: U Luxíka ne.
0: Ne?
1: Já jsem byl u Stredy Pavla číslo 2. A Luxík musel nastartovat loď a přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel,
0: jo?
1: Aby se mohl poklonit mému umění.
0: A vybíral jste, ne? Nehrál jste gratis, no, tak, snad, ne?
1: Tak vybíral, řekl jsem si 20 Eček za to.
0: No, tak
1: to není tolik,
0: jo.
1: Ne? Za 3 písničky. Mimochodem, nechcete zahrát písničku?
0: Teď ani ne, ale jsem si říkal...
1: Já bych vám dal slevu.
0: Kolik bere Iva Pasterková? Trošku zvyšte tarif, Ksavere.
1: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
0: Jste Ksavere čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se,
1: tak
0: kolik...
1: Tak vytáhněte 20 euro a já vám zaspívám.
0: Pojďte se, kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku. To je tak podle mě 800 tisíc.
1: Tak Bolek, jo.
0: Už dostal od brněnský ODSky tak 30 mega, tak když se vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
1: Víte, že to je moje slabý místo, ten Bolek.
0: Moje taky, já bych to taky kasíroval.
1: Ale ne, tak on je...
0: Ksaver je to smutný. Ne? Když se stane z talentovaného klauna prodejnej klam, ne? Úplatnej.
1: Já nevím.
0: Co?
1: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu. V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli tři, než jsem se přestěhoval do Prahy.
0: Jasně.
1: A teď jsou dva, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to podobně jako ikony.
0: No tak počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
1: Ne.
0: Vy jste neviděl teď jako...
1: To se za Loutkový divadlo se to neudělal.
0: Vy jste neviděl Xavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu? Kde vystupuje s Pazderkovou?
1: Já jsem to viděl na Facebooku.
0: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Xavere. To bylo nejlepší sledoval. Číslo.
1: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci. Mm-hmm. A za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
0: Ale pozor, ono je to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
1: No.
0: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
1: No ne, ale... tak víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
0: Vy jste dneska nějak plný chcanek, nebo co?
1: Ne, to se říká, to je přirovnání.
0: Jo?
1: No,
0: a jste to znám ještě alternativní jedno, tam z Brna.
1: My jsme velmi to ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
0: Jo? Hm? Jaký?
1: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
0: Jo, dobře.
1: Je to přizprostlý zase.
0: A jo, tak
1: ale je to
0: od vás čekám.
1: Nebudem to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
0: Jo.
1: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu... A dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
0: jo.
1: Abyste pod tu tabulici mohl položit kytici rudých květů.
0: Já myslel hromádku eur.
1: Nebo hromádku eur, ale tu můžete klidně převodem na to charitativní konto Xaver v nouzi.
0: Vy jste takový loupežník.
1: Poslal jste tam někdy něco?
0: Ne.
1: Na konto Xaver v nouzi?
0: Ne.
1: To vy jste takový na kačku zase, no.
0: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
1: Posíláte, jo?
0: Posílám, tak oni teď věli s kasičkou.
1: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
0: Pošlete. Protože už chystají tady demonstrace. A akce, takže...
1: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mě ten Michprt. Víte, co je Michprt?
0: No, počkejte, tak... nemluvil byste tam někdy na jejich akci? Na meeting, nepozvali vás?
1: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou, začne to trochu kvůli Radě České televize, tak mají mozeskou grafiku na mě.
0: Jo?
1: Mají tam jahodu a...
0: No, tak.
1: Na vás budou mít Adonise.
0: No.
1: Já... Pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
0: Za tu zradu, Xavere. To je zrada jak toho 21.8.60, ne?
1: No právě proto, víte, ono to nese...
0: Xavere, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
1: Má on nějaký slib.
0: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
1: Ne.
0: Mimo jiné? Prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
1: Ne.
0: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už si nevím, ten chlap. Xavere, ten si z nás fakt dělá prdel.
1: No co? Tak on nemůže jinak.
0: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel non-stop.
1: Tak já vám říkám, co? Že ten to má v té tváři úplně natvrdo psaný.
0: Jo?
1: Vy jste moc mírný člověk.
0: Jsem, no tak to takže... se o mě ví. No tak držím zpátky. Jako...
1: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
0: Fakt? Cynik? Možná, no. Ale... Jak si v profesorovi vidět to dobrý? Co?
1: Kam jste dal tu tušku?
0: Do toho.
1: Proč? Co to, no, to je za zvyk, pane Holče? Jako vy jste... Jako generální tajemník tady, nebo?
0: To jsem.
1: Trošku vložit do...
0: To jsem.
1: tady naší krásné knihy hříchů.
0: Všude musí být generální tajemník, ne, Xavere, co byste si tady počal?
1: Já vím. Však tak, víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
0: To je můj 21. srpen, Xavere, tohle. Co?
1: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
0: Jo.
1: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
0: Aby se taky něco mohl poslat.
1: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
0: Jo. Michal Ševera. Byl znova 10. I v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Xavere?
1: Michal je výborný.
0: Je?
1: Víte,
0: je.
1: Že to je Michal Spíšel? Hmm? To vám je tak chytrý člověk.
0: Tak se dívá na nejchytřejší pořád.
1: Já jsem s ním byl na večeři. On mě pozval do vietnamské restaurace. Tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne. A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli. A on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
0: To je možný, Xavere.
1: Jo.
0: To je možný.
1: Tak.
0: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Stanjuru, aby přežil kandidaturu, a na duhové plavičky pro vrchního Nuteliéra. Xavere, víte, co teď zjistili, když je tady Nuteliér? Že ten jeho nákup slavnej s tou Nutelou v Německu,
1: no.
0: Takže ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
1: Neříkejte mi to.
0: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že Nutella bude v Česku levnější než v Německu. Protože tehdy říkal, že se na to podívá. Že takhle to nejde.
1: No.
0: Co? Tak já nevím.
1: Hlavně říkal, že teď jde o všechno.
0: To jde.
1: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo jenom o něco.
0: Teď
1: jde o všechno.
0: Teď jde i o Česko, Xavere.
1: Já si myslím, že dopadne strašně on, volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajincům.
0: Já bych mu to přál, Xavere.
1: Ne, já mu to nebudem nikomu přát nic špatného.
0: Já jsem hrubý a nadšený.
1: Vždyť je to zlatý člověk, kdy ten pan posl doma tak rád. Bernard,
0: jo? Dagmar Kadlecová na Wilsonku od Azalky, Xavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Vítková na Wilsonku od Azalky a tady Dagmar Kadlecová, tady chyba asi.
1: Tak, takže poděkujeme oběma, ne?
0: Alena Vítková je Azalka.
1: No. Azalka Krušnohorská,
0: no.
1: Je z Krušných hor.
0: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Nadežda Formánková posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane Holce, vidíte.
1: Piškotky, to jsme tady
0: měli. Paní doktorka, to
1: probírali, no.
0: To se hodí, to jsem rád.
1: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
0: Dávám.
1: Že granulky dáváte, jste říkal.
0: No, to je žrádlo, piškot je za odměnu. To mi se vymáhá, Xavere.
1: No, já si tak vymáhám už kolik let tady. Pejsek. Zkuste pejsek. To někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
0: jo. Jo,
1: no.
0: A budete hodnej?
1: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
0: Daniel Klement na Wilsonku, přístav Pravdy, mistrů Xavera a Holce. Tomáš Pokorný na špunty do uší pro mistry z přístavu Pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Dutohlava na Vinohradské. To vidíte, Xavere, no? Já jsem říkal, že už se mi tam potkal v tancích.
1: Jsou to hodně lidi.
0: Jsou, to jo.
1: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
0: A kde nakupujete jinak, Xavere?
1: Já nenakupuju.
0: Vy máte nějakého posluhovače?
1: Tak já nemám peníze. To jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
0: Já ne, já jsem zjel, když jste mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
1: No to jo, to mám. To mám.
0: To si může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
1: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo
0: mě. Xavere, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
1: Jo. Ale chci, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane Holče, ta inflace.
0: Protože inflace není, Xavere. To nešište jeden z info. Inflace není a nebyla.
1: Kdo to říkal? Jo? No, tak já vám říkám, že
0: no, nebudete lahat.
1: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermany, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
0: Chcete říct, že zdražilo jídlo nebo co?
1: Zdražilo všechno.
0: To snad ne.
1: I poštovní známky.
0: Já jsem zvědavý, jestli
1: napoznal.
0: Převret, teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí nuteliér? Přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
1: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě bohužel prý rozdíl několika mnoho kategorií.
0: Tenhle je lepší, ne?
1: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
0: Jste zlej dneska.
1: Tak já nakonec, tak já jsem...
0: Podívejte zlej. Se na něj.
1: Na koho?
0: Řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
1: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
0: Ksevra si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
1: No zlobili jsme. Zlobili jsme, tak máme fialu.
0: Přišel trest.
1: Nedá si zjet. Podívejte, máme krásný čas. Dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou rusky okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický. Že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chváčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
0: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře.
1: No,
0: dneska takový děkovný den, ne?
1: No, tak měl by, jestli potkáte nějakého Ukrajince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček?
0: Jo.
1: Před 57 jo. lety. A on řekl, no seděl na tanku a střílel na Národním muzeum.
0: To snad ne, co?
1: Ne? To ne.
0: Já jsem se vrtěl kolem toho dětí rozhlasu. Od té Vinohradský. Tam ta ukrajinská vlajka furt vlaje.
1: No protože pan ředitel je před posaránek.
0: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za Český rozhlas?
1: To nevím. Myslím si,
0: já si myslím, že ne.
1: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
0: kanál?
1: Ten ředitel, no, mají kanál,
0: který
1: vysílá tam něco ukrajinsky, no.
0: Fakt?
1: To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral, nebo Nevoral,
0: jak jsem.
1: A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno nosila.
0: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
1: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
0: Tak to snad dáte do pořádku, ne?
1: Tak to je v pořádku, ne? Pane Holče, jsme na konci, děkuju a dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
0: No, čičinku netroufneme se.
1: Čičinu netroufneme, čiči tornádo. Děkuju a nashledanou.
0: Já taky, Xaver.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz

0: Podtrženo, sečteno a dnes paní Karolína Stoněková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mám z vás radost, paní Karol.
1: Opravdu? A v čem konkrétně?
0: No tak, když vás takto tady pozoruji, tak to já si představuju šťastnou obyvatelku Evropské unie.
1: Ježíš, proč zrovna Evropské unie, pro boha?
0: Tak žijete v Brazílii, nebo?
1: Tak nežiju, ale tak žiju ve Všenorech, žiju v Praha, taky tam jsem často,
0: takže tak,
1: Česká republika. Proč vy mi tam zrovna táháte tu Evropskou unii?
0: Mám. My jsme šťastní Evropané a jsme na to hrdí.
1: Ne, vy jste šťastný Evropan. Jestli vy jste šťastný Evropan, já vám to přeju, já se tohle klidně odpustím.
0: Vy nejste Evropanka, nebo co?
1: No, já to tak úplně neberu.
0: No, je pravda, že tenhle ten, jak se tomu říká, kanýrky, nebo?
1: Tykadýlka.
0: Tykadýlka, to nosívala Zoja Kosmoděmianská.
1: To nosilo lidí.
0: Ale je to hezké, musím vám to pochválit, ale musí to být peklo to želi, co?
1: No, musí.
0: Tak to přesně.
1: Kdybyste mi příště s tím pomohl, budu ráda.
0: Rád, já jsem si totiž koupil novou žehličku napařovacího typu, paní Karol. Technika k nám dorazila.
1: To je krásný, no tak si příště tak ještě přelízněte košilku a bude to dobrý.
0: Aha, no to udělám a ona tak dýmí, to jste neviděla, to je jako drak z pohádky.
1: Ale já tomu věřím, no.
0: Se přijďte někdy podívat.
1: Je to určitě praktický, tak já vám to příště přinesu.
0: Za 1700 korun, paní Karol.
1: 1700.
0: Taková drahota.
1: Počkejte,
0: to je ta fialová drahota.
1: Počkejte, to musí být nějaký ještě lepší, ne? Jenom za 1700 korun. To vás ošidili.
0: Jako, že to má být ještě levnější nebo dražší?
1: No ne, že právě jste mohl koupit něco takového jako víc.
0: Nobl?
1: Co? No, nobl.
0: Já teď četřím, prosím vás, podívejte se, co se děje. Na Ukrajině se válčí, já si budu kupovat žehličku.
1: Ale zase na druhou stranu může to být praktický, až bude zima, vypnou nám ruský plyn, tak vy si budete napařovat pokoj a budete si vytvářet teplo.
0: To já mám vymyšlený jinak,
1: no.
0: Až bude zima. Zatím vám to nechci říkat, abyste nebyla překvapena.
1: Aha, já myslím, že když se nebude dát sedět u kamen, že se bude dát sedět u žehličky.
0: Ale budu to mít tak, že budu shodou okolností jezdit okolo vašeho domu.
1: Shodou okolností,
0: a
1: tak tahle shoda okolností dá asi hodně práce.
0: No, máme tady témata, anebo to dneska vynecháme ty témata?
1: Vynecháme, budeme si tady povídat o žehličce. To myslím, že diváky to bude zajímat.
0: Vy to ironizujete, ale... Mm-hmm.
1: To já tak dělám.
0: Já mám normální lidskou radost z toho,
1: ano,
0: že jsem si koupil žehličku, která je jako drak. Přijďte se podívat, do toho se nalije voděnka. Už jste to viděla někdy?
1: No, do každé žehličky musíte nalít voděnku. To jste nevěděl.
0: No, já jsem měl tu předchozí, do té se dávalo uhlí zezadu. A voděnka se... A vydržela mě až do těchto dnů.
1: Tak to si schovejte, to bude jednou jako historie. Už možná teď je to historicky cený, ta na to uhlí.
0: Možná, když bude ještě dražší ta elektrika.
1: A bacha, aby vám ty uhlíky nevypadaly a nepropálily vám kanýrky.
0: No, kanýrky, to je prosím vaše specialita, ale je to hezké, musím říct, jako klobouk dolů.
1: Děkuji, já právě vždycky, když se s vámi mám vidět, tak cítím ten závazek a dávám si záležet.
0: Zase to ironizujete, vám se nedá nic vážně říct. Toto, já vidím ten dlouhý úvod, já se to úplně bojím říct. Mně začíná být líto těch lidí.
1: Ale děta, vy jste nějaký outlocitlý poslední dobou.
0: Vidím tu fotku a hned mě napadá, mně je líto pana Rakušana, hned bych mu vyžehlil košili svou novou žehličkou.
1: Ne, já bych na něj vzala tu starou klidně.
0: Ne, já bych dal voděnku do ní. Žádáme přejmenování STAN. Kauzy hnutí nám škodí. Zuří starostové, paní Karol, pozor.
1: Zuří. To.
0: Rakušan výzvu odmítnul. Já jsem byl první, kdo toto zaregistroval. Víte o tom?
1: A teď myslíte co? Že chce někdo se přejmenovávat?
0: Už před pár týdny,
1: ano.
0: Když jsem dělal rozhovor s panem prezidentem Zemanem Milošem, tak jsem zaregistroval něco takového na Facebooku a ptal jsem se ho na to.
1: Mm-hmm.
0: Jo, protože to musí být něco tak potupného pro ně, že lidi píšu, říkají, já jsem taky starosta a nejsem STAN občané. Pozor, já se od toho, promiňte, jsem se rozjel.
1: Já koukám, že byste to mohl vzít vlastně za mě, ne, tak si to prohodíme, já budu moderovat,
0: já mám
1: velký vy sebe
0: den,
1: to
0: rozjíždět dneska. No tak vám přivezou žehličku novou, tak co?
1: Jo, dneska vám, a kvůli tomu jste přišel tu půl hodinu později, kvůli
0: žehličce. Já jsem to musel ještě vyzkoušet.
1: Tak to chápu, že ve srovnání se mnou je žehlička konkurence.
0: Vypnul jsem tu žehličku.
1: To nevadí, to se dozvíme, když to tady bude houkat, tak jste nevypnul.
0: No tady ne, no, by to houkalo na Smíchově.
1: Ne, to já myslím, že pojedou tady.
0: Jo.
1: No, oni tady pojedou přes ten Smíchov a zatnou tady majáky a bude tady točo.
0: Vy jste mírně cynická v těchto věcech, takže vám jich není líto, že ne?
1: Mně jich není líto a vy jste příliš outlocitný, vám bylo. Koho vám to bylo minulé líto? Fialy? No to je strašný, to je strašný. S tím musíme něco udělat. Možná se to dá léčit, Xavere, nevím teda jak, ale měl byste na tom zapracovat. Mně ho líto není, já nevím, jestli přejmenování jim jako pomůže. Já mám pocit, že tady už nepomůže ani svěcená voda. A na to, že by pomohlo přejmenování, a pak jak by se jako přejmenovávali, že jo? Třeba nevím, SPK, strana přátel koksu, nebo by se mohli přejmenovat Nejsme jako my.
0: No.
1: Tak nevím, jak by se, nebo slepičáci by se mohli
0: jmenovat. Víte, jak byli Zemanovci?
1: No, tak oni by byli slepičáci.
0: Ne, oni by byli Redlovci.
1: Redlovci. No, Rakušanovci by to nebyli, to je pravda, no.
0: Aha. To ostuda, co?
1: Co se jim
0: přihodilo teď, tento důsledek, to je největší ostuda.
1: Jo, je to jejich ostuda, já chápu, že i starostům to vadí, no, tak oni si vzali ty starosty, jakože do svého názvu měli pocit, že je jich dost, že budou mít oficiální zastřešení a ono se chvilku to jako vypadalo dobře, chvilku to byla dobrá reklama, protože lidi těm komunálním politikům hodně věří, takže pro ně to vlastně mělo přínos, že to tam mají. No a teď, když mají kauzičku, tak starostové, jako ti běžní, co s nima nemají stranicky nic společného, tak se cukají, že je tam to slovo, že jim to dělá špatnou reklamu, no ale prostě už ho mají starostové, už ho mají v názvu, tak už se s tím nic neudělá.
0: No, já si na rozdíl od vás myslím, že něco budou muset udělat.
1: Tak oni budou teď volit vedení, že jo, cpe se jim tam zpátky pan Farský, který přijel z USA, přiletěl náležitě, ideově vyškolen.
0: On je zlatý.
1: Ale otázka je, aby byl upřímný ohledně svých dalších studijních plánů. No, kdybych měl zase někam zamířit a oni ho zvolili místopředsedou, tak jim moc nepomůže. Ale já si myslím, že jim už nepomůže nic.
0: Myslíte, že to je jako konec hry?
1: No, do značné míry je to pro ně konec hry. Oni se samozřejmě snaží ten skandál jako ututlat, že jo, teď vlastně i to český předsednictví jim tom hodně nahrává, protože jsou tady jiný témata, ale ta kauza tak jako pořád vesele pokračuje, ukazuje se, že jsou tam na to napojení další a další politici.
0: Název teda to zůstane podle vás?
1: Jo, stán. A ono je to i hezký, že jo, tak jako já jsem si z toho dělala ve streamu legraci, že bude stanování v kriminále, hit letošního léta, takže ten stan jako dobře se nám s tím pracuje.
0: Co kdybychom založili stranu Moderátoři,
1: ano,
0: a Vašek Moravec by vydal prohlášení, že on s tím nemá nic společného?
1: To by bez pochyby udělal, kdyby vy jste byl šéf Moderátorů. To všichni tyhle ty sympatiáci, Moravcem počínaje, Wollnerem končit, by se všichni distancovali.
0: Wollner ten mlčí teď.
1: Mlčí, no. Mm-hmm. Ne, podává trestňák na Šlachtu.
0: No, to, jinými slovy, podává trestňák, to znamená, předal to právníkovi a od té chvíle říká už jenom, promiňte, na radu právníka. Nic.
1: Nepodávám žádné informace.
0: To není nic jiného, to se dělá v okamžiku, kdy nevíte, z které do které.
1: Tak on je to velký průšvih, co si budeme říkat.
0: No,
1: ale je to hezký, jak to na něj najednou vypadá. A nejhezčí na tom bylo.
0: S tou lítostí
1: vaší, to si prosím vás schovte někdy na doma, to sem vůbec do studia nenoste tu vaši lítost.
0: Jo, dobře.
1: To radši přineste ukázat tu vaši hlávku zelí příště.
0: No, jak to víte?
1: Tak protože o tom pořád mluvíte, tak to už by věděl úplně každý, že hlávka zelí a slepice, tak no. To je klasik. Jestli nejste taky nějaký slepičák, poslyšte.
0: Já jsem digitální slepičák. No a pak vysvětlím.
1: Dobře.
0: Takže toto odkládáme ad acta, je to konec, Ave Maria Gloria, konec.
1: Ave Maria Gloria, ano, ano, to je pěkný, to je hezky řečeno.
0: Co to vůbec znamená? Nikde slyšel, to je jedné.
1: No Gloria je sláva, tak to tady se jako úplně, bych řekla, se nehodí. To ne, jo. Tady už Gloria dávno není.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lístkových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl, a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to je
1: se dostaneme.
2: Nepořádek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se smějou.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 tisíc korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když se bavím s lidma, protože jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem. Že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat. Že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme
1: Takže
2: tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte... máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice, jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky, tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma, tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý slib, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky, globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
2: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nadstřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
2: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 000 na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
2: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
2: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové?
2: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
2: To jsou prostě, dneska je on třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
2: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové, A většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky by to bylo jak?
2: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12, jakoby 12x 100 tisíc zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších

0: to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
0: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo. A už se chystá na útok a my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou, pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu. Za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedných velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
0: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
0: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté. Ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty. U nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout na, jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů. A díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. Jak, to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
0: Tak my jsme připravili ten zákon, my jsme připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
0: My máme propočet od, a teďko abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu

0: A při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
0: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě. Tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100
1: Zastavit
0: miliard, 100 miliard korun.
1: nebo nezastavit?
0: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky tady budou kolik jako kompletně za 10 let. Jsou extrémně drahé, je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě, experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
0: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
0: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím si jejich práce, ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala, já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018, to znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
0: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program, jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně, ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
0: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako, asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kdy jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně stačilo, na druhé straně ano. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
0: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaší kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
0: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidátce?
0: To je věc, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude to sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
0: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla a nashledanou. Těším se na příště.
0: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Andrea Brzobohatá je dnes naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, dobré odpoledne.
0: Správně bych měl říct hostkou.
1: I tak se to dá
0: říct. Hostka?
1: No, jsem hostka.
0: Tak naší hostkou je Andrea Brzobohatá, bývalá poslankyně parlamentu České republiky z hnutí ANO a dnes kandidátka do Senátu. Mm-hmm. Co vás to popadlo po té zkušenosti v politice, kdy jste byla v poslanecké sněmovně, znovu se pokusit a kandidujete do Senátu?
1: No, chci to zkusit, protože jsem člověk, který si prošel vážnou nemocí vlastně a to hodně posílilo, protože musím upřímně říct, že nebylo to vždycky úplně jednoduché, že nějakou dobu mě trvalo, než jsem se z toho vzpamatovala a pak jsem dostala šanci v roce 2017 se kandidovat do poslanecké sněmovny. To se mně podařilo, takže jsem tam nějakou dobu fungovala a myslím si, že i ta nemoc, i to, že jsem přišla o obědolní končetiny, mě posílilo. A myslím si, že, nebo ne, myslím si, vím, že to období těch 4 let bylo úspěšné a chtěla bych to zkusit do Senátu. Věk už na to mám.
0: No, dobře, o té vaší nemoci, o těch zkušenostech, to bych teda nechal za chvíli. Dobře. Vám nevadí o tom hovořit, předpokládám.
1: Ne, vůbec ne.
0: Ale ještě zpět do té sněmovny, co jste tak důležitého zanechala po sobě ve sněmovně?
1: No já tím, že jsem vlastně tu nemoc toho meningokoka prožila, tak jsem se snažila vlastně, aby očkování pro děti a adolescenty bylo v určitém věkovém období zdarma. A považuji to za malý zázrak. Vlastně v době, kdy začal covid, tak jsme schválili, že očkování pro děti do 1 roku bylo sice nepovinné, ale maminky nemusely platit 10 tisíc, takže to je úžasný. A pak se dělal zákon 48 o veřejném zdravotním pojištění a tam se nám, taky to bylo v době covidové, tam se nám podařilo vlastně doplnit i ty adolescenty a musím říct, že jsme opravdu jediná země na světě, která to má.
0: Uh-huh. A paní Brzobohatá, s jakým pocitem sledujete teď tu aktuální sněmovnu?
1: No,
0: s tou zkušeností, kterou máte?
1: Úplně upřímně budu mluvit jako člověk, který vlastně se na to dívá opravdu jen v televizi a nemá ty informace, které třeba mají ti poslanci, co tam jsou. Ale vůbec nevím, co si o tom mám myslet. Jo. Já zatím mám energie takové, jaké mám pořád, ale moje okolí chodí s tím, že se jim zvedli 5x, 6x, 7x. Já vlastně pociťuju jenom ten benzín, protože tankuju naftu a docela teda někdy musím říct, že je to náročné u té benzinky, když vidíte, kolik se vám na tom stojanu ukazuje peněz, ale to máme asi všichni.
0: No a máte pocit, že se teda naplnilo to, co nám slibovala ta nová politická reprezentace, že se jaksi změnila ta kultura politická?
1: No, kultura se vůbec nezměnila. Mně teda jako osobně se vůbec nelíbí, jak se lidi napadají. To si myslím, že ani do velké politiky nepatří, že tam by měly být otázky jenom, které se týkají opravdu těch témat, které se řeší. A ne takové to napadání těch politiků, to prostě úplně není moje krevní skupina a můj dojem je, že to jde všechno k horšímu, že vlastně vládu vůbec nezajímají čeští občané, že se řeší nějaké předsednictví v Evropské unii, ale že se řeší Ukrajina, ale český občan nemá nikde zastání. Opravdu se toho bojím jako člověk.
0: Mm-hmm. Pojďme k té vaší nejdůležitější životní peripetii, což je ta nemoc, kterou jste si prošla. V roce 2010, mm-hmm, je to tak, jste onemocněla těžkou meningitidou, mm-hmm, tak to je, a lékaři v jisté chvíli, aby vám zachránili život, tak vám museli amputovat obě dolní končetiny.
1: Přesně tak.
0: Tak první mi řekněte, jak je to pocit, když vám to najednou řeknou?
1: No, já jsem byla asi 5 týdnů v umělém spánku a pak jsem se zbudila a vůbec jsem nevěděla, co se děje. Přiznám se upřímně, fakt bych to nepřála ani největšímu nepříteli. A to, že nemám dolní končetiny, jsem se dozvěděla až za nějakou dobu, protože jak ležíte v té posteli a jste celý ovázaný, tak si to vlastně ani neuvědomíte. A upřímně musím říct, že ty moje první pocity, když jsem se to dozvěděla, tak byly takový, že opravdu nechci žít a nechci tady zůstat. A to si myslím, že by byly pocity asi každého.
0: Co v takové chvíli pomůže nejvíc?
1: No, mě paradoxně pomohlo to, že jeden lékař mi řekl, kam vy se ženete, protože já už jsem se potom nastartovala a chtěla jsem nohy a chtěla jsem začít chodit, protože mám 2 děti a prostě chtěla jsem na tom světě zůstat. On mě řekl, kam vy se ženete, když vy zůstanete ležet někde na LDNce. A to teda musím říct, že mě nakoplo, že prostě tak to teda ne. Já jsem si říkala, tak to já ti teda dokážu, že prostě ve mně něco je a že v žádné LDNce neskončím. A musím říct, že se mi to i povedlo.
0: Vy teď, když vás znám z nějakých akcí, nebo my jsme se potkali na té Letné, kde
1: byly
0: ty závody, a myslím, že Tonda Panenka, že taková...
1: A vy jste nechtěl běžet, to trošku nechápu.
0: Já vám to někdy vysvětlím. No ale tak znám vás z toho, jak si prostředí i nepolitického, a vy dnes vlastně, dalo by se říct, normálně chodíte.
1: Chodím teda o berlích, protože se bojím. Jako na světě jsou borci, co nemají dvě kolena a chodí bez berlí, ale já se přiznám, že tu jistotu těch berlí opravdu jako potřebuju. Hmm.
0: No a je to, když si člověk projde takovýmto obdobím, zažije to, co jste zažila vy, se všemi těmi jednotlivými, jak jste říkala, lékař a tak dále, tak je to potom dobrá výbava pro politika, když jste byla v té sněmovně a teď míříte do Senátu, v té chvíli, že si řeknete tak, takhle ne, a já to přesto musím zlomit?
1: Určitě, chtěla bych to zkusit, protože se mně nelíbí, že vlastně poslanecká sněmovna je koaliční a Senát v podstatě taky. Myslím si, že by měla existovat určitá rovnováha, že ten Senát má úlohu kontrolní, i reprezentativní, vlastně i zákonodárnou, a určitě by tam měla být nějaká symbioza v tom, že by to nemělo být všecko jako jednostranný. Tak to vidím já.
0: No a co jsou teda ty hlavní body, s kterými tam jdete? Protože teď jste určitě v kampani, hovoříte s občany na ulicích, na náměstích a při besedách třeba, tak oni vám možná kladou jiné otázky, než na které jste připravena, předpokládám. Mm-hmm. Tak o čem se nejčastěji mluví?
1: No, nejvíce se mluví o tom, že vlastně já kandiduji na Mělnicku, což je obor 28, a tam mají maminky velký problém se zdravotní péči pro děti. Vlastně z pediatry. Tam neexistuje žádná pohotovost. Takže když máte prostě malé dítě a potřebujete rychle lékaře, jak ho musíte zbalit a jedete do Prahy. A tak jsme něco už zkoušeli, ale ono to chce potom nějakou jakoby větší silou tam zatlačit na to, aby tam opravdu něco takového bylo.
0: A v čem je problém?
1: Lékaři nechtějí, asi jich tam málo, a nechtějí sloužit o víkendech. Což teda na jednu stranu chápu, a na druhou stranu slibovali nějaký slib, když dostávali diplom, a myslím si, že by to měla být jejich povinnost.
0: Co myslím, Hippokratovu přísahu.
1: Ano.
0: Se tomu říká.
1: Hippokratovu přísahu.
0: No a tak to máme jeden bod. To znamená lékaři pro děti v tom vašem regionu. Mm-hmm. No a občané se ptají ještě na co třeba?
1: Pak je tam nepříjemné, a to si myslím, že není problém jenom mého obvodu volebního, ale celého Středočeského kraje, že já třeba bydlím kousek za Prahou, v Praze Východ, a když jedu do Prahy v nějaké té špičce, tak mi to trvá skoro 2 hodiny a je to 20 kilometrů. Takže tam je velký problém s nějakým...
0: Co vás, kde bydlíte?
1: U Říčan. No jasně.
0: A vám trvá 2 hodiny?
1: Trvá, no já dřív jsem jezdívala Praha-Brno za 2 hodiny, že jo. A teď jedu 20 kilometrů skoro 2 hodiny, protože tam jsou jeden kruháč za druhým a všude se stojí. A myslím si, že tady ten problém je všude po celém Středočeském kraji, protože převážná část Středočechů jezdí za prací do Prahy.
0: No a v tom regionu, v kterém kandidujete, tak tam také vidíte problém v té dopravní obslužnosti?
1: Určitě. No nájezdy na ty dálnice, tam prostě než se dostanete, tak je to opravdu katastrofa. A s tím by se mělo něco dělat.
0: No a oblast třeba školství, o tom se také jako hodně hovoří, tak to máte zmapováno, co by se mělo a nemělo?
1: No úplně školství se přiznám, že jsme zatím neřešili. Mhm. Já jsem jenom zaznamenala od pana ministra školství, že snad děti mají chodit od 9 hodin do školy. Což teda už by tam nemuseli chodit vůbec, když 9 přijdou a ve 12 odejdou, a myslím si, že by to bylo docela nepříjemné i pro rodiče těch menších dětí, co by do té 9. hodiny dělali. Tak školství, přiznám se, že nikdo neříkal, že má nějaký problém. Ale možná se vrátím k tomu, že vlastně je problém v mateřských školách, že dostat děti do školek. aby maminky mohly jít do práce. Ale to si myslím, že je problém taky celé republiky, celého Středočeského kraje, protože tam se staví jeden dům za druhým, ale nikdo neřeší infrastrukturu.
0: Dobře, a co s tím jako senátorka míníte dělat?
1: No, senátor vlastně může předkládat zákony a samozřejmě musí to schválit ten senát, nemůže to dělat jak v parlamentu, takže doufám, že se mě podaří, aby ten senát, nebo že se nám podaří, aby ten senát měl jiné složení a ta vůle něco změnit tam bude.
0: Ještě, když bych se vrátil na moment k tomu školství, tak v médiích teď proběhly jakési nápady, že by některé druhy školství se odehrávaly pouze teda online přes internet a přes počítače a dokonce nápad, že by byly prohozeny letní prázdniny, by byly v zimě kvůli topení. Co si o těchto věcech myslíte?
1: Víte co, děti potřebují se potkávat. Jo, děti se potřebují socializovat. Já jako na jednu stranu si myslím, že ta online výuka není špatná.
0: No třeba vysokoškoláci?
1: No taky by, se měli potkávat, jako ta online výuka potřebují praxi, potřebují být v terénu, že jo, vyzkoušet si to, aby byli připraveni na to povolání a nepřipadne mě to prostě úplně jako fajn.
0: A výměna těch prázdnin?
1: No tak to je taky nesmysl.
0: Nesmysl.
1: No.
0: No a vy jste tedy určitě specialistkou na ty sociální věci s ohledem na to, o co jste se zajímala ve sněmovně, tak v této oblasti, to jsou seniori a něco všechno, tak tady do Senátu přicházíte s čím?
1: No tak tam to souvisí s tou chudobou, že jo? Protože tady ty nejohroženější skupiny obyvatel, vlastně maminky, samoživitelky, důchodci, handicapovaní, na tom budou jako ještě hůř, než jsou teď. A třeba u těch handicapovaných je strašná nespravedlivost v tom, že čím víc vy si vyděláte, tak tím vlastně od toho státu méně dostáváte. Takže já jako handicapovaná, kdybych zůstala celý den v posteli, dostanu všecko. A ten stát mě vůbec nenutí k tomu jít do práce. Vracet jakoby ty daně zase zpátky státu. Takže moc tady ten systém nechápu a myslím si, že to je na hodně dlouho, aby se to změnilo, aby byla pro ty lidi nějaká motivace, aby se znovu vrátili do života, aby tam byla nějaká socializace. Hmm. To si myslím, že u nás strana není vůbec dořešeno.
0: Jak funguje podle vás celá ta struktura vůbec všeho pro ty handicapované, pro vozíčkáře, pro lidi s jakýmkoliv omezením, protože v tom se za poslední roky určitě udělalo hodně práce. Ale jaký je aktuální stav?
1: No, teď bych řekla pravdu, si myslím, že mají problémy všichni. Jo, že tady ty znevýhodněné skupiny obyvatel jsou na tom asi ještě hůř a to, že se nám přidává důchod po 500, co to je, když jdete do obchodu a koupíte si máslo ve slevě za 62 korun. Jo. Takže si myslím, že tady ty skupiny na tom budou ještě hůř, než byly, ale hlavně ty skupiny vlastně obyčejných lidí, co pracují, tak vůbec nevím, jak to budou zvládat, protože ta doba je opravdu zlá a když slyšíte názory nějakých politologů v televizi a posloucháte, co nás čeká v roce 2003 a 2004, jako jaká tady bude krize, to přece nemůžeme tak nechat dopustit. Všude ve státech...
0: 2023.
1: Ano, pardon, no, 2023-2024. Všude v okolí jsou vlastně zastropované ceny a my jsme jediná země, která to vlastně nemá. To.
0: A ještě teď mám na mysli tu strukturu pro handicapované, protože když se rozhlednu okolo sebe, tak velmi často a čím dál častěji vidím, že jsou u benzinové pumpy, v metru, všude možně, toalety pro vozíčkáře, nástupní plošiny do tramvají velmi často nebo častěji, tak tady jsme jak daleko, ta společnost, a jestli máte třeba možnost to porovnat, jak je to třeba v Německu nebo někde?
1: No, úplně přesně srovnání třeba s tím Chorvatskem, jak jsme se spolu bavili, tam je prostě problém najít to, ale to, abyste si jako vozičkář mohl dojít na ní. Ale u nás je to zase jako kde. Možná ta Praha je taková víc, jako má takovou lepší infrastrukturu, tak tady asi problém s tou toaletou nemáte, ale já třeba v Mělnice, kde kandiduji, teď tam byl vinný košt a tam se prostě nevyčuráte. Tam opravdu není bezbariérový záchod, jo. Takže já s tím nemám problém, protože já stanu z toho vozíku a dojdu si, ale ostatní jsou na tom jako velice špatně a to bych chtěla taky změnit. Ani na úřadě dokonce. Tam, kde to něco větí, tam se nedostanete na toaletu. Ani tam žádná není. Na celém Mělníku.
0: Jako není bezbariérová.
1: Není bezbariérová, tak. Hmm.
0: No a co s tím může udělat senátorka?
1: No je to vlastně o té regionální politice. Když regionální politici budou tlačit na tu obec, ta na kraj, a ti potom budou vyvíjet vlastně tlak na velkou politiku celostátní, tak si myslím, že by se v tom mohlo něco udělat.
0: No a teď pojďme pohovořit o té vaší, nechci říkat zájmově umělecké činnosti.
1: No to by mě zajímalo, co ti myslíte.
0: No mám tu organizaci, kde pořádáte takové ty běhy a tak pojďte nám o tom něco říct.
1: No my vlastně, vidíte, my teď v říjnu budeme mít 10 let, jako oficiálně, jinak fungujeme už 11.
0: No food, no stress.
1: A je to hrozně fajn, vlastně združujeme lidi, co přišli o nějakou dolní končetinu. Takže kdyby někdo měl problém, tak moc rádi mu pomůžeme. A já třeba, když se mi to stalo před těma 12 lety, tak je to teďka trošku lepší, ale o mě se nikdo nezajímal, takže já jsem si musela všecko vlastně vyběhat sama a tou vlastní svojí odputností, kterou já teda, někdy je to dobře, někdy je to horší, mám, ale v tom životě mě pomáhá, tak jsem si musela tenkrát všecko zjistit a dneska, když vám někdo píše na Messenger, že vůbec neví, co má dělat, na koho se má obrátit, tak jsem schopná já a moji kolegové jim poradit, takže myslím si, že to je pro ně velká služba a divili byste se, kolik takových lidí je, jsou to manželky, že manžel přišel o nohu kvůli diabetu, nebo že někdo havaroval na motorce, jo, nebo i v autě, prostě těch příčin je fakt strašně moc a já mám takovou skupinu na Facebooku a tam už mám asi 300 amputářů a funguje to, tam se navzájem lidi sdělují o pojištění na nohy, jo, o všem prostě, jaké mají problémy a je to hrozně fajn, taková hrozně hezká komunita lidí a já jsem za tu dobu, co vlastně to máme, co tam fungujeme, nezažila vyloženě úplně někoho, jako nechci říct negativního, negativní asi začátku jsou, ale někoho, kdo by nebyl třeba moje krevní skupina.
0: No a ta akce, kterou předpokládám pravidelně, pořádáte na Letenské pláni.
1: Teď už to není na Letné, teď je to na...
0: Už to není.
1: Ne, pardon, bylo to na Letné jednou a dvakrát... Jednou to bylo na Ladronce a dvakrát na Letné, takže teď to bude zase na Letné.
0: A ať je to... Kde
1: kdekoliv,
0: je to, tak,
1: ale je to.
0: Ale je to, tak tam jde o co? To je tam vlastně závod.
1: Je to závod pro širokou veřejnost a to startovné, co lidi platí, tak nám jde na transparentní účet a my za to kupujeme běhací protézy, protože pojišťovny platí jenom ty chodící, ale už nedovolují vlastně lidem, aby mohli sportovat, aby se vrátili do normálního života, takže my jim koupujeme sportovní protézu a oni potom můžou hrát fotbal, můžou hrát tenis, volejbal, prostě cokoliv.
0: A to je rozdíl, teda jsem teď pochopil,
1: to je rozdíl, no.
0: Chodící a sportovní. Mm-hmm.
1: Ona je noha i na lyžování a je noha i na běhání, speciální.
0: I na lyžování?
1: I na lyžování. Která vlastně se zaklapne do té lyže, už nemáte tu lyžáku, jen to zaklapnete do té lyže a jedete. To je co?
0: No ne, říkám si, jestli kdybych přišel o jednu nohu, tak jestli bych ještě chodil lyžovat, abych přišel o tu druhou.
1: Ne, máte u nás protekci, všecko vám vyřídíme velice
0: jako potom
1: rychle.
0: Tu nohu mě vyřídíte.
1: Určitě.
0: Jo.
1: Už budete vědět, na koho se obrátit.
0: No to vím, to je mi jasné. A stát se může cokoliv.
1: To
0: řekněte,
1: může.
0: Ti lidé, kteří se s takovýmto osudem potkají a postaví se tomu čelem, jako vy, kde vlastně se bere ta síla? Právě v tom, že jste v kontaktu s těma lidma, nebo je to
1: určitě
0: rodina, nebo je to práce pro vás, třeba i ta politika?
1: Určitě. Je to o tom, že když někomu pomáháte, tak vlastně pomáháte nejvíc sobě, protože vás to žene dopředu. Opravdu. Tak to funguje. Máte z toho takovou vnitřní radost a naplňuje vás to. A neříkám, že ta politika je úplně jako to nejlepší na světě, ale můžete tam, spoustu lidí se třeba diví, proč kandidujou, ale když budete sedět doma u piva, tak, nebo v hospodě u piva, tak nic nezměníte. Člověk se musí snažit.
0: Tomu rozumím, ale ptám se tedy, jestli to nakonec ve výsledku stojí za to.
1: Asi ano.
0: Protože určitě se i v blízkém okolí najdou lidi, kterým může vadit, že jste členkou hnutí ANO, nebo že jste za hnutí ANO. Tak co na to zpravidla říkáte, když vám někdo řekne, ten Babiš a tak dále?
1: Víte, co to je každého věc a hlavně to není můj problém, ale jejich problém. Takže já jsem v pohodě. Dneska zahajujeme kampaň Brandýse. Vlastně tak...
0: Ujedete na kampaň teď, jo?
1: Teď odjíždím na kampaň, no.
0: A ještě mi řekněte ten obvod Mělník, tak které jsou to jako ta nejdůležitější nebo ta největší města, která budeme znát?
1: Jsou to čtyři: Brandýs, Kralupy, Neratovice a Mělník.
0: Takže to je ten váš obvod a spousta samozřejmě obcí, které vy teď do voleb objedete.
1: Určitě.
0: A předpokládám, že se dostanete do druhého kola, třeba potom vyhrajete, každopádně vám držím palce.
1: Děkuju.
0: A jsem rád, že jste přišla do XTV a těším se na příště. Mějte se moc hezky.
1: Děkuju vám taky moc.
0: Naším hostem byla Andrea Brzobohatá. My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal. Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním. Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál. Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním. Posloucháte Radio Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale z mnohem širšího pohledu.
2: Ano.
1: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
2: Aha.
1: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
2: To je zajímavý, že jo? Co se děje?
1: No, před 2 dny to hlásilo zase rekord.
2: Ano.
1: A za prvé si neumím moc vysvětlit, čím to je. Za druhé si říkám, co bude dál. A nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200...
2: 3300... A něco.
1: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo.
2: Bylo, blížili jsme se tam.
1: Za trojskou unci, ano. Dolarů.
2: Bavíme se v dolarech.
1: Dolarech. Ano. Což je teda už hezká částka.
2: No.
1: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
2: Určitě. Je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850, v roce 2013 stála $1250, nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
1: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
2: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy $5000 za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
1: $5000
2: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla $4000 až $6000 za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
1: No,
2: jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
1: Což je ta věc, promiňte,
2: ano.
1: Od které bylo odstřiženo Rusko.
2: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
1: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
2: Přesně tak.
1: Ne
2: přesně.
1: Částečně.
2: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
1: No, to padá Vlášku, jako pozor.
2: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat, a je to pravda.
1: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
2: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. No, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit, zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda odstřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu. A oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů. A vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund. A náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, je to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jeho východní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená jako ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a toho Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
1: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží, a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5 000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu,

0: bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu, že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
1: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv a jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
0: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby se diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata. 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
1: Určitě ano, ale já se ptám, ano, jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
0: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a v politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka...
1: Odvážná
0: myšlenka. Mm. No, v některých případech ano. Když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité. Dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala z mého pohledu bezcenné nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
1: To myslíte vážně, co teď říkáte?
0: Ano, to myslím smrtelně vážně. Teď nevím, co se ptáte.
1: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano, můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano, se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
0: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
1: ale...
0: Ale
1: jste v XTV, pane Vláčku.
0: Takže na rovinu jedeme.
1: Ježíš Kriste.
0: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovaly se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznes.
1: No.
0: Jiné vysvětlení to nemá. Totiž.
1: No takhle se to z vás pomohlo. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
0: určitě
1: v Evropě,
0: určitě
1: ve světě, ano, Bůh ví kde, ano, nakupuje zlato.
0: Jednoznačně.
1: No jednoznačně. Máte nějaký příklad?
0: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun. Začala nakupovat. Dneska má něco...
1: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
0: Tak.
1: Řekněte teď tady...
0: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
1: Česká.
0: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období a i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun, ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. No, tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
1: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě. Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky

0: otázky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět, to jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy, tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
1: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů, dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
0: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někde vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka předpokládám, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat,
1: neboli sedí... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
0: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Já, je to je pohádka, ale řekněte.
1: Ne, nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
0: No to říkal už František, ale...
1: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
0: Dobře, to se může stát. Určitě. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační, ano. Protože jak nám říkala juniorní...
1: Ale jsme Fix TV, můžeme.
0: Říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
1: se tam... Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
0: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
1: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
0: Takže může rozhodnout.
1: Může rozhodnout.
0: Sedí na tom.
1: Sedí na tom, sedí.
0: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
1: Ano.
0: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
1: Ano.
0: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
1: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
0: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
1: i víc.
0: I milion nebo miliony. A já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
1: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli, já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou, a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, tak nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh, vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě, před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já se to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, a kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocný, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
0: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
1: No, já naštěstí v tomto moc nevěřím.
0: Já tady
1: dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
0: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
1: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším, a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro, a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
0: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
1: Reklamní okénko.
0: Reklamní okénko, klidně. A my to tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spoluřídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
1: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
0: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV,
1: ano,
0: tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
1: Ano.
0: Takový člověk má 30% slevu.
1: Na vstupní poplatcích, ano.
0: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
1: Přesně tak.
0: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
1: No, já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
0: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
1: No, určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%. Ne, takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, když si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku, je skutečně zásadní.
0: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
1: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali,
0: no ne, někde. Říkali jsme, že to začalo v červnu.
1: No, tak blížíme se 2 letům, ale ještě tam nejsme.
0: Jo, blížíme se ke 2 letům.
1: Ano.
0: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé, vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
1: Ano, to můžu potvrdit.
0: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkám
1: ano,
0: to dobře.
1: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
0: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
1: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat.
0: No, jasně,
1: v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
0: Kdo z vás to má?
1: No jistě.
0: Jak říkali Jiří Paroubek.
1: Ano, ano.
0: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mince.cz, 30% telefonní číslo a tak.
1: Ano.
0: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
1: Na to se těším.
0: Taky se těším. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Pane prezidente, díl 24. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Pane prezidente, předpokládám, že jste zaregistroval v dnešní Mladé frontě článek pana Petra Druláka. Nebudu předstírat, že už jsme to před vysíláním trošku nakousli a myslím, že do toho pan Drulák jde velmi odvážně, protože on se tady vyrovnává mimo jiné třeba s tím do vzduchu vyhozeným, bohužel, plynovodem. Říkám to dobře? Nord Stream. Ano. A tak, abych to... Co si o tom myslíte? Myslíte
1: tak
0: si,
1: že... Zaprvé, Xavere, teda samozřejmě mě jako pošťuchujete, protože na té stránce jsou dva texty. Jeden je Drulákův a druhý je můj a vy chválíte ten Drulákův. No tak to je jasný, že to očekáváte, že já budu replikovat.
0: Ale... To jsem vám chtěl na závěr pochválit hodinky. Neudělám to dneska, pane prezidente.
1: Ne. Já jsem si ten Drulákův článek přečetl a přichystám se, dneska jsem to kolem toho Orbána všechno nestihl, že mu pošlu hned zítra ráno mail, kde mu budu velmi, velmi za tenhle ten článek chválit. Takže já myslím, že to je první a jediné, co jsem já viděl, vážné zamyšlení nad tím, kdo asi chce rozbíjet Nord Stream, kdo chce rozbíjet plynovod, kdo má důvod udělat. Drulák to označuje za válečný čin.
0: Prostě... Ano, on tady dokonce píše, že útokem na rusko-německý plynovod rovněž dochází k rozšíření vojenských akcí mimo ukrajinské bojiště.
1: Ano, takže on vlastně... jsou velmi hezká slova. Já to mám potrhané u sebe. Takže Drulák prostě je bystrý analytik a klade otázky, které by si normální seriózní novinář zabývající se tímto oborem měl okamžitě klást. Prostě pro koho? Kdo může mít na tom zájem, aby se tohleto stalo? Kdo chce definitivně torpédovat jakékoliv plynovody a ropovody a tak dále? Kdo chce dál vyšponovat absenci dodávek energie z Ruska sem, kdo chce vyšponovat, kdo údajně bojuje s vysokou inflací a s růstem cen energie, ale současně poškozuje plynovod, takže přímo způsobuje, že ty ceny budou růst více než dosud. Nevím, no, on si klade několik otázek, kdo to může být, on si seriózně klade otázku, jestli to může být, jestli si vzpomínám na ten článek, jestli to může být Rusko, jestli by to mohlo být v jeho zájmu si rozbít, bombardovat svůj plynovod. A dospívá k závěru, že sice jim nevidí do duše, ale že se mu to zdá dost nepravděpodobné, že by to mohlo být Německo, klade si otázku a tak dále. No, samozřejmě dokonce si odvažuje říkat, jestli na tom nemůže mít zájem USA. Já doporučuji každému tenhle Drulákův článek si přečíst.
0: Je to další level té války?
1: Je to něco, co je pro mě dalším krokem, dalším tahem. Ne jenom zpráva z bojiště, jestli Ukrajinci dobili zpátky kus Chersonu nebo něčeho, ale je to tah jako jinou figurkou najednou na té složitý šachovnici.
0: Máme se, pane prezidente, obávat jaderné války? Co myslíte?
1: Nevím, nechci dělat hloupého, protože a prognozovat něco, co se za pár dní může ukázat jako hloupost. Já bych si také 21. února nemyslel, že Putin udělá větší krok, než že ta obsazená území Doněcka, Luhanska neobsadí. Taky bych při rozhovoru tady řekl, že myslím, že ne. No, stejným způsobem mám sklon říct, že myslím, že se nemáme obávat jaderné války, ale nechci dělat špatného proroka. Myslím, že ne, ale nevím, co bych k tomu lépe řekl.
0: Před pár dny definitivně skončily senátní volby. v naší zemi, týden předtím volby komunální, jak slyšíme od lídrů politických stran, všichni vyhráli.
1: Všichni vyhráli, to je bezvadný. No, to je zajímavé, že to je taková divná hra, že se nedá definovat vítěz. Takový hry by měl být i fotbal a basketbal a tenis. Jo. Že ty jsou zbytečně přesný, ten počet gólů je jasný, nebo košů střelených. A tady to nějak v té politice neplatí, bohužel.
0: Kdo, pane prezidente, vyhrál a kdo prohrál?
1: No tak prohrál volič mého typu. Já jsem tam žádný svý koně neměl a taky oni nevyhráli, ty, co jsem neměl. Takže já lidé mého typu asi nemůžou být nadšený. No. Takže samozřejmě, že ty volby mohly být tím s tím signálem o tom, co si průměrný nebo standardní volič myslí o jednání vlády, i když o tom ty volby nebyly, nevím. Lidé dali evidentně najevo v komunálních volbách, že buď jim o vládu vůbec nejde v těch volbách, anebo že pořád ještě jejich souhlas nebo nesouhlas s vládou nepřekročil známé meze, hranice a postoje, k žádné revoluci nedošlo.
0: Překvapila vás ta kampaň? Byla mírná, nebo byla ostrá, nebo byla nemastná, neslaná? To, co se odehrávalo předtím?
1: Nevím, nemůžu to říct. Ani jsem si jí moc nevěnoval, té kampani teda, jo. A nedovedu to říct.
0: Vaše bývalá kolegyně z ODS, paní Mirka Němcová, například nazvala dámu, která kandidovala na Vysočině proti panu Vystrčilovi, tak ji nazvala štanglí salámu.
1: To jsem neslyšel, to je určitě pomluva nějaká.
0: To není pomluva, to je holý fakt, pane prezidente.
1: Ne, tak já jsem v jistou chvíli Němcové viděl nějakou politickou šanci, ale to už tak asi 15 let tento pocit nemám, takže já vůbec nerad bych komentoval její výroky, ale tohle je výrok hloupý a zbytečný a nevím, co tím prostě sleduje, nemám
0: no, tomu. No není to ta proklamovaná politická slušnost?
1: To bude asi ta politická slušnost, že existují určitě hrubější výroky než tangle salámu, tak v tomto smyslu asi je to výraz slušnosti.
0: Překvapilo vás, pane prezidente, že celé to Spolu a Občanská demokratická strana nakonec nestaví žádného prezidentského kandidáta? Vy jako otec zakladatel ODSky přece musíte, promiňte, já to jenom dořeknu, musíte si klást otázku, kam ta strana za ty roky došla, že nakonec nemá svého kandidáta na prezidenta. O čem to svědčí?
1: Tak já vím, že nemá svého kandidáta, nebo chápu to, že nemá svého kandidáta, ale myslím, že nějaký zřetelný kandidát tady prostě bohužel není. Je kandidát, který by měl nějakou evidentní minulost, který je nositelem nějakých ideí, postojů, v podstatě všem známých postojů, který by měl nějaký respekt v zemi, sice hromadu odpůrců a příznivců, ale jako aspoň, že by byl těžkou váhou té politiky, tak mám strach, že nikdo takový u nás prostě není a tím pádem pro všechny ty politické lídry je to dost blbá úloha, že oni budou navrhovat nějakou lehkou váhu, ta velmi prohraje a jejich voličím řeknou, vy jste hlupáci, vy jste nebyli schopni sformulovat kandidáta, tak pro ně je lepší říct, že nechme lživě, falešně říci, my nebudeme s žádným kandidátem, lidi si vyberou. No, to je prostě takový, a říkalo se tomu obezlička za komunismu, jestli ještě někdo pamatuje na tohleto slovo, tak to je takový únik od zodpovědnosti a v tím se vyznačují dnešní politický lídři, ano.
0: Takže je to nedostatek lidí, nebo je to vlastně nějaká taktika?
1: No tak protože nejsou pro ně zřetelní jedinci, které by volili, tak nejrozumější taktikou je, že oni řeknou, ať si to lidi zvolí a nás do toho netahejte. Ale o tom politika není, respektive by být neměla.
0: Ostatně senátor Pavel Fischer oznámil před pár dny, že se nakonec bude ucházet o hlasy nás voličů. Máte pocit, že to je nějak, že to má nějakou souvislost s tím, co prohlásilo Spolu?
1: Nevím, já myslím, že Fischer vším svým žitím a bytím směřoval k tomu, že kandidovat bude, a takže to jeho ohlášení je pouze timingová věc, že na podstatně to nic neměnilo. Já jsem nepochyboval, že on se to klání opět přihlásí. No, já ho volit nebudu, nic jiného k tomu říct si nemohu.
0: Tak pane prezidente, schodek národního rozpočtu, státního rozpočtu, promiňte, vzrostl v září na 271 miliard. Ale pozor, dobrá zpráva je, že stále výrazně nižší než v loňském roce. Máme se tímto nechat ukolíbat, je to v pohodě?
1: Tak je to hrozný deficit, neřešitelný deficit. Mluvili jsme o tom dneska s premiérem Orbánem a já říkám opakovaně svůj názor, že jestli budeme mít takovéhle rozpočtové deficity a touto cestou budeme lít, sypat do ekonomiky peníze nepodložené, které nemají proti sobě žádnou hodnotu na straně zboží a služeb, no tak tu inflaci pouze dále roztáčíme. Takže ten náš rozpočtový deficit roztáčí inflaci. Jestli to pořád někdo nechce pochopit, slyšet, jakože nechce, tak já už k tomu nemám co říct, píšu to, mluvím o tom dnes a denně. Prostě to je děsivý obří deficit.
0: Věříte alespoň částečně na to, že by se to mohlo, tento problém, začít řešit takzvaným mimořádným zdaněním, které tedy ještě nemá daná pravidla, ale vzhledem k tomu, jak se o tom mluví, tak už asi bude?
1: Každá vláda, která si půjčí, tak musí to někdy dostat zpátky a musí to někdy vrátit zpátky ty peníze a tak dále. Takže vláda samozřejmě hledá, aby zvýšila své příjmy, no a zoufale hledá, a protože se jim nerado sahne na zdanění jednotlivců, lidí, protože tam je ta jejich vina evidentní, zřetelná, vidět, přímá. Každý si spočte, vláda mě zvýšila daně a platím najednou o tolik a tolik víc. No tak pro ně je lepší zvyšovat ty daně oklikou, tím, že ona jakoby zdaní nějaké banky, no tak ty banky si to vybrali už a vyberou z našich úroků a z našich poplatků za nejrůznější bankovní služby. No a to už potom není bez to, že zvýší banky poplatky za služby, no tak to už neudělal Fiala se Stanjurou, to už udělala banka XY, takže to je pro vládu lepší řešení.
0: Dobře, a tak vyplatí se to mimořádné zdanění, protože z toho, co říkáte, vlastně cítím, že to nakonec stejně zaplatíme my, spotřebitelé.
1: Zaplatíme v každém případě my. V každém případě. Teď jde o to, jestli přímo nebo oklikou. To je naprosto evidentní. Nevím, já jsem prostě zásadně proti takovému zásahu do ekonomiky z principu, od začátku, od zásady. Teď jde o to, jestli já rozumím, že státy v minulosti taky vždycky vymysleli něco jako válečnou daň, když začali bojovat. No. A lidi se samozřejmě taky vztekali a nakonec jako to těm vládám prošlo. Nevím, tak jestli oni to nazývají, už občas hlasy byly, že to je válečná daň, že? Tak jestli to voliči prominou tomu státu. Podle mého názoru my se z toho ne my se toho nezbavíme touto cestou. Prostě ten stát musí přestat bobtnat, ten stát se musí zmenšit, ten stát musí začít vydávat více peněz. To byla celá naše filozofie po pádu komunismu. Tak jsme zahájili škrtání rozpočtu po listopadu 89. To je pro mě alfa omega veškerého uvažování. Myšlenka, že by se tady mohl Stanjura s Fialou udělat jinak, nepředstavitelné. Není to prostě možné škrtat, ubrat státní orgány, ubrat státní zaměstnance, ubrat vyplácení všeho možného, ubrat indexace mest, platů a všeho. To je jediná cesta, jak se dostaneme do jisté ekonomické rovnováhy. My jsme v hluboké ekonomické nerovnováze.
0: Poslední dny a týdny často slyším ve svém okolí a nebo i v médiích, že některé střední a velké firmy připravují svůj konec například nebo zejména kvůli cenám energií, jiné stěhují výrobu do jiných zemí. Je to, pane prezidente, taková pěna dní, takový, takže běží čas, a nebo je to začátek průšvihu?
1: No je to samozřejmě něco, čemu ekonomové říkáme desinflace, neboli odstranění inflace. Ještě nikdy v historii lidstva, opakuji, že inflace je moje životní téma, nenastalo bez ekonomické recese. Nikdy v životě se to ještě žádné zemi nepodařilo. Čili životní úroveň musí jít dolů. To se hloupě říká, a kdybych byl premiér, tak bych to samozřejmě nerad říkal, ale ano, důsledek boje s inflací bude zastavení ekonomického růstu, ekonomický pokles a evidentní snížení životní úrovně. Bohužel, tragicky, protože jsme si jistou dobu žili nad poměry, no a když si nějakou dobu žijeme nad poměry, no tak jako musí nastat ta druhá fáze, kdy se k těm poměrům budeme zase přizpůsobovat, což je teď před námi. Že to může mít čím to žití nad poměry bylo větší, tak tím to bude hrozivější řešení dneska. A že to bude mít nejenom utažení opasků a teda nekupování si desátého toho či onoho předmětu, ale že to odskáčou nejrůznější firmy, to jako je bohužel tragická věc. A při každé recesi skončila vždycky v historii, vždycky v každém místě světa skončily stovky či tisíce firem a zavřeli. To bylo v každé recesi v historii lidstva, v každé zemi. Myšlenka, že by to v České republice v roce 2023 bylo jinak, je z říše pohádek.
0: Kdo přežije?
1: No přežijou ti, kteří se začnou rychle přizpůsobovat, kteří pochopí, že asi takhle pokračovat nemohou, že musí udělat strukturální změny, že musí něco změnit ve své firmě, ve svém vůbec chování, jednání, že musí rychle přeorientovat svou strukturu výroby nebo strukturu odbytu nebo já nevím čeho všeho. Ano, lidi jsou takoví, kteří začnou prostě rychle tohle to dělat a ty se určitě vždycky v historii taky přežili, no a taky přežijou samozřejmě. Bude to i u nás, tak určitě.
0: Tak, pane prezidente, já chci v tuto chvíli říct, že knížka, pane prezidente, neboli to nejlepší za prvních několik dílů z tohoto pořadu se stále prodává na e-shopu XTB, představte si. A opět tam máme několik požadavků, několik desítek, možná i stovek na podpis váš, takže vás tímto poprosím a ostatním chci říct.
1: Teď myslíte, že to mám podepisovat? Už vypnete kameru teda? Jako
0: no, vypneme kameru, nebojte se, a budeme podepisovat, přátelé. Kniha je stále k dispozici na e-shopu XTV. Těším se na 25. díl, pane prezident.
1: To bude čtvrt stovky, tak to bude nějaké občerstvení tady jiný nebo něco takového.
0: No, my šetříme teď. My se přizpůsobujeme, jak jste říkal.
1: Šetřit je opravdu správný.
0: Ale na manérku to bude, nebojte se.
1: Já jsem to.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
1: No já vám poslední dny tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
2: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
1: A 9.
2: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
1: No. Vy nejezdíte tramvají?
2: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
1: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. Je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
2: Já jsem dobrý, já tak 10.
1: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
2: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
1: Ptačího
2: zpěvu.
1: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
2: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
1: Jo, takže zase za rok.
2: No.
1: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, to jsou ty volby.
2: Že se ptáci těší na volby.
1: No ne, říkám no, si, kolik
2: modří ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
1: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je od bisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba v souvislosti s Českou televizí.
2: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hruď dme píchohu.
1: Hanopisy?
2: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
1: A co psali?
2: Prostě já psal jedno, vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
1: No já jsem musel paní Karol podat trestní oznámení.
2: Souček na odstřel klouček.
1: Ano. No. A myslíte, že ho ta rada odvolá? Ježíš, to byla blbá otázka.
2: Já jsem slyšela, že volba je tajná.
1: I ta odvolávací?
2: No prejo.
1: Tak to víte víc než já. Popravdě.
2: Já jsem to tak slyšela, ale nechci tady šířit nějaký ty fejsňůky, nebo jak se to jmenuje.
1: Ano.
2: Tak si počkáme do úterý. No,
1: já v této fázi ještě nejsem, takže jsem ještě se neptal, jestli je to tajná nebo veřejná odvolávačka, nebo hlasování, protože já to vidím tak 50-50.
2: Aha. No, já už jsem slyšela, že prej jela ke Kavčím horám dneska ráno dodávka naložená banánovými krabicemi. Do krabic od banánů se prej nejlíp balí.
1: Já myslím, že to ještě jako to jsou kalhoty a brod. Ještě to bude až za 4 dny, paní Karol, do té doby se ještě může stát tolik
2: věcí.
1: Já se
2: trochu bojím, aby si pan Souček potom, až bude stát po kolena v tom brodu, vůbec ty kalhoty stihnou sundat. Aby se tam nekoupal oblečen.
1: To je věc jiná. Ale hovořil jsem, včera mě tady navštívila novinářka z takzvaného Respektu.
2: Jo. A to vy sem pouštíte takovýhle lidi, jo?
1: Tak chtěla se mnou hovořit. A já, když nemusím nikam jít kvůli tomu, tak většinou hovořím.
2: Takže jste hovořil s Respektem.
1: No a ona kladla záludné otázky. Jako, co si myslíte o tom, že si ten Matocha myslí? to je jako, když vám položí takovou otázku, paní redaktorka z Respektu, tak opravdu, ale opravdu nevíte.
2: To jde Respekt stranou.
1: No. jsem si říkal, jako co ona vlastně mě teď říká. No tak to je jedno.
2: Ale zase je hezký, že vás k tomu rozhovoru potřebuje.
1: No.
2: Já jsem žila v domnění, že tohle je zrovna takový periodikum, který vás k tomu rozhovoru ani nepotřebuje. Ono se napíše, co potřebuje bez vás.
1: No opravdu? Hmm? Já to nečtu, takže já nevím. Nečteš, nevíš. Je to klasika. Ono je to za prachy jenom.
2: No tak já, až tam budete. A budete aspoň na titulce?
1: A to já nevím. Tak to nebyl jako rozhovor titulový.
2: Jo,
1: jako
2: takhle.
1: Spíš kolem té situace v radě, protože jako některé ty věci asi stály za to dovysvětlit.
2: Hmm.
1: Ale myslím, že to bylo takzvaně, jak je to nejhezčí přirovnání, když není to expresivní slovo v tom, že to bylo házení hrachu.
2: Takhle po stěně.
1: Po stěně.
2: Jo, vy jste se chtěl vyhnout perlám a prasátkům.
1: Ještě něčemu ním.
2: No, mně se vlastně líbilo, jak najednou se cítil úplně polit živou vodou pan Lacina, který doufal, že poté, co vy jste zveřejnil, že jste se s panem Součkem před volbou bavil, tak doufal, že se zaradoval, zajiskřili mu očička, že se zapomene na chlebíčky,
1: no,
2: a že budou propírat někoho jiného.
1: Ale, no tak jo, tak v tomto je to samozřejmě, ale myslím, že se všichni scházeli se všema a já nemám důvod to skrývat. A to vůbec není důležitý, paní Karol, důležitý je, kdyby náhodou to tak dopadlo. Jste připravená? Máte projekt?
2: Jo, že bych kandidovala do čela České televize.
1: No.
2: Ježíš, to mě vůbec nenapadlo.
1: No.
2: Projekt?
1: Tak na papežku nemůžete.
2: To ne, no.
1: Protože by vám muselo být víc než 35.
2: Hmm.
1: No, a to vy ještě, myslím, nemáte, ne?
2: Ne, to já už zás to ještě dlouho nebude.
1: Víte, že jsem mu to přemýšlel ondino v noci, kolik vám vlastně je, že jsem si říkal, ta Stoněková je vlastně žena neurčitého věku a pohlaví.
2: Jste mi připomněl tu scénku Menčíka s Bohdalovou, jak on říká Bohdalový, jako bys nevěděla, že každý je tak starý, jak vypadá. Ačkoliv tak stará ona teda jistě nebude.
1: No a tak je to trapný, ale mě to nedá.
2: Co?
1: No kolik teda?
2: No prosím vás, řekněme, že už jsem 7 let mohla být papež.
1: Jo, takhle?
2: Takhle, no.
1: To je 42?
2: No.
1: Ježiš,
2: ale a letos v říjnu to bude 8 let.
1: A tak...
2: Rozumíte, já už 8 let můžu pobírat papežský plat a pořád nic.
1: No a neměl bych tedy já za tento pořad pobírat nějaký poplatek za péči o seniory?
2: Můžete si zažádat o ošetřovné.
1: No tak to, a to bych vás musel ošetřovat.
2: No tak můžeme nacvičit nějakou etídu, máme to zaznamenaný, já se tady složím, vy mi dáte umělý dýchání.
1: To je na mě moc. Ale že bych vám třeba vypral a vyžehlil kamizolku.
2: A vám přijde nevypraná a nevyžehlená, jo?
1: Nebo... Ne, ale za chvilku si dáte tajské jídlo, jak vás tak znám. A obě strany jaksi zažijí. To se stane, ne? Taky vám to někdy ukapne, ne? Mě pravidelně.
2: Jo, jo.
1: A já vám mám takovou radost, když se pokecá někdo jiný.
2: Já jsem měla jednu známou, tam měla takové poprsí, že vlastně ho měla tak jako hodně pod bradou. To já ještě nemám, ale třeba do toho
1: to
2: taky dospěju.
1: Lepší než u kolen, paní Karol.
2: A ta vždycky tak jako se jenom tak podívá, říká, pokecala jsem si bystu.
1: Bystu?
2: Bystu.
1: No a počkejte, my jsme to trošku zamluvili, ty dvě věci. Za prvé, že bych vám teda mohl vyčistit, když by se v případě nějaké nehody. Ale já mám novou pračku a já experimentuji.
2: Mm-hmm.
1: Jo. A ona mluví.
2: Jo. A co jako, si tak s pračkou po večerech povídáte?
1: No, ona mluví prostě primitivně, mluví, myslím, že by klidně mohla moderovat Newsroom České televize. Ale říká jako, že doprala a co tam dám dál a že bavlna a že pomalé praní a parní praní a těch programů, protože ji ovládáte telefonem, je mě úrekom. Takže si stáhnete do telefonu třeba 30 programů. A,
2: tak to má víc kanálů než Netflix.
1: No tak já to teď testuji. A dokonce si můžete dát, jakou chcete teplotu na 40. Na 60, na 90. No a já jsem tedy v rámci testu tam naházel nějak jako použité oblečení, jaký, nevím, 2-3 trička, prostě něco. A nechal jsem to projít tím testovacím programem, který jsem nevěděl, co znamená, nevím to doteď. A představte si, že ty trička jsem vyndal, ty 5X, a myslím, že by byly malé i vaši dcerce.
2: Takže jste přišel o několik oblíbených triček.
1: No, já si teď říkám, že bych si udělal takovou jako firmičku pro lidi, co hubnou a potřebují zmenšovat oblečení.
2: Jo, jo.
1: Tak to stačí, když to hodí ke mně do pračky, já tam vrazím ten záhadný program a vyjde vám to oblečení poloviční. Než to přešívat někde a platit.
2: To je jako v tom vtipu facebookovém, jak se baví ty dva kamarádi a jeden má na voku monokl a on se ho ptá, prosím tě, co jsi dělal? A on říká, no, manželka říkala, že jí pračka zmenšuje oblečení a já jsem jí řekl, že si myslím, že za to spíš může lednička.
1: Lednička mě nemluví, ale to jsem vám chtěl říct, že mě ještě

0: a různých pracích programech a teplotách a tak dále a jak se vám to smrsklo, aby vám nezaklepala na dveře zásahovka?
1: Jak to?
0: No, že tady nějak šifrovaně mluvíte o praní špinavých peněz.
1: O praní špinavých
0: peněz. Jo, smrsklo se to, znamená, už ty úplatky nejsou, co bývaly.
1: Víte, co je, mám novou zkušenost pračkou, nikdy to nedělejte. Nikdy nenechávejte v kapse krabičku cigaret.
0: Jo. Bude tabák umytý dočista.
1: No, úplně to udělá strašně. Ty pračce to bylo všude a na oblečení a vůbec se toho nedá zbavit. Krom toho, že už to vůbec nejde volit ty cigarety.
0: Tak to je pravda. Tak my hospodyňky, které s praním máme bohaté zkušenosti, víme, že nemusíte tam zapomínat jenom cigarety. On takovej zatoulanej papírovej kapesník, to je taky pěkná mrcha.
1: No a pozor, už jsem našel 2,20 koruny v pračce. Takže nevím, jestli jak mě to montovali, jestli mě tam nenechali...
0: Dýško.
1: Ale pravděpodobně to z nějaké kapsy. No. A pravidlo jako ponožky neuvěřitelné. Já nemyslím, jakou máte zkušenost. Já jsem ještě nikdy nevypral ponožky tak, aby mě nezůstala jedna nebo dvě, které k sobě nepatří.
0: Jo, tak na to já mám takový pytel, tam to lifruju. Potom vždycky po čase to vyklepu, zjistím, že žádná ponožka tam nemá dvojici, tak to vyhodím.
1: Jak se to stane? To přece není, to fyzicky není možné. Když si dáváte ponožky do jedné krabice, takové pojízdné, a nikdy ji nehodím nikam jinam, prostě nikdy. Pak je všechny dám do té pračky a pak je všechny suchý si dám na stůl a dělám takový ten grif, jak je dávám dohromady.
0: Jo.
1: Vysvětlete mi, kam ta ponožka zmizí.
0: To bude fialová ponožková inflace.
1: Jakože na ceně. Ne, já mám pocit, že to je provokace tajné služby. To není možný.
0: Jo, že vám koudelka doma schovává ponožky.
1: No,
0: na druhou stranu mě by se teda, samozřejmě by mi to bylo líto kvůli vám, ale pořád by mi přišlo praktičtější, kdyby koudelka vám doma schovával ponožky, než kdyby se snažil tady fejkovat volby. Což tak zatím trošku vypadá,
1: na
0: že...
1: Na to téma bych nežertoval vůbec.
0: Žertování je to jediné, co nám zbývá.
1: Paní Karole,
0: on se chlapec snaží.
1: Se bojím, že je to na spadnutí.
0: No hele, dneska zpráva aktuální, že v Německu AfD už tam tajná služba na rovinu označila za extremistické hnutí. Takže v okamžiku, kdy Merz ve fialových šlépějích porušil všechny předvolební sliby, všechno dělá naopak, tak AfD roste. Tak co zbyde jiného? Tak využijete rumunsko-francouzský scénář a začnete si budovat ty cestičky. Takže
1: jediná
0: ano.
1: Jediná cesta je Jindr Reichl, ministr spravedlnosti.
0: Kriste.
1: Tak dopadne. Oni budou spáchat rituální sebevraždu, ti lidé.
0: No. Já bych o některých scénářích nežertovala, ale zase, když jsme u toho, tak jeden bývalý ministr spravedlnosti se stal maminkou nebo tatínkem.
1: Ministr spravedlnosti?
0: No,
1: pan Pospíšil. A to je hezký.
0: Tak je to hezký, no, jak napsal jeden můj známý na Facebooku, a když se mluvilo o množírnách na psy, to bylo křiku. A množírny na děti nikomu nevadí.
1: A paní Karol, to je něco jiného.
0: Není, to je úplně stejný. To je úplně stejný. To jste akorát degradoval dítě na nějaký štěňátko, nebo rybičku, nebo
1: tak
0: morčátko, nevím. Křečka.
1: Mně to milé není, sympatické mi to není, nedělal bych to, ale zase vyčítat někomu jeho touhu po potomkovi, to si myslím, že je cufil.
0: Hele, já nikomu nevyčítám tu touhu, já si jenom myslím, že když někdo dopředu ví, že tomu potomkovi nemůže nabídnout to, co ten potomek bude potřebovat, tak je to prostě ryzí sobectví. Ale my bohužel žijeme v době, kdy to sobectví má jako přednost před vším ostatním.
1: Děťátko se narodí do absolutního luxusu, bohatství, něco jako princ William. Tak
0: no jo,
1: bude mít jiné. Jako.
0: Ale i princ William měl maminku, než teda tragicky zemřela ve Francii v tunelu, že?
1: Jasně, jo. No tak já bych... No a vy mu to nepřejete? Přejete, ne?
0: Ne, já to nepřeju tomu dítěti, nebo jim.
1: Jo, tomu dítěti. Jo? Tak je, ta doba už bude jiná, takže...

0: Už si v té chvíli nebudou děti ve škole dělat z toho srandu. No to v té době už nebudou školy.
1: Jo, to je pravda.
0: Už se budou rodit lidi, do kterých se bude někam budou mít zásuvku. Kolik na to máte peněz? Jak chcete chytrý děcko?
1: Ne, místo školy budeme mít kurzy well-beingu.
0: Čeho?
1: Well-beingu.
0: Co to je?
1: No, aby se ty děti cítily dobře. A pak nám ty školy budou opouštět takový spokojení, usměvaví, mladí a krásní lidé, jako je Danuše Nerudová. V hlavě je pusto a prázdno, ale spokojený úsměv na rtech.
0: No, víte, já jsem měl, mám s tímto zážitek, já jsem měl kdysi dávno, no dávno, před 10 lety, na Frekvenci 1 v presklubu majitele nějaké takové té školy pro děti, té progresivní, novodobé a tak. Jo. A on tam vyprávěl, on byl zároveň ředitelem, jak to v té škole chodí. A když se dítě chce učit, tak se učí. Když se nechce učit, tak se neučí. Když chce jít do školy, jde do školy. Když nechce jít do školy, nejde do školy. A když přijde do školy a řekne, že dnes si bude hrát na bubínku a bude bubnovat, tak bubínkuje. A já jsem vůbec nevěděl, co na to mám říct. Na to neexistuje žádná doplňující otázka. Protože si říkám, třeba se v těch dětech opravdu rozvine ten bezbřehý talent a jednoho dne budou studovat na Harvardu. Ale bojím se, že tam budou mít ty návyky úplně k ničemu. Přijet na Harvard a říkat, já budu dnes hrát na bubínku.
1: No ale představte si až takhle vybavené tímhletím myšlenkovým, jak to říct, portfoliem vybavené děcko dospěje a přijde někam na pracovní pohovor a proti němu se posadí ředitel té firmy a on řekne, ale pane řediteli, já si s vámi nechci povídat, bum, bum, bum, bum, bum, a začne bubnovat na bubínku. A řekne, a já nebudu chtít chodit tady k vám do práce a dělat to, co vy po mně chcete. A ten ředitel mu na to řekne, fajn, tak si hrajte na bubínek, ale zadarmo.
0: No ne, tak tyto lidi rostou proto, aby kandidovali na europoslance, ne?
1: No, při troše štěstí, když budou mít správného přítele po boku, tak mohou kandidovat i na Pražský hrad.
0: Pražský hrad. No. A tak já si nakonec říkám, že bylo dobře, když jsme měli ve třetí a čtvrté třídě pana učitele Graciase, tenkrát již seniora, jak by se dneska řeklo. Tenkrát se říkal dědek v důchodu a zaskakoval asi za někoho, ale učil nás 2 roky a měl takový ten dřevěný metr do výuky. A to vám bylo tak účinný, tam když přišel někdo k tabuli, a nemohl si vzpomenout, tak dostal tím metrem přes záda a to byste koukal, jak si rychle vzpomenete. A jak si ty věci pamatujete potom? No. Já to píšu, respektive paní Formáčková to píše v knize Xaver, jiná učitelka moje, ale výborná, jo? Tak já když jsem soustavně vyrušoval, tak jsem dostal hroznou ránu po ní po hubě. Ale s takovým gustem si to vzala. A takhle jsem ty prsty měl očištěný ještě asi 3 dny. A ona řekla památnou větu. Pamatuj si veselý, že to žvanění tě neuživí. A to se sekla, co? Štenkara.
1: Pamatuj si veselý, ty zraješ pro šibenici.
0: No tak to bylo jako na denodenní bázi, protože já jsem jako žák školy byl lotr a flink. Jako.
1: To já se takhle vzpomínám, když jsem přišla na střední školu a už nás ta paní profesorka víc poznala třídní v tom prvním ročníku, tak potom udělala nástěnku a tam o každém, dneska už by to neudělala, protože by to narušovalo náš well-being, ale o každém tam napsala nějaký citát, který si myslela, že ho charakterizuje. A u mě tam napsala, existuje jenom jeden správný názor a ten mám já.
0: Jo? Co by napsali o mně?
1: Že vás to žvanění neuživí.
0: No, asi jo.
1: A pak jsem se ještě vzpomněla na pana profesora. Jsme měli pana profesora na ekonomiku a on byl takový správně profesorsky zahloubaný a zmatený. A stále říkal, viďte a že. A kamarádka si vždycky ke každé hodině do sešitu nadepsala viďte a že a teď dělala čárky. A byla to strašná legrace až do chvíle, než jí vyvolal k tabuli a chtěl si prohlédnout sešit.
0: Jo, on to tam našel. Takže, ale oni ti lidé, kteří používají plevelná slova, ale pozor, to používáme všichni.
1: To je pravda.
0: Jo, ten tak, abychom si to řekli upřímně jako muž chlapovi tady, jo, tak to si neuvědomujete. Takže on o tom třeba nevěděl.
1: No tak tam se to dověděl a pak s ním byl ještě jeden takový humorný moment, protože on popsal vždycky celou tabuli. On pořád něco čmáral na tabuli a potřeboval tam mít hodně místa. A pamatujete si, jak dřív ve třídách byly ty tabule, že měly ta dvě křídla, která se otevírala do stran. No a teď on už dopsal a potřeboval to křídlo otevřít a nešlo mu to, protože tam byl takový stojan s květinami. On říká, no ten stojan s květinami, víte, to byl opravdu výborný nápad, že to tady musel dát nějaký inteligentní člověk, víte. A my jsme říkali, to tam dala paní profesorka třídní. A on vůbec nezaváhla, říká, no vždyť říkám, že je to velice pěkné.
0: No my jsme taky měli, toto už bylo na hotelové škole, pána z matematiky. A pozor, hotelová škola, kterou studují lidé při zaměstnání jednou za týden, neboli mají jiný starosti, úplně jako jenom přemýšlí, jak by to... A jsou ve třídě tři šprtky, které si zapisují každý na rychnutí. A jinak jsou to lidi, kteří tam prostě si říkají ze čtyřkama, to nějak prolezu, něco klasický tenhle ten způsob. A tam byl pan učitel, profesor, učitel asi Blažek, učil matematiku a on byl úplně jako zbavený smyslu. Protože on začal
1: matematikum děje.
0: Vypisovat nějaký prostě cosi hrozný věci, zněť písmenek a čísel, který nikdo z těch pracujících, kteří si tam dodělávali hotelovou školu, vůbec netušil. Ani šprtky netušili. Ale on se vám tak utrhnul, že jak psal na té tabuli, tak minul tu tabuli a v zápalu toho boje začal psát tou křídou na zeď. A až u umyvadla si to uvědomil a říkal, je, promiňte. A když jste mluvila o těch křídlech, jak je tabule, že se otáčela jedna strana a druhá strana, tak někteří učitelé s velkým strachem otáčeli tu tabuli, protože nikdy nevěděli, co na druhé straně je napsaný nebo namalovaný. A to teda u nás žilo docela tenhle ten problém.
1: Jo, tak to si umím představit. Ale když jsme u té školy a u toho vzdělávání, tak víte, že dneska je výročí.
0: Dneska je 2. května.
1: Dneska je 2. května a je to přesně 80 let, co nad budovou německého říšského kancléřství zavlála americká vlajka.
0: Americká.
1: To je verze Danuše Nerudové. Všichni ostatní tam měli sovětskou.
0: Jasně, no tak to už je stará písnička, ne? No
1: ale pořád jako bych řekla, že to docela dobře ladí.
0: Je to šlágr pořád.
1: Mě to baví, no.
0: Já to taky sleduju, ale víte co, paní Karol, ona musí z toho být tak nešťastná. Ta sedí obden doma večer, dívá se na ordinaci v růžové zahradě a říká, taťko, jak jsem mohla být tak blbá, jak jsem se takhle mohla seknout, prostě mi to nikdo neřekli, já jsem, taťko, tak nešťastná, pusť tam ještě jeden díl, ať se trošku, víte, je potřeba, abychom byli velkorysí jako svatý otec.
1: Nebo jako třeba Petr Fiala.
0: Jak to?
1: No Petr Fiala, ten je taky velkorysý. Dočetla jsem se v médiích zprávu a pořád si ještě tak trochu myslím, jestli to taky
0: velkorysí
1: není nějaká...
0: Velkorysý panu Křetinskému, co vím já, no.
1: Sovere, vy opravdu zlobíte. Jako by vám to v té radě nestačilo. Takže bude na turné asi v rámci inkluze, bude jezdit na turné s paní Pazderkovou.
0: Já nevím, kde je paní Pazderková.
1: To je blbá blondýna.
0: Paní Karol,
1: no opravdu,
0: jak to mluvíte
1: ona se
0: o ženách?
1: Tak, no ona se tak označuje sama. Ona se tak označuje sama a podobně jako paní Nerudová, to taky nehraje.
0: Jako ona je politička, to je nějaká? Nevím.
1: Ne, to je moderátorka.
0: Moderátorka, no. co pro boha moderuje?
1: No bude moderovat tour s Petrem Fialou.
0: A on tam Honza učí. Pro boha, co učí? Jo, ona moderuje. A co pro boha moderuje?
1: No, bude moderovat tady velkou akci s Petrem Fialou. Petr Fiala...
0: A ona je humorná?
1: Dokonce velmi.
0: Jo.
1: Ale je to takový ten humor, kdy to nevíte.
0: Takhle.
1: No, a Petr Fiala bude jezdit na volební šňůru s komičkou, tak jako seriózní politik, tak mě napadlo, jestli my jako dva seriózní moderátoři bychom k sobě nedokázali jaký najít nějakého politického kašpara, s kterým bychom vyrazili na turné.
0: To bych věděl, Matěj Gregor.
1: Vy jste vošklivý. No tak, ne, já myslím nějakýho opravdu jako, známýho.
0: Jo, takhle,
1: já nevím, třeba vyrazit s Mariánem.
0: Mariánem?
1: S Mariánem.
0: S Alfou? Nebo který?
1: Ne, prosím, já z toho měl Havel, to už je pasé.
0: Marián?
1: No Jurečka.
0: No Jurečka.
1: S Jurečkou.
0: To pro mě je hrozně klerikální. No není Jurečka.
1: No ne, tak koho jinýho?
0: Lidovec. Ne, to musí, tak když už tak Čunek. To musí být někdo, kdo má elementární smysl pro humor.
1: Ne, to právě musí být někdo, kdo to o sobě neví.
0: Jo. Tak já nevím. Já jsem to zažil, na rozdíl od vás, že jsem moderoval kampaň pro politickou stranu před 15 lety.
1: Do dneška vám to někteří nezapomněli?
0: No tak jasně, tak s tím do toho jdete, ale byli jsme 2 nebo 3 měsíce každý den, včetně sobot a nedělí, ve 3 městech. Mm-hmm. Nevím, jestli si umíte představit tu řeholi, a já jsem ještě večer jel na frekvenci 1 každý den a předtočil vysílání na 2. den. Já s tím mám hluboké. No, to je, a ne všichni přijdou na ty politické tady hrátky úplně jaksi vstřícně.
1: Jo, no mně by se líbilo takhle na to turné vyrazit to, ne, že bych se tady nějak podbízela, ale vyrazit právě s Danuší Nerudovou.
0: Tak to já ne.
1: Já jo, že by jsme mohli být chytrá blondýna, jako já, a ta druhá.
0: Tak já bych si na to koupil první řadu, ale to by mě, a hlavně, víte, ono takový to ježdění, to je vše. Kdyby chodili sem, tak jo. Ještě budete jezdit.
1: Nemusíte výjíždět za občany. Petr Fiala taky musí výjíždět za občany. On jim 4 roky kecal, teď se snaží, aby se na to na poslední chvíli zapomněl. To musíte za těma lidma domů.
0: Já se bojím, že tady platí, víte, že s oblastní estrádou teď jezdí po vesnicích a v studených sálech žvaní pro pár klimbajících. Já jsem teď viděl paní Schillerové, taky nepřišlo moc lidí.
1: No, tak na to lidi nechodějí.
0: Nechodějí.
1: Na to lidi nechodějí.
0: No, když tam bude nějaká, jak vy říkáte, herečka, zpěvačka nebo co, moderátorka, tak třeba to bude lepší na druhou stranu.
1: No to se tam všichni budou podívat už jenom proto, aby viděli, co z toho vyleze. Jo, to bude takovej ten typ estrády, jako dřív lidi chodili do cirkusu podívat se na ty lidi, co měli 2 hlavy, tak, tak takhle oni se budou chodit jezdit, nebo budou se chodit dívat na toho Fialu.
0: To nevím. Jako.
1: No.
0: Tak uvidíme, tak politické strany umí, nebo jejich marketéři umí kde co, umí i kompars. Takže bychom za 300 mohli jezdit klidně jako kompars, paní Karol. Dostali bychom třeba i párek.
1: S hořčicí. Dostali bychom kelímek, do něj limonádu, no. Modrou.
0: A jak by nám bylo?
1: No tak až do okamžiku, než by se pan premiér Fiala rozhodl, že se s náma vyfotí na Instagram, možná docela dobře.
0: Tu bychom se vyfotili, proč ne?
1: Počkejte, to už penězích na kompars není.
0: No bojím se, že když sníte ten párek, tak... budete muset svolit. To je jako... No nic, paní Karol, tady teď ve studiu bude další natáčení, my už náš čas vypršel. Tady to běží, jak...
1: No, teda Xavier, vy máte dneska vychování. Napřed mi řeknete, že už dlouho přemýšlíte, kolik mi, a pak mi řeknete, že můj čas vypršel.
0: No ne, náš čas vypršel.
1: Jo, náš čas, dobře,
0: náš čas. A navíc, jako se těším příště, když budeme... točit, tak už možná bude konkláve.
1: Takže to nebude jenom za stranu a za lidi, ale za stranu a za papeže.
0: No, já už vidím, jak se tam sjíždějí ti konklávesisti. No, takže, a taky bychom tady mohli udělat konkláve.
1: To bychom mohli.
0: Já to mám vymýšlený.
1: No.
0: Dokonce Tomáš Nevoral by nám poslal nějaký řízky a chlebíčky. Tam by nám dali kávovar, Ale nevím, na čem bychom se museli jako shodnout. A my bychom jedli ty chlebíčky první den, druhý den, třetí den a teď by to docházelo.
1: Jo. A už by byl ten tlak, že musíme zvolit. Ale mohli bychom to udělat, protože fakt je, že vy hulíte tolik, že s tím, aby se vznášel bílý dým nad sídlem XTV, by asi nebyl úplně problém.
0: No teď bude méně jako.
1: Tak nepřestávejte, dokud nebude konkláve.
0: Vidíte, že by hulil tedy?
1: No teď jste se ovládl.
0: No vidíte to.
1: Nechte si to na konkláve.
0: Paní Karol, těším se na příště za stranu a za lidi.
1: Mějte se krásně, nashledanou.
0: Nashledanou. Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Zdraví vás, Petr Olec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček. Honzo, musím dneska začít kontrolní otázkou, jestli jsi si smazal veškerou historii prohlížení mobilu a na notebooku nebo v počítači doma kvůli na internetu, protože málem tady nás zachvátila šmírácká vyhláška.
2: Petře, ať přijdou, mě zachvátilo jaro, já jsem chovatel, pěstitel, jak to kdo pojímá, masožravých rostlin, takže tam by úplně zjistili jenom teďka, kdy zastřihovat, jak pečovat, kdy je dát ven. Možná ještě někde třeba 7 let zpátky FLVK. Já jim to přeju, ať přijdou, hle, ať se podívají.
1: No, tahle férovka je o tom, že tady zažíváme velkou politiku švindlu ze strany vlády Petra Fialy, protože nejde jen o šmíráckou vyhlášku, kdy nejvíc zděsila ty, kteří ji připravovali, a sice ministra vnitra Rakušana a ministra průmyslu Vlčka, oba ze STANu.
2: Skoro okolnosti předseda a místo předseda. Nejlepší z nejlepších.
1: Do toho tady vidíme průhlednou léčku premiéra Fialy s opozicí kvůli zbrojení, takže teď si Petr Fiala a Andrej Babiš vyměňují otevřené dopisy a tahle ta politika švindlu bude s blížícími se volbami jenom horší. Pořád na Férovku můžete poslouchat na platformě Gazety.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
2: My vám za to děkujeme a popíšeme, jak teďka i opozici dělá negativní kampaň Vrásky. A co na to Petr Pavel?

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Dalibor Gondík je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ví, kdo je Dalibor Gondík. Moderátor, zejména ve dvojici se svojí sestrou, kdysi na televizi Nova a tak dále, tak je pedagog a mimo jiné i hudebník,
2: bubeník. Taky, hudebník, bubeník, to je hezký.
1: A dnes jste tady, pane Gondíku, zejména kvůli tomu, že jste jednou z tváří podporovatel velmi významné akce, charitativní, která mně a vlastně kolegům z XTV přijde důležitá akce, která získává finanční prostředky na výzkum rakoviny prostaty, potřeba to říct, zvyšování povědomí o duševním zdraví mužů, taky záležitost a podporování společenského kontaktu a stylové kultury okolo klasických motocyklů, to se mi líbí. Tak pojďte nám představit, o co se jedná.
2: No, je to vlastně docela dobrý nápad, si myslím, který teda vznikl v Austrálii před těmi 12-13 lety, kdy jsme se k tomu tedy připojili i my a celý svět, že v jeden den, samozřejmě ne ve stejný čas, protože se planeta točí, tak vyrazíme na cestu a zkusíme teda podpořit všechny s těmi onemocněními, o kterých jste hovořil, protože to je věc. Já mám takový pocit, že když řekneme slovo rakovina nebo nádorový onemocnění, tak ženy o tom už dokážou mluvit. Víme, co je rakovina prsu, už se o tom jako mluví běžně, řeší se nejrůznější mamografie a tak dále a tak dále. Ale chlapi obecně si myslím, že se trochu stydějí. Je to přece jenom problém, navíc prostata není úplně místo na těle, které by člověk asi rád někde ukazoval nebo se o tom s někým bavil. Navíc je to onemocnění velmi nepříjemné. No a těch čísel, nebo ta čísla jsou vlastně jako alarmující. No a potom ta druhá část, tedy ta psychická u těch mužů, je vlastně taky si myslím těžko zveřejnitelná, je možná lehko pro někoho, kdo už trošičku ví, o co jde, ale přece jenom my chlapi máme být jako ty nositele těch potravin domů, jo, a mám přinést to zabitý prase, že jo, a prostě potěšit tu manželku. A když bych přišel domů s tím, že miláčku, mě se chce brečet, tak to asi není úplně ideální. No a pro všechny se rozhodli tyhle chlapíci, že udělají akci, která je opravdu elegantní, byť na to teď momentálně nevypadám, ale já jsem v přípravách na tu akci, jo. Pochopil jste asi, že jo, že se nejdřív musí stát zvíře, abych se potom stal gentlemanem. Usedneme na ideálně trošičku starší, velmi elegantní motocykly v takovém elegantním oblečení. V tom je ten vtip, že nejsme v těch kožených kombinézách. A takovým tím systémem, kterému se na motocyklu říká blav, blav, projedeme třeba centrum města.
1: Blav, blav?
2: Blav, blav, blav, blav, blav, blav. B, pardon, blav, blav. To dělá plup, plup,
1: plup. Jo, takhle, jako od zvuku.
2: Ten blav, blav. Jo. A jenom jako pro blafete, není to žádná bláznivá jízda centrem Prahy, nebo centrem Brna, nebo centrem Hradce Králové, naopak. Chceme na to upozornit a tou elegancí jít příkladem.
1: Vy jste řekl, vyrazíme na cestu, nebo na cesty, 18. května, pokud to bude. Takže kdo všechno se může zapojit? Teď nás někdo poslouchá, říká si, já mám doma blav, blav motorku a mám třeba takovou čapku hezkou, jako máte vy. No.
2: Vlastně se může připojit úplně kdokoliv, když se podíváte na internetové stránky Gentleman's Ride, se to jmenuje, nebo DGR, v zásadě se to dá najít i pod nějakým sloganem Gentlemanská jízda, jo, nebo jízda gentlemanů, něco podobného. A vlastně tam se stačí zaregistrovat a můžete přispět jakoukoliv částkou. Ideální samozřejmě je to, že přispět a přijet, svést se, popovídat si, protože celá ta akce má takový dvojí, možná trojí rozměr. Jeden je právě ta charitativní pomoc, jasně, nějaký příspěvek, nějaká donátorská aktivita, ale potom, a to hlavně, sejít se, popovídat si, možná se i dobře najíst, nechat se třeba oholit, protože samozřejmě jako správný gentleman musím vyrazit oholen a nějakým způsobem musím hezky vypadat. Docela významným posunem bylo to, že jízdy Gentleman's Ride se zúčastňují i ženy. A je to strašně
1: pěkné. Jste moderní velmi, to je. Takže vypadá, gentlemanky.
2: Je to, no, gentlemanky, ano. A vypadá to perfektně, protože chodí holky nádherně oblečení, mají vestičky, jo, některý mají motýlky, nebo mají různý šatečky. Vypadá to fakt, jako je to moc hezký. Provede se teda i ta jízda a pak se vlastně sejdeme a povídáme si, jí se tam, nevím, nějaká jídla, která mají rádi motorkáři, já si dám chleba s máslem, někdo si dá hamburger, někdo si dá vesměs nealkoholický pivo teda a pak se ta akce zdárně třeba nějakým i koncertem, v tomto případě hezkou muzikou, ukončí a je to vlastně takové setkání. A je to fajn, že to je v jeden den na celém světě.
1: To znamená v České republice to 18. Května, to bude vypadat jak? Jak si to mám představit třeba v Praze? Kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky?
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál, je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný, je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno ano. Tam se to narovná, tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan prezident...
1: Na pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet. Takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici. Takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit. Nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo? Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale...
1: Se divím,
2: co, no já to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte co, jako absolvovat?
1: Že vlastně, musí?
2: No ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo? Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
1: No a...
2: Oni vlastně jedou jako s ním.
1: Takže jede prezident a s ním ochranka na jiné motorce?
2: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě to chce se v tom provozu nějak orientovat a ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí, tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá. Takže takhle ty motocykly vypadají. Jsou naleštěný, že jo. Na tom se nejezdí Paříž-Dakar. Že?
1: Je to nějak omezené, že tam třeba musí být motorka z určitého roku.
2: Ideálně.
1: Maximálně, kdyby tam přijel někdo ze super moderní, dejme tomu elektrickou, ještě navíc teď je ta doba, že tak ho vyřadíte z toho?
2: Tak já doufám, že na elektrický motorce nikdo nepřijede, to bych asi já nepřežil, ale to nevadí, to už jsem teď řekl, tak je to venku, já nejsem teda zastánce tohle principu pohonu, ať je to jakýkoliv samohyb, ale omezený to, hodně to řešej. V Itálii vím, že řeší to ve Francii, v Austrálii samozřejmě. U nás je to takový, znáte to, jo? Ten Čech se přijde svíst. Samozřejmě, že nezabráníte tomu, že občas na chvostu jedou kluci, jakože haha, my se jdeme zadarmo svíst po Praze, jo? Tomu asi se zabránit nedá. Ale vepředu myslím, že ty první dvě stovky, to je opravdu elegance. Mě na mý motorce zakázali jezdit, jo. A to není nějaká super sportovní motorka. To je navíc motorka, která se už 17 let nevyrábí. To je jako chudák Eric Buell, Američan, mi vyrobil, mám jednu jedinou v republice. A nesmím na ní jet, že je moc moderní.
1: Je moc moderní.
2: Já jsem se loni urazil a řekl jsem, že na ní pojedu, protože jsem tam viděl ty šílence, co tam jezdí na těch sportovních. A řekl jsem loni, pan prezident mimochodem byl svědkem, říkal jsem, pane prezidente, já tady prostě prohlašuju, že příští rok na tom jedu. Já jsem se právě teď urazil, budu uražený celý ten rok. A byl jsem uražený do té doby, než mi vysvětlili, že na tom jít zase nemůžu. No.
1: No a řekněte, pane Gondíku, jak je, vy se tam shromáždíte, teď je nějaká ta spanilá jízda a kudy to třeba, nebo kolik je to kilometrů, jak si to mám představit?
2: Je to, dejme tomu, necelá hodinka jízdy, ještě v dobách, jako před covidových, jsme měli možnost zastavit i na Staroměstském náměstí, to bylo nádherný, protože nejenom cizinci, ale všichni koukali, kdo jede v motýlku na motorce, že jo. Jo, nebyla to, a protože to není žádná agresivní akce, tak to bylo velmi příjemný. Ale prostě není nám to umožněno z nejrůznějších důvodů, který vlastně ani mi nepřísluší nijak komentovat, ani vlastně nechci znát ty důvody, tak jezdíme. Dejme tomu, neříkám úplně v postranních ulicích, ale jede se tam, kde to má nějakou záruku bezpečnosti, je to neděle, dopoledne, ten provoz není tak silný. Loni jsme jeli vlastně na Pražský hrad, nahoru na Strahov a pak jsme se přes Smíchov vrátili zpátky na Smíchov kam jinam. Myslím si, že letos je to namotaný plus minus stejně. Chtěli jsme někde zastavit, na chvilku se vyfotit, protože to je taky takový docela hezký, tak uvidíme, jak to půjde. Přece jenom 250-300 motocyklů zase není úplně málo. A já zase respektuju ty řidiče, kteří jsou prostě naštvaný, že ta křižovatka je zavřená. Já už to tam slyším, že jo, jak tam říkají, že to jsou zase nějaký magoři, že jo, kteří se tady přišli svíst.
1: Kde to na druhé straně generuje ty peníze na podporu výzkumu rakoviny a povědomí o duševním zdraví mužů?
2: Je to na individuální přístupu toho účastníka. To znamená, ta organizace, která to vymyslela, jednoduchým způsobem. Přijď se svíst, dej si tady nějaký burger, dej si něco, pojď si s náma popovídat a něco nám dej. Je to vlastně na prostý dobrovolnosti. Někdo dá $100, někdo dá $1000, není tam ani žádný minimum, je to v zásadě jedno, ale jak mi tady připravil Petr Brázdil, hlavní organizátor, už bylo vybráno obecně $50 milionů. To jako není úplně málo peněz.
1: $50 milionů.
2: No. To dobrý.
1: No a řekněte, tu otázku si teď v této chvíli klade každý a já ji musím položit. Jak se k tomuto, k té finanční stránce věci postavil pan prezident Pavel?
2: To nevím, to jste mě rozhodil.
1: To každého napadne, říkáte, jede v čele pelotonu.
2: Aha. No já jsem tam s ním loni vedl samozřejmě rozhovor na jevišti i jsme předávali nějaký ceny. A já bych mu jako nerad křivdil, ale tak víte co, tak já to zjistím.
1: Ne, to není důležité.
2: Ne, tohle nevím, tohle...
1: Ale zeptat jsem se musel.
2: Já jasně, chápu.
1: Pojďme dál. Do jaké míry potom sleduje ta organizace to, kam ty peníze skutečně přijdou? Protože to je další věc, která určitě lidem leží v hlavě v okamžiku, kdy třeba teď si říkají, já si najdu ten web a nějakou částku pošlu.
2: Víte, já myslím, že tahle ta věc je vždycky postavená jako na nějaký důvěře toho donátora, že jo? Ono to nikdy asi 100% nezaručíte, ale chápu, že vycházíte zejména z českých poměrů a z českých zvyků, které tady po roce 89...
1: Počkejte, abychom si rozuměli, já se neptám na to, jestli to někdo krade. Já se ptám na to, jestli se sleduje třeba, nemyslím kvůli bezpečnosti, ale jestli to někde pomohlo, jestli třeba někdo pošle dopis nebo nějakou zprávu, že na základě té a té akce šel na preventivní kontrolu prostaty a zavčas se něco zachytilo. Na to se ptám.
2: No ta aktivita je velmi silná a když byste se přihlásil, nebo ten, kdo se přihlásí na ty stránky, tak to tam i jako uvidíte. Jo. To jsou, neříkám tisíce děkových dopisů, to se používalo samozřejmě v jiné době, jo. Ale tady mám pocit, že to funguje nejenom, že teda transparentně, omlouvám se, že jsem špatně pochopil tu vaši otázku.
1: Ne, tak aby bylo jasno.
2: Ne, jasně. Ale ty reakce jsou jako ohromný. Nejenom proto, že ta akce má možná tuhletu formu, protože je taková trochu zvláštní a trošku jiná než jakákoliv jiná akce, ale co já vím, nejenom teda od organizátorů českých, ale hlavně těch zahraničních, jak říkám, mám nějaký vazby na Itálii, na cizinu, na Německo, tak ty odezvy jsou jako ohromný a funguje to prý jako úplně fantasticky.
1: Pojďme říct, pane Gondíku, jestli máte vy nějakou osobní zkušenost, když roky podporujete tuto akci, jste toho tváří, umíte o tom mluvit, šel jste si nechat vyšetřit preventivně prostatu?
2: Šel. Šel jsem vzít si nějaký tu krev, ty markery a tak dále, protože jsem šel, já chodím každý rok na takovou preventivní kontrolu krve obecně. A je to asi 2 nebo 3 roky, ta paní, co mi teda brala tu, nebo připravovali jsme ten dotazník, říkám, dejte tam všechno, dejte tam štítnou žlázu, dejte tam všechno. A ona, no, nechcete ještě teda prostatu? Nebo jakože nějaký markery, který se týkají nádorového onemocnění? Říkám, tak jo, tak jsme to tam prostě šmencli. A vlastně jsem to udělal vlastně vnitřně jako strašně rád, protože přece jenom člověk asi od určitého věku by se měl začít starat o sebe. Já vím, že mi ve 40 letech, já jsem na nějakým lázeňským pobytu v Mariánských Lázních, to jsem si teď vzpomněl, že bylo 40 čerstvých. A já mám rád lázně obecně, byť tam nemusím, jako jo, ale zavřel jsem se třeba do Třeboně na týden. A v Mariánkách jsem byl a přišla taková sestřička, říká, já tady mám nějaký papír, ukažte mi, jak čůráte. Já říkám, prosím? No, jakým úhlem čůráte, jestli takhle, takhle nebo takhle? Už vám bylo 40. Já jsem úplně jako v šoku. A říká, to už se musí hlídat. A teď vlastně já od té doby si pamatuju, jak jsem měl potom, já jsem měl jako stres jít, víte, na tu mušli. Teď jsem říkal, jestli ten prout je teda takhle nebo takhle. Nebo jestli
1: na tom
2: už
1: záleží, jo?
2: Na tom záleží. To jsou první znaky nějaký starosti prostatický.
1: No,
2: nemusíte si to kontrolovat, prosím vás, to jsem tím nic teď nemyslel. Jo,
1: ale... Já totiž mířím tam, že když už hovoříme o takovéto akci, která tu věc má podpořit, tak nás může teď sledovat spousta lidí, která si říká, spousta mužů, ono je to vyšetření prostaty velmi nepříjemné. Protože je to tak, že lékař vlastně vám do konečníku strčí prst, pokud já vím, a musí to nějak fyzicky zkontrolovat. Tak já chci, abyste vy teď řekl, že to není tak hrozné. A řekl těm lidem, běžte na to.
2: No, není to tak hrozné, běžte na to určitě. Já jsem loni byl na kolonoskopii, který teda předcházelo jako poměrně, jaký, nevím, na můj vkus masivní vyšetření teda všech těch oblastí, včetně nějaký hadice, která tam zmizela asi 25 cm. Víte co, možná ze mě trošku mluví i zkušenost jako s nějakou jinou nemocí, která třeba v určitých ohledech nemá blízko ke smrti. To nic není, to jako fakt to není nic. Jo.
1: A to duševní zdraví mužů. Vy říkáte správně, že asi většině mužů se o těchto věcech mluví hůř než ženám. A co vy jim teda radíte teď? Těm, kteří si prochází nějakým obdobím. Mají o tom mluvit, mají vyhledat odborníka?
2: Určitě neotálet, protože to vždycky... Že, nebo neříkám vždycky, ale ve většině případů, v případě, že to člověk jako neřeší, tak to není dobrý. Nebejvá to dobrý. A ta psychika, jak známo, to je alfa omega. Mnohdy vás chytnou záda a každý fyzioterapeut vám řekne, tady si to srovnej, já ti se nemám co srovnávat. Jo. Vy se nesmíte prostě bát. A zase říkám, já nejsem žádný člověk, který by byl lékařsky vzdělaný. Mám s tím nějaké zkušenosti, to je asi na nějakou jako jinou debatu, ale myslím si, že když bych to neudělal, tak jsem někde v Bohnicích, jo. Prostě, a je to hlavně zbytečný. Je úplně zbytečný a dá se to řešit velmi jednoduše, bez problémů. Tam je opravdu problém toho ega. Já si myslím, jako teď to říkám, ale fakt obecně, černobíle, prosím vás, jako tak se říká na divadle tlustou tuškou, jo. Že prostě žena je jiná než muž, to takhle je prostě daný. Nějaký tady představy o tom, že to má nějaký společný znaky, přece to je přece naprosto nesmysl, to víme, v jakýkoliv ohledech. Ale ten muž je prostě primárně nějak nastavený a tohle to je velmi složitý pro něj mnohdy. Protože se to tváří, že jako je, já jsem vlastně asi jako slabý, se mi někdo posmívá, že někdo říká, ty seš kikina, že takový ty hrozný.

0: technický. Myslím si, že když všichni přijedou na tu devátou, že to je akorát.
1: A kdyby někdo chtěl podpořit tuto organizaci na dálku, já jsem to udělal a radím našim divákům, aby to, pokud je to v jejich možnostech, udělali také, považuji to za dobrou věc, tak řekněte, kde a jak.
0: Ideálně najít si teda stránky Gentleman's Ride nebo dgr.com nebo najít jízdu gentlemanů, ono vám to tam opravdu jako doskáče, tam se zaregistrujete, je to velmi jednoduchá registrace, nic z toho neplyne, žádný, nebudou vám chodit žádný nabídky na slevu nějakého kolového nápoje, jo, to vůbec ne. Je to prostě opravdu věc, která se týká donátorských aktivit. No a tam si řeknete, co je ve vašich silách, jako to je, jestli to je 10, jak říkám, 10 dolarů nebo 100 korun, to vlastně nehraje roli, protože stejně ten balík potom a těch lidí je strašně moc a každá pomoc je dobrá.
1: Já ještě poděkuju, vy jste mi přinesl knihu Dalibor Gondík, Ranní špek, 100 plus 2 hádanky a já jsem to otevřel a jsou tam tedy krásné ilustrace pana Slívy,
0: No.
1: je to tak, na každý hned pozná, ale ještě jsem ani jednou nevyluštil. Svědčí to o něčem?
0: Ne, to je naprosto v pořádku. To je taková knížka. Já mám docela hezký reakce na to, že tím třeba začínají učitelky ve školách. Jo. Ten princip je totiž velmi jednoduchý. Je to strašně komplikovaně zadaná, vesměs jednoduchá věc. Takže já vám řeknu, že mě manželka Jana přeučila, Evička Hrušková, jednou řekla, Dalibore, ty jsi mě tak hrozně naštval. A já říkám, Evičko, větší kompliment jste mi nemohla dát. Tam jde o to, aby vás to naštvalo, to celý. Že si řeknete, vy otočíte tu stranu, tam je, kdybyste chtěli vědět, co to je, víte, kde to je?
1: Tam je nápověda.
0: No nápověda, ne,
1: Když to
0: tam je,
1: otočím takhle.
0: no ale musíte ještě otočit stránku,
1: Je takhle.
0: aby to nebylo tak jednoduchý.
1: Aha, jasně.
0: No, to je opravdu tak jako do vlaku nebo na vaše cesty.
1: Takže když už vlastně nevím a už nechci bojovat, tak
0: No.
1: otočím stránku a otočím knížku.
0: Ještě musíte otočit knížku. No. No, aby vás to nelákalo se tam podívat,
1: Jasně,
0: chápete?
1: no.
0: Když se totiž já jsem přemýšlel tady nad tím, že když tam budete mít ten výsledek na konci, jak to bývá u křížovek, tak vy budete mít tendenci se podívat na to další číslíčko. Víte, co myslím?
1: Nejsem žádný tvrďák, jsem měkký, tlumím. Na mě si posedíš, poležíš, opřeš se. Se mnou si užiješ ticho, ale taky užiješ ten správný zvuk. Najdeš mě někdy ve dveřích. Bývám svědkem dojemných životních situací.
0: No.
1: To je kovotěs, ne?
0: Kovotěs. Tak zkuste. Co by to mohlo být?
1: Tak
0: A tak se nechte
1: dám
0: podívat.
1: ještě pár vteřin, protože
0: No.
1: se někdo dívá, aby s tím
0: Že
1: přijde.
0: to může na to taky zkusit přijít. No.
1: Ale to jsem si zrovna vybral
0: No.
1: blbě.
0: Co
1: To je
0: to je?
1: Molitan.
0: Je to molita?
1: Tak na to bych nepřišel, pane Gondíku, nikdy. Jsem rád, že jste přišel do XTV, držím palce. 18. května na Gentleman's Ride se uvidíme, doufám. A držím palce a myslím si, že podporujete dobrou věc.
0: Děkuji vám za pozvání a těším se.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Naschledanou.
1: Naším hostem byl Dalibor Gondík.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Záver.
1: Nesyčí jsem byl líný, přelouskal jsem pár stránek a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

0: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Na férovku a se mnou ve studiu je jako vždycky politolog Jan Kubáček.
1: Je mě velkým potěšením, dneska to prý bude hodně revoluční až demonstrační, takže já jsem se přišel vykřičet.
0: No jsme, to je správný, jsme blízko Václaváku a dnešním tématem je, kdo a proč se má nebo nemá bát Jindřicha Rajchla, jeho hnutí pro a hlavně jeho demonstrací proti vládě a proti chudobě, kam na tu jeho první demonstraci přišlo nějakých 50-60 tisíc lidí.
1: Je pravda, že já se budu hodně zajímat o to, kdo tam přijel, proč Čechům, Moravanům, Slezanům stojí za to fakt tomu věnovat den, zvednout se, jet busem, kdo ví odkud, vlakem, strávit čas v Praze, investovat do toho energii, dát a být ochoten nastavit tvář veřejným sdělovacím prostředkům, riskovat otázky v okolí, třeba i v práci, protože kuriozně mě mnohem víc zajímalo, kdo byl pod tou tribunou, co je k tomu vedlo a jestli ti lidé ještě vlastně vůbec mají touhu se zajímat o standardní politické strany a jestli vlastně už to, jestli už se fakticky nerozvedli se sněmovnou, protože mám pocit, že tentokrát sněmovna jako celek, úplně komplet, včetně opozice, se tvářila, že nejsou,
0: no.
1: A nebo je rovnou naznačila, že byli na špatné místě ve špatný čas a že si mají počkat na volby.
0: Jak vás poslouchám, tak tady plníte veřejnoprávní funkci, což je bohulibý, já vám pošlu 135 korun za to, protože Česká televize v tomhletom konkrétním případě za mě příšerně selhala. Selhala i další média, která místo tomu, aby se věnovala podstatě věci a to, co jste tady nastínil, tak honila nějaké trio chlápků s ruskými nášivkami a více se věnovala vlastně separátní minidemonstraci nebo mini strkanici před Národním muzeem, která s tou demonstrací proti bídě neměla vůbec nic společného. To tam pořádal Slávek Popelka, který si tam naháněl vlastní lidi. A my jsme tady dneska vlastně proto, aby jsme se podívali, co se tam skutečně stalo a co se hlavně případně bude dít v budoucnosti.
1: Plus samozřejmě já bych se rád i povinoval k tomu, co to udělá s novým panem prezidentem a proč by mimochodem Jindřich Rajchl měl číst Miloše Zemana, v čem se mu to může vrátit, anebo jestli už je to prostě předem mrtvej neúspěšný projekt.
0: No každopádně, že se tady něco děje, čeho se nejen pro vládní média, ale i vláda Petra Fialy bojí, tak jsme viděli s tím, že premiér Fiala tentokrát dění na Václaváku, že se jim promlčel, na rozdíl od těch loňských demonstrací.
1: V podstatě měl nejvelkorysejší vyjádření.
0: Ano.
1: Ticho po pěšině.
0: Zatímco ministr vnitra a šéf STANu Vít Rakušan, ten vyšláp směrem Lubomíra Štrougala, svého předchůdce na vnitru.
1: Tak on dokázal, že to umí jako Petr Fiala a ještě umí dokonce
0: jo.
1: Přirazit.
0: Tak Férovku můžete poslouchat na Spotify, Apple Podcastech a platformě Gazety.com a stejně tak jsme na Patreonu, kde nás můžete podpořit.
1: Já jsem přemýšlel, na jakým náměstí, vidíte?
0: Ne, my ještě nejsme na náměstí.
1: Takže nebude nějaká demonstrace?
0: Zatím ne, zatím to necháme Jindřichu Rajchlovi, každopádně na Patreonu nás můžete podpořit částkou, jakou chcete.
1: Předem děkujeme, bude to možná pestré. Díky.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, já, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, jak... že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní spinutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za týhle vlády.
1: Hmm. No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na který mu říká, že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
2: a bude to potom, co už 6x odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
2: No, viděl jako, bych v léčebně psychiatrický docela vážně.
1: Co by mohl vytvořit ještě pro nás?
2: Děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
2: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
2: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Markéto, půjčujete si auto?
2: Půjčuju si auto, půjčuju si hodně a půjčuju si ráda, hlavně na dovolených a půjčuju si nejraději diesel.
1: Tak to pro vás mám skvělou zprávu, protože šéfka Eurokomise Ursula von der Leyenová nejen pro vás má další skvělý nápad, a sice, že pro velký úspěch elektromobility by od roku 2030 mělo platit nařízení, že všechna auta v půjčovnách a stejně tak firemní autoparky budou jenom elektroauta.
2: No sláva, tak to asi pěkné dovolené končí a budeme všichni svorně hledat nabíječky v horách.
1: Je to neuvěřitelný. Pořád, kdo to zaplatí, můžete poslouchat na xtv.cz.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

by foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy, potom došlo taky na mě a já rázem poznám, co mi ten den

voda pádí kolem zhromáždění rádců. Jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul je.

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Jak mi tak docházejí síly, já pod jazykem cítím síru, víru ztrácím víru, a to mě míchá. Minomety reflektorů střílí, jsem malým terčem na bitevním poli, kde kdo mě skolí, a to mě bolí, u srdce píchá. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče. Na čísle 56109

večet, opustil mě můj děd vševěd a zas je úterek. Jak se ti vede,

jak říká kamarád Pepa. Co po mně chcete, slečno z první řady? Vaše vnady mě nebaví a trošku baví. Sudička moje byla slepá, když mi řekla to, co mi řekla. Píšou mi z pekla, že prý mě zdraví, že prý mě zdraví. Rána jsou smutnější než večer, z rozbitého nosu krev mi teče. Na čísle 56109

0: hraje vám
1: All My Music
0: Radio Xaver.
2: Mám těch fotek na tisíc. Chci jich ještě víc. Snímky bouraček a lidí, co se dívají. Vystříhal jsem si jich moc. Teď je zkoumám každou noc. A tváře těch zvědavců mi spát nedají. Mě už dlouho zaráží ta podoba ve tvářích. Oči čumilů ze všech jízdních drah. Já už je všechny dobře znám. Patří ke všem nehodám. Jsou vždycky tam, kde brzdy řvou na pohled.

vás, přišel váš čas, těch pár skloněných hlav a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Paní s taškou nákupní, pán v brýlích slunečních a holčička s nezbytnou zmrzlinou. Potom přejde ulici ještě mladík z čepici a nikdy nechybí dívka s tváří nevinou. Chlapec s dětskou pistolí a stařec oholí a vždycky starší dáma, která předstírá pláč. Já jsem si kdysi umínil, že každou ze svých volných chvil věnuju touze zjistit, co jsou zač.

přišel váš čas, těch pár skloněných hlav a na místě vždycky první, ten bezejmenný dav. Chtěl jsem je najít konečně, zatím si oni našli mě. Jedna chyba, jedno auto a jeden krok. A dřív, než jsem uskočil, asfalt se se mnou roztočil a neony se slily v modrý nekrolog. Ticho buší o překot, potom klapot mnoha bot. Slyším kroky, co ke mně uhání. Z protějšího chodníku zazní jen pár výkřiků. A nade mnou známé tváře se naklání. Poznávám vás, přišel váš čas, jen spacvířený prach, přehlídka známých tváří, ze kterých jde strach. Poznávám vás, už jste tu zas, těch pár skloněných hlav a na místě zase první, ten bezejmenný dav. Teď už mě nic nebolí, očím spánek dovolím. Někdo říká, nechte ho, ten už má dost. Zůstávám ležet na zemi a zvolna ztrácím vědomí. A život ze mě odchází, jak poslední host. Poznávám vás, přišel můj čas, jen spat zvířený prach. A vítám známé tváře, ze kterých šel strach. Jsem jeden z vás, kdy máte další sraz. Ptám se skloněných hlav a ve tvářích vidím úsměv.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, to by nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, a nebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí, buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná, ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský a neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tušíme, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslí třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, že jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joe Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
2: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není tužka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést, dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
2: Ano, ale tam
1: změnilo by to něco, tak.
2: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, tomhle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Mm-hmm. Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
2: To je možné, ale netroufám si teď říci, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopná takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle, jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti a teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou, má strašně moc zkušeností Evropa. Rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže To je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít, začít to prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí, jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, a to je dneska mimochodem náš premiér, to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomacii.
1: No v Londýně padl pojem příměří, a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké další příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
2: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde. Protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
1: Někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
2: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jednat, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo
1: přijde... Co třeba Viktor Orbán? No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
2: Jste mě připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se ho ptal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie je k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal, tady jde o to, jestli je někdo,
1: kdo má... No třeba tady to zmiňované měsíční příměří.
2: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže ztotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, klidně může jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťuji, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme, takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
1: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
2: Ano.
1: A není to ta agenda?
2: No, ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
1: dobře,
2: nejde,
1: a tak
2: tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně,
1: co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat?

0: My sice jsme v Alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje, a nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako, takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
1: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
0: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
1: teď
0: času.
1: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
0: Já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu. Ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
1: A je tím důvodem Donald Trump? Tomu, že Evropa si má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
0: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám bezpečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže my jsme utíkali, jako kdyby nám za patama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
1: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
0: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
0: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
0: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
0: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
0: Já myslím, možnosti. Že scénář ten, který sleduje Trump,

0: to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne, ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a omodernizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
0: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
1: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce, to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
0: No, ale víte, my pořád strašně, na se to Ukrajina, máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než je to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. A problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
1: Tak, nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání? Co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
0: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance, jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohla jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí, a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já mám řekl takový konkrétní příklad. Když jsem byl v Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
1: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
0: Ale mně hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. A my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že jedno prostě dojde na to, že to praskne.
1: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
0: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede a že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit, že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
1: Nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
0: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo.
1: To posoudí naši diváci. Ano, ano. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek. Hraje vám Rádio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Zapnu vzpomínkovou frézu romantiky betedrezů a najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovanej svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu betedrez mít i usárnu, a pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu chaky, s domovenkou Čekoslovek já. Silvej, Silvej, pak poslední pozdrav z palby, šlapou bačkůrky strachu.

protektora, skletbou gabčí odhazuje zbraň. Silva A, Silva B, Véčkem zdraví, ruka z palby, šlapou bačku chystra.

a potom celá motorizní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silva A, Silva B, holky krásněji, válka neválka, vzpomínám na ta jména.

0: Stenganů dorážím, Resovkou kráčím dolů ke Smíchovskýmu nádraží.
1: Vladimír Pikora je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy, motoristé sobě, nabízíte nám, občanům i občankám, nabízíte metro zdarma. Mnozí se tomu nápadu vysmívají a říkají, že to je populismus a tak. Jak by to fungovalo, metro zdarma?
2: Je to úplně jednoduchý. Zase řada stran to od nás kopíruje, říká, že bude MHD zdarma. A pozor, my říkáme pouze metro zdarma, za MHD se platit bude. Takže kdo bude chtít jet...
1: Pardon, teď jsem to...
2: No, vysvětlím. Ten, kdo bude chtít jet třeba z Florence na Václavák, na metro, na muzeum, tak pojede zdarma, pokud ho zajímá pouze tato trasa. Pokud ovšem chcete využívat i tramvaje, autobusy, tak tu chvíli potřebujete lístek nebo lítačku a my chceme výrazně zlevnit lítačku, zatímco letos stojí 3560, tak my chceme, aby stála 1000 korun. A kdo bude mít lítačku, tak může využívat veškerou MHD, nejenom metro. Pokud byste si řekl, že vám stačí jenom metro, tak můžete jezdit metrem zdarma. Proč to metro zdarma? Chceme, aby to motivovalo ty řidiče, kteří přijdou na okraj města a řeknou si tak, jak já budu složitě hledat nějaké parkování v Praze, tak než bych tohleto řešil, půjdu do metra, to metro mi nic nebude stát a já pojedu metrem do centra. My tím pádem chceme stáhnout tu automobilovou dopravu z toho největšího centra, chceme je dostat do MHD. A jak to ekonomicky funguje? No je to celkem snadný, ta celá pražská integrovaná doprava stojí necelých 19 miliard. A když se podíváme na to, kolik vybereme pouze na území hlavního města Prahy, tak je to 2,86 miliardy. To znamená, je to nějakých 15%, co se vybere z jízdného a zbytek je dotovaný městem. No a co chceme my tedy je, že nyní uděláme takový ekonomický model, kdy řekneme, pojďme to udělat tak, aby pro každého bylo zajímavý mít tu lítečku, nejenom pro Pražáka, ale i pro každého turistu. Přijde sem řada milionů turistů každý rok, kteří tady nekupují si lítačku a teďka najednou my pojďme udělat balíček, že když přijdou do hotelu, přijdou do cestovní kanceláře, tak rovnou k tomu, že sem přijedou, dostanou lítečku jako balíček, podobně jako když přijedete někam do Asie nebo do Ameriky a říkáte si, napřed se nebudu používat evropská data, které jsou strašně drahé, tak si na místě koupíte nějakou tu SIM kartu, s tou SIM kartou potom najednou fungujete v té Asii nebo v Americe a je to standardní, hnedka na letišti vám to prodají. My můžeme dělat něco podobného a vlastně my bychom chtěli i motivovat pražský dopravní podnik, jeho vedení k tomu, aby byli motivovaní k tomu, aby co nejvíce prodávali. Čím víc prodají, tím větší budou mít bonusy. A můžeme to propojit i s železnicí, přijde někdo po železnici do Prahy, může dostat i hned ten kupon, koupit si ten kupon a dostaneme se na nějakých 40 euro, těch 40 euro je prostě zajímavý. Naši oponenti teďka vymýšlí buď to, že říkají, že to není možný dělat, my říkáme, že to možný je, že Praha na to je dostatečně bohatá, že máme velké úspory, že to úspor můžeme zaplatit. Vedle toho my říkáme, to ekonomický model, že tady přichází ta 1000 koruna a není to zdarma. Vidíme kolem nás, jaká přichází řada lidí, kteří říkají, bude to úplně zdarma. To je velký rozdíl, protože tam najednou nepřijde nic do té veřejné pokladny, my do té městské pokladny dostaneme mnoho peněz. Je docela dost možný, že nakonec se dostaneme k částce. Že to město nebude muset nic moc doplácet, protože pokud ten pražský dopravní podnik bude hodně motivovaný prodávat, tak my si myslíme, že za těch 40 euro to prodávat bude. My nechceme rozhodně motivovat tady nějaký skandinávce, nějaký dány, kteří se tady opíjí a budou jezdit v MHD zdarma. Ne, ať si tramvaj zaplatí. O tom to je. My chceme dostat toho řidiče, který přijede na okraj Prahy, tam zaparkuje někde na konci Ačka, nasedne do metra, dostane se na Václavák, ať tady funguje, ať není tolik aut v Praze. Co je důležité zdůraznit je, že tenhle ten systém funguje ve světě a dokonce i v České republice. Jo? My třeba máme to ve Frýdku Místku. Ve Frýdku Místku už 10 let je MHD zdarma. Moc se to neví, ale prostě funguje ten systém. Funguje to v Tallinnu. Funguje to v řadě měst, třeba v celém Lucembursku je veřejná doprava zdarma. Prostě to je budoucnost. Budoucnost je to, že budeme mít dopravu, která bude pro všechny dostupná, protože ty energie budou velmi drahé. Teďka to vidíme v Německu. V Německu na to přicházejí, mají tam ten snížený tarif, zlevněný MHD, aby lidem ulevili v době krize. vize. A to je to, s čím přicházíme my. Teďka vidíme, že prostě řada lidí bude mít problém platit složenky. A jak může Praha pomoci? My nemůžeme přicházet s těma velkýma řešeníma. To je pro vládu. Vláda může dělat velký řešení. My můžeme přijít s tím, že těm lidem uspoříme, že najednou nebude to 3,5 tisíce, ale jenom ta tisíci koruna, že mají 2,5 tisíce od nás jako bonus.
1: Rozumím tomu dobře tak, že jeden z těch vlivů, kterým chcete jaksi uvolnit té pražské dopravě, je, že dáte metro zadarmo a předpokládáte, že víc lidí nechá doma auto a pojede metrem, protože je to úplně zadarmo.
2: Zaparkuje na okraji města. To je s tím
1: třeba i tak. Ano, ano. To je ten hlavní důvod.
2: Ano.
1: A říkáte, že na druhé straně provazu se to teda vyplatí ekonomicky.
2: Ekonomicky to funguje, že spoustu lidí si neumí představit, jak málo tvoří ta částka, která přichází tomu dopravnímu podniku z těch kuponů a z těch lístků. To je z velký, z drtivý části jsou to dotace. A protože ta doprava bude dotovaná i do budoucna, je to prostě trend do budoucna a proč se tomu vyhýbat, proč by Praha měla být až mezi nimi posledními, ať jsme mezi nimi prvními, kteří jsou v tom trendu.
1: Tak jak tak, jsme v jakési energetické krizi, nejenom my, ale velká část světa. Má na to jakýsi vliv pražský radní, zastupitel, primátor? Věděl byste, co s tím? Umíte pomoct i této věci Pražanům?
2: Tak ta dlouhodobá řešení jsou jednoznačně na straně vlády. My nemůžeme jako Praha najednou vymýšlet nějaký dlouhodobý řád, to prostě nemůže fungovat. My můžeme pomoci jednorázově, krátkodobě tím, že třeba chceme, aby, protože Praha je 100% akcionářem Pražské plynárenské, tak aby skrze Pražskou plynárenskou Praha pomohla svým občanům a tím, že to, co v loni zaplatili za plyn, letos jim Praha může zadotovat. Vezme si Pražská plynárenská úvěr, alternativně Praha si vezme úvěr.
1: To, co loni zaplatili za plyn?
2: Ano. Tak to letos dostanou jako bonus, aby nemuseli tak trpět pod tím ohromným nárůstem cen energií. My dneska vidíme,
1: Já tomu pořád nerozumím.
2: Ceny energií jsou na několika násobku toho, co byly v loni.
1: Bydlím v Praze, zaplatil jsem loni za plyn 13 tisíc.
2: Zaplatil jste 13 tisíc za plyn a letos vám Pražská plynárenská pomůže tím, že těch 13 tisíc vám slevní na tom, co zaplatíte teďka s tím nárůstem ceny plynu.
1: No, ale tím pádem to půjde na vrub té Pražské plynárenské a...
2: A Prahy, a Praha se zadluží za vás. Takže my jsme přesvědčeni o tom, že je daleko lepší, aby v době krize nepřicházeli exekutoři za lidma, ale aby ten ohromný dluh řešilo město, které je schopné se s tím daleko lépe popasovat, než ti lidi, kteří nemají třeba finanční gramotnost, nevědí, jak to řešit. Praha to zvládne. Praha má nízký dluh, Praha si může dovolit v tuhle tu chvíli krize pomoci lidem. A až ta krize skončí, a tohle to je enormní krize, tohle to není nic standardního, až ta krize skončí, tak přijdu ta léta, kdy my můžeme splácet ten dluh. Budeme splácet ten dluh a ten dluh zase se vrátí tam, kde byl. Ale v tuhle tu chvíli si myslíme, že prostě řada lidí se s tím nedokáže popasovat sama a potřebuje nějakou pomoc. A vzhledem k tomu, na kolika násobek ty ceny energie vyskočily, tak se domníváme, že si můžeme dovolit zaplatit tu částku těch loňských nákladů.
1: Promiňte, jestli jsem dobře rozuměl, případně mě opravte. Vy jste řekl větu, Praha se zadluží za vás?
2: Zase to dá říct, ano. Nemusíte zadlužovat vy, Praha se zadluží, Praha to zvládne.
1: No a teď ještě, prosím, existují ve vašich očích, tedy člověka, který rozumí ekonomice, analytika, některé ryze zbytné výdaje, které toto město platí a vy je třeba považujete za zbytečné, nebo šlo by tam nějakým způsobem něco ořezat, co myslíte?
2: Těch výdajů je ohromné množství. Praha má rozpočet plný grantů. Ty granty jsou velmi těžko průhledné. Já se domnívám, že v mnoha...
1: Ty musí být transparentní, ne, pane Pikoro?
2: No, to by měly být, ale víme, jak jsme tady měli kauzu Hluboček a podobně. Já si myslím, že to není takový, aby v tom rozpočtu není napsáno, kam ty peníze jdou. My víme, že tam je 273 milionů na sport. Jak konkrétně, tam je nějaká komise a to rozhoduje a to už je prostě komplikovaný. Já si myslím, že to není úplně optimální. Podobný to máme, když se podíváme na chod města, máme položku vnitřní správa, tam je přes 12 miliard, ohromný peníze, to se dá taky z velké části seškrtat, aby ta byrokracie kolem toho města nebyla.
1: Tam máme přece ten rozklikávací rozpočet.
2: Ano, my máme rozklikávací rozpočet, kde se velmi často nikam nerozkliknete, kde to hrozně brzo skončí, že nevidíte do detailu, kde ten grant končí. Pak vedle toho máme takové instituce, jako je Pražský inovační institut. Teďka jsme zjistili, že velmi netransparentně hospodaří, jak jste se teďka podivoval, že dokonce muselo být odvoláno jeho vedení. Jo, ukázalo se, že Bob Kartous to podle stávající zastupitelů nevede dostatečně dobře.
1: Ten pan Kartous, ten dezinformátor?
2: Ten, který tvrdí, nebo, že rozpozná jako desinformace, co je informace a co je desinformace a co je pravda a co není pravda. Tak teďka byl odvolán a za to, že tam je netransparentní vedení toho institutu. A
1: tak to už cítím ve vzduchu prošli.
2: Takových položek tam máme řadu, kde prostě my nevidíme přesně do toho hospodaření. Že co já bych navrhoval, kdybych teďka rozhodoval o městských financích, udělat ohromný audit na všechno, protože to je velmi komplikovaný to dneska dohledat, tak jak vy říkáte, rozklikávací. Oni nám taky říkají, že to je rozklikávací rozpočet, ale třeba já jsem si zkoušel rozklikávat taky dluh a ukázalo se, že ten dluh pořádně nevidíme. Rozklikávací měl být i majetek, ale ono tam taky pořádně nevidíme. Tam jenom vidíme, kolik máme domů, a že je tam nějaká správa, ale kdo přesně to spravuje, jak to spravuje, za kolik to spravuje, jaký tam je výnos. Zjistíte, že nakonec ono toho tolik rozklikávacího není. To je jenom taková mantra, aby to vypadalo, že to rozklikávací. Já, kdybych tam byl, tak bych chtěl, aby to bylo skutečně rozklikávací, aby jsme se dostali až do střev a viděli, komu co patří, jakým způsobem je rozpravovaný, kolik to nese a podobně. A to dneska rozhodně nevidíte.
3: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě k sebe.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první. Před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: No, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno? Volby vyhraje opozice, a to je pro mě málo.
2: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
2: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
2: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika. No. Což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří, jak Zeman. Ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
2: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě Lidovce.
1: Ty si myslíš,
2: tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip. Nikoli
1: ano,
2: jako
1: doufám,
2: prognózu.
1: Ano, ano.
2: Jako, nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
2: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou udělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně.
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
2: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolebním vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tom to myslíš?
2: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
2: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
2: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
2: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla, nakonec se spojila.
2: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
2: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů, a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude. Což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
2: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření, ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat s útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
2: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo Německo

0: že to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
0: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný uzel, a možná i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebemenší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
0: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
0: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí, milá Indie, milá Čína, budou 100% cla a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a začne válčit?
0: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů. Teď se to ještě trochu zkrátilo.
1: Do 8. to je tento pátek.
0: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
1: No, co se může stát po 8. srpnu?
0: Putin si možná najde po setkání s Witkoffem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
1: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. ten Witkoff je

0: dnes v Moskvě, říkám to dobře.
1: Ano.
0: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
1: Uhum.
0: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
1: Teď mluvíš o kom?
0: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
1: Podívej, jestli já to o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
0: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
1: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si u něčem popovídáme. No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
0: Těším se, Miloši, ahoj.
1: Já také, ahoj.
0: Naším hostem byl Miloš Zeman.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Tak vám musím říct, pane holče, jsem na měko.
1: Jo, z čeho?
0: Jak z čeho? Všichni jsme na měko, ne?
1: Já ne.
0: No včera ne. Prohovořil pan Fiala.
1: Jo, počkejte. To já musím říct něco.
0: Mým národu.
1: Jo, ale já vám musím říct něco na začátek. No. Já jsem sem spěchal, plný strachy. Co s váma?
0: Jak to?
1: Slepičák. Slepičák je zavřený a já jsem si říkal, no teď vy jste choval slepičky.
0: To se
1: měl jste slepičky doma.
0: To
1: vajíčka
0: se mě dotklo.
1: Já jsem říkal, ježišmarja, jestli je to Xaver.
0: Jo, ale to pane Volče, to přeháníte, no to fakt, zase jako brzdit. Jo.
1: Trošku, byl jsem zděšený jako Mirka Němcová, chvilku teda.
0: Slepičák je brutálně ponižující
1: přezdívka.
0: Jo. A víte, já jsem toto slyšel, a taky, že mu říkali, že slepičákovi musíme dát aspoň 15. Připomínám teda, že to je ta kauza Hlubučkova. Jo. Nevíte, jak se řekne slepičák anglicky?
1: To nevím. Anglicky slepice je hen, to vím. Ale jak by byl slepičák? Jste si to našel?
0: Slepičák ve smyslu jako stolice od slepice.
1: Jo, takhle. Jo, vy hned vidíte dál.
0: No počkejte, proč myslíte, že mu říkají slepičák?
1: No, protože choval slepičky, ne?
0: Ale ne.
1: Ne kvůli stolici od slepic, prosím.
0: Slepičák se říká, když slepice
1: jde. A to se říká slepičinec. Šlápl jsem do slepičince.
0: U nás se říká slepičák.
1: A odkud jste?
0: Ale to je jedno, odkud jsem. No, nedělejte tyhle ty rozdíly mezi lidmi, pane holče.
1: Já polarizuju společnost. To je strašný.
0: Jak se to jmenuje překladáč?
1: Translator Google.
0: No, vy máte zase tady ty odbory.
1: Ale víte, jak se zmínil, musíme dát slepičákovi 15, tak já pak jsem si říkal, kdyby byl slepičák Saver, tak by to bylo, musíme dát slepičákovi 30. Tak jsem se uklidnil.
0: No tak to mě podrž.
1: Co? Máte to?
2: Hen.
0: Slepičák je jenom hen.
1: No jo, no, tak hen.
0: Tak to je.
1: A to oni, určitě by to bylo, jinak by to měli, ale... No jo, slepičák. Myslíte na něj trošku?
0: Jako je mě ho už trošku líto, protože... tím slepičákem to samozřejmě zazděli. Na druhou stranu... je vidět, že to vytahli všechno. Počkejte, toho Fialu necháme být?
1: Ne, tomu... To...
0: Ale jedeme teď slepičáky.
1: No, jasně.
0: No, tak vytahli to ven, všechno, Bůh ví, kdo to pustil. A...
1: No, policajti, ne?
0: Myslím si...
1: Ne, to u policajtů, zatím nikde no, na to není.
0: Tak advokáti můžou do spisu, se říká, že a tak, ale... já v tom vidím tentokrát snahu, aby to nešlo zastavit. Tak to pustili ven.
1: To já, ale to není poprvé. Já to tak beru vždycky, že o těch vlastně policajtů, oni potřebují vzbudit velký jako zděšení a to, že opravdu ta kauza je taková, co to stalo. Protože chápu, že jsou všichni vystrašení ještě z té megakauzy plukovníka Šlachty. Vzpomeňte si na to, jak málo kdo pochyboval, jako že to dopadne nějakým odsouzením, lidi do vás by šli a všechno, odposechy taky. A nakonec to skončilo úplně naopak, že oni všichni u soudu očištění a ještě dostali odškodnění od státu, od nás. Takže samozřejmě to tak je?
0: Já mám s plukovníkem Šlachtou novinku.
1: Jo?
0: No, takovou osobní. Já jsem vám zjistil, protože si občas pustím na Facebooku, jak má ty promluvy.
1: On ještě dělá furt?
0: Jo. Napřímo.
1: No, tak jak jinak.
0: A... já jsem zjistil, že já ho rád poslouchám.
1: Jo?
0: Jo. To a jedna. Mě to nějak baví, ty příběhy a ta, jako, jak on v tom má tu emoci.
1: A on tam taky pouští nějaký slepičáky a tak?
0: Trošku nějaký slepičáček občas tam prosákne. A zjistil jsem, tak jak mě bavil poslouchat Havel kdysi, já mám rád tu manýru v tom hlase, tu jeho vadu,
1: jo.
0: Na kterou, když si zvyknete, tak je to takový jako, že on jenom řekne, tady je Robert a vy víte, že už bude, o čem to bude vlastně, a že slepičáky poběží.
1: Jo.
0: No a... já ho rád poslouchám, já to musím říct.
1: A řekněte, a nejdou nějaký signály skrz to, skrz slepičáky, že by se chystal na vládu nějak třeba přijet?
0: No,
1: do Strakovky?
0: Já mám teorii, pane Holče.
1: Vy?
0: Pamatujte si, jednou to bude heslo na Wikipedie, na Wikipedii bude se to jmenovat to heslo Xaverova teorie 2022. Chcete to vědět?
1: Hořím nedočkavostí.
0: Teď paní nejvyšší státní zástupkyně kosí tady ty kmotry, jo, té současné vládní koalice. Ona jich podle mě přes prázdniny zkosí ještě pár. Nebo jich možná třeba 5-6, takový vazby nějaký, zločinný spolčení, organizovaný zločin a tak. A září, říjen ohlásí kandidaturu na prezidentku a řekne, jsem to já, co jsem zkosila teď tu poslední várku k motru a jako prezidentka tuto zemi očistím. A lidi budou sázet hlasy. Učitelka z Brna, tím pádem konec. To je to.
1: Ta bude točit videa, ne? Už asi.
0: Ta bude točit videa. Je to taková moje teorie, že kam to spěje.
1: Ale jste hlava.
0: No tak přiznám se, že trošku jsem jako v tomto.
1: Je to vidět.
0: Říkají mi u nás ve vchodě, tam máme teď takový jako v jednom bytě tam bydlí jakový spolek mladých lidí.
1: To jste říkal.
0: A já s nimi hovořím na parkovišti někdy a říkali mi, že jsem chytrej asi jako Dominik Hašek.
1: No tak to jste hodně chytrej.
0: No to právě nevím, já si to musím někde
1: pohledat. To jste pohledat. Tak chytrej, že vám málo rozumí, ne? Co?
0: No moc lichotka no. To není, co si budu povídat. Kdyby říkali, jste chytrej jako pan Holec, tak to teda...
1: Tak to je extraliga.
0: To bych se zarděl, rozumíte, ale... No, tak vezmeme prvně tu kauzu.
1: Myslíte projevu, kauza projev?
0: No kauza, nebo... ne, myslím tady Hlubučkovce.
1: No...
0: Čtete ty přepisy těch odposlechů, jak někde se objevují?
1: Čtu něco a vlastně, jak jsme říkali, já se vracím do minulosti, to je jak přes kopírák, ne? Byl Mazánek s Kolibříkem, tady je Slepičák s Myšákem nebo jak s Kosákem. A zase, helej, ale je to, ta kauza je geniální. Ní je všechno, co tam má být, sex, prachy a drogy, ne?
0: Smrt.
1: A smrt teď ještě. Smrt. V tom je to posunutý vlastně dál.
0: Teď tam musí být svatba a pohřeb ještě. A je to na film.
1: Pohřeb bude, záhy a svatba, no. Tak...
0: Já myslím, svatba bude Hlubuček, s tím partnerem se v kriminále vezmu. Saďte se.
1: A partner je taky v kriminále? Ten snad ne, ne?
0: Ten ne, ten spravuje nemovitosti.
1: Musel vít Kosáka třeba.
0: Ten spravuje nemovitosti.
1: Měl by si Slepičák vzal Kosáka.
0: No... Něco takového bude, ale nepřejeme nikomu ne. Nic zlýho. Ale, pane holče, a teď, když do toho zamontovali ty prostitutky a ty odposlechy s tím kokainem, já vám to někdy čtu, jak to vychází teď na pokračování různě na internetu, a já vám některé věci vůbec nevím, co znamenají.
1: Ale kok znáte, ne?
0: Kok znám, ale že třeba bych já na místě toho Redla, nebo kdo to tam, tak bych řekl, děvčeti, ten koks je dobré dát na sliznici. Ale on říká, chceš to jaksi do genitálu, anebo do konečníku. Mm-hmm. On to říká mnohem drsnic, jo? Tak, jak to říkají lidé z těch lepších kruhů. A je vidět, že s velkou radostí toto pouštějí ven ti policajti. Nebo někdo.
1: No já si budu vědět, tohle to je ten pep z toho, ne? No. To.
0: Já vám řeknu, já jsem si představoval, včera jsem měl autem a zaskolen toho někde někdo mluvil nějakým podcastu, jak sedí ti policajti u těch odposlechů. Představte si ty tři policajty ve věku 26 až 35, takový ty, jo, jak je vidíme v těch kuklách, sedí v tom kanclu, mají reproduktory a říkají, Tondo, pojď se, to musí slyšet.
1: Jo.
0: A teď si pouštějí tady ty jednotlivý a řežou se smíchem a říkají, napiš to tam. Říkají, ty vole, to je moc. Ne, napiš to tam, to je dobrý, to tam, jestli to chce do prdele, ten kokain, to se bude lidem líbit.
1: Jo.
0: A takhle to přepisu a teď se u toho samozřejmě baví, protože tam není jenom ta rozmluva před těmi orgiemi. Ale tam budou natočeny i ty orgie samotné.
1: No a řekněte vlastně, neměl byste takový nějaký projekt s dodávkou, že jste chtěl taky jezdit mezi lidi?
0: Chtěl,
1: že jo?
0: Chtěl.
1: A to bylo obdoba nějaká, ne? Co? Zaparkovat to někde?
0: A poslouchat. No součástí toho byla Agáta.
1: No samozřejmě.
0: Ale přišel jsem, když jsem teda domal, přišel jsem na to, proč oni pořádali tam ty hromadné sexuální orgie.
1: Jo.
0: Já, to má totiž, pane Holče, naprosto legitimní důvod. Víte jaký?
1: Ne.
0: Většina lidí ví, že ideální počet lidí na sex jsou dva. Maximálně tři. Mm-hmm. Jo? Ale řekněme většinou dva. Jo? A tam se toho zúčastňovalo víc lidí, protože jsou to politici, oni potřebují hlasovat. Oni potřebují většinu.
1: A
0: o tom to celý bylo. Protože tak oni řekli, přijďte, pan teď odpospíšila tam nějaký pomocník a já někdo všechno. Bude vánoční večírek, který potom s kokainem a promiňte, že to tak řeknu, jak se to řekne, s kurvama, jako, jak to řeknu to hezky?
1: Já si myslím, že to není vulgární slovo.
0: S děvčaty, jak si...
1: Víte, jak se říká, tej sexuální pracovnice.
0: Sexuální pracovnice, které tam byly jako profesionálky. A to není jako, že teď se to strhne. Tam ten nejvyšší, co tam byl, to někdo z Magoše, řekne, a teď se bude hlasovat, jestli tady slečna Kamila půjde s panem tím a tím Redlem
1: do postele. S panem Kosákem, anebo s panem Slepičákem.
0: Slepičákem. Kdo je pro? Oni jsou takhle zvyklí z toho Magoše.
1: To je jasný, no. Tak jsou to demokrati, ne? Všichni předpokládáme. Jsou to všechno demokracie, ne?
0: Jsou ryzí demokrati. No. To nelze jako jim vzít. No a já tomu proroku, že to ještě bude mít hodně zatáček tady ten.
1: No je to plný zákrut, ne? Ale mně se líbí, jak změnil jste Pospíšila. Víte, co já jsem si teď řekl, že ještě nebožka Mira Mládková, že se nedožila toho, že by teď zjistila, že ten jeho, jak on říkal, fundraiser, Fremr, který ho teď cynicky hodil přes palubu, jak předtím v
0: topce. On ho hodil přes palubu?
1: No jasně, toho Ferryho.
0: A jak jste to říkal, že je? Fundraiser.
1: Oni mi říkali fundraiser, jako že získává prachy na...
0: Jo, takhle.
1: Pro stranu.
0: Já vím jenom, kdo to je whistleblower.
1: Jo, a tohle to je fundraiser.
0: To je něco.
1: A to je trošku něco jiného. Ale občas se z fundraisera potom stane whistleblower, když je ve vazbě. Tam je to je proto jako příhodný prostředí, abyste se proměnil v lepšího člověka. A on si tohle Fremra fundraisera, tak on ho vlastně za to, co pro něj dělal, tak ho dal i do dozorčí rady Muzea Kampa. Představte si ke starý paní Medě. A ještě, že ta se nedozvěděla, co to je celý záč, že stačila umřít včas. No, představte si, že by si to teď četla všechno.
0: No to bylo hrozný, no. To máte pravdu. No. Ale oni už se nějak dokonce chtěli vzájemně žalovat, Pospíšil s Čižinským.
1: No tak to je jiný borec zase než Fremr.
0: Proto to říkám, že to, víte, on už ten Pospíšil taky asi ztrácí nervy a je rozhádaný s Grekým.
1: Tam ztrácejí nervy všichni. Včera jsme viděli ztracení nervů v přímém přenosu s premiérem, nebo v předtočeném přenosu. To nebylo o ničem jiném, než o ztrátě nervů.
0: Hned jdeme k tomu, jo, Mlčochovi. Ale teď mi řekněte, mám zásadní otázku. Myslíte si, pane Holče, při vašem vzdělání, že se v kauze Hlubuček dočkáme takzvaného spolupracujícího obviněného?
1: Myslím si, že jo.
0: Já si taky myslím, že jasný. Jo. Dokonce si myslím, že už to je.
1: A víte, kdo to je? Tušíte, kdo to bude? Co?
0: Já mám řekl? Nějaký informace, ale já nemůžu
1: víte, co já si myslím? Já bych si vsadil na Slepičáka.
0: Ne. Jako je to meglich, jo, ale já mám jinou informaci. A hlavně ty odposlechy do toho konspiračního bytu nedala policie.
1: Jo, a kdo?
0: Někdo z nich. Přisám.
1: Vy tady píšete další zákruty té kauzy, se mi zdá.
0: Já jsem krok dopředu s informacemi.
1: Vy teď hodně posloucháte plukovníka, se zdá.
0: Nesnažte se to ze mě vytáhnout. Já nemůžu vám to říct,
1: já
0: ale...
1: Já vím, že nemůžete naznačit ani.
0: Já mám pohledovou informaci. Nezapomeňte, že včera zasedala Rada České televize.
1: Máte podezření někdo z radních?
0: Že ne, ale... Je to vlastně chumel 15 lidí a každý přinese zajímavý výhled.

Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
3: Ksavere, dobrý den.
2: To léto.
3: To léto.
2: Co to je?
3: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní odložky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couralo, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
2: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
3: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli jakoby dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, to Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
2: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
3: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, nebo až ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
2: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
3: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k Ksavere dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
2: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
3: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně, hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
2: Ani paní Šmuclerová?
3: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Ksavere, tam je to jiný.
2: To Petr Dvořák také.
3: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem, je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
2: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
3: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude ta jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dojde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Teda.
2: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska.
3: Jo, jasně, jdeme na to.
2: 6 minut za náma, ano. Tak, stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
3: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
2: Je, to je vznešený.
3: Ono je to D, není to D, Croa, je to D, Croa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic, ale pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva, já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím. Ale zaprvé paní D, Croa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane a bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
2: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
3: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
2: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
3: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
2: myslíte
3: co,
2: pana Uhlíře?
3: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce.
2: Já jsem četl, že 160 dostal.
3: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To je prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
2: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec Bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
3: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude Bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme si udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo. Bez nějakých takových kauz, to bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, klauzuly vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
2: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme nějak. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
3: Šátkování, možná taky pionýrský. Jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska tam bude?
2: Ne, ona mi nevolala tentokrát, takže jindy volá.
3: Tak
2: teda
3: měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistím, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedem, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chová? To jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
2: To samozřejmě.
3: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
2: To je velmi drahý záběr.
3: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tohleta Mitvěnko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
2: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
3: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
2: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. mimo parlamentní strany se spojili. Sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného woke leviča.
3: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když je naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang,

0: navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
0: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne, ta potom tráva neroste 7 let. Normálně já jí...
1: Což se o pražské slávy říct nedá.
0: Ale dobře, dobře. Ale, ale celá ta čínská kauza a potom, co měl aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
0: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela. To byl strašně příjemný chlapík. A ten byl moc fajn. A pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
0: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecké sněmovny se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mně to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umí sekat víc a líp ale, a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapená v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
0: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já se teď nevybavuju, jako, že už toho bylo dost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
0: Fakt je, že když já srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těchto dvou pocit, že něco mluví a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní. Ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
0: Ta to říká dobře.
1: Okamura, Fialova vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na prvnízprávy.cz.
0: Xavere, tohle už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teď v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
0: No, ale to byl dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma o něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu

0: rozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý té kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl, se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak, Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
0: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
0: A jestli ho nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, zase to neposune. Ale on s tím, dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, no to se několi, oni jsou strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodávat, ani Rusko neprohraje a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rusové, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
0: No, tak
1: a nebo příští čtvrtek skončí válka.
0: Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou, je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom... I ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to NATO, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá. Ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, no to, co je tak jako občas napadne.
1: No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma, protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý, vy aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co? To jsou takový ty hymny. Má se do toho hrabat?
0: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních...
1: Mě nebaví hudebně.
0: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou... fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá. Jo? Jako, že ta americká hymna, že se sní prostě, že daná lidem volně, ať si sní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
0: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla, ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni, to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
1: Yes.
0: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale to není ani mužský, tam je, jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový, tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli prostě nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
0: Jo. Oni zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepý
1: tak, na to hraje. Tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké ji zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
0: No jasně, protože
1: máte
0: ten...
1: Máte to tam nízko na začátku a potom to jde rozjízko.
0: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že jo? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni. My dokážeme být prvíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme, tak, jako, a to je ta píseň. No tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro tu naši, na ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
0: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý
1: třeba,
0: pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
0: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
2: Hraje vám Radio Ksaver.

po horách a dlouze námět na písničku hledal. U zaprášených cest i na dálnicích z měst a po hospodách s traktoristy sedal. Na poutích vesnické zábavy viděl jsem a všude hráli muziku, co uši unaví z rádia.

město měst, housle zpívají a cymbál zlatě zvoní. Strejcové i tetky, Ondrové i Bětky, no a písničky.

0: Vladimír Pikora je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Doktor Vladimír Pikora je makroekonom, především a také analytik finančních trhů a teď v posledních dnech a týdnech se, pane Pikoro, o vás mluví v souvislosti s vaším zájmem, nebudu říkat kandidaturou pro tuto chvíli, rozhodovat o věcech hlavního města Prahy, protože za motoristé sobě kandidujete na pražský magistrát. Říkám to takto dobře?
1: Ano, přesně tak.
0: Tak. Pojďme nám vysvětlit, co vás to popadlo, že do politiky? A proč motoristé sobě?
1: Tak stále, neustále mě někdo lákal do politiky mnoho let, různé strany, no ale já jsem se do té velké politiky nějak neměl tendenci pouštět. A teďka přišla nabídka s motoristama a myslím si, že ta nabídka byla zajímavá. Já jako motorista dlouhodobě sleduji, že to, co se děje v Praze, je prostě šílený. Když se podívám zpět, tak já dlouho nevidím, že by se pro motoristy něco udělalo. Byl to tunel Blanka, od té doby nic a to už je prostě mnoho let. No a myslím si, že s tím je potřeba nějakým způsobem pohnout. Ale vlastně nejenom s dopravou, ale obecně s Prahou jako s celkem. Těch problémů je víc. Já si myslím, že je potřeba najít nějaké finanční řešení na to, aby konečně Praha začala investovat ve velké. My tady neustále slyšíme, jak tohle není možné, tamhle to není možné. My jsme se podívali na ten rozpočet a zjistili jsme, že tam je řada černých děr a že na mnoha místech by šlo ušetřit, že na spoustu věcí se dá za zajímavých podmínek půjčit, že řada věcí je prostě realizovatelná, ačkoliv nám se léta tvrdí, že to možné není. Praha je bohatá, Praha může být ještě bohatší, pokud nebudeme zbytečně trávit hodiny v nějakých zácpách. Každá ta zácpa zdražuje náš život, komplikuje náš život. To, že ta dodávka s rohlíkem musí stát v zácpě v koloně, znamená, že ta doprava toho rohlíku byla dražší. Proto ten rohlík je dražší, proto je Praha drahá. My bychom mohli prostě celý ten náš život zjednodušit, zlevnit, fungovat lépe, efektivněji, pokud bychom tu Prahu lépe řídili.
0: Jenže, pane Pikoro, vy jste řekl udělat něco pro motoristy, protože pro ně dlouho nikdo nic neudělal. Ty věci, které jste následně popsal, jasně, to je každému nepříjemné, ale co se s tím dá udělat, aby ty dopravní zácpy nebyly. Proti tomu stojí názor, chci-li žít ve velkém městě v metropoli, musím počítat s tím, že budu stát ve frontě. Byl jste někdy v LA?
1: V LA jsem nebyl, ale v Americe, když se podívám na tom druhém pobřeží, tak jsem byl, viděl jsem ty zácpy.
0: No tam je to ještě horší v LA.
1: A vím. A prostě ten problém je ten, že v posledních letech na celém západě probíhá ten trend, že se došlo k závěru, že auta jsou špatně, dostaneme auta z měst pryč. A dostaneme z města tím způsobem, že zkomplikujeme řidičům život, že všude uděláme nějaký přechod pro chodce, semafor, zúžíme silnice a podobně. Ve skutečnosti, kdyby se ten systém otočil a my ubrali všech těch bariér, které brání tomu provozu, tak ta situace v Praze nebo obecně v těch městech bude ekologičtější, protože ta auta nebudou neustále zastavovat, nebudou neustále brzdit, nebudou se neustále rozjíždět. My víme, že ty emise vznikají nejenom při tom rozjíždění, ale i při tom brzdění, protože z těch destiček padají nějaký ty mikročástice, je to nezdravý. Takže my potřebujeme to město zprůchodnit, to je jedna věc. A druhá věc je, že potřebujeme dát lidem alternativu k tomu autu. A tou alternativou je veřejná doprava. Nemá smysl si hrát na to, že budeme jezdit na kole a že to kolo je alternativou k autu. K autu je alternativou metro, proto potřebujeme posílit metro, postavit více metra, potřebujeme dokonce udělat levnější metro. My navrhujeme, že metro bude zdarma.
0: Počkejte, k tomu se hned dostaneme, k dopravy. Ještě mi řekněte, co uděláte nebo hodláte udělat pro ty automobilisty, automobilistky, abychom také teda byli, víte, korektní. Pokrokoví a korektní, tak co pro ně uděláte pro ty, kteří autem jezdili a chtějí autem jezdit dál, než se dostaneme k té veřejné dopravě?
1: No my chceme postupně rušit to, co se v posledních letech zavedlo. To, co zkomplikovalo řidičům život, že najednou tam, kde byly dva pruhy, je jeden pruh. Tam, kde se dalo zaparkovat, se najednou parkovat nedá, protože se řeklo z nějakého důvodu, že tam se, že to bude zakázaný a je to úplně zbytečný. Chceme prostě zjednodušit řidičům život a vrátit se tam, kde jsme byli, protože těch posledních pár let pro nás nebylo směrem vpřed, ale to byla akorát šikana řidičů a to my chceme s tím skončit.
0: Teď to vypadá po té, co jste vy, motoristé, sobě, jak si vyrazili s tím programem, že to všechny ostatní strany nějakým způsobem zaznamenali a také říkají, že by se měly revidovat ty...
1: Kopírujou to, můžeme si to říct otevřeně.
0: To nevím, ale revidovat ty cyklopruhy a ano. Cyklostezky, to jsou dvě různé věci, které tedy ty cyklopruhy je potřeba zrušit. Karlák, Štvanice, já nevím, Praha 7, Praha 8, nebo jak to vidíte?
1: U Praha 7 to je naprosto katastrofální, tam postavili tolik těch sloupků, že tam se normální řidič nemůže zorientovat, kam má vlastně jet, musí tak dramaticky zpomalit, že kouká a myslím si, že hrozí, že akorát udělá nějakou nehodu, protože na normálních okolností by věděl, kam má jet a najednou je v tom ztracený. Takže to je třeba jedno místo, kde se s tím dá dělat něco. To samé se dá dělat kolem Vltavy, máme tam samostatnou cyklostezku a vedle toho ještě cyklopruhy. To tam není potřeba, aby tam byly vedle sebe cyklostezky a cyklopruhy. To se dá jedno z toho zrušit. Ty cyklopruhy pochopitelně cyklostezka ať tam je. My nejsme proti, to je důležitý zdůraznit, my nejsme proti cyklistům, nejsme proti cyklostezkám, ale jsme pro cyklostezky tam, kde prostě nekomplikují dopravu, tam, kde prostě vedou od někud někam, tam, kde dávají logický smysl. Ať tam samozřejmě jsou, to je správný. Je dobře, že lidi jezdí na kole, to je v pohodě, ale ne ve smyslu tom, že najednou řekneme tak, aby už nechceme auta, my chceme autům komplikovat život a najednou je někdo preferovaný. My chceme v rovinu, chceme, aby jak řidiči aut, tak cyklisti měli stejné šance v té dopravě a ne, že se řekne řidiče tu nechceme.
0: V poslední době, a to s tím určitě souvisí, pozoruji, jako jeden z těch, kteří se tu a tam po Praze dopravují autem, že začíná být pro mnohé řidiče, pane Pikoro, nepříjemné, takové ty koloběžky a všechny ty novinky, co jsou.
1: Přesně.
0: Nejenom proto, že nečekaně v noci někdo na té koloběžce, třeba včera se mi to přihodilo, jede po magistrále, to je velmi nebezpečné i pro toho člověka, ale najednou někam jedete a tam leží tři koloběžky, tři kola na zemi.
1: Přesně.
0: Umíte to vy, motoristé, sobě do budoucna nějak pořešit?
1: Tohle to je věc, která se určitě musí regulovat. Tam vzniká ten problém.
0: Jak?
1: Tam vzniká ten problém, že ty koloběžkáři nevědí, jestli mají jet na silnici nebo jestli mají jet na chodníku. Vidím je chvilku tady. Myslím si, že tohle to je věc.
0: No i nad tím nepřemýšlí podle mě, všude.
1: Přesně, jedou všude, jenomže ta koloběžka jede strašně rychle, což je potom nebezpečné. Já si myslím, že to je věc policie, aby prostě policie se postavila proti těm koloběžkářům, aby koloběžkáři jezdili pouze na silnici a ty koloběžky byly zaparkované pouze na místech, které budou k tomu vyrazené. Ne jako dneska, že budou pohozeny všude možně. Že budou jednoznačně určené zóny, kde ta koloběžka smí zaparkovat a kde ne. A nebude to tak, že bude prostě se povalovat někde a bude překážet v chůzi nebo v cestě.
0: Přemýšlíte také o tom, pane doktore, že z toho, co říkáte, že by se mohlo stát, že Grétaři a jiní zelení vás prostě sežerou.
1: To je absolutní nepochopení. My tady nejsme,
0: tak to vysvětlete.
1: My tady nejsme pro motorová auta, my jsme tady i pro elektroauta. Že my máme naprosto stejný přístup k tomu, jestli někdo jede autem na elektřinu nebo na benzín. My chceme, aby všichni mohli jezdit, aby se uvolnili silnice, aby bylo kde parkovat a ne to, že budeme komplikovat řidičům život v Praze. A tam je jedno, jaký motor, jak spalují.
0: Dobře, a vy jako ekonom, analytik, promiňte, makroekonom, vy věříte v budoucnost těch elektroaut? Málo který ekonom řekne,
1: problém elektroaut je ten, že v současnosti není ta infrastruktura nastavená tak, aby ty elektroauta mohly fungovat. V tuhle tu chvíli elektroauta mohou fungovat jedině tehdy, pokud máte rodinný dům, v tu chvíli můžete doma nabíjet, ale pokud bydlíte na Vinohradech nebo někde na jižním městě, těžko budete nabíjet, je to naprosto nemyslitelný, to komplikovaný. Navíc, kdyby opravdu všichni měli elektroauto, tak my tady nemáme tu výrobu té elektřiny. My nemáme tu energii, že to je běh na hodně, hodně, hodně dlouhou trať, aby se abychom měli dostatek energie, abychom měli dostatečnou tu síť, která by tady fungovala, ale stále nemáme vyřešený to, kde ty lidi z toho jižního města budou nabíjet. To by muselo těch nabíječek být enormní množství a to prostě my v tuhle tu chvíli neumíme řešit. Já si to neumím představit a myslím si, že to je opravdu vzdálená budoucnost.
0: No. A nebo mít hodně dětí jako vy a můžou vás tlačit potom.
1: Mě budou nosit, jasně.
0: Nosit. No, tak víte, ono totiž, ať mluvíte s kterýmkoliv ekonomem, někteří to vidí jinak, ale většinou, co jsem měl teda to potěšení v posledních měsících, tak myslím, že i vaše odpůrkyně to tak vidí a ostatní, že je to nesmysl, že to utopie, že to nebude nikdy fungovat. Ani na té ekonomické bázi, že by to třeba teoreticky bylo levnější než ten benzín. S tím souhlasíte?
1: No tak je to dotovaný. My víme, že dneska je to dotovaný a
0: no ale jak dlouho?
1: A to dlouho nebude. No. A teďka ta myšlenka těch elektroaut vycházela z jiného světa. Vycházela ze světa, kdy elektřina byla ještě levná. Ve chvíli, kdy bude drahá tak, jak dneska drahá je a ještě asi dražší bude, tak se bojím, že prostě to pro mnoho lidí nebude dávat ekonomický smysl.
2: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
3: Hraje vám
4: All My Music
3: Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek a to je náš den?
2: Toto letí.
1: Toto letí.
2: Rychle skoro jak Filip Turek, ne?
1: Horší. Jako Filip Turek to letí.
2: Rychlostí Filipa Turka.
1: Prosím vás, co to je?
2: Já nevím, ale já vám musím něco říct. Teda teď, já když jsem sem jel, vy jste mě tak stresoval, že dneska pospícháme. Tak já jsem vám po Vinohradský jel na Filipa Turka. Ale vytáhl jsem to jenom na 200 a nenatočil jsem se u toho, nestačil
1: to je
2: jsem.
1: Chyba. No. A na co, máte mít jednu ruku a natáčet, ne?
2: Já to nemám tak naučený.
1: A vy nejste závodník?
2: Nejsem. A studu ten poset jeho.
1: Prosím vás, vysvětlete mi to.
2: No počkejte to, já nevím taky, já to vlastně chápu, ale nechápu. Filip ještě neví, jako jestli chce být opravdu politik na 100%, nebo jestli je influencer, závodník a provokatér. A ono to chvíli šlo z klouby oboje, ale když teď říká, že chce do vlády a že nás chce zastupovat.
1: Do vlády?
2: No to říká, že bude kandidovat do sněmovny a motoristi, že chtějí do vlády s ANO a že nás chce zastupovat místo v Europarlamentu v Evropské radě.
1: A na životní prostředí, ne?
2: Třeba na životní prostředí. A že by tam jezdil tímhle Mercedesem, teda jestli nepřijde po papíry, co?
1: Nepřijde.
2: Ale to je už jedno. Ale kdybych chtěl být ministrem, tak asi by tohle dělat už neměl, no.
1: No víte, na co je to zralý?
2: Já vím, na co je to zralý.
1: Máme Filipa Turka rádi.
2: Máme.
1: Ale my jsme transparentní.
2: No my jsme padni komu padni, ne?
1: A my jsme, přesně, a my jsme transparentní a féroví jako?
2: Jako tyhle dva.
1: Jako tyhle dva.
2: A vidíte, jak jsou Xaveré vyvážený k sobě? Jak nejsou ani na jednu stranu?
1: To je pan Wollner a paní Fridrichová.
2: Co?
1: No ne, to je absolutní. To jsou, a takže my musíme...
2: Ty mají cibulkovo těžítko mezi sebou.
1: Siderické, no? Kivadelko. Siderické. Nedá se nic dělat, dneska zatím
2: jo?
1: Začneme.
2: Jo?
1: A je to už 33. zápis knize.
2: Jo, to je teda ježíšovský, Kristova léta.
1: Kristova léta, no.
2: Tak zrovna Filipa Turka to padlo, vidíte? Takovej
1: teda... Nedá se nic dělat a píšu tady...
2: Ale aspoň je to ta 33, ne? Teda kristovský zápis.
1: No jasně. Tak je to vlastně protekční.
2: A vlastně je to ocenění jeho závodnické schopnosti, ne? Co?
1: Jízda, kolik jel?
2: Jsi 237 nebo kolik?
1: 237 km/h. Ono je na tom ještě vtipný, že oni to jako se snaží otočit v žert nebo v reklamu. Ale já to slyším od strašně moc lidí, kteří ho jako odsuzují.
2: Už to drhne.
1: A ono hlavně, pane Turku, dokud se nic ne, pane Turku.
2: Vy to ve mně vidíte, co?
1: Nemáte asi na Turka. No. Pane Holče, vyškejte, já udělám podpis. Ono totiž, dokud se nic nestane, tak je to strašná
2: jasně,
1: legrace.
2: Jasně.
1: Ale nedej bože, aby se něco stalo. A já vám řeknu, já jsem to četl, poprvé. A trošku jsem se tomu jakože pousmál a říkal jsem si, no tak on je zase dobrý člověk, ten pan Turek a talentovaný politik asi.
2: A talentovaný šofér.
1: Šofér, tak je to závodník. Že, ale v duchu jsem si říkal, já v těchto situacích, když jsem na silnici, na dálnici někde a projede tam nějaký takovýhle člověk a jen jakože frajeři, jo, tak já na tom takovou propovědku, kterou si v autě říkám vždycky nahlas. Kéž by si ty idioté o první kandelábr rozbil.
2: Já vám rozumím. Já totiž jsem, víte co, když to vyšlo...
1: Vy jste taky závodník.
2: Ne, nejsem závodník, ale...
1: A na kole, ne?
2: Na kole.
1: Jste říkal?
2: Tam jsem se přiblížil na dvoustovce. Tak Německu jsem taky jel 250, spěcháme do Itálie, když je to bezpečný. Mězíme přes noc a to.
1: V životě bych ne.
2: Ale... Když najednou začalo rupat, že se to možná stalo na české dálnici, tak už je to jiný. A vidíte přesně za prvý, jak to dohrávají vlastně v defenzívě. Takhle nevypadá vítězství. Když za prvý, najednou už netvrdíte, že to bylo v Německu, a za druhý musíte v podstatě zarazit iniciativu rádoby závodníků, který začnou překračovat rychlost na vaší čest a natáčet se u toho, Takhle nevypadá provokace vítězná. Takže za mě jako tohleto se nepovedlo úplně.
1: Máme Filipa rádi a toto se nám nelíbí.
2: Tohle se nepovedlo, no.
1: Nepovedlo, no. A prosím vás, já jsem ani nevěděl, že nějaký osobní auto může jet takhle rychle. Já jezdím po dálnici maximálně 110.
2: Tak vy se kocháte, ne? No.
1: Já jsem přesně ten typ, mě předjíždějí kamiony. A to je taky prý nebezpečný, ale... Ale jak si jet v klidu prostě?
2: Jezdit moc pomalu je nebezpečný, stejně jako jezdit moc rychle. Víte co, ona nezabíjí maximální rychlost. Zabíjí nepřiměřená rychlost. Když pojedete někde 60, kde máte s 20, tak je to nebezpečnější, než jet na prázdný dálnici 230. Ale prostě on je politik a my tady máme 130.
1: No ale on projel v Německu.
2: No ale teď už nějak na tom netrvá úplně, no. Tak
1: aspoň v Sudetech to bylo.
2: jo. Ale víte co, já to vím, Xavire.
1: Nesrazil on toho papeže nakonec?
2: Papeže asi ne, ale já tu D5 znám na ten rozvadov, protože jezdíme tam často. Takže já znám i ten úsek, kde se to možná stalo a kde
1: Sudety,
2: se to nemělo stát.
1: To je napůl.
2: Ono to tam svádí a já, víte co, já nejsem pokrytec, tak vím, taky překračuju prostě rychlost, když to...
1: Tak?
2: No, jsem tam, ale...
1: Říkáte přede mnou, já to musím teď nahlásit.
2: To už je nahlášený.
1: Je to nahlášený?
2: Jo, to je nahlášený. Ale nenapadlo by mě se s tím frajeři jako natáčet se u toho a tak... asi tak.
1: A mě tam chybělo, jako na té fotce, měl být vidět ten tachometr, to uvolněný závodnický jako sezení a ještě u toho měl kouřit doutník, číst noviny a hladit psa. Takhle to dělají jako to pořád.
2: Musel vedle něj sedět Meda, ne? S Miskem, co?
1: Meda.
2: No jasně.
1: Víte, co novýho s Medou?
2: No má děťátko.
1: Děťátko. Medičku.
2: No.
1: Takže už teď přebaluje asi, ne? Nebo já nevím,
2: já myslím, že se spíš někoho platí na to. No on je takovej... On má radši jiný hodnoty než přebalování.
1: Jak to víte?
2: Vím.
1: Já bych neřekl, já jsem opravdu viděl fotky. Pane Volče, musím se tady Medy zastat, protože jsem viděl fotky někde na internetu, na nějakým zpravodajským serveru. A tam bylo vidět, jak z něho září ta radost.
2: Chce říct, že Meda přebalovala?
1: Nebo jestli tak bude přebalovat teď dalších jo. Několik let?
2: Já tomu moc nevěřím, Xavere.
1: Do kolika let se přebalují děti?
2: To já nevím, ale
1: do tří let.
2: Takovýhle, jak bych řekl, domácí šmuci k práce úplně nepatřili zatím mezi jeho hobby.
1: Ale jak se stanete rodičem, tak se prý všechno změní.
2: Probudí je to možný,
1: se ty
2: no.
1: Nějaký pudy.
2: Tak on si přeci jenom to děťátko pořídil.
1: Z půjčovny. Ne, ale domů přejeme
2: jasně.
1: A já myslím, že tak i když si na to někoho najme, tak v lepších rodinách to tak je?
2: Jo, proto říkám, že jeho bych netypoval na to, že přebaluje.
1: Jako myslíte, že Diana někdy přebalovala Harryho?
2: No to určitě ne.
1: Ten se narodil, ta pohladila a pak ho viděla až ve dvou letech.
2: No a Meda je něco takového jako Diana. Co?
1: Tak je to...
2: Z Plzně teda řekněme, no.
1: Je to, pane Holče...
2: Nebo on je schomutoval.
1: Já vím, že vy to nemáte rád. Jako, ne, z Plzně.
2: Ne, on je schomutoval, myslím rodák jako. No. Ale pak byl v Plzni.
1: Vy to nemáte rád, ale je potřeba uznat, že jsou lepší lidi v té společnosti. To tak je?
2: To počkejte, to já uznávám.
1: A to nejsme my nosiči vody.
2: No nejsme,
1: no.
2: To já vím.
1: Já jsem taky vytíral teď chodbu v baráku.
2: A já počkejte, Pražský hrad je plný lepších lidí. Strachovka.
1: Milion chvíle.
2: Milion chvíle.
1: Tam jich milion.
2: Já vím, tam, jo, přesně.
1: No, Meda jsme rádi a přejeme, to můžeme říct, ne, za vezonku, Medičce, Medence, nebo jak se jmenuje?
2: Medulince.
1: Aby byla zdravá, potačkově chytrá, po mamce no mi nevím.
2: Aby byla po taťkovi chytrá, ale míň chytralá než taťka.
1: No a hlavně byla zdravá, ono je to nakonec jedno.
2: No jo.
1: A držíme palce tomu. Jako nějak nás to moc neoslovuje tento způsob, ale respektive je nám to hodně nepříjemný, zase, ale držíme palce.
2: Jo, a zase společensky vzato, Xavere, když se Meda bude věnovat víc malý Medě než politice, tak si myslím pro celou společnost a Česko jedině dobře.
1: Mě říkáte před minutou, že bude mít na všechno personál.
2: No tak na takovýhle práce, ale tak on říkal, teď přeci Meda oznámila, že se ubírá na mateřskou.
1: Fakt? Na mateřskou?
2: Na mateřskou. Já teď jsem trošku rozhozený s tím rodem, jak to říkat česky.
1: No ne, jako on bude mít to dítě od malička v péči.
2: No řekl, že se chystá na mateřskou, nebo řekla, já nevím. Já vlastně nevím, já tady mám češtinářský rozpor, Xavere. Jak můžu říct, on odešel na mateřskou.
1: No tak
2: je to špatně, ne?
1: Je to obecně zaužívaný termín.
2: Jsme si nějak genderově zadrhli, ne?
1: Není to úplně v pořádku.
2: Já jsem nekomfortní teď, jak se říká.
1: Na otcovskou třeba?
2: Ale to neřek právě, on řekl, odcházím na mateřskou.
1: No ale nepotřebuje to děťátko jaksi prs paní matky? Aspoň první.
2: Ten je asi koupenej, ne?
1: Se s porodem. To se prodávají. To je v ceně.
2: To se prodávají s porodem, Xavere.
1: Jo, takhle, to je takový balíček.
2: Jak se říká, kombo.
1: Takže ona bude docházet to dítě kojit, nebo... Ale dneska jsou asi na to nějaký v lékárně, ne? Že si...
2: Já nemám zkušenost, Xavere, ale jenom si myslím, tak... řekl bych za sebe laicky, že nebude kojit meda.
1: Jo, no tak...
2: To bych tady podepsal v knize.
1: Ale je pravda, že štěstím zářící. Tečka. A teď těm lepším lidem. Milion chvilek, pane Olče, žádá, aby byl odvolán ředitel České televize, magistr Souček, takový talentovaný člověk.
2: No počkejte, ale nejen milion chvilek. Už jsou tam úplně ty nejlepší, jak se říká, crème de la crème.
1: No.
2: Zdeněk Šarapatka.
1: Taky Zdenda.
2: Vrchní troll a dezinformátor Bob Kartous.
1: Ten je tam podepsaný dvakrát.
2: Ten je tam podepsaný taky. Petr Pithár, ten nemohl odolat, jako nikdy nemůže odolat. A
1: pan Etzler je tam třeba. Je
2: taky. A v jakém stavu to podepisoval?
1: Z toho není cítit.
2: Ale já jenom Ksavr...
1: I Biky. Miky Štryky.
2: Jo.
1: Taky.
2: Ale já když vidím, že proti někomu jde Šarapatka, tak si říkám, že ten člověk musí dělat něco dobře. Já jsem se vás na to chtěl zeptat jako radního. Není teď čas postavit se za Jana Součka?
1: Neptejte se mě jako radního, protože já nemohu mluvit za radu. Ptejte se mě jako občana. Tady... Já jsem občan.
2: Jo.
1: Já jsem občan, se všichni všichni mám tričko občanský.
2: Já nevím, ukažte, co tam máte, chaos nebo co?
1: Ale to je jedno, jo. Prostě... Ptejte se mě jako občana.
2: Tak teď se vás ptám, Xavere, jako občana.
1: Jako občan, Havel,
2: není
1: občan...
2: čas postavit se na správnou stranu. V radě České televize?
1: A správná je která?
2: No, když chce někoho odvolat, někdo jako Šarapatka, není čas postavit se na správnou stranu a podpořit ho? Myslím ne Šarapatku, ale Součka.
1: Máte pravdu.
2: Co?
1: máte pravdu, ale já si tak trošku myslím, že úplně ten Honza Souček to fakt jako nedává. No.
2: Takže po něm? Neboli?
1: Myslím si, že pro strom nevidí les, tak bych to řekl. No. On se dneska uveřejnil, že čelí vydírání, že ho někdo vydíral, že když odvolá Moravce, dostane bonus.
2: No tak to já vím, kdo to je.
1: A kdo?
2: Medveděv,
1: že?
2: To je jasný. Ten mu řekl, dávej si bacha na přechodu a na to, kde piješ pivo.
1: Já si to neumím představit, že by toto někdo mu takto explicitně řekl.
2: No počkejte, ale dobře, tak padne před volbama ještě Souček. A kdo přijde po něm? Foltín? Koho tam dají?
1: Tak já nevím. Tak je spousta lidí, kteří mají touhu to řídit, tu televizi.
2: No to já vím, právě proto se ptám. Trošku mě to naplňuje strachem.
1: Pan Dvořák určitě.
2: No to je jasný.
1: Typoval, já nevím. No? Ptáte se jako občana, ne?
2: Jako občan se ptám občana.
1: Občana. Tak já jako občan říkám, že si myslím, že by mohl pan Dvořák, že pan Friedrich... zevnitř České televize, no ten už přece jako s tím koketuje léta.
2: Co tady?
1: A to je ex. Ale...
2: No tady jsou taky ex. V České televize, ne? Oba jsou taky ex.
1: Pan Wollner?
2: No.
1: No tak,
2: a paní Nora?
1: Oni už tam nejsou právě.
2: No říkám, že jsou ex. Jako
1: ex, jakože už český, no.
2: Tak ne, co některý z nich? Taky by mohl chtít, ne?
1: Na ředitele.
2: No tak třeba Marek Wollner, ten se z toho trošku pomát, když byl odejít.
1: Tak já některé věci čtu, který pan Wollner, a to jsou opravdu...
2: No jasně, ale on říkal, že se musel docházet, nebo že dochází za nějakou terapeutkou, ne, z toho.
1: Fakt?
2: No jasně.
1: Oh.
2: Jak to sebralo konec slávy a výsadního postavení, tak si říkám, jestli by se nechtěl vrátit jako nejvyšší, že by potom rozdával padáky von. Co?
1: Že by to byla televize Mňouk.
2: No. Ona nějaká je, televize?
1: Mňau je.
2: Mňau, ne?
1: Mňau. Tak to by museli takzvaně pracovníci na prvním stupni řízení všichni mňoukat.
2: Tak to musíme okládat dost lidí, ne?
1: Ale oni za prachy za mě. Ježíš, pane Hoče, co, a proč bychom jako si tady nestřelili do vlastních řad? Vy byste nezamňoukal za 40 měsíčně?
2: V jaký měně teď mluvíte?
1: V korunách.
2: To asi ne.
1: Já vám zamňoukám i za 20 korun.
2: Před inflací možná ještě, ale po inflaci už ne.
1: Položte stovku na stůl a tady budu mňoukat 4 hodiny.
2: Mám hodit prachy na stůl.
1: Prachy a zbraně. Ne, opravdu. Vy totiž jste zlepšil svět a vyděláte drahoty, ale já nevím, proč mu to mňoukání vyčítat.
2: No drahoty
1: to
2: ne, hezký, nedělám,
1: když dobře. Reaktorka zamňouká.
2: Já jsem jako ve srovnání s ním pěkně lacinej člověk. A počkej, tam se mňoukalo za 4 pětky?
1: Já nevím za kolik, no. Já dávám příklad. Tak mňoukalo se tam, za jeho fungování se tam si zbrojaři zaplatili reportáž.
2: To snad ne.
1: No tak to se to obecně ví, se podejnal na radě.
2: Infiltrace ne, snad jenom.
1: To je tak, že někdo platil letenky a někdo platil hotely a tak.
2: Můžu si věřit, že tam mezi nimi by někdo takhle, co?
1: Mezi lepšími, no. To se jaký stane.
2: To snad ne.
1: No tak vy nevíte, že se tam vexlovalo s tím, že manželka nějaké pana Hinka, ten pracoval projkem a ta ho pozvala do pořadu a dali si před ním otázky.
2: No teda to je tam etický panel, ne? Co?
1: Etický. Tam je na to erotický panel.
2: Jo, to možná, no.
1: No, ale ty panely, to je takový jako vždycky bouře ve sklenici vody, jo? Protože to si někdo přečte, vždycky zakroutí hlavou, má k tomu tři věty komentáře a od té doby, od té chvíle už to nikoho nezajímá. Už se to nikdo neopírá, nic se s tím neděje. Takže je to samozřejmě nesmysl. Hm? Je to něco podobného asi jako divácká rada. Tyž to existuje?
2: Nebo jako spojovatelka, ne? Co?
1: Spojovatelka, no.
2: Ale divácká rada?
1: Česká televize má, já tak nevím přesně, co to je. Má diváckou radu. Přisahám.
2: Severe.
1: A divácká rada se čas od času sejde a diskutuje se asi nad programem.
2: Severe, byl, že to jak Fiala, ty ne. Co?
1: Tak pozor, jak Fiala ne. Jak jsem to říkal?
2: To je pravda, to nelže nikdo jako
1: Fiala. Jak jsem říkal, že to jmenuje?
2: Divácká rada.
1: Divá...
2: To si vědět, kdo tam sedí v tom.
1: Divácká rada.
2: A to musíte vědět, ne? Jako rada radních, ne?
1: Jako rada, ale vy se mě... Vám říkám po třetí, že nemůžu mluvit za radu, ať se mi ptáte jako občana. Divácká rada.
2: Co?
1: Je poradním orgánem České televize v oblasti poznání potřeb a zájmu občanů a jednotlivých diváckých skupin a posilování zpětné vazby s veřejností. V současné době je členem 60 významných institucí, které zaměřením své činnosti působí ve veřejném zájmu nebo ve prospěch obecně prospěšných cílů.
2: Ty vole.
1: Vy z členové divácké rady klikám, jo?
2: Já myslel, že aspoň tohle to je jediná poctivá rada, že to fakt pozbírali z diváků.
1: Ježiš, to vidím po první životě se nastoupil. Tak hádejte, kdo tam je.
2: No mě to je jasný.
1: Agrární komora, Akademie věd, Asociace ekologických organizací, Asociace krajů, Asociace producentů.
2: Je tam Bob Kartous a Elfové?
1: Zase 100%. Biskupská konference, Česká filharmonie, Česká hlava, Česká konference rektorů, skáču to, jo, Český červený kříž, Český rybářský svaz, pozor, Člověk v tísni.
2: No jasně.
1: Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí, Fórum dárců, Charita České republiky, Hospodářská komora.
2: To je musíte všechno, řekněme, proč tam nejsem já třeba?
1: Postbellum, jo, pozor, tam.
2: Ksavere, proč tam nejsem
1: čeropačka.
2: Já? Co?
1: No já se dívám, stejně nejste.
2: No nejsem. To bych věděl, kdyby mě oslovili.
1: Syndikát novinářů České republiky, to ještě existuje.
2: A já nevím, ale já bych chtěl být náhodou v divácký radě ČT. A já bych poskytl konzultaci a zpětnou vazbu.
1: Výbor dobré vůle Petra Holce. Je to napsané.
2: Víte, co bych jim řekl, Sabere? Vypněte to.
1: Já vím.
2: Vypněte to.
1: To jsou ty vaše rady. Vypněte
2: to jsou ty moje rady.
1: Ale no. Vy nemáte dobrý vztah k médiím veřejné služby.
2: Nemám. Já jsem se šel z cesty.
1: No a já se vás tady snažím napravit, protože někde se ty prachy, pane Holče, musí utratit. To není jen tak.
2: No to já chápu, ale jsou to i moje prachy, Xavere.
1: Řekněte mi, teď to bude 9 miliard. Řekněte mi, jak byste utratil 9 miliard. To není jednoduchá věc.
2: To bude 9 miliard už, jo? Na příští rok rozpočet.
1: No ne, už teď
2: letos
1: začne platit ten zákon.
2: No tak od příštího roku.
1: Ne, od května nebo od kdy?
2: No tak to bude... Příští rozpočet, řekněme teda. Tam už to naplnějí teda. Když potom se začne platit ten zákon o vyšších daních na ČT, no, tak se zvýší rozpočet.
1: Daně, to jsou poplatky, pane holče, žádná nehodno, to mediální jsou, dán.
2: Zlý slovíčka, co?
1: Zlý to jsou ale opravdu zlý slovíčka.
2: 9 miliard, Xaver.
1: No a tak zkuste si odpoledne tady sednout a říct, já utratím 9 miliard. A už

0: Žirek, to jsem vám říkal,
1: Jo,
0: za
1: jo.
0: hotel 300 tisíc a kouzelníka tam měli, nebo nějakého školitele, nevím co, za 20 tisíc eur.
1: No, to je dobrý.
0: Objednali si kodiaky v plné výbavě, barva příplatková,
1: no,
0: 4x4, takže oni dělají, co můžou, ale i tak je to problém to utratit.
1: Dělají, co je třeba, ne?
0: Dělají, co je třeba.
1: No a tak ono, ale já asi vlastně, to není taková fuška to tam utratit. Když jsem se dočet, že Břetislav Rychlík dostal taky melounek za svůj dokument.
0: A co to je melounek, jako pro tak pana to Rychlíka, kdy ten je
1: prestižní dokument.
0: Prestižně, samozřejmě. Hlavně je to pravda láska.
1: No, právě proto.
0: Tak
1: no a tam jich je, takovýhle Rychlíků, ne? Takže tak, tam to zaučí.
0: Ale po melounu, to jde pomalu. Musíte kupovat ty kodiaky.
1: To je jasný.
0: No ne, tak teď pravděpodobně se teda bude vyšetřovat, kdo vydíral.
1: Ano, může to být ten Šarapatka, ano.
0: Takový čestný člověk.
1: To je pravda. Ten by se k tomu nesnížil.
0: Signatář.
1: Ten by se k tomu nesnížil nikdy. A to bude Medveděv, to je jasný.
0: No pane Holče, já mám takový jako vážný téma.
1: Jaký?
0: No, já sleduju přípravy pohřbu svatého otce.
1: Jo.
0: Díval jsem se v noci na to, co to Vatikánu dávali, co bylo přes den živě, tak jsem se díval na YouTube. Já vám nevím, co si o to mám myslet.
1: Ať vy jste takový bezvědec, Ksavere.
0: Já jsem bezvědec.
1: Že to sledujete tak?
0: No sleduju, tak pro mě to zemřel starý pán, jo. Mi to líto. Pro mě to jako nemá tu, jako jaký zástupce Boha na zemi. Protože poslouchám teď audioknihu, která se jmenuje Konkláve.
1: Mm-hmm.
0: Ale jak se volí papež? On to tam, a je to nějaký člověk, to píše, který je z kurie.
1: Jo.
0: Ty z kurie.
1: No,
0: parta celá.
1: Vím, no.
0: A on říká, že za tu volbu toho papeže se s tím různě kšeftuje a že za to dávají, že toho udělá kardinálem a toho biskupem, ale říká i blíštivý kov.
1: No jasně.
0: A co to je ten blíštivý kov? Že by to bylo? Myslíte?
1: Zlatíčko, ne? Co?
0: Zlatíčko. Jo, Vlášek?
1: Tak. No. Ten.
0: Já se musím zeptat, jestli Vlášek teď nejde do Vatikánu.
1: Jasně.
0: No, takže pro mě to žádný zástupce Boha na zemi není.
1: No to si myslím. No,
0: tak je proč? To významný politik, který ale, jak říkal dneska Zao, byl v pořadu,
1: jo?
0: U nás, pan Zaorálek, a mluvil teda skvěle, doporučuji, a říkal, že to samozřejmě je politická figura, ale zcela bez vlivu. Že on nemá jako ten vliv, protože...
1: No a ne, že by neměl žádný úplně. Ne?
0: No jo, ale spíš takový symbolický.
1: Jo, ale víte proč? Protože i katolíci jsou voliči všude na světě a jich 1,5 miliardy. To je velký číslo.
0: Je hodně, jo. Tak u nás moc ne. My jsme takový...
1: A taky jsou tu. Všude. Tak třeba bratr Marián, ten nebačuje.
0: Bratr Marián, jo.
1: Bratr. No.
0: No a teď je tam ten ještě bratr Grolich.
1: Bratr Grolich. Bratři ze Želivy, jo. Máte no tak... bratr k bratrovi?
0: Bratr, a je jich milion.
1: No.
0: A co bratr Čunek ještě?
1: Bratr Čunek je dobrý, ale mě mrzí, že není, že to nešéfuje. Ten by tomu dal zase správný směr.
0: Hm? No, ale proč vám to říkám? Že oni ho tam nosí přes ten Vatikán v otevřený rakvi. A mě vám to přijde...
1: Takový morbidní tohle, ne?
0: Morbidní?
1: No, já nemám to vystavování mrtvol úplně rád.
0: Já taky ne, no. Ale... No a chci navázat, že dneska dopoledne živě už na YouTube jsem viděl, že tam v té katedrále, že? A leží tam vlastně František, dej mu pán Bůh lehký odpočinutí, a chodí ty davy lidí a prohlížejí si jako ledina. Nesmí se zastavit. A já jsem, k čemu je to dobrý? Jakože si říkají, po zbytek života viděl jsem mrtvýho papeže. Já to proto...
1: Já bych nechtěl se jít podívat na mrtvýho člověka.
0: No dobře, tak chcete říct, že až přijde můj den, tak nepůjdete jako? Mě budou nosit tady otevřený rakvi na Povilzonce.
1: A budete mít mauzoleum, ne?
0: No to budu, co? To už se buduje.
1: Tak možná udělám výjimku, Ksavere.
0: Jo? No ne, řekněte, proč to je tohleto? Je to upevňování vlastně, protože celý ten Vatikán je politika jako prase.
1: Celá. No jasně.
0: A Já

0: čtu různé věci, říkají tam, že jemu se žádný reformy tam nepovedly, Františkovi, že to bojoval a že všechno, ale že nula od nuly pošla de facto, že to byl aktivista, pozor, aktivista, a levicový liberál. Mm-hmm. Myslíte, že pravda?
1: To docela jo. Ale tak on je zreformovan na tom, byl trošku tak jako Fiala, ne?
0: No, to asi jo.
1: Žádná reforma.
0: No, no, no. No a teď se bude volit nový papež. Boboši Kuharu to nejde prý.
1: Nejde? Ne. Počkejte, tato, já vám říkám, že Bobina ještě tím zamíchá.
0: Ne, ne, ne, ona jde za to, zastačilo, za komár.
1: Ale tí, ona nevodolá.
0: Myslím,
1: nevodolá, tam ještě by... nebyla, tam nebyla.
0: Ale ona není v kurii.
1: Sám dostane, ta se dostane všude, Xavere.
0: Myslíte?
1: No tak, už je zase v další partaji.
0: Je v partaji, to nevím.
1: No tak kandiduje za další partaj.
0: No, no za koliká
1: to už, no.
0: To jsou
1: tak já vám říkám, ta se tam dostane.
0: Jo? Mhm. No ale pane hoče.
1: Pak to celý převezme. No, no to zprivatizuje.
0: Víte, co blbý, že nemůže být dalším papežem žádný Čech.
1: Jak to?
0: No ne, no protože tam není.
1: Protože tam není.
0: Pan Duka ani nevolí, mm-hmm, protože mu je nad 80. Víte, tam jsou daná taková
1: pravidla.
0: No a je to, je to nespravedlivý a já bych chtěl, aby tam byla aspoň do té volby, aby jsme to sledovali jako fotbal. My jsme řekli, ty vole, fandíme tomu našemu, ty vole.
1: Jo.
0: A já jsem si říkal, jestli nějaký takový ten Halík, nebo Graubner, nebo Malý, víte, tyhle ti, že se tam někdo přece od někud musí umět nasáčkovat. A ono to není tak jednoduché asi.
1: Já vždycky, když vidím Halíka, tak se vybaví jméno Růže.
0: Já nevím, co je jméno Růže.
1: Román od Maria Puca, a bylo to sfilmovaný, takový slavný film. To bylo tak temný jako Halík.
0: Tak já vám řeknu, co se vybaví mě, když slyším Halík. Dorota Máchalová.
1: Mně se vybaví zlo vždycky.
0: No a já to vidím, jak on tam stojí v tom pekle a říká, Dorota, přivez Dorotu Máchalovou.
1: Jo.
0: Já se ho, Halíka, fyzicky bojím.
1: Počkejte, a Halík nepodepsal tak už tu petici za odvolání Součka, to mi neříkejte, že tam není.
0: Tak možná tam je.
1: Tam musí být.
0: Já jsem s ním jednou seděl před vysíláním na Frekvenci 1, že tak tam bylo jako místo, kde se čekalo na vysílání, jo, když ještě. Mm. A já jsem tam s ním seděl sám a on ještě měl takový lakýrky do takový špičky. A teď mluvil a tak a byl velmi jako korektní, jako přátelský. A nějak, to bylo večer v 6, byl press club. Byl nějak jako na pozor, už se mi kus smívalo. A já jsem říkal, ty vole, už je to tady.
1: Jste se začal bát.
0: Už je to tady, ještě dneska do pekla a takhle jsem se díval, jsem šilhal, jestli nemá kopito. pro mě z toho člověka nejde žádná láska, pro mě z toho člověka jde strach.
1: To je zlo, je to stělesnění zla?
0: Myslíte, že takhle? No, takže já mám trošku pocit, že peklo existuje, pane Hoče.
1: No tak o tom žádná, ne? To tady vidíme kolem sebe docela často, ne?
0: Pozdrav od Danteho.
1: Jo.
0: Pane Hoče, aby jsme nezapomněli, vezměte rychle tady poděkování všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. Zaslouží si to dneska, jich máme hodně. Mm-hmm.
1: Takže bez pompy dneska?
0: Cože?
1: Bez pompy?
0: No, jako bez pompy. Trošku s pompou. Chcete, abych udělal trenera?
1: To by bylo nejlepší, no, Xavere.
0: No, tak je.
1: Tak, Jan Zemek, Jan Bacho, díky za velkorysou podporu. Aleš Berka, Jana Majcnerová, Jiří Bidžovský.
0: Počkejte, co děláte?
1: Tomáš Sovano, musíme to přečíst rychle.
0: Ty texty čtěte.
1: A to vydá na... No říkali jsme rychle.
0: Tak já přečtu.
1: Tak byste se díval na hodinky, jako že nemáme.
0: Ne, já, pane Olče.
1: Jste to, tak počkejte, tak já to už. Ale Davídková od Azalky na Vilzonku. Daniel Klement, Přístav pravdy, mistrů Holce a Xavera. Tomáš Pokorný, mistrů z Vilzonky na antialergika proti Vítkovu, pokrytectví, Fialovu lhaní a hlavně proti pučící blbušině, hlouposti a tuposti. A Štěpán Zapadlo. Aby váš náš Přístav pravdy neskončil jako kdysi Pearl Harbor. Foltínová, zraž jsou stále v pohotovosti. No.
0: Jan Zemek, dnes jsem si opět odpustil důchodcovskou krupicovou kaši k večeři a vyměnil ji za kvalitní steak z Vilzonky. Hmm? Honza Pažit. Jan Bacho posílá 5 litr. Hmm? Za úsměv a pohodu z přístavu na Vilzonové 10 dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. Dobře.
1: Tak přes optimismus tady jsme.
0: Aleš Berka, příspěvek pro mistra Xavera na šálek dobré ukrajinské kávy v centru Nový Smíchov a pro mistra Holce na exit plán.
1: Mm.
0: A Jitka Majksnerová, Wilsonova 10 na sladkou mňamku ke kávě.
1: Xaver, já jsem vás prohlídl. Vy jste na mě teď zkusil takovou fialovskou podlou lest.
0: Šorvku takovou.
1: Že jste řekl, ať to udělám rychle a já jsem to udělal rychle a pak jste si to v podstatě ukradl to.
0: Tak ty...
1: Tu minutu slávy, co?
0: No tak byla tam
1: minutu slávy. Jo, vy se učíte dobře.
0: Pane Holče, důležitý téma mám a musím nechat na příští vilzonku, protože za minutu a půl začínám vedle ve studiu točit pane prezidenta. Děkuji vám za dnešek a těším se na příště.
1: Na shledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

pocití dešem smáčí stále hloub, až kránu stopy uplavou. Lidé jen chvíli pláčí, dále jdou a paměť mají děravou.

0: Pane prezidente, díl 25. Naším hostem Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Abych měl klidné spaní, pane prezidente, je možné vyloučit, že...
1: Někoho vyloučit si to?
0: Já to jenom dokončím. To bych možná chtěl vyloučit z dopravy, jak se říká, ale já pořád jsem u toho obřího schodku rozpočtového. Je možné vyloučit to, že toto je věc, kterou někdo organizuje schválně?
1: To není moje karta. Že říkám, že to vyhovuje státu vždycky. To je jasné. Nemyslím si, že někde si nějaký skřítek v tom státu, který říká, udělejme větší inflaci a bude to dobře. Ono tak není. Tomu státu to vyhovuje de facto. Ono mu to nejenže nevadí, ono mu to ten státní dluh snižuje, který by jinak
0: to je,
1: složitě...
0: Ale ten schodek mu nevyhovuje přece.
1: Schodek mu nevyhovuje, ale schodek, když bude splácen inflací poškozenými penězi, no tak je to pro něj daleko lepší. Ale ten schodek on platit nebude. Žádný na paní ministryně Langšádlová nebo ministryně, já nevím, jak se jmenujou všechny, Hubáčková už není, teď
0: už není,
1: skončila.
0: Hubáčková už není.
1: No tak ta to nebude platit z ničeho, že? To bude platit daňový poplatník.
0: S tím
1: další generací.
0: Ruku v ruce jde debata, kterou jsme také pozorovali v médiích před pár dny, a to je to zvyšování platů politiků. Mnozí občané to považují za víc než drzost, se říká chucpe odborně, jestli se nemýlím. A nejsou s tím spokojeni, zatímco politici tedy v této věci moudře mlčí a dokonce někteří z nich řekli, že by to neměli být politici, kdo jim budou určovat mzdy.
1: Tak já souhlasím, že pro politika je, jestli není naprosto darebným člověkem, a to řada z nich určitě je, tak pro politika to, že musí nakonec na zasedání vlády hlasovat o tom, kolik budou platy těch či o něch, to znamená jich samotných nebo v parlamentu, pro drtivou většinu z nich to není milá událost. Ty by byly, řada z nich by byla šťastná, kdyby to dělat prostě nemusela. Byli by šťastní, kdyby to někdo určil za ně. Ale proto jsou to politici, že v té zemi už nikoho jiného nad nimi soudcího prostě nemáme, žádného diktátora, který by tohle mohl dělat, prostě nemáme, naštěstí tedy. Takže ty politici musí cudně říkat, že si tolik nezaslouží a že by bylo lepší, kdyby se na dlouhou dobu řeklo, že stop platům politikům. Já tomu rozumím. Problém prostě.
0: Problém.
1: Kdo
0: jiný by mohl určovat plat politiků?
1: Nikdo jiný než sami politici. To je právě to.
0: Já jsem se k tomu chtěl hrdě přihlásit. Že to klidně vezmu na svá bedra.
1: To by bylo bez vandek. Já myslím, zkusme to dát jako návrh zákona, že vy byste spravedlivě se díval, jak rostou mzdy všech lidí a k tomu přiřadil
0: též odměny bych rozděloval. Tak, pane prezidente, vy máte před sebou novou knihu. Cítím, že z ní máte radost, protože jste ji tak pyšně přinesl. Konec Československa, 30 let od Willy Tugendhat. To je novinka z tohoto týdne, myslím.
1: To není novinka tohoto týdne, to je novinka dnešního rána. Já jsem tu knížku dostal někdy v 10 hodin ráno a už jsem ji stačil prolítnout. Je to knížka, kterou jsme připravili, když se rozhořeli letos kolem Willy Tugendhat debaty, jak to všechno bylo, nebylo a tak dále. Tak jsme usoudili v institutu, že my, kteří jsme to prožili, nejenom já, ale kolega Weigl, který byl od roku 90 nedaleko mě, kolega Jakl, který byl také blízko, tak jsme se rozhodli, že dáme dohromady několik našich textů a vznikla tadyhle ta hezká knížečka. Doporučuji opravdu každému, aby si sehnal, koupil. Já myslím, že to je překvapivé, přesvědčivé. Já považuji za, nebudu citovat své texty, ale myslím, že jsou dokonalé ty texty toho kolegy Jakla a kolegy Weigla. A možná úplně hlavní teze, která z toho mě bije do očí, a Weigl říká něco podobného, ale ten Jaklův název je Tugendhatem rozdělení skončilo, ne začalo. To je teze, kterou my musíme bušit do našeho veřejného povědomí. Prostě v momentu toho zpověstného sezení s Mečiarem pod tímto stromem, který už museli, nevím, jestli museli, ale v každém případě zbourali, tak to už byla ta federace dávno ztracená, to už byla dávno pase. Náš úkol byl jen a jedině zařídit, aby to rozdělení bylo klidné, přátelské, co nejspravedlivější, aby na tom co nejméně lidí bylo tím poškozeno a tak dále. A to já myslím, že tady v těch textech Jaklových, Weiglových i mých v podstatě se důsledně říká, vysvětluje. A jestli někdo, já skoro si myslím, že to každý ví, ale jestli to někdo opravdu neví, tak ať si to prosím vás přečte, určitě to na našem webu našeho institutu najde, jak si tu knížku objednat.
0: Takže na stránkách Institutu Václava Klause to je k dispozici. Určitě. Tak zítra máme, pane prezidente, ten státní svátek. Co to znamená?
1: Ten státní svátek,
0: no, 28. října. Co to znamená pro vás vnitřně a co to znamená pro vás fyzicky, co všechno zítra zvládnete? Ale pojďme prvně od té vnitřní věci. Jak to prožíváte? Protože přeci jenom je to významná věc.
1: Tak zaprvé pro mě je to svátek. Pro mě je to nejvýznamnější z našich svátků. Ano, v tu chvíli došlo k obnovení naší, nebo znovu vytvoření naší státnosti po staletích neexistence této státnosti. Revoluční moment. Prostě nesporný přelom, změna, zásadní posun někam jinam. Takže je to oprávněně náš hlavní svátek. Mě strašně zlobí, když čtu dopředu, ale já myslím, že k tomu prezident Zeman přidal své zavínění. Když čtu už týden běží na České televizi reklama, že zítra večer v 8 hodin bude probíhat ve Vladislavském sále udělování medailí. A já křičím, dupám, zlobím se. To přeci není udělování medailí. Udělování medailí je malá prkotina výročí státního svátku. Zeman to přetočil na udělování medailí. Pro mě a všechny předchozí prezidenty to byl státní svátek a pokus něco zásadního k tomu výročí říci v době, jak se měnila doba. Proto bylo leckdy možné říci něco jiného. Udělování medaile byla doplňková věc. Zeman, který nepronáší projevy a jenom komentuje něco sem tam, tak ten z toho udělal udělování medailí a ta Česká televize na to skočí. Tak zaprvé tohle mě strašně popusuje. Já bych si přál zásadní projev prezidenta republiky k tomu. Já jsem se o něj pokoušel, já myslím, že Václav Havel se o něj pokoušel. To byly pro nás pro oba zásadní projevy, které jsme měsíce promýšleli a připravovali. Teď to zmizelo, teď nezní tady nějaké zásadní slovo. Takže říci, že tím si vzpomenem na toho, či onoho, kdo by si to ještě zasloužil. A já vím, že jak plyne čas nejen od toho roku 1918, to už nejsou pamětníci, ale jak plyne čas od těch velkých historických přelomů, no tak ono je to strašně obtížné vybírat ty vyznamenané. Já vím, že se to, a vždycky jsem říkal, že se to snadno vybíralo Václavu Havlovi, ta najednou byla mezera toho komunismu a byla šance těm, kteří by si to byli bývali, zasloužili a nedostali to v těch 40 letech toho komunismu, tak se to snadno dohánělo. Za mě už to bylo složitější, no a teď je to samozřejmě horší. Já jsem zásadně proti vyzobávání někoho, kdo by si to ještě eventuálně mohl zasloužit, kdo prostě je neznámá, neviditelná figurka, kdo to Zemanovo vyznamenávání dávno mrtvých, dávno neexistujících, je Zemanovo vyznamenání cizinců. Já jsem žádnému cizinci za 10 let svého prezidentování 28. října nedal žádný řád České republiky. Já si myslím, že to je náš svátek a nám se má dávat. Já jsem vůbec odmítal dávat cizincům, já myslím, že někdo v Tramtárii a na Ukrajině zaslouží ukrajinský řád, ale nezaslouží řád český prostě. Takže já jsem proti tomu vyznamenání. Někoho, kdo má nějakou přímou souvislost s naší zemí. Já vím, že to samozřejmě porušovali nejrůznější prezidenti. Nechci jmenovat jenom slavné komunistické prezidenty, kteří dali nejvyšší státní vyznamenání kdejakému šéfovi komunistické strany na světě, ale já vím, myslím, že by se dali najít případy i za první republiky, kdy ten Masaryk dal slavně Mussolinimu třeba a tak dále. No a čili je to náš řád a patří do našich rukou a prostě já zásadně protestuji pro to, aby se obdarovávali. Já jsem za celých těch 10 asi 4krát dal někomu ze sousedních 4 prezidentů. Sousedních 4 zemí, kdy už to bylo naprosto neúnosné. Oni rozhodli, že mě udělí řád a jako bylo tak jako očekáváno, že já udělám protitah a já jsem se bránil a říkal jsem, že ne to a tak. Já jsem 4 kolem dal nakonec tento řád, ale ne 28. října. Ne, to bylo při státní návštěvě Polska, při státní návštěvě Rakouska, ale ne 28. října, to je naše oslava a tam by se takhle ty řády měly dávat.
0: Tuším, že zítra mimo jiné dostane řád ukrajinský pan Zelenský a to by byla výjimka?
1: Pro mě by to výjimka nebyla, já myslím, že ukrajinský řád si určitě zaslouží a ukrajinští poslanci mu ho určitě dají, ale český, nevím.
0: Pokud vím, vy budete mít projev v Míčovně Pražského hradu zítra někdy v dopoledních hodinách.
1: V poledne.
0: Už ho máte promyšlený a pokud by tam byla nějaká důležitá věc, o které budete hovořit, mohl byste aspoň částečně říct, čeho se bude týkat?
1: Vy šikovní lidi, když budete zítra ve 12 pro náš důležitý projev, tak vy se tomu začnete věnovat v 11.20 a za tu chviličku si připravíte a sesumírujete všechny zásadní věty. Hloupější lidé mého typu to samozřejmě píšou, už 2 týdny si to promýšlí, už doplňují, každý večer si to vemou domů, přidají tam, změní tam pár vět, opraví formulace, tady se to nerýmuje, tak se tam přidá něco jiného, dají to přečíst kolegů v práci, jestli nenamítají zásadně a tak dále. No a to já už dělám nejméně 14 dní každý den.
0: Takže vypichněte jednu věc. Co tam bude?
1: Nevím, já to svou nemám teda, ale já bych vám to rád prozradil, ale nevím, tak já zaprvé ten můj projev v každém případě zdůrazňuje jeden moment, že to sice není projev, který by měl vyhlašovat blbou náladu, ale je to projev, který řekne, že i když v těch 104 letech podobných projevů a výročí. Jsme to slavili v různých situacích, v různých momentech, v různých náladách. Tak přesto, a byly hrozné, někdy vůbec nebyly možné oslavy, konec konců oslavy nebyly ani v covidové éře, tak mimochodem, jak ukazovalo to, o čem jsme teď mluvili, tak přesto jsme něco mohli slavit. A tentokrát můžeme to slavit, že jo? Není žádný absolutní zákaz, ale já myslím, že jsme, a to je jedna z mých zásadních tezí, že teď to pravděpodobně oslavujeme v nejnepříjemnější, v nejhorší chvíli našeho polistopadového období. To je teze číslo jedna, jak já to cítím. My jsme v takové situaci od roku 90 nebyli. Tenkrát, já nemluvím o dobré či blbé náladě, ale tenkrát byla pozitivní expektace, radost, šance do budoucna, příležitost něco dělat. Teď je krize, inflace, špatná nálada opravdu. A ne, že by někdo vyhlásil, ale to je moje základní teze a já bych si velmi přál, aby si lidé, kteří jsou zodpovědní za naší zemi a za naší budoucnost, aby prostě se k tomu přiznali a připojili a řekli, teď jsme v této situaci a teď je třeba udělat změnu, jít dál a tak dále. V tisících jedna věcí od dalšího budování obřích deficitů státního rozpočtu počínaje po já nevím, co ještě. Takže o tom je ten můj pár minutový projev, že já vím, že posluchači neposlechnou víc než tak 7 minut nebo něco takového, tak je skutečně krátký. Proto každá ta věta je vyčištěná. Budu určitě dneska večer ještě škrtat adjektiva. Rozumím. Aby byl o kousek ještě kratší.
0: Ještě mě zajímá váš osobní názor na jednu věc, kterou takový fenomén v posledních týdnech, nevím, jestli to sledujete v médiích, která různí aktivisté poškozují například umělecká díla, velmi drahá a vzácná, a přilepí se vždycky někam. A já to, pane prezidente, v tom svém jednoduchém uvažování pořád neumím pochopit.
1: Já myslím, že jestli jsou tady nějaký majitelé a výrobci kvalitních lepidel, tak já myslím, že já bych jim poradil, aby těmhletěm lidem dali svá nejkvalitnější lepidla, aby když se přiletí, aby už se nedali nikdy odlepit, aby už tam navždy museli zůstat. To by byl správný trest.
0: Já přemýšlím, kam se mám jít já přilepit.
1: No, kde by vás všichni viděli.
0: Co mám polít? Co
1: a máte tolik toho lepidla, aby...
0: Seženu, pane prezidente. Vede to někam? Jsou aktivity tohoto druhu k něčemu?
1: Prostě samozřejmě, že ne. Dáváte mě zavádějící otázky, o kterých víte, že na ně mohu odpovědět jen jedním jediným způsobem. Vždycky to byl nějaký blázen, který chtěl tu v Louvru, tu někde jinde poškodit nějaké umělecké dílo, že si to zrovna teď narůstá. Ano, že ta doba je bláznivá a všichni mimořádně šílení lidé dostávají zdánlivě podporu, protože si na sociálních sítích najdou svou malou bublinku lidí, kteří jim zuřivě tleskají a kteří je v tom podněcují a oni si myslí, že ta bublina je dostatečně velká a že vlastně to je veřejnost a to je názor lidí a tak dále. A tahle ta popletenost, která nikdy nedosáhla takových rozměrů jako teď, té se já opravdu děsím a nevím, co mám říkat svým synům, už ne, ty tomu rozumějí, ale vnoučatům.
0: Ještě jedna krátká věc. Už je několik týdnů po komunálních volbách a hlavní město Praha ještě nemá vládnoucí koalici. Údajně je to tak, že vedení ODSky tlačí na ty pražské politiky, aby byla jaksi koalice na vládním půdorysu. Tedy s Piráty, ti jsou dnes svázaní s panem Čižinským a Praha sobě. Zatímco to vypadá tak, že někteří členové té Spolu by rádi vládli s hnutím ANO. Jak myslíte, že to dopadne a máte pochopení a pro ten krok vedení Spolu?
1: Dopadne? Ne, já si myslím, že ty volby, to je jedna ze součástí také toho mého projevu zítřejšího, prostě je rozpad politického systému, rozpad politických stran a náhražkou toho rozpadu politických stran jsou modely trojkoalic, pětikoalic, šestikoalic, dokonce někde jsem objevil v nějakém krajském městě. Ale přeci vytváření koalic, často i předvolebních koalic, není nic jiného, než co jsme nenáviděli za komunismu, a to byl systém Národní fronty. Prostě to bylo, že nebojují jednotlivé strany o své místo na slunci, nepřichází se svými konkrétními návrhy. Prostě to je zamotání toho celého systému. Takže jestli v Praze nakonec bude vyhrávat pětikoalice nebo šestikoalice, je to beznadějné v každém případě.
0: 25. díl, pane prezidente, právě končí a já se těším na 26.
1: To bude kolem 17. listopadu, to bude další výročí.
0: Těším se, pane prezidente. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

měl 7 hodin, 3 měsíce a 6 let. Melancholicky jsem pozoroval svět, tmavo-modrý svět.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
1: Už se to blíží.
2: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
1: Nervozitu cítíte taky?
2: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
1: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události, například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obviňovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tomu si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetně on tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc, na Dozimetrho se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo. Že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on začne, on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN a teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
2: Začal
1: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale,
2: no, jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
1: No tak to tak je a myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
2: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila, ježiš, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
1: Nějaký papers. No.
2: Nějaký papers to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem A tehdy v českém rozhlase, v české televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o Papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřáno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je, a od té doby nic, uplynuly 4 roky, vy jste slyšel nějaký další jména?
1: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
2: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama, ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí těch nerozhodnutých se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama, tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud, a už teďka, ještě soud ještě ani nezačal, už teďka jako z toho lezou věci, naposledy v té obžalobě psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, které jak budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
1: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby, no.
2: No, tak na politickou stranu.
1: Na
2: tak,
1: politickou stranu.
2: Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro, a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
1: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
2: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom
1: článku. Tak se zdiskreditovala, no?
2: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
1: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
2: No tak nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
1: No v tom to není, v pindíku to není.
2: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom
1: spíš
2: není.
1: Se chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
2: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno. Že ta schůzka byla od 8.30 do 10. Což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím, jak vy, Xavere, ale já, když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a abych šel teďka do sauny, prostě. To je jako super program na 8:30 ráno, jo. To je opravdu, no je to takový, je to celý hloupý, a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
1: A vedro taky.
2: Protože když jste jako v 8.30 v sauně prostě na Brumovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 8:30 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností po roce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
1: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
2: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranický pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo, jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoct těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
1: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
2: Tak on mluvil o Dmytro Kulebovi.
1: Kuleba.
2: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomat

0: úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
1: No, mistr Zhao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
0: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý na ručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
1: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
0: To je klidně možný asi, že sílí, tak kdo by, koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve své zemi rusáky.
1: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
0: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako první den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
1: Ne.
0: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozvede nebo nějak jako jsou odloučeni a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jaký říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spat si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. Jo. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo, to je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
1: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
0: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
1: A jaký máte vysvětlení?
0: Já nevím, tak možná je to...
1: Provokace?
0: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa. Jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkera z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útoční, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
1: No.
0: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
1: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
0: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo,

0: tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
1: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Jsem nenašel nic.
0: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
1: No, a to je divný, ne?
0: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
1: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
0: A Rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad to je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
1: Co se bude dít, jasně. Tak, nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
0: No tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrova nějaké informace měla. A ona jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmeme problém a budeme jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budeme doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali, tedy jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám opak milostivě ukázal, abyste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady po tom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrova o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
1: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
0: No, tak.
1: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy. CZ po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
0: No tak jako samozřejmě jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně, já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše, a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra, nebo že se něco výrazně změnilo, tak proboha, vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni si takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo. Pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
1: Takže nic nového vlastně.
0: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď je těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
1: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
0: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase probereme.
1: Díky, nashledanou.
0: Nashledanou vám i divákům.
1: Podtrženo, sečteno, a naším hostem byl pan Petr Kolář.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Markéto, musím se přiznat, já si začínám připadat jako šéf poslanců ODS Marek Benda.
2: A co pak se vám přihodilo?
1: Marek Benda v souvislosti s bitcoinovou kauzou prohlásil, že je starý muž a ničemu nerozumí. Já jsem to ocenil, tak jsem si naše země v dobrých rukách, je to pod kontrolou, ale já si připadám, no ne snad jako starý muž, ale ničemu nerozumím už, protože jak se blížíme k volbám, tak najednou se stalo to, že kdo chce snižovat daně, tak je v podstatě dezolát. Za chvíli se rozvíme, že napomáhá Putinovi, protože tady se úplně převrátilo všechno myšlení i to, jak je to prezentovaný médií.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Hraje vám Rádio Xaver. Posloucháte Rádio Xaver.
1: Pane, ať si stéblo trávy, nebo obyčejný list,

v rádiu zpívají zlatý slavíci. Sokna vidím starce kráčí ulicí, jak proti proudu řeky hučí vcí. A neslyší ty hity, v dosti už

brečí za svojí. Mám tu ty krásky, snad se vrátím k ním, anebo půjdu vedle zazvoním, ať poznám, kdo tam bydlí. Ta, co mi přišla právě otevřít, není moc k světu stejně jak ten byt. Já ji však můžu rumem pohostit a nabídnout jí židli. Na pohled jsme jak duo komiků,

0: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
2: Moravskoslezském
1: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. Teď se, pane Reichle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo milion hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhle tu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne. Aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně. Ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
2: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
2: Ne, to není laciné.
1: Jste proruský politik, pane doktore Reichle.
2: Nejsem. Jsem čistě pročeský politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
2: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu? Že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují. Ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, na to, aby byla upozaděna a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. Milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
2: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
2: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
2: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak ne, klidně se...
2: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
2: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefány kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
2: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak...
2: Já jsem dezolát jenom.
1: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
2: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
2: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
2: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártym, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicioznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, který nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takže je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy, případně když se dostanete do sněmovny, zákonodárci, s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
2: Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
2: Ne, já jsem dneska takový... v opozici vůči vám, ale je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech, za naše peníze, na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje PAKŠ, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy, a k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
2: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně, a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne, a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
2: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám 70. to spočítané.
1: Jedna bych. Není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
2: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom, říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
2: Já myslím, že dá. V celé řadě další věcí notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
2: Já myslím, že, jak už jsem řekl, podle mého názoru, já to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
2: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
2: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
2: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle je.
2: Já ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Reichle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
2: Určitě.
1: Ale my občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
2: Ano.
1: O čem to svědčí?
2: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
2: Chytrý možná, ale skorumpovaný zcela jistě. No, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ti Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně udělal, poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby, takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
2: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
2: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
2: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně
2: ano. Ano.
1: Celý šmitec.
2: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. No to... A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defense Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP.

0: těch leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. Potom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
0: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekroa, takovou váženou osobu, tak vy ji označíte, já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena, za šaškyni?
0: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka, šaška.
0: Šaška.
1: Vy jste ji označil za šašku.
0: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
0: Ale obohatil jste můj slovník, děkuju moc krát, já mám tyhle
1: je to dobré?
0: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, tam by se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekroa Šaškyně?
0: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to nevylučuji. Jste použil.
0: Možný to je.
1: No.
0: Nevylučuji to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že vznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktore.
0: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To uděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
0: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
1: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
0: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z tohoto nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
0: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
0: Vůbec.
1: Mm-hmm. No a
0: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby

0: investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
0: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů. Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
0: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Právně zákonem, ne?
0: No, ale to podle mě není prostě úplně možné, jakoby tady nějakým způsobem...
1: Tak ve světě to je.
0: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
1: Vaše řešení
0: je jaké? To by nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ty developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Miroslav Korecký. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Němcová. Dokud Moskva nezastaví válku a nezaplatí škody, nemají Rusové v Česku co dělat. Tak to je ostrý. To je ostrý. Souhlasíte s tímto? Je to vám příjemné?
1: No, vždycky, když čtu nějaký takovýhle velmi razantní výrok paní Němcové, tak vždycky vzpínám ruce k nebesům a děkuji ODS, že paní Němcovou nevyužila do nějaké vyšší, zejména exekutivní role. Kdyby byla paní Němcová ministryní zahraničí nebo obrany nebo něčeho, tak se bojím, že už jsme dneska někde úplně jinde, že sice často Petr Fiala nebo i další členové vlády říkají, my jsme také ve válce s Ruskem, ale je to taková trošku nadsázka, ale že možná, kdyby tam byla paní Němcová, že už by to byla čistá realita, no, protože ty její, ona se tak z takové té velmi oddané faninky Václava Klause, ona byla takové té jeho pretoriánské gardie vždycky, tak se přetransformovala v takovou tu matku Terezu české politiky a vždycky to je, jak, co její věta, to je tedy skutečně zásadní soud takového rázu, že jako to už s politikou ztrácí mnoho společného.
0: Mě to překvapuje, víte, i vzhledem k tomu, že ona navenek vypadá jako taková jemná žena. No, to je potřeba uznat, že... A tady z toho já cítím takovou zlobu, takovou nějakou agresivitu, že tak kdyby přišla do mateřské školky, kde budou tři ruské děti, tak je postaví ke zdi a zastřelí.
1: Já jako to... Nechci to zase úplně jako říkat, toho, že tam není jediný problém, cítíte? Že samozřejmě jako, jak se dneska chovat k Rusům, když my nejsme s Ruskem ve válce, ale minimálně máme s Ruskem nedobré vztahy, řekněme to takhle, tak jakým způsobem to dát jakoby tomu státu, tomu režimu jakoby pocítit. No. Tak teď jsou tady takové ty různé zabavování majetku a já nevím co, a tady přestala vláda vydávat víza Rusům, což způsobuje mnohé teda problémy rodinám, které jsou rozdělené, já nevím co, ale jako musí to mít nějakou míru, ale říct, že jako Putin se zbláznil a okupuje Ukrajinu a proto teda jediný Rus tady nemá co dělat, včetně asi tedy Putinových oponentů, kteří tady dlouhodobě působí a žijí, tak to si myslím, že je úplně mimo.
0: Já tedy, pane Korecký, na rozdíl od paní Němcové, naštěstí o ničem nerozhoduji. Naštěstí. Ale přijde mi trestat obyčejné lidi, kteří třeba vůbec nesouhlasí s politikou Putina a určitě tam je spousta takových, spousta lidí, kteří jsou na něj naštvaní, normálních, seriózních umělců, sportovců, všeho, tak tady ta generalizace mně přijde tak strašně nebezpečná. Tak mně to přijde nebezpečný, zejména z úst takové to vrcholové političky.
1: Já jsem říkal, že to je těžký problém, že je určitě spektrum celých těch řešení, co dělat a jestli pustit Rusy na Wimbledon a jestli pustit tam a to, ale jako vždycky to krajní řešení říct, že tady prostě Rusové vůbec nemají co dělat, to je úplně mimo. No.
0: Tak. Pomohlo by snížit počet obyvatel Ruska na 50 milionů, řekl Valesa. A to ještě horší než Němcová.
1: To je taková polská Miroslava Němcová, bych řekl trošku no, ale já miluju jednoduchá, rychlá řešení složitých problémů. Rusové jsou problém, Rusko je problém, je velmocenské ambice, tak to vyřešíme tak, že dnešních, nevím, 150 či kolik milionů Rusů snížíme jejich počet na 50 milionů. Technické řešení, které pan Valesa úplně nenastínil, jakým způsobem k tomu chce dospět, jestli to nějak souvisí s tím, že zítra má výročí 80 let otevření vyhlazovací tábor Treblinka, kousek od Varšavy, nebo nevím, jakým způsobem by to chtěl udělat, ale je to krásné řešení, jak říkal Stalin, jest člověk, jest problém, nět člověka, nět problémy.
0: Tak to je říkal úplně, Stalin, jo,
1: to říkal Stalin, protože, a velmi se mu to osvědčilo, že jak vyhlazoval ty národy celé a nechali vyhladovět a všechno, tak to je přesně tohle to řešení. No, jako, jak pobijeme ty Rusy, nebo je jako splinujeme, nebo co s nimi uděláme, jako se 100 miliony Rusy.
0: Taky by to...
1: Hitler vyhladil 6 milionů Němců, 6 milionů Židů a on chce nějakým způsobem zlikvidovat 100 milionů Rusů.
0: Já jsem okamžitě hledal, kolik mu je Valesovi. Ono už to může být taky
1: stařecká
0: jako demence trošku. Protože toto normální člověk přece nemůže říct o nikom. Prvý, druhý,
1: rozpočítejte se.
0: Chlapci, ke zdi. No jo. Jak je na tom zdravotně Putin? To je velká otázka, protože paní Jamila, víte, která je to paní Jamila?
1: Ta? To je moje velká oblíbenkyně.
0: No moje taky, já jsem fanoušek.
1: Na to jste si měli pozvat se mít, aby vám to řekla, to by vám tady vyšvihla chorobopis, no. Diagnózu.
0: Šéf CIA svým názorem rozesmál publikum. No, tak objevují se spekulace, že je na tom špatně Vladimirovič. Možná tam ten Valesa už začíná od něj.
1: A šéf CIA řekl, že naopak Putin je tak zdravý, až je nám to nepříjemné, nebo něco takového. No, tak těžko říct, tak Putinovi je 70, myslím asi už, tak předpokládám, že asi bez nějakých chorob nebude, nebo problémů, ale jestli je to skutečně tak, jak říká naše paní Jamila Stehlíková, je vždycky ve svých sloupcích nazývám kazašská baba Vanga, protože ona má takový ty předpovědi, že Miloš Zeman zemře už za týden a o Putinovi říkala před 9. květnem, že jeho tělo je tak prolezlé metastázami, že ani do toho 9. května nevydrží. No a vidíte, tak je červené.
0: To mě vůbec nedochází, kde člověk bere tady odvahu k takovýmhle. To je pro mě stejná kategorie. Němcová, Jamila, prostě by měl dostat jako zbrojní pas na tu hubu.
1: Zase, jak by byla smutná ta politika bez takových lidí. Včetně jo, třeba ale, i pana Jandáka. Že jo? Taky,
0: ale
1: taky,
0: to máte pravdu.
1: Ten
0: to
1: máte pravdu. Své ráz národního lovu takový.
0: Viděl jste toho Putina, jak čekal na Erdogana?
1: Viděl.
0: Je to jako problém, nebo je to opravdu ponížení, myslíte? Tak chvilku počkal, já každou chvilku
1: trošku
0: čekám.
1: Trošku mě překvapilo, jak to dominovalo těm médiím, jako to video s tím asi 4 vteřiny, co on tam tak jako přešlapoval a Putin pokořen.
0: No 4 vteřiny, a to bylo tak 30 vteřin.
1: Jo, tak já jsem možná viděl jenom nějaký sestřih, ale jako, no, tak počkal, no, tak jako jsou diplomatický signály, které jako politici si udělují jako navzájem, tak možná to opravdu bylo, že turecký prezident se chtěl jako ukázat, že on na něj počká ten ruský, ale...
0: No ale on tam přišel a normálně si podali ruku a na kamošsko, podíváme se do foťáku. Takže nic tam jako, kde jste? To jako...
1: Tak on ho, Putin teď potřebuje toho Erdogana, jako aby přes něj nějakým způsobem tam byl nějaký kontakt aspoň s tou Evropou a podobně a snad to, tak...
0: No a všimněte si, kolik ještě se teda najde takovýchto lidí, kteří se s ním baví a podávají si ruku, jednají. To není, že by ho celý svět.
1: Nám se to zdá, jako, že Putin je někde v koutě a to, ale když vidíme, jak on právě s tím BRICSem, což je takový to sdružení, ta Čína a Brazílie a nějaké státy, ty tam, jako, tam stále jako Putina berou úplně normálně. No, Indie, to jsou to všechno státy, které mají miliardy obyvatel. Takže takový ty představy, že my si tady přestaneme odebírat plyn a on ten plyn bude muset, já nevím, vypouštět do atmosféry, to je nesmysl samozřejmě.
0: No jo. Tak, vypuzený starosta vrací úder STAN. S novou kandidátkou u voličů boduje. Toto se mně tak líbí. Musím říct, asi mám škaredou povahu, to je tak hezký, že jim někdo předvedl tomu vedení STAN, zače v Pardubicích Perník.
1: To jsou, myslím, Poděbrady.
0: Já vím, ale to je takový citát.
1: Zače v Poděbradech Perník. Ale...
0: Zače v Pardubicích Perník a zač jsou v Šupicích Jahody.
1: Aha.
0: Se říká. No, fandím, to je můj favorit.
1: Jo, já jako, mě bylo skoro líto toho STANu, s každou tou další kauzou už je mi ho skoro líto, jako už je ten někdo tak jako zadupaný do země a v prachu se tam válí a krvácí ze všech ran a ještě na něj další šlapou, tak už mě pak vždycky začíná trošku jako těch lidí být až skoro líto, že se to vždycky týká teď toho STANu, jakákoliv kauza teď se týká STANu, ale já vás překvapím, já jako v tomhletom celkem jsem souhlasil s tím hnutím STAN, že oni jakoby se snažili toho starostu nějakým způsobem donutit k tomu, aby odstoupil minimálně z vedení té kandidátky.
0: Za 20 let starý for byl by.
1: No, je to 20 let starý for, ale on ho zopakoval teď na zastupitelstvu jako k velkému pobavení a

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
0: Posloucháte Rádio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
2: Ksaver to vždycky taky píš.
1: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
2: Indisponovaný.
1: Co pak, co se vám přihodilo?
2: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
1: Já jsem taky čet.
2: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
1: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
2: To není pravda.
1: A proto to jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
2: Na mě sedli hodnoty, Xavere.
1: No, to je skoro...
2: Když jsem se narodil.
1: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
2: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
1: Ale...
2: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
1: Koho?
2: Fialu.
1: No.
2: Pane... Petře, prosím vás, vemte to vy.
1: Čili vy si vykáte?
2: S Fialou? My se neznáme.
1: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se. Dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor. Ale to je jedno.
2: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
1: To je jedno.
2: Je pan profesor Xavere. Konzervativní muž, to nevíte.
1: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
2: Vážně? S Vítkem?
1: Ne. Sám se sebou.
2: Tak to nemusíte možná rozvádět.
1: Řeknu.
2: Jo?
1: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už, tak raději toho, tady toho pana Rakušana.
2: No tak to je jasný, ne?
1: Tak to mi řekněte.
2: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácký Nitra.
1: Tak já vám řeknu,
2: je,
1: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
2: Střelec?
1: Střelec.
2: Čeho? Koho?
1: No ne, že se nebojí.
2: Jako do zimetru myslíte?
1: Ale jo, dobře.
2: Dobře, ale jo.
1: Rakušan, Fiala je bázlivý, Ferda, prostě.
2: Přesně tak a to je dobře u nich, Xavere. Při těch neschopnosti. A děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
1: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost. Řekne dost.
2: Jo?
1: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když
2: si
1: uděláte.
2: Jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
1: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
2: Já si říkám. Ne, Xavere, já...
1: No mám pocit, že se trošku tak jako...
2: Já to vidím. Trošku do vás to pro nějaký magie, ne? Taková,
1: kolik,
2: co?
1: Kolik vás tady je?
2: No a já to vidím. Xavere Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Minister vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
1: Kdo?
2: Lukašenko, Rakeťák Kim. No, a tahle parta.
1: To jo.
2: To není normálně možný přeci už, co?
1: No, jenže nemůže to být tak, pane Holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové. A řekli, že plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí vedle ty marketing odborníci A říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
2: No samozřejmě, že jo, Xaver, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já ti řeknu, on je...
1: Já to taky myslím. Ne?
2: On je taková hodnotová svině, můžu říct. Že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
1: Ale každý...
2: To je hodnoťák.
1: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezident. Ale sní.
2: Xaver, večer u televize, doma, v soukromí.
1: No.
2: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím naše Věra. Sedí doma, větákovka. A ta neříká,
1: moje Věra.
2: Máma říká, táto,
1: neříkejte si, naše Věra.
2: Ty bych byla premiérkou.
1: No.
2: No a tam to skončí ty sny. Doma. Za těma zbáš. Slyšel jste někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
1: Ne, veřejně, ale...
2: No, tak vidíte, ale, to je ten rozdíl.
1: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
2: Co?
1: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou, a všichni i významní, i moje Věra nakonec, říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
2: To já vím, ale říkám... U některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
1: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
2: No tak vy jste takový výtek druhý.
1: Chcete vědět, o čem já sním?
2: O čem?
1: No ne, vážně, teď
2: to je,
1: seriózně, ne, teď tady vždycky tak jako, no, a já vám to řekl.
2: No?
1: Já sním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
2: Tak to já vím.
1: A... Kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to a no, mám to vymyšlený zkrátka, mám to vymyšlený a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
2: No a na to dojde, ne?
1: Tak už jsem starý.
2: Ne, a já jak vás sleduju, tak myslím, že máte našlápnuto.
1: No tak ten pan chudárek je teď na 6 let.
2: Ksaver, já jsem teď viděl někde na fotce Friedricha.
1: Mildu!
2: Já ne...
1: Neříkejte to, pane Holče.
2: Zůstanu hodnotovej.
1: Je to sympatický, milej...
2: Já jenom řeknu, já jsem se lék.
1: No, tak oni
2: mají to stalo, ne,
1: v té redakci starý foťáky, takže
2: jo.
1: Ono to přidá červený nos, ale to za to nemůže on.
2: Tak to jo, to jsem
1: přišel. Jo, to jsou ty starý, tam je málo pixelů, málo.
2: Detekoval nějaký tak, jako horší signály.
1: Někteří lidé by si mohli myslet.
2: Tak, no, to mě napadlo.
1: Že to je, že jako, ne.
2: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
1: No tak pane Holče, počkejte, to už jsme, to jsme úplně někde jinde. No ale dovolit, můžeme se vrátit pak České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel z pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
2: Xavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
1: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit.
2: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
1: No, takže to je... Myslíte, že je levák?
2: Rakušan?
1: No.
2: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat a pak říkal...
1: Taková dobro.
2: Jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blboský. No, máte pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
1: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wirtschaften das.
2: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wirtschaften das taky v Česku.
1: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
2: Jen 5 nebo 6.
1: 5 nebo 6. To jsou povolené ztráty.
2: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
1: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
2: Nebyl.
1: Tam jsou prý povolené ztráty žádná celá 0,2%.
2: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
1: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
2: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
1: To mě vysvětlete, pane holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou. Jako...
2: Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
1: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
2: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
1: Jo takhle, oni se bojí.
2: No.
1: Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
2: Nemáte to ze dvou?
1: Nemám. Ne. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka.
2: Uh-huh.
1: Říkám to dobře, Michalík?
2: Uh-huh.
1: Věšek. Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
2: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
1: Já jsem to slyšel v metru.
2: Jo. Já v tramvaji.
1: Tam v tramvaji, jo? V 9 nebo v 12 nebo kolik?
2: Ne, 18 se
1: jel. 18. To říkají takové věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takové starší paní.
2: Jo.
1: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
2: Právě, proto já tomu nevěřím.
1: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane holče? Chcete to slyšet?
2: Jo.
1: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
2: No to doufám už nebude.
1: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
2: Jo, ale já...
1: On je dobrý.
2: Jo, jasně.
1: Šichtář. Já ho vidím ten s tím, já ho rád poslouchám.
2: No jasně.
1: A on je takový jako člověk, jako z filmu trošku.
2: Z filmu?
1: Hmm?
2: Ale jak to myslíte? Jako, jakýho?
1: Tak mě se to blbě říká, z jakýho? Z nějakého thrilleru.
2: Jakože lehce vás straší?
1: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu Nekonečnýho. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
2: Vy ho chcete tady poškodit já?
1: Naopak, já doufám, pane holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
2: Jo.
1: A ale... že budou protiváhou, nejenom, že se dostanou, že tam budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
2: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
1: A já myslím takhle zdviženým prstem.
2: Jo. Bacha na to.
1: No.
2: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
1: A to nehrozí.
2: Vy byste se nespli.
1: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy.
2: No. Ksevere.
1: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho... Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Ty nemůže ani cítit, Tomio.
2: Ne, já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fial nebo Rakušan.
1: No jasně, že ne.
2: Jo, a na takový politický funus to bych jim šel o Vivax, Savere. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
1: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane Holče.
2: Tak to se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
1: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
2: Ajaj.
1: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
2: No to je dobrý.
1: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
2: No tak to o tom nepochybu.
1: A kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
2: Tak to rád slyším.
1: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste,
2: jako v té písnice?
1: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponované.
2: A tak místo předseda tam musí být, ne?
1: A vy jste místo předseda?
2: Já jsem místo předseda.
1: No já tam dám asi předsedu teda. Mě to jste mi neměl říkat.
2: Místo předseda musí být.
1: No, ale tam nebudete úplně jako... Oni to založili na takových jako přirovnaných, na takových metaforách.
2: Já vím, vy jste člověk tak, metafor. Tak, to se o vás ví.
1: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
2: Jasně, Xavere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
1: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec...
2: Já vám to podepisu, Xavere.
1: Tak to prohlašte veřejně.
2: Prohlašuju to. Nechám vás složit svobodně písničku umělecký, na klub Sviní.
1: Umělecký, no. Umělecký, protože umělecký, ne?
2: A co? Co umělecký? Co si...
1: Nevím.
2: Říkám, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
1: Pane Holče, a víte, jak vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal. A přitom je... Tady čím dál méně svobody.
2: No ale já jsem hodnej.
1: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
2: No to jsem.
1: No tak jsem. Tak počkejte. Tak
2: ale já jsem dobrá svině.
1: Musíte si vybrat, pane Holče.
2: Já jsem dobrá svině, jak jsem řekl.
1: Jo.
2: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
1: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
2: Já nejsem svině jako Rakušan. Já jsem dobrá svině.
1: No. Já mám... Totiž s tím vaším Rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
2: Jo, jaký?
1: A to je to šmírování, ty zase.
2: No tak to je, on je šmírák, levák, lhář, no.
1: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
2: Ale on je tím Xavere posedlej. Víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou čtyřletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, proboha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovory na vnitru?
1: Dvousměrný, ne? Nebo
2: a pak jednosměrná cesta rovnou někam?
1: Jednosměrná cesta na gulak.
2: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, proboha? Takže tohle to tam všechno za ním je a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák.
1: Já
2: no.
1: Vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
2: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
1: No a...
2: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
1: Tak na takový chránění mu sedu, pane Holče.
2: Já tomu docela rozumím.
1: To jsou zlí lidi, pane Holče.
2: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
1: No ale lidi, bude mít část jako lidí, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých spolu, že už ne. Už ne, už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke Stanu.
2: Já myslím, že se chystá ke Konečný, to vám říkám.
1: A jo, no.
2: Konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho spolu.
1: Myslíte vážně?
2: No jasně.
1: Tak to já jim zkazuju, když...
2: Stane tě, největší zlo.
1: Když tak motoristu.
2: Stane největší zlo. To má to pol pravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xavere.
1: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No.
2: No já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
1: Já jsem se zasnil, počkejte. Uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
2: No zápis je jasný.
1: Ježíš, kdo jiný, než ten pan On je ministr vnitra, ne?
2: No.
1: Ministr policie.
2: Chci být premiérem.
1: Cože?
2: Vole, chci být premiérem.
1: A já vidím, že vás to nějak vzalo.
2: No to vidíte dobře.
1: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já? Dva nebo tři? Mm. Lexaurin svým z toho si nebyl. To nejde.
2: To ani neznám, co to je.
1: To jsou taky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky. Ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla. To si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal. A sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. Kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, a to uhaste, děcka.
2: Kdybyste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere, s Lexaurinem.
1: Ale já to nejím. Ale klidně, to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
2: No tak nechte to předepsat a pojedem do Brna to dílovat.
1: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
2: Vít.
1: A nenapíšem
2: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiérně, protože ho mám rád.
1: Tak já napíšu Vítek.
2: Dobře.
1: Jeho to potěší, ne?
2: Vítek, no.
1: Vítek Rakušan. Rakušana.
2: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
1: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz bychom měli XTV.
2: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
1: A to, že existuje?
2: Určitě.
1: Za šmírování... Pane Holče.
2: No za šmírování k sebe, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
1: A že?
2: Si není možný.
1: A všechno je možný.
2: No asi už jo.
1: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
2: To by mohl být vicepremiérem, ne?
1: Kdo? Piky?
2: Hm?
1: Je nuda.
2: Pro gender.
1: Toto já úplně nenávidím.
2: Co?
1: No toto, co vy děláte? Jo? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal, jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
2: Jo.

0: premiérem, tak to taková víra.
1: Já jsem řekl Pikoro.
0: Pavel Radslavský.
1: Kdyby bylo Pikoro, no.
0: Koncesionářský poplatek na přístav pravdy. Děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková. Na vozovku od Azalky. Díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. A Daniel Klement, na Velzonku, Čiči, Jahodu a Adonise.
1: Tak,
0: Savere.
1: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
0: Ta Čiči taky. Ta Čiči sklidila, lalo. Mega úspěch, ne?
1: No.
0: Co?
1: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
0: Už zas?
1: No tak, teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
0: Co to znamená?
1: No tak zasedám, ne?
0: Jo.
1: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
0: Já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva Dekrová zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
1: No,
0: tak jsem to
1: asi. No. Počkejte, nechte no? si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
0: Jo?
1: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad z Čiči Tornádo. Řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
0: Žádný střeva ani vnitřek.
1: Žádnou,
0: Čičina nemá střeva ani vnitřek.
1: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
0: Jste se rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
1: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
0: Já jsem si říkal, jak jsem
1: a,
0: no? řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?
1: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
0: On je tam být generální.
1: Generální prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí
0: tak
1: pošle
0: to jo,
1: poplatek.
0: Tak to.
1: A tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15-letý natočil odpoledne v garáži.
0: No
1: doma,
0: ale líp asi, ne?
1: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On, no,
0: to je hlava, hlava.
1: To je hlava. A on já vám říkám, že Milan Friedrich v té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
0: Jak se vede, úplně vidím jistou scénku. Už není ani žádný rohlík, ani budova České televize. A Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planíře.
1: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl. A jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
0: A má telefon velký, takový červený.
1: Telefon a říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
0: Je?
1: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan...
0: No a odkud teď, Vane?
1: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí Čiči Tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, a ptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda... Aha. A zjistil, že fouká proti Čiči Tornádo. A řekl, vzal si slovo a říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi. I kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně z exekutivy.

0: exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli. Ale Milan...
1: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Savere dobrovolně.
0: Já taky.
1: Tohle je dobrý.
0: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku a mělo by tam být na místo Milana Fridricha
1: jo.
0: A pro jeho příbuzné.
1: Na stoleček a židličku pro Milana Fridricha.
0: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
1: No.
0: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše na přístav pravdy, nebo na Jahodu a Adonise, tak že bychom uspořádali nějakou sbírku
1: na Milu Fridricha?
0: Na židli Milana Fridricha, která, to by byla židle na doživotní...
1: Doživotní židle.
0: Doživotní židle, ale udělali bychom for.
1: Jo.
0: Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun. A židli a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
1: Jo, já jsem pro, protože Milan Fridrich musí přežít k sebe.
0: A já vám říkám, že on je... On není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
1: No to bych řekl docela,
0: že až mu řekneme, ať sem přijde, tak jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem a přišel, mm-hmm. Já vám říkám, že Milan přijde.
1: Jsi pro židličku.
0: No.
1: Jo?
0: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
1: Jako my? Něco.
0: Třeba 50.
1: Jasně.
0: 52 řekneme, ne?
1: 55, já nevím, no.
0: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, ne, dítě to není. Jako je to už dospělý
1: chlap. Já už dítě, já, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji. Ale to je jenom můj...
0: Ne, ty to já nevím, ale... Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku a bude tam takhle jako a bude tam titulek řídí program České televize.
1: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
0: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
1: Fakt. Hm?
0: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
1: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělnej kolektiv, ne? Dobrý, nebo?
0: No, no. A myslím si, že... že
1: děláte dobrý věci, se dá.
0: Rada České televize prostě Čiči Tornádu vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Volče?
1: Ne.
0: Ne? Nevěříte?
1: Já teď věřím v jednu věc.
0: Uzdravení.
1: Že to taky a že víte, Rakušan nikdy nebude premiér.
0: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Volče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
1: Jo, jo. Do izolačky.
0: Do izolačky. Dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje, není to dobrý. Takový kořen je.
1: Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
0: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký... A myslíte, že ona ji prodává?
1: Já doufám, že jo.
0: Možná bychom ji zavolali, aby nám něco taky šupla?
1: Asi.
0: A ona bude mít kvalitu, pozor.
1: No tak to je.
0: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Petr Dimun je naším hostem. Vítám vás po čas FX TV. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Petr Dimun je novinář, který publikuje zejména na webu info.cz a má také svůj podcast, který je zaměřený na justici a který nese jeho jméno Dimun. A já ho velice ráda sleduji a s nadšením jsem také sledovala vaši debatu s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem ohledně úniků z trestních řízení do médií, kdy Pavel Blažek říkal, že udělal jako ministr nejvíce pro to, aby se to nedělo, odsuzuje to, brojí proti tomu, ale viděli jsme v posledních týdnech kauzu fakultní nemocnice Motol, velké úniky, sledujeme to de facto v přímém přenosu a ještě určitě o té kauze hodně v médiích uslyšíme. Tak jak to, že to nejde zarazit a skutečně ministr udělal všechno, co šlo?
1: Tak zrovna Pavel Blažek je člověk, který opravdu aspoň veřejně dává najevo, že ho to mrzí, že se takovéto věci dějí, kritizuje to na rozdíl od jiných politiků, kteří raději mlčí. Snažil se, navrhoval i jako opoziční politik některé změny zákonů, ale jak jste viděla sama v podcastu, už to vzdal v té formální stránce, už prostě si nebude nic navrhovat. Otázka je, jestli se nepřipojí k něčemu, co v poslanecké sněmovně aktuálně vzniká. My teď tady sedíme, tak v poslanecké sněmovně probíhá na ústavně právním výboru debata o novele trestního zákona, trestního řádu, kde, jak jsem zaslechl, mají někteří poslanci předložit návrh, který má nějakým způsobem řešit právě úniky už nějakým hodně jaksi tvrdším způsobem, tak aby k tomu nedocházelo. Má absolutní zákaz a jasně řečeno, že úniky trestních spisů jsou nezákonné v rámci toho přípravného řízení.
0: Tak uvidíme. Současná vláda, sněmovna už asi těžko stihne takový zákon schválit.
1: Myslím, že to je jediný zákon, který má ještě šanci ještě projít. Byť teda, jak jsem to dneska počítal, tak je tam dohromady asi 25 pozměňovacích návrhů. Jo, faktem je, že valná většina z nich se týká konopí, zbytek se týká jiných oblastí, takže o tom konopí asi bude velmi bouřlivá debata, ale doufám, že ta část, která se týká těch důležitějších věcí z mého pohledu, takže má šanci projít.
0: Tak, a kdo by měl být trestán?
1: Primárně ten, kdo poskytuje, nebo kdo poskytne tyto informace, to znamená pravděpodobně v tomto smyslu nejčastěji ukazujeme na policisty, ukazujeme na státní zástupce, někdy bohužel to jsou i advokáti. Já jsem toho názoru, že situace dospěla tak daleko, že by tu odpovědnost měli nést i novináři, kteří by se měli před soudem obhájit, že se jednalo o veřejný zájem.
0: Prezident Petr Pavel i Miloš Vystrčil z ODS, ty říkají, že nebo shodují se na tom, že by měli být odpovědní ti, co informace poskytli, nikoliv však novináři. Vy si myslíte, že už nazrála doba na to, aby i novináři, protože samozřejmě nikdo je nenutí to zveřejňovat, nikdo jim nedrží stoly u hlavy, že musí ty informace zveřejnit, ale samozřejmě je to pro ně čtenost.
1: No samozřejmě, jako jsou to kliky, co si budeme povít a všichni v těch médiích nějakým způsobem působíme a víme, že to je samozřejmě prostě lákavá věc. Na druhou stranu, aspoň já a pár ostatních máme žaludek a když se k těm informacím dostaneme, tak je samozřejmě prostě, já případem nezveřejňujeme, já jsem také dostal nějaké policejní informace k zásahu v Motolu a musím se přiznat, že do dneška jsem si to ani neotevřel. Nezajímá mě to a v rámci duševního klidu to dělat nebudu. No, co si budeme povídat? Samozřejmě novináři jako takový mají svůj obhajobu a říkají, no tak jako my máme veřejný zájem obecně na té věci, nebo veřejný zájem na tom, aby veřejnost věděla, co se v té věci děje. A když to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný, tak to někdo novinář, no tak dneska v těch jako si realitě sociálních sítí, tak to někdo zveřejní na sociálních sítích. Já si myslím, že to je výmluva.
0: A řekněte mi, jaký je veřejný zájem na tom, když třeba právě zmíním tu kauzu Motol, když vidíme, jak vedou v poutech ředitelé, například mimo jiné ředitelé fakultní nemocnice.
1: Tomu už nezabráníte. Jo. Tam ty kamery bohužel prostě jak si někdo pustil. Myslím si, že předseda toho rozhodujícího senátu, který rozhodoval o tom vazebním řízení, si měl domluvit z justiční stráží jakoby způsob tak, aby ti novináři nemohli zabírat prostě jak si tady jsme všichni viděli, jak se tam ti lidé schovávají a podobné věci, ale to je na odpovědnosti těch lidí, kteří jaksi jsou součástí toho rozhodujícího nebo rozhodovacího řízení.
0: No, protože samozřejmě přicházeli k soudu, který teprve rozhodoval o vazbě, jsou samozřejmě
1: To bych
0: nevinní.
1: novinářům nevyčítal.
0: To byste jim nevyčítal.
1: Vyčítám
0: ne.
1: i zveřejňování policejních informací. Jo, tohle tomu nezabráníte. Jo. Jako my dneska
0: zabráníte,
1: nemáme...
0: nepustíte tam ty
1: ano,
0: novináře.
1: To je odpovědnost, jak říkám, předsedy soudu, předsedy tohoto senátu, aby jak si z justiční stráží domluvil, aby tam pokud možno ti novináři prostě jak si nemohli přijít s těmi kamerami. To, že se to nestalo, tak to je chyba jejich. A možná tady prostě je role pro ministerstvo spravedlnosti, aby nějakým způsobem metodickým řízením k tomu vedla, aby tohle se nestávalo. Ale to si myslím, že není tak jako podstatné v té celé věci. Podstatné je to, že my v době, kdy jak si ti lidé jsou ještě vytahováni z postelí, seznamují se s těmi policejními informacemi z toho, co jim kladeno za vinu, tak už v té době média zveřejňují prostě podstatné části těch věcí, včetně třeba odposlechů. To je podle mě zásadní problém.
0: Může to ohrozit teď to trestní řízení? Může s tím pracovat obhajoba? Může to tak tím pádem zpochybnit, když došlo k takovým únikům?
1: No tak když jste říkal, že jste viděla ten podcast s Pavlem Baškem, tak ten tam řekl jednu podstatnou věc, že jako
0: ne,
1: advokát...
0: Naši diváci to viděli, tak proto...
1: Že jako advokát by byl ten, kdo by velmi dbal na to, aby se ta otázka řešila a že by byl ten, kdo by to dotáhl až k Evropskému soudu pro lidská práva. Protože samozřejmě potom otázka, zda při tak masivním úniku do médií je dodržován standardní spravedlivý proces. Já si myslím, že ne, on si myslí, že také ne a tohle je otázka, která by se měla řešit možná právě u SLP s jeho přísnými standardy.
0: Tak
1: a možná mimochodem se to vyřeší už velmi brzy v případu Davida Ratha, kde pokud vím, je to jedna z věcí, která je součástí vlastně tohoto podání k Evropskému soudu pro lidská práva.
0: Ano, protože tam byly také masivní úniky.
1: Dokonce kniha, která vyšla, jmenovala se Spis Rád.
0: Ano, masivní úniky do médií. Nicméně náš trestní zákoník, třeba v Německu je to také trestné, ale i náš trestní zákoník přeci na to pamatuje. Ano. V paragrafu 180, ano. Vy jste opět v tom podcastu, ale jak říkám, naši diváci ho nemuseli vidět, tak ho tam zmiňujete. A člověku nebo osobě, která by právě neoprávněně zveřejnila ty informace, který jakoby souvisí s výkonem veřejné moci a způsobila tím vážnou újmu, tak hrozí trest odnětím svobody až na 3 léta nebo zákazem činnosti. Proč se ten paragraf vlastně vůbec nevyužívá? Teď je to vlastně trestné, to, co se děje.
1: Naprosto s vámi souhlasím, je to trestné, ale očividně systém není schopen tento paragraf vymáhat. Kde není žalobce, není soudce. Očividně se to stalo součástí, a teď to řeknu ošklivě, trestního procesu a konec konců, to je nedávno konstatoval bohužel už i nejvyšší soud, že presumpce neviny v mnoha případech v České republice je pouze věc akademická, což je teda naprosto skandální konstatování nejvyšší soudní instance a myslím si, že to je jeden z důvodů, proč by zákonodárci měli tedy prostě jaksi sáhnout k tomu, že velmi zpřísní to, aby k těm únikům nedocházelo. A měli by se zamyslet i nad tím, zdali ten systém toho vyšetřování je dobře nastaven. Zdali jak si je dobře, že ti, kteří jsou podezřelí z úniků, se taky sami sebe vyšetřují.
0: No, presumpce neviny je základní hodnota právního státu.
1: Jedna z.
0: Tak pak mě napadá otázka. Žijeme ještě v právním státě?
1: Ale jo, já si myslím, že samozřejmě, že jo, ale je to boj jako se vším. Pokud bychom rezignovali na boj s těmi dezinformacemi, a s těmi úniky informací, tak samozřejmě by ten právní stát už byl u konce, ale máme šanci to změnit, máme šanci na to poukazovat. Já si myslím, že nic není ztraceno a že možná ten první krok už se v poslanecké sněmovně děje, jak jsem tady říkal. Vím o tom, že skupina poslanců by měla navrhnout nějakou novelu, která vznikla v nějakém širším kolektivu lidí, odborníků na trestní právo, takže by měla mít i nějakou odbornou podporu. Ale jako druhá věc je, a to říkám ruku v ruce s tím, je se bavit o tom, zdali ten systém je toho schopen. Zdali zase nebudeme mít další paragraf, který ale se v praxi ukáže, není kdo by ho vymáhal. Jo, já vím, že v minulosti byly případy, kdy Generální inspekce bezpečnostních sborů, která je k tomu pověřena, aby mimo jiné vyšetřovala i úniky z trestních spisů, tak navrhla, že by bylo fajn a dobře pro ten proces, aby třeba dozor nad těmito případy nevykonávalo státní zastupitelství, které dozoruje i případy, z nich ty úniky jsou. Vím, že Lenka Bradáčová velmi, velmi, velmi zásadně proti tomu vystupovala. důvody si může každý dosadit sám.
0: Tak necháme, ať se každý dosadí sám. A zajímá mě další věc, protože v posledních letech i narůstá částka, která je vyplácená právě za chyby v řízení, a ta částka neustále narůstá. Dokonce, vy jste mi říkal, že v loňském roce půl miliardy, v roce 2023.
1: Se navyšuje i na příští rok asi o 100 milionů korun v rozpočtu.
0: Takže se už očekává, že to bude, více lidí bude bránit. Bude vyšší.
1: Pravda je, že ne všechno se týká nezákonných trestních stíhání, jsou tam i průtahy, ale zvyšuje se ta částka na úhradu nezákonných trestních stíhání. A nákladů s tím spojených.
0: Tak, co je na vině?
1: Tak samozřejmě na vině...
0: Nebo kdo je na vině?
1: Na vině jsou samozřejmě prostě policisté, státní zástupci a systém, který, jak si teď budeme obecně mluvit, ale to jsou konkrétní případy, který není schopen buď včas si dovést tu věc k nějakému rozhodnutí pravomocnému, anebo jsou to nekvalitní obžaloby, které potom soudy projednávají a zastavují a nebo vracejí.
0: Těch případů, samozřejmě těch mediálních, je celá řada od paní Parkanové, pan Hala z ŘSD. Ještě bych asi, kdybych vzpomínala, vlastně já nemusím chodit daleko, já mám jeden takový případ doma. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář dostal skoro 6 let, byl vláčen vlastně médii, teď má v ruce 3 rozhodnutí 3 soudů pravomocné o tom, že se nedopustil ničeho nezákonného. Samozřejmě čeká se omluva od ministra spravedlnosti, a bude požadovat náklady samozřejmě na svého advokáta, ale zase je to součást těch peněz, které tady zmiňujeme, že neustále narůstají. A kdo to zaplatí? Zaplatíme to my, daňoví platníci. Neměli by to platit ti, kteří to způsobí? Proč to máme platit my?
1: Samozřejmě, u těch extrémních případů bych si to dokázal představit, dokonce zákon s tím počítá, ale opět jsme u toho, že systém je nastaven tak, že to reálně není možno vymoci. Je tam takzvaný regres, to znamená, že ten, kdo pochybil v tomto případě, když bychom se bavili o tom trestním řízení, tak například státní zástupce, který podal nedůvodnou obžalobu, tak by musel v kárném řízení jaksi být konstatováno, že se dopustil kárného provinění s tím související a teprve na základě toho by mohl být tedy prostě podána takzvaná regresivní žaloba, kdyby se vymáhala škoda tím způsobená po něm do výše jeho platu. Takže žádný takový případ se ovšem nestal.
0: Ale takže lze to.
1: Lze to, ale jaksi to kárné řízení vlastně nikdy nebylo podáno na státního zástupce pro nekvalitní obžalobu, snad možná s výjimkou jednoho případu, jestli si to vzpomínám, byl to případ právě Postoloprt. Jeden z těch případů právě, který byl velmi ostudný, tak tam byla podána kárná žaloba Marie Benešovou a kárný senát tehdy hraničně konstatoval, že nebylo, že postup státní zástupkyně paní Pavlišové nebyl jaksi kárným proviněním, ale velmi hraničně. Tenkrát si dal práci předseda senátu pan Mikeš s tím, aby sepsal, tuším, že 60-stránkové odůvodnění, které bylo velmi zvláštní. Na jednu stranu, jak si zprošťovalo paní státní zástupkyni, ale bylo to 60 stránek teda absolutní kritiky její práce a jejího postupu. Ale i to, jak vidíte, prostě, jak si nevedlo k tomu rozhodnutí, že by se kárného provinění dopustila. Tam se jednalo o to, že žalovalo 11 členů zastupitelstva Postoloprt za to, že prodali dům údajně podhodnocený. Nicméně, jak se později ukázalo, tak i v přípravném řízení paní státní zástupkyně měla dostatek informací pro to, aby věděla, že se jaksi nejednalo o podhodnocený prodej, a že naopak se jednalo o velmi výhodný prodej.
0: A přesto, je to správně nastaveno?
1: Já si myslím, že ne a že je potřeba prostě jaksi pro možná budoucího ministra spravedlnosti nebo budoucí ministry spravedlnosti, já už jsem trošku v tomhle tom jako obušený, že si nemyslím, že by to jeden zvládl, tak pomalu a polehoučku ten systém navrtávat a měnit. No, jako podle mě je to i součástí nějakého tlaku o těch věcech mluvit, o těch věcech psát. Bohužel ve chvíli, kdy vám tady vláda bez nějaké velké diskuze jmenuje člověka, který 12 let stál v podstatě v čele toho systému, který my tady kritizujeme, tak asi na dalších 7 let prostě jaksi to bude o mnoho složitější.
0: Tak teďka asi zmiňujete paní Lenku Bradáčovou, která se od dubna ujme postu nejvyšší státní zástupkyně.
1: Mimochodem paní Pavlišová, kterou jsem tady jmenoval státní zástupkyně z Poslu, tak je součástí týmu paní Lenky Bradáčové na vrchním státní zastupitelství. Takže normální člověk by čekal, že po takové ostudě ten člověk, když už teda zůstane v soustavě, tak zůstane na tom okrese a bude tam dělat jako krádeže slepic, když nechci být ošklivý, ale prostě, ale ne, je za vyšší plat ještě na vyšší pozici.
0: Jak myslíte, že se cítí teď třeba paní Parkanová, když si přečte, že paní Bradáčová míří na nejvyšší státní zastupitelství?
1: No tak co vím, tak jako to víte, nadšená moc není, ale myslím si, že jako její boj ještě nebyl dobojován. Myslím si, že dobře, že jak si se rozhodla podat dovolání k nejvyššímu soudu, kde je ta podstatná věc. Ještě další, která je pro mě naprosto skandální a kterou si myslím, že je potřeba také připomínat ještě do doby, než paní Smrdáčová bude jaksi nastupovat do funkce. Že ona se tam dovolává i věci, že přestože mám v ruce pravomocné rozhodnutí, tak jsou tady lidé, včetně Lenky Brdáčové, kteří mají tendenci v médiích neustále toto pravomocné rozhodnutí zpochybňovat a říkat, no tak jako sice soud rozhodl, ale my si myslíme, že to teda prostě jako rozhodl špatně a že tam ty důvody prostě jako byly. Což je samozřejmě špatně. Jo. Tady padlo rozhodnutí. Státní zástupce je zástupce státu, musí respektovat prostě vyšší bere rozhodnutí soudu, může si o tom myslet, co chce, v hospodě o tom může mluvit, kde chce, možná na přednáškách v právnické fakultě může rozvídat důvody, proč si myslí, že to bylo špatné rozhodnutí, ale do médií má říkat to respektuje rozhodnutí soudu. Tečka.
0: No jaký je to zkaz potom společnosti, když ani státní zástupce nerespektuje to, co soud uloží a to, co řekne?
1: Vzkaz společnosti je to samozřejmě, jak to říct jednoduše, no, hloupý, blbý, špatný, ale lecos to vypovídá o tom člověku. O tom člověku, který si má zastupovat stát, který je v čele vysoké instituce. Já jsem měl v podcastu i pana doktora Baxu a pro mě bylo překvapením, že on velmi kriticky se na tuto věc dívá a sám říká, já tak si říkám jednu věc, že na místě těchto vysokých funkcí, justičních funkcionářů by měla být jistá pokora a schopnost si přiznat i chybu. Konec konců paní Bradáčová říká, že není důvod, aby se omlouvala, že zákony to neukládá, což si myslím, že teda prostě jaksi je opravdu, jak to říct, no, docela smutné vyjádření, protože v pozicích, ve které ona je, ať už je to vrchní státní zástupkyně nebo nejvyšší státní zástupkyně, tak těm svědčí jistá velkorysost a jak si tam zákon nemusí věci říkat. A máme už zde mimochodem i rozhodnutí soudu, které říkají, no sice zákon soudcům neukládá se omlouvat za špatná rozhodnutí, no ale také jim to nezakazuje. A dokonce etické kodexy a Benátská komise dokonce doporučuje jak si soudcům, aby přiznali chybu, pokud se jí dopustí.
0: Je ještě něco, co byť třeba paní Bradáčová nepřijímá jako svoji chybu, tak vy byste jako její chybu viděl?
1: To bychom tady museli asi sedět na samostatný pořad. Jo.
0: Je, no moment, já bude píšu, to nejvyšší státní zástupkyně, tak těch chyb snad nemohlo být příliš.
1: Teď jsem za vámi šel, dostal jsem SMS-ku od jednoho nejmenovaného předsedy jednoho vysokého soudu, který si poslechl podcast, o kterém tady mluvíme, s panem ministrem Blažkem o Lence Brnáčově a říkal, nejhorší na tom je, a je to vlastně vzkaz o české politice, o české situaci, že jediný, kdo klade zpochybňující otázky směrem k kandidatuře Lenky Brnáčové na nejvyšší státní zástupkyně, je novinář z Infa. No a vlastně v podstatě...
0: Nemůže to být...
1: Tak jsem to já, no ale jako bohužel, jo, tak jako...
0: A čím to?
1: Já si myslím, že z něj mají z nějakého důvodu všichni strach a obavy.
0: No ale to musí někdo být taky na základě
1: toho,
0: něčeho.
1: Někdo má strach z toho, že když prostě se ošklivě vyjádří o Lence Bradáčové, takže její zpříznění novináři o něm napíší, že je v podstatě mafián. Konec konců ona v nějakém teďkon aktuálním rozhovoru řekla, že prostě jaksi kritici toho státního zastupitelství vlastně jsou součástí jaksi polomafiozní struktury, protože zpochybňují tu soustavu a to je jeden z těch prvků, jakoby to je obhajoby těch mafiánů. Tak jsem si řekl, no, tak za chvilku já prostě jako budu ten, který mu zaklepou prostě na dveřích policisté a budou mě prostě vyšetřovat. Už to tady jednou bylo pro sabotáž nebo prostě pro neoprávněnou kritiku nejvyššího státního zástupce. Bojím se toho, a prostě, ale zase na druhou stranu se vracím zpátky k tomu, na co jste se ptala. Je to odpověď na to, proč prostě jaksi se ti lidé nechtějí pouštět do kritiky Lenky Bradáčové, protože je mocná a oblíbená u novinářů.
0: Mm-hmm. Tak vy jste sami upozorňovala, že ty rozhovory, které vycházely, byly velmi vřelé, nekritické.
1: Ano. Ale tak jako je to profesionální, jakoby, profesionální přístup její k médiím, jo? To zase jako všechna čest.
0: Má být státní zástupce, nebo potažmo potom nejvyšší státní zástupce, nebo vrchní státní zástupce, pokud ještě budou vrchní státní zástupci, tak to být často viděn v médiích, poskytovat rozhovory, je to dobře?
1: Pokud títo politici osvědčují tím, že ji neustále jako posílají výš a výš, tak jako to asi dobře prostě v úzovkách je, tak pro ní teda. Já si myslím, že ne. Ale je to o jejím nastavení a jako jste říkal, já samozřejmě si z toho dělám srandu, jo, ale je to o novinářích, kteří na ty rozhovory chodí a dělají s ní rozhovory typu otázka, jak to děláte, že jste tak úžasná. Jo, to je ale o nich, to není o ní. Ona odvádí v tomto směru profesionální práci, protože si velmi si profesionálně hlídá svůj mediální obraz a umí s tím velmi profesionálně pracovat. Ona je velmi schopná. Nikdy jsem já třeba ji nevyčítal, že by byla neschopná. Ona je chytrá, schopná, pracovitá, ale je to kosatka.
0: Dobře. A co navrhuje, teda co si myslíte, nebudu používat slovo kosatka, když paní Predáčová chce zredukovat státní zastupitelství soustavu ze 4 na 3, vypadly by vrchní státní zastupitelství. Je to dobře, je to špatně?
1: No, tak když to vezmeme obecně a šířej, jestli se dnes v justici baví se soudci a státní zástupci a odborníci o změně takzvané justiční mapy, to znamená, jestli je potřeba tolik stupňů soudů a státních zastupitelství, tak se baví o tom, že jestli by někde mělo dojít nějaké redukci, tak jsou to ty nejmenší okresní soudy, okresní státní zastupitelství. Máme tady soudy, kde je 5 nebo 6 soudců, když 2 onemocní, tak ten soud je prakticky jako vyloučen z provozu. A jsou tam státní zastupitelství o 3 lidech. Šéf, náměstek a 1 referent. To jsou prostě absurdní situace, které prostě jako vedou k závěru, že jestli někde teda by mělo k rušení, tak právě tam. Vrchní státní zastupitelství se nabízí, ale zase jako jsou důvody, proč ho zachovat. Jeden z nich je i to mimo jiné, že pokud by se zrušila ta koncentrace moci a jaksi vhled do konkrétních kauz přejde na nejvyšší státní zastupitelství spolu s Lenkou Bradáčovou. Což byl mimochodem jeden z argumentů, který já jsem slýchával právě od Pavla Blažka, říkal Petře, prosím tebe, to prostě jako, říkáš větší moc a tak dále, ne, ona přejde do toho Brna, víš. A teď jako ztratí ten přímý dohled nad těmi kauzami. No, vládou jmenovaná Lenka Bradáčová vystoupí a říká, tak jsem tady a chci zrušit ty vrchní. Tak říkám, Pavle, a máš to tady.
0: Tak a vy tady to vnímáte jako kumulaci moci.
1: Jedna z věcí určitě, to k tomu povede logicky. No, tím pádem prostě, jak si to nejvyšší státní zastupitelství bude mít přímý hled do mnoha živých kauz, který nyní nemá. Má složitý a formálně dohled nad dohledem a další věci, ale jako do živých kauz v podstatě až na výjimky nemůže.
0: Teď jsem zaznamenala, že nějaký advokát podal proti usnesení o jmenování Lenky Bradáčové do čela nejvyššího státního zastupitelství. Jakou stížnost, nebo chce to zvrátit? Je tam nějaká šance, nebo to je jenom nějaký výkřik, snaha?
1: Já nechci být ošklivý, ale ten pan advokát je poměrně známý sudič, docela problematický člověk, kdo čte rozhodnutí nejvyššího správního soudu, tak jako to jeho jméno zná, je poměrně časté. V tomhle tom Lenka Bradáčová má pravdu, už tuším, že napadal jmenování Igora Stříže, sám spochybňoval i to, že nemohl být jmenován někdy v 90. letech státním zástupcem, takže vede si svůj vlastní boj. Nicméně má v jedné věci má pravdu, a to je otázka zajímavá, byť si myslím, že ústavní soud se asi zabývat nebude. A to je právě to, jestli by měl, nebo jestli je správně, že nejvyšší státní zástupce může být člověk jenom ze státního zastupitelství, když to velmi zjednoduší. Což byl boj, který jsme prohráli, nebo který se jako vedl při změně zákona o státním zastupitelství a nemalá část politické reprezentace odborné veřejnosti prosazovala, aby nejvyšším státním zástupcem mohl být i člověk zvnějšku, ergo člověk, který není státním zástupcem nebo není aktivním státním zástupcem. Bohužel tlak právě primárně ze státního zastupitelství byl ten, aby to mohl být i jenom člověk ze státního zastupitelství. A tady ta skupina vyhrála a zákon tady je postaven, takže to může být jenom člověk ze státního zastupitelství. Já si myslím, že to je špatně a že do budoucna by se to mělo změnit, že státní zástupci je hlava soustavy, pokud víme, že v té soustavě je něco špatně a že potřebujeme změnit filozofii a celý přístup, což si myslím, že je současný stav, tak není důvod, aby tam nepřišel špičkový soudce. a nebo špičkový advokát, nebo špičkový akademik.
0: Což teď, v tuto chvíli.
1: To všechno možné. Mimochodem, takový člověk může být se stát ústavním soudcem, nevím, proč by se nemohl stát nejvyšším státním zástupcem.
0: Tak uvidíme, jestli se změny budou dít i ty, o kterých jsme se bavili větší část rozhovoru. No a doufám, že se u těch změn tady případně potkáme. Moc děkuji, že jste přišel.
1: Není zač, těšilo mě.
0: Naším hostem byl Petr Dymun.
2: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: kytky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
3: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním na povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jenom přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
2: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
3: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví, ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, toho Andreje možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebylo by lepší volit prostě někoho úplně jiného, který určitě...
2: Velká otočka, ale...
3: Určitě tomu Fialu... No, ale zkusit to můžeš. Určitě tomu Fialovi, abych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
2: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky a tak jako, a samozřejmě a zmiňuje ten soud a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná a já se tam je to nutné.
3: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně... Jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaké výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on se z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, aby mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
2: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay. Že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže
3: To už by si chtěla asi moc, to si myslím, že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako Babiš, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
2: Tak.
3: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkoušku k těmto věcem, který nastavou po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkoušku? Proč?
2: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
3: OK. Já jsem čet, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude. Ale jak se mají odhalit ty poslední slova?
2: TGM,
3: jo? Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
2: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
3: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne, protože někdo je poslal. Poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý fór, tak co řekl opravdu, ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
2: To 5 stránek, myslím, že jenom tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádání jeho pohřbu, už se cítil asi, že je konec, myslím, že to mělo být z ledna 34, ten dopis,
3: 37.
2: Myslím, že, no někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
3: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou, zřejmě teda jako do těch voleb, a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%, takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
2: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli
3: ne,
2: do ulic?
3: Ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit Stačilo, do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je jich hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
2: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
3: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, kterými tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teď dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace na druhou stranu, Alex. Já si myslím, že když tenhle ten podnět, ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jakoby musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch Stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
2: Ale lidi v ulicích nečekáš.
3: Ne.
2: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
3: Víš co, já jsem na tě přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluví sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Čádyho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teďko, tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řekneme, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel ty ložnice a má tam dvě a to říká, že jsi špatný, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
2: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko, říkal, že progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratega.
3: No dobře, ale
2: je to vysvětlení.
3: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle meeting, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jako, že byl sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
2: Myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že minister vnitra přijel podpořit Slováky?
3: Ale já myslím, že v zásadě asi jo že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
2: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
3: ale
2: další.
3: Já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých, jo. Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
2: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí.

0: ti chce zasahovat do svého života. A ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako se říká, jako žít a nechat žít. Tak žij nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
1: Další téma, vlastně velké volební téma. První zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
0: Ale celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teďko oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít. Někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš to tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili za celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
1: Je to takový donucovací prostředek?
0: Je to donucovací prostředek, povolenky. Přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, tak to zaplatí. Jo? No teďko ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zopravdu je to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase, ne každý to jakoby chce udělat, ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně, jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček, jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že to je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze, ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty se zaplatí a zase se to tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď ta poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
1: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalý seznam zprávy. Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
0: Mám, ale na to, ne na elektřinu, ale na sluní, na vodu. No, já když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem a
1: tam se
0: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
1: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout, tak daleko by to mohlo jít?
0: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaké ty směrnice, já jsem studoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, v tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou,

0: tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
1: Je tam jiná válka, buď v klidu.
0: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechno je propojené a soláry a hybridy a nevím co všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase nemáme moc. Takže ten to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme. Bojovat musíme. Ocelový dikobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
1: To je děsivý, ale...
0: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
1: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
0: To
1: možná,
0: že to je
1: pojem
0: 19. století.
1: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy, podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda, Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál, řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
0: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně zarputilej, nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma, ale co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá, že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. Ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl. Já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
1: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ.
0: Ale co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, a oni mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný, jasně, ale ta síla pořád rozhoduje, jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený a my až posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět, no dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
1: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
0: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský, na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války, to byla země svobody, tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria, no bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne, tak co, tak To je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je. A já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
1: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
0: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako není možný. No. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská. No.
1: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drula, který říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že všechno
0: vím, tak
1: bez reakce přechází, nechávají to být.
0: Jo, jako
1: jenom Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
0: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy jako i politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
1: A to je to, nedělá mi to radost.
0: To je takový to, že se říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já, a mě strašně rozčiluje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
1: A přestože jsou nereálné.
0: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhaduju, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý. Když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
1: Jo. A není to cesta do pekel?
0: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, to jsou to ty koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
1: Opravdu?
0: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. A on říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? On říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo. A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, možná čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme.
1: Máme plán, to tady ukazoval za ně Hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
0: To je všechno, tak děkuji moc.
1: Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
0: Děkuji za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
3: Pár zbytků pro krysy.

Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz

0: Xaver.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
1: No já vám poslední dny tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
2: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
1: A 9.
2: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
1: No. A vy nejezdíte tramvají?
2: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
1: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. Je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
2: Já jsem dobrý, já tak 10.
1: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
2: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. Oh. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
1: Ptačího?
2: Ptačího zpěvu.
1: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
2: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
1: Jo, takže zase za rok.
2: No.
1: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, to jsou ty volby.
2: Že se ptáci těší na volby.
1: No ne, říkám no, si, kolik
2: modří ptáci
1: ptáků,
2: asi ne úplně teda.
1: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je odbisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
2: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hrudí dme píchohu.
1: Hanopisy?
2: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
1: A co psali?
2: Prostě nás psali, no vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
1: No já jsem musel paní Karlo podat trestní oznámení.
2: Souček, souček, na odstřel klouček.
1: Ano, no. A myslíte, že ho ta rada odvolá?

0: land. Just work on harmony and diction, play your banjo well, and if you have political conviction, keep them to yourself. Now the one on the left works in a bank, and the one in the middle drives a truck. The one on the right's an all-night DJ, and the guy in the rear got drafted.
1: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
2: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj, Michaeli.
3: Ahoj, Xavre.
2: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
3: No, děkuju, že jsi to takhle řekl, když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
2: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 aréně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
3: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
2: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál, už nic vyššího neexistuje.
3: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat. No.
2: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
3: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
2: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
3: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
2: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Jak to prosím tě je?
3: No nejde to.
2: Nejde to?
3: Nejde to. Queen měli obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavý sbor třeba, jo, nebo 30-hlavý sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak, Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddy nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddy nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddyho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddyho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
2: Písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddyho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
3: Ano.
2: Všechny do jedné?
3: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá jeden
2: třeba
3: autor...
2: Třeba Barcelonu?
3: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Neubarta, tím toho zdravím. Dělali jsme jako společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh, a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině, a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
2: Mm-hmm. Tvoje slova, úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
3: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu, jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song je jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není povinnost.
2: To je ten klip s tou uklízečkou takový,
3: tak,
2: jo.
3: Tak.
2: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaeli, zažil jsi někdy orgazmus?
3: Ano. No, pardon.
2: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
3: Takhle, a bereš to jako z pohledu, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já tě neznám
2: jako zpěváka. Můžeš to nějak vysvětlit?
3: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
2: No ne, prostě, já si říkám,
3: ano.
2: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
3: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
2: Pravě.
3: No. No nic, to je tak
2: souvisí to
3: nějak. Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgazmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgazmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgazmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny, a my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale, no nic, no.
2: Dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou, a ta harmonie, je to tak.
3: Je to tak?
2: Říkáš, cítím to v celém těle.
3: Baví
2: prosím
3: to.
2: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
3: To je blbý.
2: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
3: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky stoprocentní, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionál.
2: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým?
3: Jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. Zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
2: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné. Jo, dnes by to asi vypadalo směšně. Když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
3: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát znot, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyštavuju.
2: Seš spíš srdcař než.
3: Spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme, a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni měli to kouzlo a díky tomu se stali tím
2: že harmonicky autorem. Nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
3: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
2: Kolega Mozart víš, že to tomu říkal jako kontrapunkt.
3: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
2: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
3: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu a já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
2: kdo má na to. Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
3: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
2: Jak to producent?
3: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
2: jo,
3: ten divák...
2: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
3: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někdy i zapomenout trošku třeba, jo? No. Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
2: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
3: Určitě.
2: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
3: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jako tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kde je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
2: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
3: Všechny.
2: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
3: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svýho života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž, jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře, a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech, a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchto z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet, a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo, takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
2: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je, a když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
3: 100%. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát We Are Champions na naprostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší, třeba 45 nebo 2-hodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle ten šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu. A najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát, a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to We Are the Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
2: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
3: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr. Jo? A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat. Jo? Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra. Jo? A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu, my třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo, jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a td. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
2: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti tak Loriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
3: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, že my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
2: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
3: Ne.
2: To je jenom studiovka.
3: To je jenom studiovka. Ale zpíval jí živě Paul Rogers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby leco se dá obhájit.
2: Já se totiž říkám, jestli by jí živě dál?
3: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
2: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
3: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten přesně jak se mu říká.
2: Žlutý s těma páskama?
3: A je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70 byl opravdu útloučkej.
2: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu v nejbližších dnech?
3: Jsme včera začali naše letní turné.
2: To znamená, včera bylo 15.
3: července. Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkonc podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Dívám se, dívám a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
1: Krásný květnový den.
0: Vy jste z toho května nějaký vedle?
1: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Jo. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
0: Kde co říkají klasici? Ale pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
1: Lev 14.
0: Přijal jméno Lev 14. Sympaťák, ne?
1: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
0: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
1: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
0: No ale to, že Američan, že?
1: Tak by to tak mohlo být?
0: Zvláštní.
1: No, mohlo by to tak být, že jo?
0: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
1: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko. Co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On, určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
0: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
1: No bože. To by byl duhovej.
0: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
1: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
0: Tak nevím.
1: Snad ne? Ale to uvidíme.
0: Neumím si to u papeže představit.
1: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
0: Teď navrhuji usnesení.
1: Ano.
0: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.
1: Jo, takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
0: Já ještě nevím vůbec.
1: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
0: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál. Zvolený zastačilo. Je to... Prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
1: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje, identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
0: Zároveň autenticky provokuje.
1: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Takže jdeme ještě nějaký jiný. No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
0: No, letěl byste tam?
1: Letěl byste tam?
0: To otázka. Já ti, Karle, nevím.
1: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49. Jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
0: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
1: Hromadní vrazy oba.
0: No jasně, no.
1: No.
0: Ale pro mě větší
1: teroristi,
0: prase...
1: Teroristi oba.
0: Větší prase byl Hitler.
1: No jak to chcete měřit, no? Počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
0: Koncentrační tábory.
1: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
0: No, tak no. Přesvědčil jste mě.
1: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
0: Takže usnesení.
1: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
0: No, tak...
1: Tak, no, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
0: No tak my, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
1: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě to napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No, Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali, jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
0: Méně, jo.
1: Ten méně, jo. Tak když tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
0: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
1: Já si myslím, že to je úplně jedno. Teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
0: Zdržíte se hlasování?
1: Je mi to fuk.
0: Tak se...
1: Ať si každý dělá, co chce.
0: Taky se zdržuju v tomto bodě. Polní kuchyně, nátělníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlustý.
1: Představuju, no.
0: To je peněz.
1: Já jsem si v posledních týdnech na tohle tu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
0: Jo, to jo.
1: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
0: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
1: Ty jsou neutrální.
0: Rakety?
1: Ale třeba dělá rakety, no. Dělá rakety, no. Rakety proti raketám. tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to jest, že to je obranná formace, a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme, my potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam určitě okoukaný. Prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, který chceme posílat někam do zahraničí a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
0: To radíte někomu volební program?
1: Radím. Já doufám, že to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, u zbrojnic dobrovolných hasičů přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
0: Ani se mě na to téma nechce žartovat, ale napadá mi několik...
1: Jsem s tím.
0: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
1: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
0: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
1: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si, to je taky odkoukáno tam odsud, bránit, to všechno mají, no, tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči, dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, které opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci, zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. Je to i kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
0: To jo.
1: No.
0: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
1: A to je hodně témat.
0: No.
1: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů. Byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat v čiličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
0: Yes, jo.
1: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktů, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část Rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporu, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych to víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou, ale nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit. Jo? Dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus Černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál, no. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě nějaký neštvi, jestli se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijdou a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
0: Dobře.
1: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
0: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
1: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
0: Já o tom nic nevím.
1: My o tom totiž nic nevíme.
0: Já jsem tady.
1: 15. Taky jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
0: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
1: No. A já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
0: To už protestuji. Zcela zbytečně?
1: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel, mě to jedno. Já si totiž myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
0: Pošlu mu 14 korun.
1: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
0: O tom já vůbec nepochybuji.
1: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
0: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
1: On bude zkažený.
0: Bude zkažený.
1: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
0: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
1: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím, nebo i chvilku pobývám, tam či onde. Ježíš Maria.
0: A co pak?
1: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán, on psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik, 40-50 let zpátky. Jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený. Jo? Že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijeme, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku Bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? Tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říkají, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo? My jsme tady ošizený. To je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený. Jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musela připomenout.
0: No.
1: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojeni. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
0: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
1: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
0: Že by to měl udělat.
1: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, ne, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No, a to se teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bej, tak mám toho plnou hlavu. Ale ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže.
0: Mm,
1: jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
0: No a abychom končili
1: něco nějak radostného.
0: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, jste plní lásky, chodíte na Petřín.
1: Ne, ne, ne, to nechodím.
0: Ne.
1: To
0: ne, čtete literaturu.
1: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
0: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
1: Také se těším.
0: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Rádio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
3: V momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
4: Vládnul,
3: s komunisty, no jasně. A teď konec.
4: Už tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
3: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
4: Mluvte o sobě, prosím.
3: No, tak, no, a Ivan Bartoš... no a my tady máme plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
4: Ale nemáte ministry.
3: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
4: Odborníky Ivan
3: zítra,
4: Bartoš.
3: Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, tam
4: považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
3: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr 4. země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
4: A máte tam vyčlenil i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení.
3: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5 000 online žádostí týdně, vyřídilo se
4: byl tady pan Zimola, který
3: žádostí.
4: Tady sice kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
3: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
4: A Ivan Bartoš, vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
3: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že o toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím.

Gauneři už poslouchali dost soustředěně, protože viděli, že pitomci z nižších vrstev jsou velmi čilí, ale mohli by také vše pokazit. A kdy se to tedy stalo? Ptal se poněkolikáté už rozčíleně Lopata. Poté, co jste ji nevytlačili z dálnice? Z které dálnice? Pokusy jsme měli dva. Drž hubu, já vím jen o jednom, opáčil Modrooký. Chci se vrátit k narkomanovi. Po té události začali Kamilu ti její nohsledi víc hlídat. Dokonce vyrobili nějaký zvonek, blbečku. Koupili bezdrátový zvonek, dali jí tam fotku ředitele, aby mohla zazvonit, kdyby jí snad chtěl dát nějaký solárník po hubě. Já si myslím, že ty anonymy, co jsi jí psal, byly dost blbé. Vůbec to s ní nepohnulo a to jsme byli dost ostří. Ale a jak? Vtipkoval Hrábě. Například, vypadni z úřadu, pokud je ti život milý a máš asi děti nebo vnuky, ty ochechule jedna chlupatá s křivýma nohama blbá potvoro. Zaměstnanci úřadu. Anonymy nepíšu jen já, ale dostává i SMSky a další anonymy od kluků z Volia. Pokud jsou vaše anonymy takového charakteru, tak se nedivím, že je ani nečte, natož aby reagovala. To je blbost, na některé se chytla. To by mě zajímalo, na které. Richie zčervenal a neodpověděl, protože nevěděl. S celou řadou anonymů, které jí posílali, měli následně opletačky, ale o tom raději pomlčeli. Nemohli to brát jako úspěch, se kterým by se mohli předvádět a k tomu ještě dostat zaplaceno. Když to shrnu, tak vytlačení autem se nepovedlo a to jste najali profíka. Ne, to první jsme udělali sami. Lopata se znovu zamračil. O prvním ataku nevěděl a byl rád, že se to nepovedlo, protože chytit tyto dva blbce mohl mít opletačky, protože jsou to žvanilové. Kdy bylo to první? Dávno, řídila sama toho svýho džípa. Hnusný počasí, hromada sněhu, vyjetý koleje, namrzalo, viditelnost také nic moc. Tak jsme se do toho obuli a vytlačili ji. Ale, asi nevytlačili. No, to se taky nepovedlo. Celkem slušně řídí a to její auto s náhonem na 4 kola. Do odstavního pruhu jsme ji natlačili do toho sněhu. To se musela určitě hodně vylekat, jaká to byla šleha. Zůstala stát a nebyla schopná ani vystoupit z auta. A co bylo dál? No, to nevíme, protože jsme mazali pryč, ale za chvíli už jela za náma. Tak jsme zmizeli, protože jsme se báli, že si vyfotí naše auto. Tak to se jí moc nestalo, když vás začala pronásledovat. Richie i Ron sklopili hlavu. Té báby už měli oba taky dost. A kdyby slyšeli, jakými nadávkami je v té chvíli zasypala, tak by je asi piclo. V té době ještě Kamile nedošlo, že to mohl být úmysl. Nicméně se rozhodla, že sama už řídit nebude. V této chvíli byla v autě sama a proto si v té rychlosti ulevila ty hovado a pokračovala v jízdě opravdu se snahou auto dohnat a vyfotit. To se jí nepovedlo a že to udělal někdo jiný za ní, to opravdu nevěděla. Elis s Norbertem byli už zase několik měsíců v Praze. Hlava šla oběma kolem a informace se jen hromadily, atmosféra houstla jako tlak v papiňáku. Další lup v podobě biometanu nevyšel a naši gauneři se už opravdu zlobili. Kamila udělala audit na výši výkupních cen a předložila veřejnosti, že platí o stovky miliard korun vyšší účty za elektřinu, než musí. Požadovala nápravu. Elis jen krčila rameny, když si přehrávali odposlechy z klubu. Kamila zůstávala osamocena, zájem o nápravu ti, kteří ji mohli zajistit, neměli. Bojovala s větrnými mlýny, jaký konec konců jeden ministr řekl. Jedno z pravidelných jednání Elis a Norberta bylo tentokrát věnováno Kamile. Setkali se s ní na polopracovním obědě. Elis jako majitelka světového žurnálu připravovala s Kamilou rozhovor, Norbert byl u toho jako redaktor.
Milé setkání, tak to hodnotila později Kamila, aniž by tušila, s kým to vlastně seděla a proč byl tento hovor uskutečněn. Sama toho o energetice věděla dost a byla i natolik odvážná, že se neobávala říct názor na evropskou energetiku a hodnotit, kde jsou slabiny společných evropských projektů. Ale to nyní nebylo předmětem jednání Elis a Norberta, aby vyhodnocovali odborné a morální kvality Kamily, ty konec konců z mnohaletých monitoringů znali. Elis se s ní osobně setkala poprvé. Norbert jí dříve osobně potkal, ale Kamila toto setkání už neuměla zařadit, což se nakonec při společném obědě potvrdilo. Tak co na ní říkáš? Zeptal se Norbert přímo. Musím ti říct, než začnu hodnotit dojem, že jsem dostala šok. Z čeho? Usmíval se Norbert. Kdybych Kamilu neznala z našich zpráv, fotek, odposlechu, tak bych se jí vrhla kolem krku a vykřikla: Noro, Noriko, co tu děláš? No a proč si to neudělala? Víš, že takovouto reakci bych nikdy neměla, i kdybych potkala skutečně Noru na veřejnosti. Ale milá Elis, to přece vím, že jsi profík. Co tě tak překvapilo u Kamily? Norberte, vždyť ona je úplně, ale úplně celá Nora. Pohyby, gestikulace, vyjadřování, úsměv a dokonce i ten přední zub s malou rýhou, jak mívají švadlenky. To je strašné, ta podoba. To je dvojnice bez rozeznání. Byla jsem opravdu ohromena. Proč jsi mě neupozornil? Nevím, na co bych tě měl upozorňovat. Ke Kamile si i přes tu dálku měla určité sympatie. Byl jsem zvědav na osobní setkání. Asi si musíme vážně promluvit. Vzpomínáš na tu poslední noc v Goya ve vile u Artura? No to víš, že si vzpomínám. Ale nevím, co to má společného s včerejším obědem s Kamilou, s tím, jak vypadá, jak se chová. No právě. Je toho hodně, co ti musím říct. Uvař kýbl kávy a zapni počítač. Mám i nějaké flešky z obrázky, bude naše vyprávění nebo instruktáž lepší. V moderním krbu uprostřed prostorného obýváku plál malý plamínek a vytvářel ještě větší intimitu, než by se zdálo. Venku se smrákalo a bytem zavonila káva arabika s vůní manga. Elis pro jistotu postavila na stolek i skleničky na bílé víno, které se chladilo v kbelíku s ledem. Sedla si pohodlně do křesla a upřela své mandlové oči, téměř nenalíčené, na Norberta. Nohy si dala pod zadek, tak se dávala nejraději, skroucena v křesle, v pestrobarevném kalhotovém domácím kostýmku z prvotřídní bavlny. Tak spusť, co jste mi s tím starým pardálem Arturem utajili. Ale Elis, utajili, načta silná slova. Vše, co k práci potřebuješ, máš na stole do posledního detailu, tak, jak to určují pravidla. Ale teď něco navíc. Artur rozhodl, že musíš vědět ještě jednu důležitou věc, když nyní pracuješ na Kamile. Nejdříve tě budu zkoušet, co o ní vlastně víš. Chceš vědět úplně všechno, co o ní vím? Ano, úplně všechno. Z dostupných i našich materiálů, ke kterým ses dostala. Elis spustila. Narodila se velmi mladým rodičům. Matce bylo kolem 16 let. Z otcovy strany šlechtický původ, vyděděn za tento sňatek, maturant odchází z domova, podepíše na 10 let šachtu, aby mohl být své lásce na blízku. Na šachtě je v 19 letech zasypán, přežije, ale na zdraví a psychice to zanechá následky. Velmi brzy se stává sirotkem. Má dva mladší sourozence, sestry. Vychována u babičky a dědečka, po smrti otce se starala jen matka. Za socíku politicky nespolehlivá rodina, především v období normalizace. To byl důvod, proč se nedostala na žádnou školu, přestože byla premiant a měla samé jedničky. Její tvrdá povaha však dosáhla všeho, co chtěla. V energetice pracuje od 17 let, vystudovala všechny školy při zaměstnání, vysokou školu dokonce s červeným diplomem. Mám pokračovat? Zeptala se Elis. Ano, pokračuj.
Pokračuj především o jejím dětství, mládí. Co víš o tom? Vybízel Norbert Ellis. Vím úplně všechno. Od 5 let chodila sousedům na nákup, když něco zapomněli a nutně to potřebovali, za ochotu dostala 50 haléřů nebo i korunu. To bylo v době, kdy šetřila na kanárka. Pak už sousedé schválně něco zapomínali a volali: Kamilo, potřebují masox, zajdeš nám prosím do obchodu. Vědomě jí pomáhali, aby si mohla na kanárka rychleji našetřit. Od 12 let chodila pomáhat dědovi na pole, okopávat brambory, třídit řepu, veškeré zemědělské práce žně. Chodila sbírat maliny a ostružiny do lesa a prodávala kyblík každý den v době sezóny do výkupen. Za těch pár tvrdě vydělaných korun si šla koupit něco na sebe, to když byla starší. V těch 12 si šla koupit třeba psací stůl, aby nemusela úkoly do školy psát na kuchyňském stole u babičky mezi knedlíky. Od 15 se ráda strojila, ale ani vydělané peníze za maliny na to nestačily. Měla talent, uměla šít a také dělat střihy. Neutekla jí žádná módní novinka. Vzpomínáš si na pruhované kalhoty, tak trendy v 70. letech? I v tom si věděla rady. Nakoupila pruhovanou roletovinu a šila pro široké okolí svých známých. Pro sebe šila nejen kalhoty, kombinézy, saka, kabáty, šaty, prostě úplně vše. Možná, kdyby se držela tohoto svého talentu, tak by byla dnes v Miláně, když má odtud předky. V 15 rozbila motorku, nic se jí nestalo. V 19 zabloudila ve Vídni, však víš kde? No to si pamatuju úplně přesně, byl jsem v NVO, když stejně jako před lety já nebo ty vklouzla do té kouzelné zahrady. Bohužel si ji nafotili, měla dlouhé opletačky při návratu z tohoto nevinného výletu z STB. Pak se vdala, to stačí. Zajímá mě skutečně její mládí, dětství. To je asi všechno, kromě toho, že zanevřela na komunistický režim, který tomu nevinnému děcku nedovolil studovat, aniž by vědělo proč. Politický systém byl neúprosný a kdo se jen trochu nedal zařadit, ať to byl děda, babička, tak to odnášeli nevinní, ale to přece víš. Tak to je v kostce celý její život. Ellis se začala mírně durdit, co má ten výslech znamenat. Vždyť je životopis každé osoby, na které pracujeme, známe od píky. To si myslíš, že mám sklerózu? Nebo že jsem se dostatečně nepřipravovala na tuto misi? To si v žádném případě nemyslím, odvětil s klidem Norbert. Budu ti muset doplnit několik málo, ale zásadních informací. Týká se to především její minulosti, o které ona sama nic neví, ani nikdo z jejich blízkých. Norbert pokračoval. Kamila nemá 2 sestry, ale 3. Všechny žijí. To mi chceš říct, že má sestru, o které nikdo z rodiny neví? Co to je za blbost? Zlatíčko, nech mě chvíli hovořit a pak můžeš mít otázek, kolik chceš. Souhlasíš? To víš, že souhlasím. Ale jsem nějak zmatena a přestávám tomu rozumět. Ale už budu sticha jako pěna. Odvětila Ellis, usrkla si kávy, vzala si vonavý vanilkový rohlíček, ty jí pekla bývalá sekretářka, i když nebyly Vánoce, protože je milovala. A Norbert pokračoval za vůně svíčky Hermes o

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Ondřej Prokop je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Ondřej Prokop z hnutí ANO, kandidát do zastupitelstva hlavního města v Praze. Tím teď tak žijeme všichni těmi volbami. Pane Prokope, na druhém místě kandidátky.
2: Podtýkám. Ano. Ještě také kandidát na starostu Prahy 11.
1: Na starostu Prahy 11, to se k tomu dostaneme. Řekněte mi, nepřijde vám ta kampaň teď před komunálními a senátními volbami příliš mírná, taková neslaná, nemastná?
2: Vám přijde příliš mírná?

0: Protože tady spolu vyvěšuje Andreje Babiše spolu s Putinem na nějaké billboardy a štěpí společnost, rozděluje.
1: To je legrace.
0: To mě to nepřijde úplně legrace, teda v dnešní době, kdy vlastně lidé se bojí toho, co přijde v zimě s plynem, s energiemi a vlastně tady spolu pan premiér straší Ruskem, válkou, Putinem, tak to mi nepřijde jako mírná kampaň.
1: Takže přijde
0: kampaň.
1: Vám, že ta kampaň je ostrá, jo?
0: Přijde mi, že minimálně ze strany vládních stran, ano, a vlastně tomu vůbec jako nerozumím, protože oni po půl roce, co jsou ve vládě, tak nemají žádné jiné téma, než je antibabiš. A fakt tomu nerozumím.
1: No zjevně jim funguje to téma. Co myslíte, funguje?
0: Já si spíš myslím, že to je jediné téma, které těch pět stran spojuje. Že oni prostě nejsou schopni se podle dohodnout na jiných jako tématech a jediné, co je spojovalo, bylo dostat Andreje Babiše z vlády a vlastně mají pořád jenom tuto jednu mantru místo toho, aby se věnovali tomu, co Česká republika potřebuje.
1: A nemáte pocit, pane Prokope, že Andrej Babiš, on jako osoba jim na to naskakuje a tím pádem trošku přihrává, že hraje tu hru?
0: Asi nemyslím, že hraje tu hru. Andrej Babiš jezdí několik měsíců po regionech, mluví s těmi lidmi, snaží se s nimi komunikovat a nemám pocit, že by on dělal nějakou štvavou kampaň proti vládě. Naopak stínová vláda funguje, takže dává návrhy, konkrétní návrhy, co se má dělat, nějaké opatření a snaží se nějakým způsobem fungovat, nezastavuje se sněmovna a tak dále. Funguje to.
1: Teď je ty vysoké ceny energie obecně. Dotýká se to nějak kandidátů teď do zastupitelstva hlavního města, neboli přemýšlíte nad tím, jak Pražanům ulevit v tom?
0: Musíme. Tím, že vlastně vláda pořádně zatím nic nezačala dělat, pouze slibuje, že se o ty občany postará, ale zatím konkrétně nic nevidíme, tak ty kraje to musí vzít trošku do vlastních rukou. Praha vlastně s tím začala. Už na jaře jsme odsouhlasili 1 miliardu korun na zastupitelstvu, kterou použijeme pro nejvíce ohrožené Pražany chudobou. Následuje nás jeho Český kraj, kde je dokonce kandidát za ODS, takže není to jenom od nás, od ANO. A musíme prostě jako kraje teďka tím Pražanům pomoci.
1: A jak to chcete udělat v praxi?
0: Tak my už jsme schválili nějaké první balíčky primárně pro seniory, ty nejohrožené skupiny, handicapované lidi a další. To bylo předmětem i včerejšího zastupitelstva a dostanou až 3000 korun příplatek měsíčně na bydlení, pokud prokážou, že jsou opravdu v nouzi.
1: V okamžiku, kdy budete zvolen, budete v zastupitelstvu, budete v radě třeba. Co ještě dalšího může Praha udělat stran těch energií a hlavně těch vysokých cen? Jaký je plán hnutí ANO?
0: Tak ona, Praha jako kraj zase nemá tak rozšířenou paletu možností pomáhat. Primárně musí pomáhat vláda. Takže my se to budeme snažit, pokud ta vláda selže, nějakým způsobem suplovat. A vždycky je jednodušší tím občanům v tom městě něco odpustit, než jim doručit ty peníze. Vždycky doručit peníze znamená vytvořit nějaký složitý systém, úředníci musí kontrolovat, přidělovat. Takže my bychom chtěli tou cestou, že například uděláme dočasně zdarma MHD. Ne na pořád, ale řekněme třeba na příští rok, na ten krizový. To pomůže vlastně všem. Ti, co mají třeba předplacený kupon, tak by si mohli vybrat zpátky ty peníze, co v tom mají a pomůže to vlastně všem. Bude to rychlé opatření. Můžeme nějakým způsobem třeba odpustit třeba školkovné, různé tyhle ty poplatky, které platí rodiče a půjdeme primárně touto cestou.
1: Existuje nějaká informace, seznam, statistika, kolik je na území teda Velké Prahy, jak se říkalo, těch lidí pod hranicí chudoby?
0: Jsou to dneska desítky, možná stovky tisíc, on se to pohybuje, dneska se to strašně proměňuje tím, jak máme velkou inflaci a ty energie narůstají, tak se tam dostává na tu hranici mnohem více občanů. Vlastně v České republice dneska jsou 2 ze 3 seniorů ohrožení chudobou, je to opravdu obrovské číslo.
1: No a teď ještě ta doprava, o které se velmi často mluví, dokonce, a pod tím pojďme začít, pane Prokope, motoristé sobě nabízejí nebo mají v programu metro zdarma. Je to řešení? Zdá se vám to dobrý nápad nebo je to utopie?
0: Já jsem si o tom četl, jak to lídr motoristů sobě myslí. On to myslí dobře v tom, že chce nalákat více občanů, více Pražanů do MHD, což samozřejmě to by měl být ten trend. Měli bychom podporovat, aby ti, co mohou, tak aby využívali MHD. My chceme jít tou cestou ne to dávat trvale zadarmo, ale udržet tu nízkou cenu. My jsme jako hnutí ANO za Adriany Krnáčové snížili cenu předplaceného kuponu za rok na 3650 korun, je to 10 korun za den. Chtěl bychom to udržet. Víme, že je to složité, protože ty náklady stále narůstají, je velký tlak na toto jízdné zdražovat. My jsme to chtěli udržet, jak jsem říkal předtím, na jeden krizový rok ho úplně odpustit, nejenom na metro, ale na celém MHD.
1: A kdo by to zaplatil?
0: Musí to zaplatit Praha. Praha má dostatek financí dneska. Praha má přes 70 miliard korun na účtech, které dneska se vypařují částečně tou inflací 20%. Takže Praha má tu výhodu oproti některým jiným regionům, že si to může dovolit pomoci tím Pražanům třeba ten jeden nebo dva roky přežít.
1: No a teď ty slavné cyklopruhy. Cyklopruhy, cyklostezky, dvě různé věci, to si rozumíme. Tady máte plán jaký?
0: Mě hlavně mrzí, že se z dopravy stala nějaká ideologie v Praze, že tady bojují proti sobě cyklisti versus motoristé, chodci versus motoristé. Já si myslím, že to město by mělo být o tom hledat kompromisy, tak aby se všem dohromady žilo dobře. Já si myslím, že bychom neměli dělat válku proti motoristům, jak jsme svědky toho poslední 4 roky za Pirátů, za Praha sobě, kdy vlastně se neustále staví nějaké ostrůvky, nové přechody, služují se pruhy, malují se nesmyslné cyklopruhy na rychlostních silnicích a vlastně ta doprava se zašpuntovává, zpomaluje. To si myslím, že není správně. Měli bychom hledat takové cesty, aby cyklista, pokud se použít kolo, se dostal z domu do práce a zpátky bezpečně, což podle mě neznamená jet po rychlostní silnici na cyklopruhu, ale měla by být vedle cyklotrasa, která prostě bude bezpečná a bude komfortní.
1: Dobře, říkáte, co by se mělo, ale když jsme u toho, tak dejme tomu, že se dostanete k moci a teď ty cyklopruhy, které opravdu v mnoha místech jsou velmi k diskuzi, to každý řidič, ať má světonázor jakýkoliv, tak musí tomu dát zapravdu, a ty ostrůvky mnohdy nesmyslné, tak toto byste vraceli do původního stavu, anebo to už jednou provždy a poučíte se pro budoucnost?
0: Jak jde? Samozřejmě, pokud už je někde vybudovaný nějaký širší ostrůvek u tramvaje, ti občané jsou na to zvyklí a uvidíme, že je opravdu využívaný, tak bych ho určitě neboural. Ale co se týká třeba těch cyklopruhů, které jsou čistě jenom čáry na silnici, kterou zúžili a vidíme, že to prostě cyklisté stejně nevyužívají, jako třeba na Praze 7, Hlávkův most, když jedete po magistrále, tam vidíte cyklistu jednou, dvakrát za den, jinak se tam ty lidi sami bojí, tak tam bychom to určitě zrušili.
1: No a třeba takové Karlovo náměstí nebo Vinohradská třída?
0: To je otázka nějaké analýzy. Měli bychom se primárně zaměřit na to dobudovat městský okruh a pražský okruh, protože tyto třídy, které dneska jsou nějakým způsobem částečně sklidněné, tak by sklidněné mohly zůstat, pokud nabídneme alternativu, nějakou objízdnou trasu. Já jsem teďka zaznamenal v jedné diskuzi politické v týdnu, že paní Šabatová, lídrině ČSSD a Zelených, dokonce řekla, že by odložila investici do pražského a městského okruhu, že by ty peníze využila na něco smysluplnějšího.
1: Tak to řekla? Přijde,
0: to říkala, to mi přišlo absolutně absurdní.
1: Tak vidíte, názor paní Šabatové. No a teď ještě k té věci. Znáte Karlovo náměstí, kdy se přijíždí Žitnou dolů? A teď je to tam celé změněné a tam to zjevně nefunguje. Je to ten případ, který byste vy vrátili do původního stavu nebo vymysleli prostě nějak jinak?
0: Víte, já si umím přiznat jako politik, že na něco třeba nejsem úplně naprostý expert. To znamená, pokud bych měl gesci dopravy, tak já první co, tak bych se obklopil expertním týmem lidí z ČVUT, co dělají dopravu celý život, plánování dopravy a tak dále. A nechal bych si na to zpracovat od nich nějakou analýzu a nechat to posoudit. Protože na první pohled to může vypadat, že to nefunguje, ale třeba to má nějaké důvody. Já určitě nechci rozhodovat od stolu tak nějak pocitově, jak mi přijde, že to dneska často dělají ty Piráti a Praha sobě, že mají pocit, že tady by se zrovna hodil přechod, tak ho tam udělají. Já bych byl rád, aby jsme vrátili nějaký řád do Prahy, aby o těch věcech rozhodovali lidi, kteří jsou k tomu kompetentní. To znamená někdo, kdo opravdu celý život plánuje dopravu, plánuje semafory, věnuje se tomu, umí počítat ty matematické modely průjezdů a podobně, tak tito lidé by měli říct svůj expertní názor a ten politik by se měl potom rozhodnout podle toho, co poradí tyhle ty experti.
1: No, člověk možná nemusí být úplným expertem, aby pochopil, že takzvané koloběžky, kterých je teď v Praze hodně, musí nutně z podstaty věci, tak jak jsou používány, být nebezpečné. Nejenom pro ty, co jedou na koloběžce, ale i pro řidiče, chodce a tak. Máte pocit, že tady je jakýsi dluh vůči společnosti, vůči Pražanům, který by se měl řešit, neboli toto nějak regulovat?
0: Ty koloběžky jsou obrovský problém, hlavně v centru. Bohužel je to trošku i o nás, že jsme neukáznění, když si je půjčujeme. My jsou to často turisti.
1: Vy si vlastně, půjčujete?
0: Já si občas tu koloběžku půjčím, ale občas ji využiju výjimečně, ale občas to použiju.
1: A kam jedete třeba?
0: Tak třeba z kanceláře na nějakou schůzku, když je to v rámci centra, tak se vám to vyplatí, než si brát auto nebo jít na MHD. Je to prostě rychlejší, když je hezké počasí, je to i příjemné. Ale problém je, že jsou takové vágní pravidla a vlastně nikdo je nevymáhá. To je ten zásadní problém. My jsme neukáznění, ty, co si je půjčují, a kdyby byla jasná represe a tresty, tak si myslím, že to může fungovat. Tady je potřeba říct si jednoznačně, že musí být konkrétní místa, kam tu koloběžku odstavit a v momentě, kdy ji postavíte někde jinde, tak třeba nepůjde vůbec odhlásit, vypnout a pořád tam to bude strhávat koruny z karet. Takhle to třeba funguje v Lisabonu, v Amsterdamu, jinde. Já nerozumím tomu, jak je možné, že dneska můžete tu koloběžku nějakých firm odstavit klidně uprostřed silnice, vypnout a odejít. To je úplně absurdní. A pak je to samozřejmě i o policii, o městské policii, aby vymáhala ty dopravní předpisy. Není možné, aby jste na té koloběžce jel přes přechod, to je prostě nebezpečné, nebo pochodní mezi lidmi. To prostě se musí tvrdě pokutovat a tohle to dneska se podle mě vůbec neděje.
1: No, velmi často vidím i v protisměru na Andělu, ale možná ti policisté nevědí, co s tím, to je taky možné. Pane Prokope, řekněte, kauza Dozimetr, která ještě pořád bublá a žije, se teď v posledních hodinách a dnech dostala i k vám, tedy k hnutí ANO. Dokonce paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny Mračková Vildumetzová už oznámila rezignaci díky tomu. Znamená to, že je konec kauzy, když už jsou v tom namočení všichni?
0: Předně bych chtěl říct, že kauza Dozimetr se hnutí ANO žádným způsobem nedotýká.
1: Žádný no, Mračku aktér... to...
0: Já to vysvětlím. Žádný z politiků hnutí ANO nebyl stíhán v kauze Dozimetr, nebyl ani v těch odposleších, které unikly do médií. Paní Vildumetzová se stala obětí nějakého mediálního honu na ní a na její rodinu, kdy ve své podstatě měla na svatbě před 4 nebo 5 lety člověka, který v té kauze je stíhán.
1: Ale řekněme si dokonce.
0: A řekněme si na rovinu, před 5 lety ten člověk, já ho neznám, mohl dělat úplně normální běžnou činnost a těžko můžete předjímat, že za 5 let bude možná páchat trestnou činnost. Já jsem taky mohl chodit na základní školu s někým, kdo dneska může být v kriminálu a mám kvůli tomu rezignovat. Mně to přijde.
1: A proč jste se teda za ní nepostavili?
0: Ona udělala sama toto rozhodnutí primárně podle mě kvůli rodině, jak jsem to pochopil, že ten tlak těch médií byl obrovský. Já si toho vážím, myslím si, že na to můžeme ukázat, že hnutí ANO jde vzorem, že ačkoliv žádné skutky neprovedla, nic nespáchala, tak rezignovala, aby vlastně nepoškozovala svoji rodinu primárně a případně hnutí. Bylo by fajn, kdyby z toho se poučil třeba pan Rakušan nebo další aktéři, kteří jsou mnohem více spojeni s těmi osobami z toho Dozimetru a kteří do dneška žádnou osobní zodpovědnost nevypověděli.
1: No tak pan Gazdík třeba, že? Ale víte, mě na tom nejvíc překvapuje, že ten manžel paní Mračkové Vildumetzové, ten Mraček Vildumetz prostě nic. On se ji ani nikde nezastal v médiích. Navíc je to člen ODS. Proč se nám teda neříká celá pravda za prvé, ale divím se, že takový člověk nevystoupil a
0: Já jsem někdy četl včera nějaký úplně schovaný článek v nějakém médiu, že on vlastně potichu v uvozovkách také opustil veškeré stranické funkce a co měl někde na vládě a v parlamentu, takže on také rezignoval, ale prostě na něj jako na vládního člena ODS prostě nebyl takový hon a takový zájem médií. Prostě na nás je neustále vyvíjen z některých médií obrovský nátlak, hledají se senzace a paní Vildumetzová se podle něj opravdu stala jenom obětí mediálního honu, nic jiného tomu jako nemůžeme říkat.
1: Do jaké míry ta kauza dozimetr s těmi komunálními volbami v Praze zacvičí? Co myslíte?
0: Já si myslím, že hodně, protože to, co se tady stalo, tak bylo naprosto bezprecedentní situace, kdy odvedli v poutech náměstka primátora. To se tady nikdy v historii nestalo. Ještě do toho byly zamotané drogy, což je opravdu jako za mě úplně za všechnyma čárama. To prostě to je neuvěřitelné. To tady bylo naposled možná za doby pana Béma Janouška, to už je dávno a ještě to nebylo v takovéhle míře. Takže si myslím, že voliči STANu snad doufám budou rozumní a STAN volit nemůžou. A je otázka, jak si rozklíčují ty další aktéry, protože tady se vypustilo mnoho mlhy. Je tady několik fúzovkách hrdinů, kteří říkají, že v tom nejedou, přitom vlastně seděli na těch křeslech, kde mě tu zodpovědnost, jako je třeba pan Scheiner z Praha sobě, který je současně náměstek pro dopravu a předseda dozorčí rady dopravního podniku a tváří se jako ten hrdina, který to vlastně celý rozkryl. Pak je tady pan primátor Hřib za Piráty, který tomu všemu velí a tvrdí, že o ničem nevěděl, tak doufám, že občané nejsou slepí a nejsou hloupí a udělají si svůj vlastní názor.
1: No a ten pan Hlubuček na druhou stranu už je propuštěný z vazby.
0: Tak samozřejmě na to máme nějaké pravidla v trestním řádu a pokud pominuli ty důvody pro toho držet ve vazbě, tak asi státní zastupitelství a další orgány ho pustili na svobodu za nějakou kauci. To si myslím, že bychom asi měli respektovat, pokud respektujeme právní stát. Mm-hmm. Chtěl bych ještě dodat, že to neznamená, že by byl nevinný, že ho pustili z vazby. Určitě. Znamená pouze, že pominuli
1: vazební důvody. Ano. A pane Prokope, vy tedy kandidujete do Velké Prahy a na Praze 11 na starostu. Jak to chcete dělat, kdyby se to povedlo jedním zadkem na dvojích hodech, jak se říká?
0: To my v hnutí ANO neděláme, takže pokud by jsme dostali mandát od voličů na Velkém magistrátu i na Praze 11, tak já si budu vybírat jednu z těch exekutivních funkcí, určitě vyloučeno, že bych byl starostou Prahy 11 a zároveň třeba radním hlavního města Prahy, to určitě nejde dělat naplno obě tyto funkce, takže tam uvidíme, jaký dostaneme mandát. Samozřejmě raději bych se staral o tu moji Prahu 11, která je mi blízká, kterou znám, kde jsem vyrostl.
1: To je jižní město a tam.
0: Ano.
1: No a máte nějaký odhad průzkumy? Existuje něco, co by nám napovědělo, jestli je šance?
0: Oni ty průzkumy hodně oscilují na celé té Praze právě těmi kauzami dozimetr, ale tím celostátními tématy, jako je energetická krize, takže já bych byl v tomhletom opatrný a uvidíme, jak dopadnou výsledky voleb.
1: Český rozhlas si zadal jakýsi průzkum o práci vlády a 71% tedy podle Českého rozhlasu obyvatel není spokojeno. Je to věc, která se před volbami hodí, nebo to vidíte jako problém?
0: Tak nám jako opozičnímu hnutí, jak na vládní úrovni, tak v Praze se to svým způsobem hodí, ale je to velmi smutné. Je smutné, že tolik lidí nevěří vlastně současné vládě a politice a bohužel se obávám, že to bude znamenat zase další odliv voličů u voleb a že bude asi menší volební účast, ačkoliv by si přál, by byla velká, protože vždycky je lepší, když ten politik má silný mandát, má podporu těch občanů, než když ho zvolí jenom nějaká hrstka.
1: Kam míříte, pane Prokope, uvnitř hnutí ANO? Protože pan Soukup říkal, že jste vycházející hvězda hnutí ANO. Říká pan Soukup.
0: Pan Soukup to rád trošku přehání. Já jsem spokojen tady v Praze, já bych se rád věnoval dál komunální politice v Praze, protože si myslím, že je tady spoustu věcí, co je potřeba opravit. Mnoho let se tady nedělají žádné velké projekty, neposouvá se Pražský okruh, neposouvá se žádná velká stavba v Praze, chátrají nám sídliště, to je to, kde já jsem vyrostl a čemu se chci věnovat. Máme rozbité chodníky, takové ty drobné věci, chodníky, lavičky, zastávky, často chybí nebo jsou rozbité. Ty politici na magistrátu, jako je primátor a jeho náměstci, tak se většinou starají o centrum, o vás Václavák, náplavky, filharmonii a vlastně ten okraj té Prahy se kašle a ta chátra je potřeba tam poslat spoustu peněz a i energie a politických rozhodnutích, výparkovací stání, tak to je to, čemu se chci věnovat. A to, kde dneska jsem jako předseda hnutí ANO, tak mi tu možnost nabízí a chci ji naplno využít.
1: Děkujeme za návštěvu a těším se na příště. Na shledanou.
0: Děkuji za pozvání. Na shledanou.
1: Naším hostem byl Ondřej Prokop.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Přijde vám ten rychlý odchod, ta rychlá demise Pavla Blažka jako přirozený vývoj té situace, protože mnozí občané, a já to sleduji a já diskutuji s občany, pane prezidente, ne, že ne. Diskutují.
2: Vy jste občanem. Tak
1: já jsem taky občanem. Tak mnozí občané si myslí, že by takový v uvozovkách mazaný politik, jako je pan Blažek, nikdy nepodal demisi, kdyby to bylo, promiňte, čisté. Tak se vás ptám jako praktika, co si o tom myslíte?
2: No ne, tak určitě to je super podivná věc a zapletení se s podivným odsouzeným podnikatelem je prostě naprosto nepřijatelná věc pro člena vlády a nemohlo to být bez souhlasu ministra financí a bez souhlasu premiéra, takže je to samozřejmě vládní debakl, fatální vládní prohřešek. Jenom můžeme diskutovat o tom, co z toho bylo naprostou naivitou a hloupostí, co z toho bylo pouhou nepozorností jiného než případného ministra, kterého by se to mělo týkat, a co z toho bylo promyšleným činem a záměrnou podivnou věcí. O tomhle, ak někdo spekuluje, já to prostě neumím. Že chodili za náma od počátku 90. let nejrůznější výkukové, většinou proživší léta na západě, mezi naší emigrací často to byly a tak dále, a přicházeli se zásadními projekty, že mají návrh, jak získají 20 miliard přes hongkongský fondy, že tohle to tak dále. Tak já, který jsem nebyl dobrodruhem Blažkova typu, jsem tyto lidi rovnou posílal, aby mě neotravovali ani minutu, že nic takového nechci ani slyšet. Že to tahle ta vláda udělala, dopustila, nevím, nemám pro to vysvětlení, krom prostě neuvěřitelné přesvědčení o své nedotknutelnosti, o své vyvolenosti, o své oprávněnosti tohle všechno dělat a nakonec se jim to vymstilo. Ale kdo ví, kdo, my víme, kam ty bitcoinové miliony či miliardy zmizely, na účtě koho zůstali, nebo na účet koho se za nějakou dobu někam potajmu přesunou, fakt nevím.

Začátek 90. let. Kupóny, Rolling Stones a velké pochybnosti. Příběh Mostecké uhelné má kořeny, podobně jako většina všech českých kontroverzních podnikatelských příběhů v dodnes velmi diskutovaném procesu privatizace. Československá socialistická republika patřila mezi komunistické státy východního bloku, kde po desítkách let totalitní vlády došlo. K čemu to vlastně došlo? K revoluci? Říkáme tomu spíš předání státní moci. Jak tehdy přesně zněly dohody mezi těmi, kdo moc předávali, se možná nikdy nedozvíme. Jisté je jen to, že předání moci proběhlo hladce, i když jsou výsledkem často narychlo vzniklé politické strany, kde se úspěšně usazují i členové bývalé komunistické strany. V 90. porevolučních letech je naše země ještě stále zcela postátněná. Okolo 98% veškerého majetku patří státu. Všem je jasné, že jedním z důležitých kroků prvních vlád je pokud možno rychlá privatizace, během které se státní majetek předá do rukou občanů. Chce se mi napsat, že autorovi této knihy bylo v té době 20 let. Právě ono sousloví předat majetek do rukou občanů jsem si nedokázal nějak v reálu představit. Už tenkrát a od té doby mnohokrát jsem si říkal, jak takové předávání majetku občanům může dopadnout. A přirozeně jsem si kladl otázku, kdo předá nějaký majetek mně a jak to udělá. Píše se rok 1990, tedy porevoluční rok 1. Nárok je plný očekávání, ale i rozpaků. Celkem trefně v lednu shrnuje situaci Petr Pithart, který se o 6 měsíců později stává předsedou české vlády. Zbavili jsme společnost strachu z vlády jedné strany, strachu z komunistů. Ale obávám se, abychom nemuseli začas zbavovat lidi strachu z nás samotných. Zkrátka, působení občanských fór se nesmí v ničem podobat řádění akčních výborů Národní fronty po únoru 1948. Nevím, jestli neslyším trávu růst, ale zdá se mi, že stále častěji zaznívají hlasy lidí, které říkají, je to to samé, jenže v bledě modrém. V Češích bylo zkrátka už pár měsíců po listopadu 1989 zase to semeno nedůvěry. A těžko říct, zda ho politici svými mnohdy svéráznými kroky zalévali nebo šikovně dusili. Tak například amnestie prezidenta Václava Havla z roku 1990. Nám Čechům nespůsobila zdaleka tolik problémů jako sousedům na Slovensku. Pro pořádek připomeňme, že v tomto roce ještě naše země tvoří se Slovenskem společnou federální republiku. Ale zpět k amnestii. Problém byl v tom, že většina věznic byla umístěna na Slovensku, kde se po propuštění vězňů okamžitě prudce zvedá kriminalita. Byl to první moment, kdy se vztahy mezi bratry Čechy a Slováky výrazně ochlazují. V 90. roce se také konají první svobodné volby. Politika se řeší úplně všude. V hospodách místo fotbalu běží politické debaty. Jakýmsi neoficiálním heslem voleb je strany jsou pro straníky. Občanské fórum pro všechny. Hnutí Občanské fórum je mezi lidmi mimořádně populární, ve volbách získává přes 50% hlasů, což se od té doby žádné jiné straně či hnutí nepodaří. Národ je vůči slovu strana skeptický. Volby jsou spíše takovým referendem o minulosti. To je jeden z dnešních výkladů. Řada lidí navíc zřejmě nemá potuchy o tom, co vlastně chce. Vždyť jsme v době, kdy všechno začíná. A zejména v době, kdy se všechno mění. Lidé mění povolání, mění se struktury firem. Všichni jsme zkrátka měnili sociální status. Někdo k lepšímu, jiný k horšímu. Právě podle sociálního statutu se běžně lidé při volbách rozhodují. V roce 1990 na to ale bylo ještě hodně brzy. Máme tu přes 20 stran a o žádné nic nevíme. Koho volit jiného než Občanské fórum? Říkal si tehdy kdekdo z nás. Občanské fórum se po volbách ujímá 2leté vlády. Ještě před volbami politici naštěstí přijímají poměrný volební systém. Takže se předešlo tomu, že by ministerská křesla obsadili jen ministři za Občanské fórum, což by Čechům po právu připomínalo starou dobu. A tak v první porevoluční koalici zasedá kromě Občanského fóra také Občanské hnutí, Občanská demokratická strana a Křesťansko-demokratická strana. Naše revoluce není dokončena, to hlavní se musí teprve stát, pronáší k davům prezident Václav Havel. Do kina se chodí na snímek kouř, zakládají se první firmy a v Československu začínají jezdit zlaté kočáry. Tak se říkalo příběhům, kdy někteří lidé zázračně bohatli. Kdo tu dobu pamatuje, jen tak z hlavy nedostane pohled na typického porevolučního manažera v křiklavě fialovém obleku, rozdávajícího po americku úsměvy na všechny strany. Někteří z nich k tomu měli pádný důvod.
Trh byl neuvěřitelně nenasycený. Češi například měli po převratu ohromnou touhu číst knihy, jakékoliv knihy. Pokud možno, takové, které za minulého režimu nebyly k dostání. Vítězky mizely z pultů tak rychle, že brzy ve skladech obchodů nezbývají ani ty největší braky. Vzniká to, čemu se dnes říká díra na trhu. Chtěli jsme číst a bylo to v podstatě jedno co. Tak například vzniká knižní klub. Stačilo, aby někoho napadlo roznést Čechům do schránek katalog s knihami všeho druhu. Firma má ze dne na den milionové obraty. Nikomu nevadí, že kupuje dokonce i knihy v němčině, protože tiskárny jednoduše nestíhaly literaturu vyrábět a čtivo se muselo importovat z Německa. Mezi lidmi je touha po kupování čehokoliv západního. Kdo našetřil nějakou tu korunu navíc, mohl zainvestovat třeba do počítače s převratným textovým editorem T602 a harddiskem o velikosti 8 MB. Na největší důkaz demokracie se ale teprve čeká. Tím byl koncert kapely Rolling Stones. Rolling Stones budou poprvé ve své historii hrát zadarmo. Lístky jsou vyprodané a pořadatelé upozorňují, že ke vstupu nebudou sloužit průkazy veřejné bezpečnosti. Hlásí reportáž v televizi. Kameny se valí do Prahy. Hypnotizoval zemi lámanou češtinou v televizní reklamě sám Mick Jagger. V červnu na Staroměstském náměstí vybuchuje bomba. Způsobuje zranění 18 lidem. Dodnes je to považováno za největší spáchaný teroristický útok v Česku. Pachatel dodnes neznámý. Daniel Landa s Davidem Matáskem v televizi vysvětlují, že svou hudbou jen varují kamarády. Svým chováním se můžou dostat snadno mimo zákon a obecné mínění na ně může nahlížet jako na fašisty a ortodoxní rasisty, rozumují muzikanti v přímém přenosu. V listopadu nás navštěvuje prezident Spojených států amerických George Bush starší. Vítá ho statisícový dav. Po silnicích se prohání Favority, Škodovky, ale čím dál víc i Fordy, Fiaty či Peugeoty. Vznikají první bulvární noviny Spiegel a Express. I tak vypadal rok 1990. Z úst řady dalších oficiálních představitelů jsme mnohokrát slyšeli, že za 10 až 15 let bude Česká republika na úrovni Švýcarska nebo Rakouska. Těžko dnes soudit, jestli nám pánové Havel, Klaus, Zeman, Pithart, Dlouhý, Kalvoda a zhruba 20 dalších vědomně lhali nebo jen vařili z vody. Ale možná to také mysleli upřímně, stejně jako později Stanislav Gross, jen se jejich proroctví nepotkala s realitou. Nebo potkala? Možná poslední roky všechny plamenné diskuze nad nefunkčností české justice dostávají odpověď po vynesení verdiktu v kauze Mostecká uhelná ve švýcarské Belinconě, ale o tom až později. Mezitím se v roce 1990 v nejvyšších patrech politiky řeší, jak naši zemi zprivatizovat. Doba, kdy obchody a továrny patřily státu, měla být, zdá se, nenávratně pryč. Teď je potřeba všechen majetek předat lidem. Mezi ekonomy a politiky se neřešilo, zda privatizovat, či nikoliv. O potřebě odstátnění majetku nikdo nepochyboval. Otázka zněla, jak to udělat. Ještě v půlce roku 1990 se živě diskutuje o tom, jakou metodu zvolit. Na jedné straně stojí ministr financí Václav Klaus se svým konceptem. Klaus prosazuje co nejrychleji vybudovat soukromý sektor, který postupně v celé ekonomice převezme rozhodující roli. Střetneme se možná s nějakými neočekávanými problémy, ale doufám, že privatizaci uskutečníme velmi rychle, plánuje Klaus. Státní majetky mají být rozřazeny do různých skupin podle toho, zda se privatizovat mají či nikoliv. Ty, které privatizace čeká, se dále dělí do podskupin podle toho, jak má privatizace proběhnout. Jednou ze skupin, pracovně označené jako B2, mají být firmy, ze kterých se nově stanou akciové společnosti vlastněné speciálním, nově vzniklým úřadem pojmenovaným Fond národního majetku.

ráno já a večer ty. To je láska, a když tě všeru pokoje

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Ivan Noveský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den vám, posluchačům a divákům.
1: Pane Noveský, vy jste stál u zakládání toho energetického regulačního úřadu v roce 2001, ale už řadu let předtím jste pracoval v energetice, desítky let, říkám to dobře.
2: Ano.
1: No jo, ale teď se teda ptám, k čemu jste ten úřad zakládali, když teď je tady jakási energetická krize a já teda neslyším o regulačním úřadu energetickém nikde nic, proč už dávno nezakročil, k čemu on je a jaké má pravomoce tedy?
2: No, on ty pravomoce má, ale bohužel jste položil velmi, velmi perfektní otázku a špatnému dotazovanému.
1: Já tak opravdu, jste stál
2: Ale nemohu za něj mluvit. Já jsem sice v roce 2001 ten úřad založil, tehdy jsme měli 48 zaměstnanců. 48 a fungovalo to, dělali jsme tehdy regulaci, dělalo se všechno. Tehdy jasně byla stanovená koncová cena pro spotřebitele byla tolik a tolik korun za kWh. Tolik a tolik korun za kubík plynu, nebylo co řešit. Jo? Protože se to přijalo vlastně od ministerstva financí, které předtím dělalo tuhletu regulaci. Ale dneska má kolem 300 zaměstnanců ten energetický regulační úřad. A já se přiznám, já o něm taky vůbec neslyším. Já nevím, jestli ho náhodou nezrušuji mezi tím.
1: Co ono v tom může učinit, teoreticky?
2: My jsme udělali v roce 2016-2017 s paní Vitáskovou, tehdy s Vládou Štěpánem jako poradcem a s dalšíma kvalitníma odborníkama na tom úřadu, kteří většinou byli vyhozeni potom, paradoxně, tak jsme s nimi udělali tehdy takzvané indikativní ceny. Čímž jsme obešli nařízení Evropské unie, že se nesmí nikdy nic regulovat, že, jo, že to musí být všechno otevřený, free, že jo, a podobně. A protože jsme viděli, že už tehdy ty koncerny začaly navyšovat ceny. Jo, a že to začíná být celkem neřízený proces prostě snahy odebrat využít toho přirozeného monopolu, protože je to přirozený monopol. To není nikdy tržní hospodářství. Ta elektřina v životě nebude v tržním hospodářství. To je prostě přirozený monopol, který se musí regulovat, anebo se vymkne, jako se vymknul teď. Teď se vymknul. To je nic jiného, že se to vymklo vlastně z kontroly státu, z kontroly všech. A my jsme tehdy udělali takzvané indikativní ceny. A těmi indikativními cenami jsme zastropovali cenu elektřiny a cenu plynu. A nikdo se neodvážil to přelíst. Jo? Sice mě to mnozí vyčítali, Pavel Janeček, že jo, Pražská plynárenská, byli jsme spolu tehdy na Kordy, bojovali jsme, ale prostě neodvážili se to přelíst a tím jsme to vlastně dokázali zastropovat. Ale tahle ta vláda nedělá nic a teď udělala takzvané zastropování, ale ještě navíc to udělala tak hloupě. Nebo nezodpovědně, že to opravdu zadlužuje Českou republiku. Já jsem zažil pana Kalouska, teďka jsem někde viděl jeho nějaký tweet, nebo to bylo na tom, kde říká, že ceny energie jsou vyřešeny a že vlastně ty lidi, kteří budou teďka 28. protestovat, takže jsou vlastně proruští trojové a něco všechno. Ne, ceny energie nejsou vyřešeny ani náhodou. Jo, naopak to prohlubuje zadlužení České republiky a dělá to další problémy. A ti lidé, kteří chodí dneska na ta náměstí, to nejsou žádný proruští terorové, to jsou lidé, kteří jsou zoufalí a kteří si uvědomují, že opravdu jsme na konci, protože nám to likviduje ekonomiku, likviduje nám to průmysl, zemědělství, všechno.
1: Jak se, pane Noveský, přihodilo, že máme nejdražší energii široko daleko? V Evropě určitě myslím.
2: My jsme bohužel, říkám bohužel, já i rád soutěžím, jako když to lze, ale jako přiznám se, mít pevné místo v cenách elektřiny pro domácnosti, jakože my jsme předehnali i Velkou Británii, my jsme předehnali všechny státy v Evropě, ne v Evropské unii, v Evropě. Jsme absolutně na čele peletonu z hlediska cen elektřiny pro domácnosti, což je úplně šílené. To je takzvané Pyrrhovo vítězství, se
1: jak
2: tomu zde říkalo.
1: Jak se to přihodilo?
2: No to je to, co jsem říkal. Vymknul se nám přirozený monopol a dneska v podstatě se obávám, že Česká republika si neřídí ČES, ale že ČES řídí Českou republiku, když mám být úplně otevřený. Zcela úplně otevřený. A tady ještě jedno obrovské riziko, které nikdo zatím si neuvědomuje. Evropská unie prohlásila, že bude zdaňovat nejlacinější zdroje energií.
1: Že bude zdaňovat?
2: Nejlacinější zdroje energií.
1: Co to má za logiku?
2: No, to má šílenou logiku, protože to znamená, že nejenom, že nás tady okrádají přes burzu, přes ty ceny, přes to, ale ještě nás okrádá Evropská unie úplně neskutečným způsobem, protože my, jako Česká republika, máme nejlacinější zdroje energií. My dneska vyrábíme za...
1: Co by to v číslech znamenalo, pane Noveský?
2: V číslech? Mm-hmm. Evropská unie to spočítala, že to bude zhruba 130 miliard euro, který vybere na tomto zdanění. Poláci se z toho vyvinili, protože nejlacinější energie jsou jádro a uhlí. A Poláci mají černé uhlí, my máme v podstatě hnědé uhlí, protože u nás jede pouze jedna elektrárna v Dětmarovice na černé uhlí, jinak všechno máme na hnědé uhlí. To znamená, my budeme platit tak morovatý, většinu z těch 130 miliard zatím nebyla nikde vidět čísla. Tohle je nástín, který už vyběh ven z nějakého důvodu, buď to pouštějí zkušební balónek, nebo prostě já nevím, proč
1: 130
2: to
1: miliard
2: euro.
1: Euro,
2: ano. Se má vybrat z těchto laciných zdrojů, bez ohledu na to, za kolik se to prodává vevnitř v těch státech obyvatelstvu, a má se to přerozdělit na ty nejdražší zdroje. Čili v podstatě já se obávám, že my zase začneme dotovat, protože my jsme bohatí, tak začneme dotovat chudé Německo, protože to má nejdražší zdroje dneska.
1: Takže je to tak, že ten, kdo to vyrábí
2: lacině,
1: tak za to zaplatí?
2: Přesně. A ten, kdo to vyrábí draho, jako jsou Němci, tak dostane dotaci.
1: No tak

0: potřebujeme. My, když to vezmu čistého, já teda mám ječit ta přesná čísla, takže my v podstatě jsme si vyrobili jenom z jaderných a z uhelných elektráren jsme si vyrobili 69,3 TWh. Jo? A spotřebovali jsme, když vezmu úplně celou spotřebu, to znamená úplně všeho, velkou odběry, obyvatelstvo, čili domácnosti, malou odběry, jo, prostě všechno, tak spotřebujeme 61,7. Takže 61,7 jsme spotřebovali, 69,3 jsme vyrobili jenom z těch dvou zdrojů, v tom nejsou vodní elektrárny, v tom nejsou ty plynové elektrárny, protože ty my vůbec totiž nepotřebujeme. Ty plynové elektrárny pouze pomáhají zvedat tu cenu, takzvanou cenu na burze, úplně nesmyslnou. A my vlastně jsme zcela soběstační. To znamená, my vůbec nepotřebujeme žádný dovoz elektřiny, my potřebujeme jenom dostat tu elektřinu do těch cen, tak jako jsme to radili vládě, dostat ji do reálných cen. A ta reálná cena opravdu je maximálně do těch 4 korun komplet všechno za kumpedum. 4 koruny za kilowatt hodinu pro obyvatelstvo.
1: Teď k té vaší kandidatuře do Senátu v obvodu 28, tedy na Mělnicku, na Mělníku a okolí Neratovice, myslím, že?
0: Taky jsou tak, tam Brandýs a tak dále.
1: Tak. A co určitě teď děláte kampaň předvolební, hovoříte s občany, tak co vy jim slibujete těm občanům pakliže se ujmete jako senátor a budete zvolen?
0: Je to teď, nyní je to jediná možnost, jak se s tím dá něco dělat celá legálně, protože já nejsem příznivec žádných násilných řešení. Já prostě říkám ano, lidi ať se jdou protestovat, ale ne žádné násilné řešení. Já tvrdím, že teď je jediná možnost, jak se s tím dá legislativně něco udělat, jsou volby do Senátu, protože Senát má určité pravomoci, ať už teda legislativní nadání, či nějaký právo veta v podstatě a podobně. To znamená, já tam jdu kvůli energetice, s tím, že další kolegové, já tady nejsem žádný straník, ale jdu tam za právo, respekt, odbornost a za SPD, za tyhle ty dva subjekty v podstatě, který jediný se vlastně dneska ozývají proti těm nesmyslným cenám a proti tomu ožebračování obyvatel. Jo? A pokud tam budou další lidé, jakože by tam mohl být Tomáš Nielsen, jo, paní doktorka Zelená, prostě Petr Vacek a podobně, to jsou velmi kvalitní, schopní lidé a já si myslím, že s nimi dokážeme v tom Senátu opravdu pohnout s legislativou tak, aby prostě čeští občané nemohli být dál takové zoufalé okrádání a v podstatě likvidování, protože to je likvidační ty ceny.
1: No tak doufejme, že vám dopadne dobře ta vaše cesta do Senátu a že se tady příště už setkáme třeba před druhým kolem, anebo tady budu sedět se senátorem. Děkuji za to, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
0: Já děkuji též, zdravím všechny a doufejme a modleme se za to, ať to dopadne, ty ceny opravdu nejsou likvidační, ať se to podaří změnit. Musí se to změnit.

0: by měla udělat Evropská unie? Teď myslím ve vztahu ke Spojeným státům americkým, k clům.
1: Aha. Evropská unie předně se musí začít chovat racionálně. Zbavit se té nomenklaturní, která ji řídí dlouhá
0: léta. No to se nestane.
1: No tak musí to
0: má udělat. Mandát na další několik let.
1: To je
0: na počátku druhého mandátu.
1: Nevím. Já jsem bytostně přesvědčený, že musí zrušit Green Deal, protože bez Green Dealu můžeme lépe dýchat. Já, protože lidi kolikrát říkají, ty čísla tahám, tady když se podíváte cíle EU v oblasti klimatu a energetiky, no tak tady máte, že to má stát 25 bilionů korun ročně. 25 bilionů korun uplatňování tohoto nesmyslu. Jo? Nesmyslu, prosím, v intencích toho, že CO2, podívejte se, když se podíváte na CO2, tady ta malá bílá tečka je CO2, kolik ho vytváří lidé svou činností na celé planetě. 0,0016%. Jo? CO2 je v atmosféře 0,04%. Tomu to máme Green Deal, který má stát tolik peněz a máme se zadlužovat. A víte, kolik má stát zelená...
0: Počkejte, a zrušením Green Dealu máme reagovat na cla Spojených států amerických?
1: No protože, co udělal Donald Trump ještě předtím vlastně, než
0: odstoupil od klimatické dohody.
1: No jistě, že jo. Na cla potom můžeme reagovat tak, že zrušíme nesmyslné omezení v oblasti regulací. A samozřejmě ty regulace, když nebudou, tak to zboží se může pro ty domácnosti země Evropské unie zlevňovat. Tady máme zelená transformace, schválila aktualizovaný klimaplán, jo, a do roku 2030 to má stát 2772 miliard korun. To je prosím vládní materiál. Jo? To znamená přes 2,5 bilionu, 2¾ bilionu korun má stát tento totálně nesmyslný, zbytečný klimaplán. Takže to je úkol pro země Evropské unie. A znovu říkám, když se podíváme na loňský rok, tak růst měřeno hrubým domácím produktem, tak v zemí Evropské unie je skoro poloviční, jako je ve Spojených státech. Jo. Takže i Německo dokonce je v záporu, má minus, myslím, 0,2% za loňský rok. Takže já jsem bytostně přesvědčený, že bez toho, aniž by si jim rozsvítilo, ono se možná dřív v Německu zhasne, než se jim rozsvítí, tak bez toho opravdu se Evropská unie nepohne a bude ztrácet čím dál tím více svou konkurenceschopnost. No, myslíte si, že sem bude Čína dovážet zboží, když se má uvalit na čínské zboží uhlíková daň? No, co se stane? No, samozřejmě se to zdraží a stane se to méně dostupné pro občany. A my víme už teď, že naše domácnosti chudnou. Ve větší míře, v daleko větší míře, než tomu bylo dřív. Radio Xaver.

0: A je to magické místo, na tom se shodneme.
1: Ale no jistě, ale to je zbytečný vysvětlovat lidem, který nejsou hraví, proč prostě jako si jde člověk zahrát. Já jsem teď jsem četl takovou jednu zajímavou knížku o vzniku rulety.
0: No.
1: Jak vznikla ruleta. Je to samozřejmě asi legenda, nebo jako třeba je to i smyšlený, ale nicméně je to hezký. Když římští vojáci dobývali něco někde, tak se nudili. No ale postavili vozovou hradbu. Ty vozy dali, že ho položili. A to kolo bylo takhle. No a tak tam dali takovou packu, dřevíčko a namalovali tam ty čísla na přeskáčku.
0: Roztočili.
1: A sázeli.
0: Jo, to je hezky.
1: A takže vznikla ruleta.
0: Ještě jeden a poslední ostrý střih. Jirko, sleduješ politiku?
1: No, částečně.
0: Co tě tak aktuálně nejvíc rozčiluje?
1: Mě strašným způsobem rozčiluje to, že pořád se řeší tady naprostý kraviny, které jsou naprosto nepodstatné. A ty věci, které by měly jako se řešit, ty se neřeší.
0: A to je třeba co?
1: No ne, no tak řeší se, já nevím. Já jsem teďka mluvil dřív do těch parlamentních listů a teď jsem poděkoval, že se do toho nebudu plect, protože jsem zjistil, že ostatní noviny třeba si vždycky vyzobly to, co potřebovali. Udělali ze mě fašistů, udělali ze mě, já nevím, rasistů. To nejde, pokud to není v tom kontextu, to někdo nebere, tak to nejde.
0: No a jak hodnotíš třeba Miloše Zemana?
1: No tak já si myslím, že ten Miloš Zeman, ať si o něm říká, kdo chce, co chce, že to je chytrý člověk, prostě, který ví, co chce. Takhle.
0: A umí si tam představit?
1: A jestli ho má někdo rád nebo nemá rád, to vůbec není podstatný. Podstatný je to, že ten člověk ví, co dělá.
0: Umí si tam představit Karla Schwarzenberga?
1: Ne.
0: Já taky ne.
1: To si teda opravdu nedůle představit.
0: No a myslíš, že ta zem nebo ta společnost, tak jak je v této fázi, v této formě, že jsme opravdu někde na sestupné tendenci, že to dopadne špatně všechno, tak jak to slyším z mnoha proroctví, nebo to zůstane pořád to samé?
1: No ne, no tak hlavně tady se v podstatě žádný politici nevychovávají. Tady se volí lidi prostě známí, doporučí známýho.
0: Jasně.
1: Nebo tam přijde člověk jako nechápu jednu věc, proč třeba zubař je ministrem kultury prostě. Jo. Co to bylo za zubaře? Tak když byl zubař, který to nemůže dělat a stane se ministrem kultury, tak a toto vystudoval, tak jaký může být ministr kultury, když to nevystudoval a nerozumí tomu? Co to je za krabinu?
0: No kdo z těch politiků třeba aktuálně tě jak nejvíc jako rozčiluje? Že ho nemůžeš vidět? Nebo už vydržíš všechno? Tak zvadně.
1: Já nad tím jsem nepřemýšlel. Mě prostě vadí, já jenom nechápu, jak může někdo vydržet sedět v té sněmovně a poslouchat ty žvásty nebo předstírat, že poslouchá.
0: To ještě horší.
1: Že poslouchá ty žvásty. A když to ještě ta drzost těch masmédií, že to natočí jeden luští křižovku, druhý hraje nějakou počítačovou hru, třetí si dělá manikýru, čtvrtý spí, jo. Tam ten šel na žebírka, protože přivezli právě žebírka. Je to takový, je to opravdu Kocourkov. mně to připadá jako kocourka.
0: No zásadní otázka, jestli si umíš představit jistého Jiřího Krampola jako politika.
1: Ne.
0: Nikdy bys to?
1: Ne. Mě dokonce uvažovali o tom, že se mě ptali, jestli bych nechtěl být senátor. Já jsem říkal, prosím vás, já si pletu Karla IV. S Williamem Širokým. Nechtějte to ode mě. Když by řekli, co to tam ten kreten kecá za nesmysly. Já si myslím, že to mají dělat lidi, kteří o tom opravdu vědí hodně. A ještě ty se potýkají se spoustou věcí. Rozhodně se do toho nemají plést lidi, kteří tomu nerozumějí.
0: Jirko, pojďme na úplný závěr říct něco optimistického. Takže jestli nás někdo poslouchá, doposlouchá se až teď ke konci, máš nějaký vzkaz, nějaké poselství?
1: No já mám poselství to, abychom hlavně bychom se měli zaměřit na to, hlavně ta vláda, aby ten národ byl zdravý. To znamená, že ty peníze, které tečou do nějakých nesmyslných aktivit, by měly být pro zdraví tohletoho národa a pro lidi, kteří jsou na tom, to řekl ten Vašek Havel v tom úvodním projevu. Naším hlavním úkolem je to pomoct těm, kteří jsou na tom hůř než my. To je jako shrnutý teda.
0: No, pěkný slovo na závěr.
1: Já si myslím, že to je to nejdůležitější.
0: A zdraví.
1: Zdraví, bez toho to je všecko špatně.
0: Hostem Galerie Slávy byl herec a moderátor Jiří Krampol. Jirko, děkuji za to, že jsi přišel.
1: A já děkuji za pozvání.
0: Těším se.

0: to jede řece, vede píseň, se zpívá. A mě ještě jeden refrén zbyl. Kdo máš oči ke koukání, tak se dívej. Kdo máš uši ke slyšení, slyš. Kdo mi věříš, tak se ke mně přidej a zpívej. Kdo nevěříš, mlč jako myš.
1: Pojďme na první téma. První zprávy CZ, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Pak dostal Fiala nářez. První zprávy CZ byly kritičtí k premiéru Fialovi a k jeho rozhovoru na iDnesu, což teda iDnes nebyl. Mě to velice překvapilo, protože pan moderátor Vokál je velice vzdělaný, chytrý, sečtělý člověk a myslím si, že premiér, který dokončuje svůj mandát 4letý, by měl čelit kritickým otázkám, což jsem tam absolutně nezaznamenala. Nicméně musí nás přesvědčovat o tom, že to, co dělal 4 roky, dělal správně.
2: Mm-hmm. Mně se moc líbil ten titulek, dejte nám ještě 4 roky a udělám, co jsem slíbil. Když o tom tak přemýšlím, tak mě Petr Fiala čím dál tím víc připomíná jednoho takového, ty ho nepamatuješ, protože vlakem příliš nejezdíš, ale my, kteří se vyskytujeme často na hlavním nádraží, tak si ještě vzpomeneme na jednoho takového žebravého chlapce, který tu operoval zhruba tak, ono už je to delší dobu, asi tak 20 let zpátky. A on vždycky přišel a dokázal nahodit neuvěřitelně autentický, nešťastný výraz a přišel k tobě s nějakou historkou. Prosím vás, mě teď pustili z nemocnice a oni mi v té nemocnici ukradli peněženku a já se potřebuju dostat za maminkou do Olomouce. Neměla byste 20? Tak vytáhneš 20. Druhý den přišel znovu. Dobrý den, prosím vás, mě odvezli maminku do nemocnice, já se za ní potřebuju dostat a ztratil jsem peníze. Já říkám, já se vás pamatuju. Vy jste tady včera chtěl 20, protože jste se potřeboval dostat z nemocnice do Olomouce. Tak poprvé jsem byla ve stejné situaci jako voliči Spolu. Já jsem mu naivně naletěla, oni naivně naletěli Petru Fialovi na to, že budou nízké daně, méně byrokracie, malý a efektivní stát, asi si to pamatujeme všichni. No a po druhé už jsem mu teda nenaletěla, po druhé už jsem si ho zapamatovala. On skončil na tom, že měl špatnou paměť. Pan premiér Fiala má evidentně taky špatnou paměť. On už se taky příliš nepamatuje, k čemu všemu se zavázal a co všechno slíbil. Ale on je opravdu v pozici toho člověka, který teď hraje na city, který se snaží ty voliče přesvědčit, jako dejte mi ještě ty 4 roky, jo? Dejte mi tu 20, ať se dostanu za maminkou do Olomouce nebo do Ostravy, nebo kam to bylo. A už to přestává být nejenom autentický, už to přestává být vtipný, začíná to být místy až nedůstojný, protože on měl 4 roky, kdy tohle všechno mohl dělat. Namísto toho se rozhodl, že bude 4 roky dělat velkou politiku, zahraniční politiku, kdy jeho dominantním tématem nebude Česká republika, nebude to život obyvatel v České republice, ale bude to Ukrajina. Takže podnikal cesty do Kyjeva, organizoval nejrůznější muniční iniciativy a tvrdil nám, že náš blahobyt a náš osud se odvíjí od toho, jak dopadne válka na Ukrajině. Teď si myslím, že je evidentní, jak ta válka dopadá. Šíří se sice stále mainstreamem takové fake news o tom, že čím déle ta válka bude trvat, tím drtivější vítězství Ukrajiny nakonec bude. Není to tak. Ukrajina bude zdecimovaná, no ale stejně tak zdecimované zůstanou naše peněženky. A bylo by fajn, kdyby ta decimace nějakým způsobem postihla i volební výsledek koalice Spolu a tady toho sympatického pána.
3: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
4: Mám si to představit tak, že dnes je možné, aby firma vedle svých účtů třeba v českých korunách, v eurech a v dolarech a bůh ví v čem, jasně, měla vedený účet ve zlatě,
5: ano.
4: Včetně jakéhosi tedy rizika, jakési volatility toho zlata. To znamená, že jednoho dne tam můžou mít víc peněz, někdy míň, ano. Podle toho, jak to zlato
5: ano.
4: Koriguje, že ono koriguje taky někdy.
5: Máš oblíbený termín,
4: a koriguje. Někdy roste.
5: Ano.
4: A jindy zase koriguje.
5: Je tomu tak. Ano, firmy mohou mít a mají. Firmy dneska máme v tom systému kolem 1000 vlastně obchodníků, to znamená firem, podnikatelů, OSVČ a tak dále, kteří vlastně využívají zlaté účty pro to, aby buď tam shromažďovali svoje rezervní peníze ve zlatě, nebo aby přijímali platby mezi sebou navzájem, anebo od zákazníků, anebo to kombinují, že tam mají své rezervy a přijímají platby. Vy jste zmínil tu volatilitu.
6: Yes.
5: Je tomu tak, vlastně to zlato nějakým způsobem se vyvíjí. My, když se podíváme na to poslední období, za 2 roky plus 80%, od začátku roku plus zhruba 30%, ale samozřejmě jsou tam i korekce, teď třeba zlato korigovalo o nějaké 3,4%. Takže ta firma samozřejmě tím, že vede účty jak v penězích, tak ve zlatě, tak si vybírá, které účty využije pro to, aby z nich jakoby platila. To znamená, jestliže zlato zrovna stagnuje, tak je lepší využít účty v korunách nebo nějakých penězích ve fiat měně. A jestliže zlato roste, což teda teď se děje spíše četnější období než ne, tak pak můžu platit v pohodlně z toho zlata.

Audioknihu Doživotí vám přináší Six Fresh SRO. Zdeněk Vočásek. Cesta na druhý břeh a zpět. Zdeněk Vočásek, narozen roku 1961, je rarita zralá pro chránění památkovým úřadem. Poslední Čech, který dostal trest smrti. Měl být oběšen 27.12.1989. Prezident Husák trest podepsal a prezident Havel ho zrušil. 8. září 1988 byl Zdeněk Vočásek odsouzen k trestu smrti městským soudem v Praze za dvě brutální vraždy a jeden pokus. Nejvyšší soud Československé socialistické republiky celý případ 23. srpna 1989 přezkoumal a rozsudek potvrdil. Sedím v temné místnosti věznice Mírov. Je cítit, že Zdeněk Vočásek je tady doma. Kafe a limonáda na stole, diktafon. A já jsem tentokrát připraven na nejhorší. Člověk, který jen o vlásek utekl šibenici, mi stiskl ruku pevně, chlapsky, sebevědomně. Přede mnou odmítl desítky novinářů. Možná během následujících hodin pochopím, proč.

0: Myslím, že jsme si v dopisech tykali, tak u toho zůstaneme, ne?
1: Jasný, v poho.
0: Kolik máš IQ?
1: No já vím, kam míříš. Potřebovali ze mě udělat blázna, tak tam napsali 77. Ale já jsem nikdy žádný test nedělal. Asi bych měl říct, že jsem předtím měl úplně tu spodní hranici debility. Ještě jsem byl dolejš. To potom tam přidali těch 77.
0: Proč jste by potřebovali udělat blázna?
1: Ten můj případ byl složitější a já teď podrobnosti říkat nechci. Pouze jsem byl tam na tom místě a jednoho člověka zabil, ale neúmyslně, a policajt mi řekl, my ti to přišijeme všechno. Uděláme z tebe blázna, půjdeš se na rok léčit a pak jdeš normálně ven. Určitě lepší, než kdybys dostal 15 let.
0: Proč si to neodmítl, neřekl? Ne, já jsem způsobil jen to a to a za to mě trestejte.
1: No jo, jenže já jsem se do všeho, co byla pravda a co si vymysleli policajti, tak zamotal, že z toho nakonec nevedla cesta zpátky. Až později mi došlo, že to měli ve skutečnosti vymyšlený úplně jinak. Mělo to skončit provazem. Tím by se nad tím zavřela voda a nikdy by nikdo nic nezkoumal.
0: Kdy a kde ses poprvé setkal s vírou v Boha?
1: Věděl jsem, že Bůh je, ale vůbec jsem ho neznal. Když jsem byl městským soudem v Praze odsouzen k trestu smrti, převezli mě z Ruzině na Pankrác, na oddělení, kde byla převážně vojenská vazba. Byl jsem v cele, která byla spíš eskortní, a vždycky tam byl někdo tak 2-3 dny. Byli to převážně obvinění, kteří odjížděli na pozorování duševního stavu do Bohnic. Jednou tam přijel prazvláštní člověk. Tvrdil, že je věřící a že mu vzali Bibli a dali ji do skladu. Když začal mluvit o víře a o bohabojnosti, dost jsem se mu vysmíval a považoval ho za pomateného. Po pár hodinách se ve mně něco hnulo. Řekl jsem mu, nauč mě nějakou poučnou píseň a modlitbu. Šlo to do mě jako do pijáku. Zpěv pobuřoval i bachaře na chodbě. Tak jsem začal na konci života poznávat Boha. Až pak od jiného vězně jsem se dozvěděl, že ho propustili. Byl nevinen. Prostě Pán Bůh ho propustil jako andělského posla jenom na vzkaz pro mě. Bůh už měl se mnou plány pro budoucnost. Ale v tu dobu jsem neměl žádné tušení, jaké.
0: Po 20 letech můžeš podle zákona žádat o podmínečné propuštění. Budeš-li propuštěn na svobodu, co tedy? Služba Bohu? Vstup do řádu?
1: Spíš bych bral civilní sektor. Rád bych si našel dobrý křesťanský sbor a spolu s ním vzdával chválu Pánu. Po sboru se mi stýská. Dokážu si představit krásné společné chvíle učení a bádání nad slovy Písma svatého. Ježíšovo slovo je duchovní chléb života.
0: Dá se říci, že jsi definitivně vyrovnaný s minulostí?
1: Ta minulost bude stále přítomná. Nedá se vymazat. To je asi dobře. Proto se ta bolest a hrůza, kterou jsem učinil obětem, už nikdy nemůže vrátit. Všechno je to za nějakou průhlednou stěnou. Pán Ježíš zemřel na kříži za každého z nás. Omlouvám se všem, kterým jsem svou špatností a ubohostí ublížil, a prosím o odpuštění. A vy, co jste bez hříchu, hoďte po mně kamenem.
0: Jak často myslíš na okamžiky, které tě přivedly až k tomu, že jsi byl odsouzen k trestu smrti?
1: Myslet na to pořád asi bych se pomátl. Zapomenout se to nedá, ale díky Bohu teď vím, kdo jsem. Jsem někdo, jsem člověk, který našel smysl života.
0: Na to člověk nejvíc myslí, když sedí v celé smrti.
1: Ten první dojem je fakt silný kafe. Nemyslel jsem vůbec na nic. Pak jsem si svou celu postupně prohlédl. Nebylo tam nic než centimetrový molitan opřený o zeď, židle a stolek ve zdi a turecký záchod. Jo, záchod šel zcela spláchnout, ale vodu na pití pouštěl z chodby bachař. První den večer jsem byl bachařem ostříhán dohola. Všechno jsem ze sebe musel sundat, stál jsem tam nahý v pozoru a dostal jsem pyžamo bez gumy. Večerka byla ve 21 hodin. Pořád svítilo světlo a já spal svou první noc v celé smrti. Na zemi, bez prostěradla a podhlavníku, přikrytý jen dekou, a s rukama povinně na dece.
0: Jak probíhaly dny, kdy jsi čekal na vykonání trestu smrti?
1: Začal jsem se upřímně modlit a kát. Stal se zázrak. Já, který jsem byl psychicky na dně, odsouzenec k smrti, jsem začal nový život, i když jsem věděl, že jsem jednou nohou na druhém břehu. Kouřil jsem 60 cigaret za den a najednou jsem ze dne na den přestal. Ještě celý týden jsem měl na stolku haldu kuřiva a ani jsem se ho nedotkl. Daroval jsem ho pak jinému vězni, který byl ob jednu celu dál.
0: Byl jsi smířen s tím, že budeš popraven?
1: Zpočátku jsem psal všude možně, abych se z toho vymanil, žádná odpověď mi ale nepřišla. Zůstávalo jen věřit a doufat ve zvrat. A ten, díky Bohu a jeho milosti, nastal. Dostal jsem šanci začít nový život.
0: Ty jsi byl 16 měsíců v celé smrti. Viděl jsi tam, jak se ten trest vykonává?
1: Bavil jsem se tam s ostatními. Ti viděli, jak to bylo. Dokonce se o nás staral Kat.
0: Staral se o vás Kat?
1: No, to byl tenkrát, jak se jmenoval. To už byl starší člověk. Při jednom rozhovoru jsme se dozvěděli, teda já jsem se dozvěděl, že čte Čapka a takové ty věci. No a jmenoval se kapitán Holec, to vím přesně.
0: Takže se skamarádil s vlastním Katem.
1: Kamarádil, to se nedá říct. On nás prostě měl na starost. Mluvit s ním byl zvláštní pocit. Asi to byl člověk, který by mě skutečně věšel.
0: 6. prosinec 1989 a 27. prosinec 1989. To byla dvě důležitá data.
1: Ano. 6.12.1989 podepsal Gustáv Husák můj popravu a 27.12.1989 měla být vykonána.
0: Kam případně povede tvá první cesta z věznice?
1: Nějaké konkrétní místo nemám. Něco se rýsuje. Po 20 letech je každá upřímná nabídka vítána. Venku jsem byl řádný pracovník. Po této stránce žádné problémy.
0: Máš nějaké obavy z okamžiku, kdy půjdeš ven?
1: Ale ano. Nenalétnout někomu na špek.
0: Může si člověk ve vězení zvyknout?
1: Vezmu-li to selským rozumem, ano, může. Všechno vám dají až pod nos. Sledování televize nebo rádia na celách, to určité plus je. Ale podle zdravého rozumu prohlašuji, že je to zlatá klec. Nikdy jsem si na režim nesvobodného člověka nezvykl. Toužím po starostech veřejného života. I když ve vězení je všechno lehčeji dosažitelné, kdežto venku, co si osobně nezařídíme, nemáme.
0: Budeš hledat partnerku?
1: To je vážná otázka. Je pravdou, že bych rád ještě založil vlastní rodinu, jenže si to nebudu moci z finančních a existenčních důvodů vůbec dovolit. Jako nuzák asi těžko. A značkové oblečení, které jsem si již díky zásilkové službě koupil, bude jen budit dojem, že něco mám. Ve skutečnosti se vejdu jen do něco málo přes 100 000 dluhů, a to pouze věznici za náklady.
0: Co tě v této chvíli nejvíc trápí?
1: Prohlašuji, že nic. Jsem v pohodě.
0: A jak vnímáš výkon trestu a vztahy ve věznici? Máš tady kamarády?
1: Pokud jde o výkon trestu, vnímám ho v současné době pozitivně. I když ze strany věznice bych to hodnotil asi jinak. Akcí, které pro vězně koná, není málo, ale většinou jsou pro život na svobodě k ničemu. Pokud jde o kamarádění mezi vězni, to patří spíš do času dřívejších. Tady je to tak, že si kamarád, dokud dáváš. Nemáš, už tě neznají. Možná, že jinde, než na oddělení do životí, je to jinak. My tu žijeme, až na nějaké výjimky, na celé po jednom. Kromě vycházky nebo nějaké jiné činnosti, třeba sportovní, se prostě nevídáme.
0: Ze spisu jsem se dozvěděl, že máš rád psy. Hodláš si nějakého pořídit?
1: Je pravdou, že mám rád zvířata, a to bez rozdílu, vodní, stejně jako suchozemská, ale dnes jsou třeba pes nebo kočka dost náročné na finance. Musel bych mít opravdu podmínky, abych si živého tvora mohl pořídit. Takže asi už ne. Aspoň zatím ne.
0: Souhlasíš s názorem, že psi jsou věrnější a lepší než lidi?
1: Každý pejskař ti bude tvrdit, že to tak je. Člověk tě zradí, ale to zvíře zradu prostě nezná. Jenže já jsem velice důvěřivá osoba a opravdového přítele ti žádné zvíře nenahradí. Když už přijde opravdu krajní nouze a v ní ti někdo nezištně pomůže, pak je to přítel a můžeš mu plně důvěřovat.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: My jsme tu záležitost ohledně menstruační chudoby výrazně probrali s paní Stonikovou.
2: To jste si museli rozumět.
1: Rozuměli jsme si velmi. Kalíšky menstruační, všechno jsme projeli. A je to v pořadu, prosím, kdyby to chtěl někdo slyšet, pořadu, který jsme s paní Stonikovou začali natáčet jako odpověď na váš pořad na Férovku s panem Kubáčkem. Oběma pořadům se daří, mě to baví, to, co děláte s Kubáčkem, musím říct. Na rádiu Xaver si to poslechnu vždycky v autě třeba, jo. A náš pořad se jmenuje Za stranu a za lidi.
2: Já to taky oceňuju a jste oba správní typy na to. Zvlášť vy, Za stranu a za lidi.
1: Já jsem takový svazácký typ.
2: To klémoství u vás je.
1: Je.
2: A hodí se to k vám, ten název, a jde vám to.
1: Je to a teď se to probouzí teprv.
2: Vy uděláte velkou kariéru.
1: Že jo?
2: Já si myslím, že po těch demonstracích podzimních přijde váš čas.
1: Přiznám se, pane Holče, že mně to SSM trošku chybí.
2: Tak je to ve vás, no.
1: Co kdyby jsme založili třeba kapitalistický svaz mládeže? Jo, my už nejsme mládež, ale pozor.
2: To si fandíte trochu.
1: To jsem zaspal.
2: Tak kapitalistický svaz seniorů byste mohl, ne, založit?
1: KSS?
2: No. To byla komunistická strana Slovenska.
1: Aha, tak to ne, to musíme vymyslet nějak.
2: A to by se k vám hodilo.
1: Tak něco takový kapitalistický, to už tak je přežitek. Tak SSS, socialistický.
2: No, vidíte. Vy jste byl dobrý vůdce.
1: Ale já ještě nejsem senior, pane Holče.
2: A tak trošku.
1: No já nevím totiž, od kdy je senior. Jak začne brát důchod, nebo to já nemám ještě důchod.
2: Vy neberete ještě
1: důchod? Ne.
2: Já myslel, že já aktuálně, si pro důchod.
1: Já jsem zjistil, že platím víc daní, než kolik vydělám.
2: To je dobrá pozice.
1: Výborný.
2: Z čeho to platíte?
1: Musím někde něco ukrát občas.
2: Kradete, že jo?
1: Vajíčka.
2: To můžem říct asi, no.
1: A tak, chodím to prodávat vždycky na Anděl tam.
2: Jo.
1: No ne, tak to dáme do budoucna. Protože jdu natáčet zase kandidáty další. A vy už máte fraj, ne?
2: Já ještě nemám pořád druhou práci, víte.
1: Ale hledáte?
2: Hledám ji intenzivně.
1: No, počkejte, protože
2: se stydím trošku. Víte, kdo dneska nemá druhou práci, tak je opravdu trošku takový vyvrhel už.
1: Tak, a to je ten okamžik, kdy já vám mohu přátelsky vypomoci.
2: Podáte mi ruku pomocnou?
1: To bych ani ne.
2: Ne.
1: Ale vlastně ano, tak symbolicky. Víte, jak jsem říkal, že u nás ve vchodu skončila ta paní, co mě říkala pane Zvolský?
2: Mm-hmm.
1: Tak tam byla potom taková mladší dáma a teď tam ty chodby nevytírá nikdo.
2: Mm-hmm.
1: A já bych se zeptal pana ředitele vlastnictví jednotek, nebo jak to chodí, mm-hmm. tam ten výbor. A my

0: Hlavně bych se zastavil, řekl, pane holče, tam v rohu, kdybyste to pořádně ještě
1: no, počkejte,
0: tam...
1: Počkejte, já jsem, víte, co jsem myslel, co jsem spíš od vás čekal, že řeknete, až vy budete s tím pojízdným kýblem před těma mýma dveřma a já vás uvidím tím kukátkem, tak otevřu dveře, pozvu vás dál a pustím vám televizi u sebe doma. Jako to udělal Kalousek
0: televizi.
1: Počkejte, vy si... Jako to udělal Kalousek té ukrajinské posluhovačce, že řekl, že i on pomáhá Ukrajincům a že té uklízečce ukrajinské, která chodí uklízet, takže že jí pustil zprávy a dívali se spolu na zprávy.
0: Opravdu to takhle udělal?
1: Jo, jo.
0: On má tak, tak dobrý srdce,
1: ten má pan velký Kalousek. Srdce, já mám, protože ho má nalevo i napravo.
0: Ježiš, to je... Teď jste mě úplně dojal, jestli toto udělal...
1: Tak vidíte, co jste zač?
0: No, pane
1: Doufám,
0: Holče,
1: se napravíte trošku.
0: Víte, co dnes stojí peněz pustit si televizi? Vy jste no, se úplně zbláznil.
1: Takže byste mi nepustil to.
0: No samozřejmě, že ne. To je to, co stálo ještě nedávno led vrtulníkem, tak dneska stojí 10 minut u televize.
1: Jste zlej člověk, opravdu.
0: No já se taky nedívám. Aha. Ale sousedi mají televizi jako puštěnou skoro celý den. Tam jakoby nebyla krize. A vždycky, když jsou zprávy, jak si vezmu hrnek,
1: jo, jo, jo.
0: Dám to na stěnu a vyposlechnu si zprávy.
1: No tak byste mě mohl vzít k ním, ne? A pak zažijou, co je krize.
0: Já se bojím, že kdybych vás vzal k ním, že byste zažil něco, co jste ještě nikdy nezažil. Podle těch zvuků, co jo, se tam po nocích ozývají. Ona křičí. Jako, takový jako... Oni tam... Já jsem kolikrát přemýšlel, co oni v té posteli dělají.
1: No a proč
0: ne, podle zvuku je to jako...
1: No ale počkejte, proč prostě nezazvoníte jednou večera a nezeptáte se?
0: No ještě nejsem v tom výboru oficiálně. Lidové kontroly.
1: To, tak to rychle udělejte.
0: Potřebuji na toto razítko.
1: Tak to rychle udělejte.
0: No.
1: A rovnou si vemte teploměr a změřte teplotu.
0: Protože ten sex to ještě není zakázaný, ne? Nebo je, už je to
1: nějak... Já nevím, jako, ale nevím.
0: Že by paní pirátka některá ještě nedala...
1: Já bych počkal, co,
0: to zdrží od práce.
1: Co je po jednání vlády.
0: Piráti přišli na to, že sex zdržuje od práce a že je to povolený jenom jednou za 14 dnů.
1: Hmm? Dobrá intenzita.
0: To je tak akorát, ne? Hmm. A ještě teda, že jsem tak smělý, pane Holče, nevadilo by vám, když tam budete vytírat tu chodbu, že bych vás tam vyfotil a hodil to na Facebook?
1: Nevadilo, ale znáte moje sazby za tohle.
0: Jo takhle, vy za to chcete prachy.
1: To je v dolarech, ale to
0: a
1: víte.
0: A co kdybych vám za to dal 10 minut u televize?
1: Musíte na tohle zavolat mýho manažera, já to neřeším.
0: Tak jo. Jinak já se přiznám, co bych jako skrýval. Já šetřím, takže jsem vyklidil, nechal jsem si pouze z těch elektrických věcí zubní kartáček elektrický, ale fén, zastřihovač na vousu, jsem všechno zabalil do krabice a šupnul jsem to tam někam k vánoční mozdobám.
1: Ale přijde vám to trošku jako zbytečný fakt luxus a že podporujete Putina tím elektrickým kartáčkem?
0: No to je na baterky.
1: No i tak.
0: No já doufám, že baterky se kupujou...
1: Víte, já jsem měl kdysi v Reflexu kolegu, který měl takový naturální období a on si čistil zuby jenom jabkama. A záhy kolem sebe měl takový prázdno, jako mívá Petr Fiala na těch náměstích, když tam přijede položit kytičku.
0: Mně se na toto téma ani nechce žertovat. Ne, tak já předpokládám, že nemám na rukou a na zubech Putinovu krev, protože doufám, že baterky se kupují v Německu.
1: Kožte?
0: Nemám, já jsem se dělal do zrcadla, pane Holče. Ale představte si, to vám ještě musím, já vím, že už nás tlačí čas. Objevil jsem, nějaká firma nabízí na internetu takový pilulky nějaký, který, já jsem četl celý ten návod, takhle dlouhý jsem si přečetl. Možná je to už dávno, ale pro mě jenom novinka. Tu pilulku si strčíte do huby po čištění zubů a rozkoušete ji. Jako rozvejkáte, rozkoušete. A ona vám zabarví ústní dutinu celou a zuby. A vy se podíváte do zrcadla a vidíte, jak máte vyčištěný zuby, kde máte ještě rezervy. Protože tam ta barva je a není, a nebo něco. Znáte to, víte, co to je?
1: Já si myslím, že to hrozná píčovina.
0: Dobře. Tak já jsem vám chtěl říct novinku.
1: Jo, a tak...
0: To, že se prodávají pilulky, kterou

0: sníte, je to taková ta tobolka, čemu se smějete? A máte barevnou stolici, a nebo...
1: To si asi nechte do toho, počkejte, do těch vašich menstruačních pořadů.
0: Pane Holče, nám přece nic lidského není cizí.
1: Ale...
0: A nebo zlatou stolici.
1: Tady vedeme vznešený debaty.
0: To je velmi vznešený. Pilulka, kterou polknete, zapijete, vy si vyberete tu gold verzi a máte jaksi na hovínku krásný zlatý proužky.
1: To je moc pěkný.
0: No. A Piráti na to budou dávat slevu nějakou prý.
1: Ale nám si to asi ukončíme.
0: Vám jsou tyto věci nepříjemné, vy jste ještě mladý, ale já ve svém vysokém věku vím, že ovšem můžeme hovořit otevřeně.
1: Určitě. A jsem rád, že se zajímáte o důležité věci.
0: Ano. Ano. Takže ani jedny nechcete ty pilulky, jo?
1: Necháme vám zatím.
0: Já bych vám ty zlatý objednal.
1: Nemusíte.
0: Ne? Jak chce? Ani ty...
1: Nechám to vám, tohle.
0: Já se těším na příště, pane Holče.
1: Já taky.
0: Je tady s váma. A na férovku se mě líbí moc. A kdo to ještě neviděl, podívejte se, je to na YouTube kanálu XTV.
1: Ano.
0: Je to na rádiu Xaver a je to na podcastových aplikacích. A tam, na těch aplikacích, my s paní Karol ještě nejsme.
1: Jak to, že ne? Ještě.
0: Máte protekci?
1: No jo, no. Tak...
0: Já to vidím, jak si tam šeptáte s panem jednatelem, občas mu něco strčíte.
1: Ale tak, tam... jako třeba tam taky prorazíte. Jestli tam dostanete ty vaše zlatý hovínka, tak si myslím, že tam záhy budete.

0: co se týče celý té tý kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte
0: co,
1: pana Uhlíře?
0: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce.
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
0: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák jako a unavený, už byl takový celý a on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.
2: Hraje vám Radio Xaver.

co jsi mi chtěla říct. Snad si to řekneme příště, co jsi mi chtěla dát, ještě to vím. Zdá se, že v srdci mám opuštěné parkoviště.

Hard Attack Grill. Nevím, jestli někde na světě existuje bizarnější restaurační podnik než Hard Attack Grill, Infarkt Grill, v downtownu v Las Vegas. Přiznám se, že jsem do podniku pouze nahlédnul a chyběla mi odvaha. Právě toto bylo jedno z míst, kam jsme s Petrem Novotným vyslali emisary a nechali si podrobnosti vyprávět. Velmi bych stál o to, aby sem se svým štábem alespoň na pár hodin zavítal Zdeněk Polreich. Ostatně v řadě televizních pořadů se už restaurace objevila. Nedávno se mi zahlédnul v nějaké kulinářské show na Travel Channel. Chtěl by se říct, že hospůdka je to milá. Není. Je zařízena jako nemocnice, hosté jsou pacienti, personál, lékaři a sestřičky. Vše je tady podřízeno nezdravému jídlu. Všechno, co lékaři zakazují a nedoporučují, se tady prodává a nabízí ve stylu jen houšť a větší kapky. Tak například zde dostanete Octuple Bypass Burger. Pozor, má v sobě 9982 kalorií. Najdete na něm 1,8 kg hovězího, 40 plátků slaniny, 16 plátků čedaru, 16 plátků rajčat, 7 vrstev červené cibule a speciální omáčky. Pokud tento gigaburger sníte celý, máte nárok na odvoz na kolečkovém křesle. Zatímco pokud kterékoliv jídlo nedojíte, přiběhne přísná sestřička a dostanete naplácáno. Lidé, kteří váží více než 160 kg, mají v restauraci jídlo zadarmo, ale taky se nesmí flákat. Nabídka platí až od určitého skonzumovaného objemu jídla. Víno nebo tvrdý alkohol zde můžete pocucávat z kapačky a sestřičky vás chodí průběžně kontrolovat. A co teprve, když přijde pan doktor? Tomu se většinou platí. Restaurace se chlubí například tím, že hranolky se u nich smaží pouze na čistém vepřovém sádle. Tedy ve Vegas je možné všechno a restaurace s takto úchylným konceptem tady má svoje místo a prosperuje. Čokoládová fontána v Bellagiu. Tato velezvláštní záležitost nám byla v Las Vegas dlouho utajena. Zajímavé. Nemá nikde reklamu, nikdo o tom moc nemluví. Říká se o ní, že je to největší čokoládová fontána na světě. Ostatně jako všechno v Las Vegas musí být buď první, nebo nejvyšší, nebo největší a mnohdy se jedná jen o chytrý marketingový tah. Tady tomu celkem věřím. Neumím si moc představit, kdo a proč by stavěl a provozoval obří čokoládovou fontánu. Mě na tento výdobytek luxusu upozornil architekt Michal Postránecký, který vzhledem ke svému angažmá ve Vegas ovládá právě i všechny mimořádnosti, o kterých turističtí průvodci nevědí a taxikář nebo recepční v hotelu je nepovažují za podstatné. Michal Postránecký v sobě nezapřel pověst výborného architekta a člověka se smyslem pro humor. Poslal mi totiž SMS v okamžiku, kdy jsme byli ve Vegas. Dodnes ji mám v telefonu, takže přesná citace. Xavere, jeste nezapomente zajít do Bellagia mrknout na čokoládovou fontanu. Tusím, že asi uvidíte, hned mi zadáte, abych vám ji postavil doma v obýváku. Pak napište Michal. No, SMSky s Michalem Postráneckým na téma fontána měly ještě pokračování, ale o tom později. Projdete hlavním vchodem do Bellagia, pasáží s luxusními obchody, kde jsem viděl pánské boty za 3700 dolarů a nebyly nic moc. Kdysi se takovým botám v Čechách říkalo meltonky. Na konci pasáže najdete několik cukráren a k těm já mám vztah už od dětství. Jo a hlavně se tam dá jít po čichu. Čím dál pasáží procházíte, tím silnější je lákavá vůně čokolády a najednou objevíte ten zázrak. Od stropu dolů teče svým líným tempem několik druhů čokolády. Mléčná, hořká, bílá a další. Masa čokolády přepadává z misky na misku a pak mizí někde v podzemí. Ať jsme to zkoušeli na různé způsoby, na žádnou fotku neumíme fontánu dostat tak, jak by si zasloužila. Samotná fontána je vlastně součást speciálního čokoládového obchodu, cukrárny. Prodává se tady čokoláda ve všech druzích, tvarech a příchutích. Samozřejmě zákazník má možnost omočit si v čokoládě třeba ovoce na špejli a sníst ho, nebo počkat, až čokoláda stuhne a nechat si ji zabalit sebou. Ptali jsme se mladé paní prodavačky, velmi stylově též čokoládové, kterou z těch mnoha druhů čokolády má sama nejraději. Nevím, už jsem čokoládu neuchutnula 12 let, ale jestli mě chcete pozvat na steak, tak končím v 8 hodin. Překvapila nás paní čokoládová. Ještě v Bellagiu v kavárně jsem poslal SMS Michalu Postráneckému. Tak fontanu máme obhlídnutou, jak to vidíte. Kdyby mohla stát u mě doma? Odpověď v zápětí. Nevidím v tom problém,
Už jsem to začal projektovat. Abyste tam mohl mít taky tunu čokolady, bude nutné přikoupit i byt pod vami i nad vami, ale to určitě nebude problém. Jenomže tím to skončilo. Čokoládovou fontánu doma nemám. Zatím. Gold and Silver Pawn Shop. Domnívám se, že těžko existuje na celém světě slavnější zastavárna, než je ta v Las Vegas. Určitě nenajdeme žádnou, která by měla vlastní televizní show. Gold and Silver Pawn Shop najdete ve staré části města. Mimochodem pěšky asi 15 minut od našeho hotelu Stratosphere směrem k downtownu. Na první pohled obyčejný barák, nic moc reklama. Jenomže tato zastavárna se postupem času stala jednou ze stěžejních atrakcí a bez přehánění vstoupila do dějin Las Vegas a televizní zábavy. Těžko dnes odhadovat, zda se události kolem zastavárny seběhly náhodou, či zda se jedná o geniální marketingový tah, který v jistém okamžiku protnul pokleslý zastavárenský biznis s momentální poptávkou televizního diváka po reality show. Zatímco v Čechách už doba reality show odeznívá, v Americe si tento žánr drží dlouhodobě své diváky pevně v rukou. Při prvních našich návštěvách Las Vegas jsme sice o pověstném vetešnictví věděli, dokonce jsme znali i legendu o příslušném televizním pořadu, ale nějak nás to míjelo. Zkrátka byla řada důležitějších a zajímavějších věcí. A byla to chyba. Až pojedeme do Vegas příště, povyprávím předem všem prvocestujícím všechny okolnosti a některé volné dopoledne je do zastavárny zavedu. Ona slavná televizní reality show se jmenuje Pawn Stars, hvězdy zastavárny. A každý její díl sleduje kolem 7 milionů diváků na stanici History, která mimochodem vysílá také u některých českých kabelových a satelitních providerů. Já mám doma Skylink a tam běží Pawn Stars i s českým dubbingem. První díl se vysílal v červenci 2009 a od té chvíle už má reality show za sebou několik stovek dílů. Na jedné straně si těžko umím představit, že by svoji televizní show utáhla kterákoliv jiná zastavárna. Naproti tomu je třeba vnímat, že v Las Vegas je možné všechno, jak v této knize zaznívá poměrně často. Princip pořadu je vlastně geniální ve své jednoduchosti. Tvůrci sledují dvě linky, které velmi šikovně smíchané dohromady dávají reality show, jak má být. Předně pořad mapuje běžný dennodenní provoz zastavárny, včetně smlouvání se zákazníky o peníze, kde se často lidem odkrývá a naplno se projevuje emotivní, otevřená americká povaha. Pečlivě se to střídá s peripetiemi osobních vztahů pracovníků zastavárny. Gold and Silver Pawn Shop je typická rodinná firma, kterou založil Richard Harrison. Ten je také jednou z hlavních hvězd pořadu. Kompletní čtveřici stěžejních protagonistů tvoří ještě jeho syn Clark a vnuk Corey s kamarádem z dětství Austinem Russellem, kterému říkají Chumlee. Přiznám se, že mě baví jednotlivé díly a skoro bych řekl, že veškeré jiskření mezi všemi čtyřmi pány je zcela autentické a bez televizních příkras či zásahů dramaturga. Ostatně pokud se v zastavárně zastavíte, většinou tam některého z nich uvidíte stát za pultem a pracovat. Nejbizarnější figura je pan Chumlee. Takový tělnatý drsňák. V okamžiku, kdy promluví, tak sice milý, ale arrogantní týpek někde na půlce cesty mezi Paul Reichem a Krausem. Celý příběh zastavárny, který vyústil v úspěšnou televizní reality show, je vlastně opět splněný americký sen. Všichni čtyři hlavní hráči dnes patří mezi uznávané celebrity a stačí sledovat pár minut cvrkot uvnitř podniku a pochopíte nepředstíraný zájem turistů o setkání s kýmkoliv z protagonistů reality show. Skoro každý turista požaduje podpis nebo fotku. Kromě klasických věcí, které nosí lidé do zastavárny, počínaje šperky přes auta a cetky všeho druhu, zde občas najdete celkem zajímavé věci. Mně se velmi líbil originál znaleckého posudku na hotel Flamingos dob, kdy mu ještě šéfoval Bugsy Siegel. Ten se nakonec objevil i v televizi a od majitele ho zastavárníci vykoupili za pouhých $100. Kdo může říct, že se v jeho zastavárně tu a tam zastavují celebrity? V Gold and Silver Pawn Shop ano. Několikrát se zde například zastavil za nákupy Bob Dylan. Mimochodem, když jsem byl v pawn shopu naposledy, byla zde k prodeji foukací harmonika, na kterou Bob Dylan odehrál několik koncertů za částku $11,600. Někteří lidé od showbiznisu tvrdí, že slavný se stává skutečně slavným až v okamžiku, kdy ho někdo začne parodovat. Reality show Pawn Stars se dočkala velmi povedené parodie.
Ve filmové komedii Slapshot se dva hokejisté snažili v Gold and Silver Pawn Shop zastavit Stanley Cup. High Roller. Pokud přilétáte do Las Vegas v noci, jedna z prvních věcí, které z letadla zaregistrujete, je High Roller. Nejvyšší ruské kolo na světě. Krásných 168 metrů a určitě jeden z nejkrásnějších výhledů na město. Kdo špatně snáší výšky, třeba já, ať tam raději neleze. Jenomže mě pravil lékař, že mi výšky pouze způsobují úzkost a že se to dá lehce překonat. Když jsme se blížili k vrcholu, zahlédl jsem někde dole na stripu svítící billboard s obličejem slavného boxera a nápisem Muhammad Ali. V momentě mi došlo, jak je pravdivá část slavného písňového textu Michala Horáčka Úzkost má tlapy jako Cassius Clay. Mimochodem, abych v té chvíli myslel na něco jiného, než že to za pár okamžiků s námi spadne dolů a jaké to bude,